Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Jedná se o soubor 9 povídek, dnes začneme 6. z nich. Autor si všímá morálních dilemat, které prožívá jednotlivý člověk na pozadí velkých dějin a dělá úkrok stranou. Vydává se úzkou cestou. Čte Vladimír Havel.

Broumov, říjen 1983. Telefon v předsíni zazvonil nejmíň 10krát, než k němu Pavel došel a zvedl ho. Už několik let chodil docela slušně, jenom když dlouho seděl, tak mu chvíli trvalo, než stuhlou nohu rozhýbal. V podstatě si neměl na co stěžovat, protéza byla kvalitní. Jako bývalý důstojník dostal to nejlepší, co doktoři v Československu dokázali sehnat. Ale přece jen už mu bylo 44. To sice není žádný úctyhodný věk, ale být mu 20, tak by i s mechanickou náhradou spodní části nohy došel z obýváku do předsíně o mnoho rychleji. Jadrný, představil se. Na druhém konci bylo pár vteřin ticho a Pavel slyšel jen zrychlený dech. Už to chtěl položit, nejspíš se nějaký vtipálek baví voláním na náhodná čísla, když volající velmi pomalu a soustředěně promluvil. Měl silný cizí přízvuk a nejen to, znělo to jako když mu kromě výslovnosti dělá potíže čeština jako taková. Mluvím, prosím, s panem Jadrným. Ne, se svatým Petrem, teď jsem se snad představil, pomyslel si Pavel, ale rozhodl se být zdvořilý. Ano, já jsem Jadrný. Můžu pro vás něco udělat, chtěl dodat, ale řekl si, že pro začátek bylo zdvořilosti dost. Zvlášť, když se ten člověk ještě nepředstavil. Zase ticho. Pavel odhadl, že si ten cizinec zřejmě připravuje další větu v češtině. Dal mu tedy čas. U telefonu Richard Krakowski, rád bych se s vámi setkal, je-li to možné. Vysoukal ze sebe volající a dodal. Promiňte, mluvím velmi špatně česky, mohli bychom prosím hovořit polsky? Pavel mu česky pomalu a zřetelně vysvětlil, že to není nejlepší nápad. Polsky sice ledacos přečte, ale mluvené řeči nerozumí. A že by dokázal něco říct, to v žádném případě. Tedy kromě dzień dobry a několika dalších frází, které na srozumitelnou konverzaci, tím spíš po telefonu, nestačí. English? Parusky? Zkusil Krakowski. I'm fine with English, no problem there. Pavel slušně ovládal oba jazyky. Ruština byla ve škole povinná a jako každý, kdo vychodil aspoň základní školu, musel by být naprostý ignorant, aby se rusky nedomluvil. Jenže ten jazyk neměl rád, bylo ho tady všude na jeho vkus trochu moc. Záhadou každému, kdo Pavla slyšel mluvit anglicky, ale bylo, jak se dostal na tak dobrou úroveň. V době, kdy chodil do školy, se totiž tenhle imperialistický jazyk neučil. Když se ho na to někdo zeptal, Pavel to většinou zahrál do autu. Prostě se to tak nějak stalo. Jen nejlepším přátelům prozradil, že za svoji znalost angličtiny vděčí tátovi. Ten tehdy 12letému Pavlovi potají zařídil učitelku, která k Jadrným docházela na odpolední čaj. Nepravidelně, aby to nebudilo nežádoucí pozornost. A jakoby mimochodem chlapce učila základům angličtiny. Pavel, který ucítil příchuť zakázaného nebo přinejmenším nežádoucího ovoce, byl nejlepším žákem, jakého si paní učitelka sladká mohla přát. A zájem o angličtinu u něj nepolevil ani později, když se paní učitelka odstěhovala a další studium bylo už jen na něm. V konverzaci mu pak pomáhal táta, který za války sloužil v Anglii a sám byl rád, že má parťáka, s kterým může jazyk trénovat. Krakowski tedy přešel do angličtiny a přeřadil na normální rychlost. Víte, rád bych si s vámi popovídal o něčem, co se stalo před 10 lety. Myslím, že by vás to mohlo zajímat. Pavel bez děky pohlédl na svoji pravou nohu, která pod kolenem nepokračovala lýtkem, ale protézou. Toho deštivého dne neměl náladu nic moc.
Za nízkého tlaku ho obvykle bolelo koleno a dnes to nebylo jiné. A ta se mu teď ještě zhoršila. Uvědomil si, že se mu zrychlil tep a začíná se potit. Cože je to dnes za den? No jo, 10 let přesně. Akorát tenkrát byla neděle a dneska je, jo, úterý. Jenže to nesedí, přemítal Pavel dál. Tenhle člověk chce mluvit polsky a podle slaboučkého cizího přízvuku v angličtině to Polák klidně může být. Takže mu jde o tu příhodu tenkrát? Pak to ale není 10 let, ale 11. To je ale v podstatě totéž. Po takové době se člověk snadno o rok splete.

Žatec, září 1972. V kantýně bylo plno. Ne, to je slabé slovo. Bylo narváno k prasknutí. A zakouřeno tak, že bylo stěží vidět ode dveří k výčepu a kromě kouře byla ve vzduchu cítit silná směs piva, vodky, becherovky a kdo ví čeho ještě. Pach piva by takhle večer byl normální, tedy kdyby byl pátek, ale ty ostatní složky alkoholických výparů měly na svědomí hlavně nynější návštěvníci, díky kterým tu bylo tak přeplněno, Poláci a Rusové. Kantýna žateckého letiště zkrátka nebyla na takový nával stavěná, jenže teď, během spojeneckého cvičení Štít 72, musela pojmout víc než trojnásobek své kapacity. Den co den armády Varšavské smlouvy rozdělené na červené a modré nacvičovali boj se západními imperialisty, který měl vyvrcholit útokem na západní Německo za použití jaderných zbraní. Ten už předmětem cvičení nebyl, protože jeho výsledek byl jasný každému, včetně architektů cvičení, které končilo drtivým vítězstvím armád bojujících za mír. Jaderný útok měl přijít až potom, jen jako třešnička na dortu a jen jako doslov při závěrečném vyhodnocení. Když si poručík Pavel Jaderný promítal průběh uplynulého dne, musel konstatovat uspokojení. Z většiny soubojů s nepřátelskými modrými stíhači vyšel jako vítěz. A nejvíc ho těšilo, že zkušeně sestřelil 4 modré migy, v jejich kabinách seděli Rusové. Ti se na každém podobném cvičení chovali nesnesitelně sebevědomně, byli přece nejlepší a neporazitelní. A teď je proti všem pravidlům poslal k zemi nějaký bezejmenný československý pilot. No, není to paráda? Na to je potřeba se napít. Místo kniplu jsem ti, Pájo, držel v oba palce, pronesl s obdivem Pavlův kolega a kamarád podporučík Jirka Štádler. A když jsem viděl, jak zahlušil toho prvního Rusáka, tak jsem přestal dávat pozor a málem jsem to schytal. Pavel, povzbuzený třetím pivem, zapomněl na vrozenou skromnost. Vždyť jsou to saláti. Rusáka dostanu, kdykoliv budu chtít. A hned dodal, vždyť ty jsi taky toho svýho Poláka suverénně sundal. A kdybych tě nevyfouk toho mýho třetího Rusáka tam nad Lovosicema jenom proto, že jsem náhodou byl v lepší pozici, tak jsi ho měl ty. No, možná, připustil Jirka, když spolkl hlt piva. Ale co se to tam děje, vidíš to? Tamhle, koukej. Pavel se podíval tam, kam Jirka ukazoval. Ruský podporučík, takový ježatý kluk, kterému nemohlo být víc než 25 a měl v sobě nejspíš několikátý stakan vodky, se vychloubal, že Poláky a Čechy on sestřelí takhle a luskl prsty. Vždyť jsou to ti, které Sověti dvakrát osvobodili. Poláky v 39. a pak v 45. a Čechy v 45. a pak 4 roky tam nazad. Vysoký urostlý poručík polského letectva takové nemístné chvástání nevydýchal, taky už měl pěkně vypito a navíc byl zřejmě tak trochu horká hlava, a začal se na Rusa sápat. Pavel nestihl přemýšlet, proč to dělá, a najednou stál u Poláka a pevně ho držel. Klid, kamaráde, je to jenom nafoukaný ruský hovado. To ti nestojí za to, zašeptal mu do ucha česky. Z Polákova výrazu bylo jasné, že rozumí. Pavel ho nepustil, dokud ten kluk trochu nevychladl. Ten ho obdařil vzteklým pohledem a zasyčil pšia krev. Pavel si nebyl jistý, jestli je nadávka určená jemu nebo tomu Rusovi, ale bylo mu to jedno. Byl rád, že Polákovi zabránil udělat něco úplně zbytečného, čeho by zanedlouho pořádně litoval.
Když cvičení skončilo, Pavla Jadrného vyhodnotili jako jednoho ze dvou nejlepších československých stíhačů a brzy na to přišlo i povýšení do hodnosti nadporučíka. Jako snad každý, kdo ve 33 letech porazí tolik mladších a sebevědomějších soupeřů, div nepraskl pýchou, kterou se před ostatními letci snažil zakrýt vtipkováním a zlehčováním významu tohoto mezinárodního klání. Pavlovu radost nemohla skalit jedna drobnost, kterou tehdy nemohl tušit, ale později si ji uvědomil. Že to byly jeho skvělé výkony, kterým vděčí za své zmrzačení. Kdyby byl jen průměrným pilotem, byli by napřes rok poslali do Egypta někoho jiného.

Broumov, říjen 1983. Takže je to jasné. Tenhle krakovský si chce popovídat o tom incidentu v žatecké kantýně. Ale chci to já? Myslím, že ne, nechci o tom mluvit, nezlobte se. Nevím, co by mě na tom mohlo zajímat. Ukončil rozhovor, když si uvědomil, že není na cvičení Štít 72, ale doma v předsíni s telefonem v ruce. Než stihl sluchátko položit, zaslechl, jak Krakovský velmi naléhavě říká: hledám člověka, který mi tehdy zachránil život. Nezavěšujte, prosím. Aniž si to Pavel stihl uvědomit, proč, znovu si přiložil sluchátko k uchu. A co s tím mám já společného? Bylo slyšet, jak si Krakovský oddechl. Chci vám poděkovat, osobně. A třeba vás bude zajímat pár podrobností, které možná neznáte. Můžu se za vámi zastavit? Teď už se Pavel nebránil. Chytil se na udičku, kterou Krakovský právě včas nahodil. Tak tedy zítra, upřesňoval Krakovský, jsem teď ve Vroclavi a když sednu na ranní autobus, tak bych k vám měl dorazit krátce po jedné, jestli vám to vyhovuje. Bydlíte stále na adrese Máchova 214? To mě podrž, pomyslel si Pavel, když došel, teď už mnohem svižněji, protože noha byla už trochu rozhýbaná, ke svému křeslu v obýváku. Já jsem na tu příhodu už zapomněl a najednou se mi tu objeví nějaký Krakovský a nejspíš si chce zavzpomínat na starý dobrý časy. Prej jsem mu zachránil život. To je ale trochu silný tvrzení, ne? Že jsem mu ale ušetřil pořádnou nepříjemnost, to asi jo. Byl by za tu potyčku s tím Rusákem nejspíš šel do basy a nebylo by to jen na pár dní. Jana se vrátila z nákupu chvíli po Pavlově telefonátu s Krakovským. Měla jsem kliku, ale byly to nervy, oznamovala s úlevou, jen co v předsíni odložila mokrý deštník a svlékla si kabát. Stála jsem před Masnou dobře přes hodinu. Stará Pořízková, ta od naproti, byla přede mnou a já už jsem viděla, jak bere poslední slušný vepřový. Zase týden bez masa, říkala jsem si, protože než kupovat to, co normálně prodávají, to radši zajdu do zeleniny pro kapustu. Jenže prodavačka sahla pod pult a vytáhla moc pěknou krkovičku. Žádný flaxy, fakt maso. Schovávala jsem si to pro vás, věděla jsem, že přijdete, řekla. To je dobře, Jani, pochválil jí Pavel a dal jí pusu na tvář. Já bych si klidně dal i tu kapustu, víš, že ji mám rád. Jenže zrovna na zejtřek máme návštěvu a na to je lepší maso. Oběd bude trochu pozdějc, tak si dáme větší snídani. Než se Jana stihla podivit, začal jí Pavel vyprávět o svém rozhovoru s Polákem. Brambory už byly skoro uvařené, ještě tak 4-5 minut, a řízky se spokojeně smažily v troubě, tak si Jana šla sednout k Pavlovi do obyváku. Ten byl zanořený ve svém křesle a listoval časopisem. Skřidlata Polska, poslední vydání. Pavel už 10 let nelétal, ale všechno, co se týkalo letectví, hltal pořád stejně dychtivě. Odebíral letectví a kosmonautiku, na tehdejší dobu neobyčejně kvalitní 14-deník s minimem politických blábolů, ale navíc si ještě nechával posílat polský časopis. Zajímal se o druhou světovou válku a o té Poláci psali daleko víc a zajímavěji. Dokonce se tam čas od času objevil i článek o izraelsko-arabských válkách. Tentokrát se ale na čtení nesoustředil. Jak na trní, tak by se dalo vyjádřit jeho rozpoložení. Vždyť já jsem o tuhle návštěvu nestál, tak co blbnu, říkal si. Jak se ale blížila 1 hodina, jeho nervozita stoupala.
Každý chlap je neklidný, když má prázdný žaludek a cítí vůni řízků, která se line z trouby. Jenže tohle nebyl ten případ. Zazvonil zvonek a Pavel sebou trhnul, div mu časopis nevypadl z rukou. Jana se zvedla, že půjde otevřít, ale Pavel ji zarazil. Tohle musí obstarat sám. Možná proto, že mu hlava pracovala na plné obrátky, možná ale jen díky počasí, které se od včerejška vylepšilo, téměř vyskočil z křesla a ke dveřím došel svižně, jako by měl obě nohy zdravé. Dzień dobry, lub dobrý den, or good afternoon, I'm Richard Krakowski. Nice to meet you, Mr. Jadrný. Pozdravil zmateně ve třech jazycích pán v krátké světle modré bundě a s kšiltovkou na hlavě. Takovou, co se o ní říká, že ji nosí Američani a u nás není k sehnání, leda snad v Tuzexu, zhodnotil Pavel. Další, co ho na něm zaujalo, byl jeho věk. Krakowski byl starší, než jak ho Pavel odhadoval podle hlasu v telefonu. Ale hlavně mnohem starší, než by měl být ten tehdejší polský poručík. Vypadal tak na 55. Že by to byl jeho táta? Proč? Nesmysl. Pavla najednou zamrazilo. Co když to je někdo od státní bezpečnosti, která včera určitě zachytila jeho telefonát s občanem cizího, byť spřáteleného státu? Ti snad ale chodí nejmíň ve dvou. Ať je to jak chce, teď už nemohl couvnout, musel ho pozvat dál. Krakowski se svlékl a kdo ví odkud vyčaroval kytici fialových a bílých aster. Podal ji Janě a po výměně zdvořilostí, které Pavel překládal do češtiny a zase do angličtiny, se oba muži odebrali do obýváku k prostřenému stolu. Za okamžik Jana donesla kastrol horké zeleninové polévky. Konverzace se během oběda držela tří témat. Jaká je Jana skvělá kuchařka, hodnotil Krakowski polévku i řízky, jaká byla cesta z Vroclavy, vyptávali se Pavel s Janou, a že letošní podzim není tak pošmourný jako ten loňský, takže je vlastně docela pěkný. Shodli se manželé Jadrní a Krakowskému nezbývalo, než jim věřit. Po obědě se Jana omluvila, že něco musí udělat v kuchyni. Pánové si jistě mají co povídat. Ne, že by se kuchyň neobešla bez její péče, ale ona moudře uznala, že host přišel spíš za jejím manželem a chlapi si radši popovídají, aniž by Pavel každou větu, která Janu vlastně ani nezajímá, musel překládat. Když byli sami, Krakowski se chvilku ošíval a pak nesměle začal. Děkuji, pane Jadrný, že jste si na mě udělal čas. Toho já už nějakou dobu mám na rozdávání, pomyslel si s trochou smutku Pavel. Asi víte, proč jsem za vámi přijel? Pavel, který si ještě dopoledne myslel, že ví, teď nevěděl. Tohle přece není ten kluk z žateckého letiště. Tak kdo to, the hell? Už mu to myslel anglicky, ale aspoň v duchu se vrátil k češtině, takže k čertu je. A proč je tady? Stejně si ale myslím, že bych měl uvést na pravou míru dvě informace, které jsem vám do telefonu raději neřekl celé, pokračoval Krakowski. Pavel si pomyslel, jestli by to ten člověk ze sebe nemohl vysypat rychleji. Představil jsem se vám jako Richard Krakowski, to bylo pro případ, že vám odposlouchávají telefon. Polské jméno totiž nebudí tolik nežádoucí pozornosti jako židovské. Richard jsem se jmenoval, než jsem si po příchodu do Izraele změnil jméno. To jsem udělal před 35 lety. Od té doby se jmenují Adon. Příjmení jsem si ale na rozdíl od mnoha židů přišlých do nové vlasti ponechal. Na svůj polský původ jsem totiž hrdý.
Pavel byl čím dál víc zmatený. O co tady jde? Vysvětlil Krakovskému, co si myslel, kdo ho přijde navštívit a proč, jenže to zjevně není on. Krakovský není ten polský poručík, kterému Pavel tenkrát na cvičení ušetřil potíže. Když si Krakovský vyslechl, za koho ho Pavel měl, musel se zasmát. Ne, polský poručík to opravdu nejsem. Kdybyste se chtěl přiblížit pravdě, mohl byste mě považovat za polského majora izraelského letectva. Tím jsem totiž tehdy byl. I když polský jen podle původu, jinak skrz naskrz židovský. Teď jsem generál ve výslužbě, ale tenkrát, když jste mi zachránil život, jsem byl o několik hodností níž. Pavel začínal být netrpělivý. Nemohl by ten Krakovský, co se už nejmenuje Richard, být trochu konkrétnější? Proč mluví v hádankách, které neumím rozluštit? Ale nedal svoji netrpělivost, která pomalu přerůstala v podrážděnost, znát. Ten člověk mu, kdo ví proč, byl sympatický a navíc vyzařoval sebejistotu. Ne nadřazenost, ale klidnou sebejistotu, která byla Pavlovi příjemná a on se s ním cítil dobře. Pamatujete na říjen 1973 nad Sinajskou pouští? No, konečně jde k věci, ulevilo se Pavlovi. Jak by se nepamatoval, stačí, když se podívá trochu dolů, tam, kde má místo nohy protézu. Na to by málo kdo zapomněl.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatán Kaleta. Dnes ve 12.15 otevřeme další díl z této knihy. Tak si ho nenechte ujít.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Jsou 3 hodiny ze čtvrtka 11. června. S vámi je Martina Zachrlová. Na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou, ve kterém dnes nabídneme první kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Čte Petr Stoj. Pořad připravila Kateřina Hodecová.
2: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Bylo to v předvečer mých 17. narozenin. Vyšel jsem si na kopec za město, odkud byl směrem na jih široký výhled do kraje. A hlavou mi vířily sny a myšlenky, kterým směrem se vydat. Kde se ocitnu za 5, 10, 40 let? Co budu dělat? Do čeho mám investovat svůj život a vůbec všechno, co mi Bůh dává do ruky? V té době jsem už znal základ, že Pán Ježíš Kristus mě svou smrtí zachránil a chtěl jsem strávit život v jeho doprovodu. Tím byl základní směr jasný. Ať jsem se pak ze zeměpisného hlediska ocitl kdekoliv, vždy jsem se chtěl orientovat, abych tak řekl, podle vertikálního zdroje. Při zpětném pohledu nelituji této volby. Zároveň přiznávám, že mám za sebou i období, kdy jsem si nebyl úplně jist, nevěděl jsem, co konkrétně.

jasný. Tímto vám předkládám svoje postoje a přemýšlení o různých věcech. A třeba, že jsme každý jinak založeni, třeba, že vaše cesta vede jinudy než moje, budu rád, když vám tyto detaily pomohou při orientaci a najdete pro sebe správný směr. Jan Vopalecký.

Část první. Já a mé rozhodování. Boj za udržení směru. Víte, jak létají rakety nebo bezpilotní letadla? Mají předem vytyčený cíl a přesně naprogramovanou trasu, po které se tam dostanou. Pokud se cíl pohybuje, určí se pravidla, jak vypočítat dráhu letu. Pak se raketa nebo dron vypustí. To je vcelku samozřejmé. Přitom je však zajímavé, že raketa nebo letadlo si v každém okamžiku sami kontrolují, jestli se pohybují po určené trase a okamžitě si provádí potřebnou korekci letu. Mnohokrát za každou sekundu. Když řídím auto, obvykle hledím na silnici před sebe. Vzpomínám si, že v autoškole mi učitel někdy sáhl na volant a trochu upravil směr, abych nejel příliš blízko krajnice. Začátečníci často na silnici trochu kličkují. Když mi někdo v autě řekne, je, podívej, tak se můžu ohlédnout, ale jen na okamžik, protože musím sledovat, jestli držím správný směr. A na dálnici se raději vůbec neohlížet. Jak udržovat na silnici správný směr? Jednou z možností je pořád sledovat okraj silnice a středovou čáru a snažit se udržet mezi nimi. To bych označil jako snahu vyvarovat se extrému, držet se středu a nijak moc nevybočovat. A je to jediná možnost v mlze. Mám ovšem jinou metodu. Místo abych sledoval okraj a středovou čáru, zahledím se na nějaký vzdálenější bod na silnici a k němu mířím. Jednou jsem na moři dostal příležitost držet v ruce chvíli kormidlo nevelké lodi. Majitel a kapitán v jedné osobě mi předvedl, jak se zachází s kormidelním kolem. Pak ukázal na boji vzdálenou asi 0,5 kilometru a povídá: tak k té boji plujem. Potom si začal povídat s druhými. Já jsem je se zájmem poslouchal a on se mě po chvíli zeptal, kde máš tu boji? Musel jsem se chvíli rozhlížet, než jsem ji našel. Úplně nečekaně byla asi v pravém úhlu od směru, kde jsem ji čekal. Asi je víc situací, kdy je potřebné si držet směr. Uvědomuji si to v otázce životního zaměření, v duchovním životě, v životě rodiny. Jaký mám cíl? Jdu správným směrem? Pohybuji se po správné trase? Podle čeho se orientuji? Nebo se spokojím jen s tím, že nevybočuji z davu a jsem v něm průměrný? Jedním z důležitých

hloubkou v životě je kontrola směru. To za nás počítače neudělají. Ty stačí jen na letadla, možná auta, případně nějaké domácí spotřebiče. Je to můj životní boj, abych si ověřoval, zda jdu v životě správným směrem. Občas se musím zastavit, někdy třeba i na celý den a s Biblí v ruce a s modlitbou v srdci hledat Boží zpětnou vazbu, jeho usměrnění, možná nové důrazy, nové dílčí cíle, prostě ujistit se, zda udržuji správný směr.

Na moři a v přístavu. V žalmu 107, 23. až 31. verši se píše: Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí, se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milostrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Tento žalm názorně ukazuje, jak se žije s Bohem. My vnitrozemci si asi nedovedeme věrohodně představit, co to znamená prožít bouři na moři. Ale aspoň trochu. Člověk se bojí, modlí, touží po záchraně, jen aby se v pořádku dostal zase na břeh. Jak se takovým bouřím vyhnout? Úplně jednoduše zůstat v přístavu a nikdy na moře nevyplout. Vždyť by nás mohla zastihnout bouře. Ale autor žalmu vyjadřuje jinou pointu. Lidé, kteří prožili bouři na moři a v pořádku se dostali zase na pevnou zem, takový ať chválí Hospodina. Dá se žít na pevnině, v přístavu a nikdy nevyplout na otevřené moře. I takoví lidé mohou chválit Hospodina. Avšak odvaha vyplout dává možnost spatřit Hospodinovi skutky zvláštní velikosti. A pak má člověk daleko více a větších důvodů Boha chválit. Přiznám se, že v životě často prožívám vnitřní boj, kdy sbírám odvahu, jestli vyplout s důvěrou v Boží moc a pomoc na moře, nebo zda raději zůstat v přístavu a nic neriskovat. A přemýšlím, jestli to není spíš problém právě nás mužů, že dáváme přednost pohodlí a pocitu bezpečí. Rozhodování o důležitých věcech pak probíhá mimo nás. Potom se divíme, proč se iniciativy ujímají naše ženy nebo lidé kolem nás a my jsme jen stavěni před hotovou věc. Zdá se mi, že problém dnešní doby je v mnoha směrech problémem odvahy mužů být hlavou, ať už v manželství, v rodině, ve sboru, ve společnosti. Muž se rád schová za rozhodnutí ženy a pak na ní svaluje odpovědnost, viz Adam a Eva. To jí zase příliš zatěžuje. Ona ve svém nitru vítá, když se muž zodpovědně chápe vedení. Jedním z důsledků nedostatku odvahy vést a rozhodovat je potom to, že našim dětem, zejména synům, chybí vzory. Otce vnímají jako slabého, odstaveného, jako někoho, kdo není ani hoden následování co by příkladu. A děti pak nevědí, co je to být mužem, být ženou. Mužovi funkce přebírá žena, ale zvládá je za cenu vypětí sil, nervů, osobního rozčarování v manželství a ve vztazích vůbec. Když to vidí naše děti, jakou představu o roli muže či ženy si utvoří? Nevzdávejme to, i když se už možná dlouho pohybujeme ve vyjetých kolejích nesprávným směrem. Řešením není nějak dožít, ale vrátit se k biblickému vzoru, tedy k tomu, jak to Bůh, Stvořitel, chtěl, aby muž byl hlavou, měl odvahu rozhodovat, ale také hájit, a žena, aby mu byla oporou a jeho vedení si vážila. Takové vyplutí z přístavu může znamenat bouři. Je-li však Bůh pánem našeho života, pak umí utišit i tyto bouře
a přivede nás do bezpečného přístavu, kdy můžeme prožívat, jak skvěle to Bůh v případě manželství vymyslel.

Nové a za kolik? Let's make things better. Tak zněl kdysi reklamní slogan jedné firmy. Do češtiny jej můžeme přeložit asi jako dělejme věci lépe. Dá se žít jako dosud. To je dobré, to stačí. Ale firmy na nás tlačí, že mají lepší zboží, ať si je koupíme. A můžeme mnohé dělat efektivněji, nebo prostě jen proto, abychom měli lepší pocit. Koupili jsme si domů novou sedačku. Té staré dali 4 děti zabrat, z křesla už vylézala péra, potahy byly prodřené až na molitan. Teď máme novou a všichni na ní chtějí sedět. Jen tak, protože sedět v novém je příjemné. Ale každá taková lepší věc něco stojí. Za sedačku jsme dali spoustu tisíc a v jiných věcech jsme se museli uskrovnit nebo je odložit. A tak někdy stojíme před rozhodnutím, jestli ušetřit a dělat věci postaru, nebo si pořídit něco nového, ale za určitou cenu. Pokud jde o věci, které se dají koupit, pak jsou kritéria vcelku jasná. Je však možné dělat nově a lépe něco, co se za peníze koupit nedá? Jak je to s atmosférou u nás doma, s naším vztahem v manželství, s dětmi, jak to vypadá ve sboru, v zaměstnání, se sousedy? Necháme vše při starém nebo za nějakou cenu půjdeme do boje za obnovu, za něco lepšího? Změna je možná, ale něco stojí. Bude nás to stát zájem, úsilí, přemýšlení, hledání, modlitby, čas. Peníze jsou najednou vedlejší. Možná se nám někdy zdá, jako bychom to všechno už investovali a ono nic. Už nás nenapadá nic, co bychom mohli podniknout, aby se vztahy zlepšily. Jako by bylo potřeba ještě něčeho, ještě větší oběti, kterou už nejsme ochotni přinést. A stejně nevíme, jestli by to nebylo marné. Bůh investoval mnoho, vlastně všechno. Tolik mu záleželo na urovnání vztahu, který jsme my poničili. Tolik, že obětoval vlastního syna. Pro mnohé možná marně, nevyužili šanci. Ale Kristova smrt má nesmírnou moc. Pán Ježíš Kristus je zdroj záchrany. Kvůli nám se stal člověkem a dal svůj život, abychom se na jeho záchranu mohli odvolávat a s touto mocí počítali.

Je tady krásně. Nečekala jsem tak nádherný svět. A už vůbec jsem nečekala, že se setkám s tebou, pane Ježíši, a že mě přijdeš přivítat. Děkuji. Myslela jsem, že si to tady jenom prohlédnu a půjdu zase zpátky, ale dříve, než jsem vyslovila svoji otázku, ty jsi řekl,

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Mezi prsty. Polámal se mi počítač a přišel jsem o spoustu dat. Nemusíte mi nic vyčítat, už všechno vím. Například to, že si mám data zálohovat. Napřed se musím přiznat. Téhle technice jsem věřil téměř bezmezně. Vždyť jsem něco o tom studoval, nejméně 10 let se tím profesionálně živil, spoustu věcí jsem si sám naprogramoval a s obsluhou jsem nikdy neměl problémy. A teď najednou ráno zapnu počítač a hlásí mi chyby na disku. Pár pokusů to zachránit, pak hrk a dost. Ani systém se nezavedl. Disk skončil. To, že se data mají ukládat na záložní kopie, jsem věděl. Ale pořád jsem to oddaloval, že je přece ještě čas. Když mi to někdo říkal, uklidňoval jsem se, že já se svým počítačem problémy nemám. A najednou bylo pozdě. Data v počítači je něco, o čem člověk hodně přemýšlí, zvlášť když už je nemá. Když se nám zhroutí počítač, není to nejhorší, co se v životě může stát. Přežili jsme horší věci. Možná si pomyslíte, hlavně zdraví. To je pravda, ale jsou situace, kdy člověk ztratí i zdraví. Už jsem také slyšel, hlavně, že žije. A co pak? A život jde dál. Považuji za ohromnou boží velkorysost, že dokud jsme naživu, dává nám vždycky možnost jít dál. A to, co nás cestou potkává, slouží jen k tomu, abychom se znovu zamysleli nad tím, co je důležité. Já už vím, že je důležité zálohovat data z počítače. Ti, kdo měli autonehodu, jsou také jiní, než byli před ní. Když člověka dostihnou v životě vlastní chyby, možná nedbalost z minulosti, je důležité nerezignovat, ale vstát a jít dál. Člověk se přitom zamýšlí, na čem vlastně záleží. Také mě to vedlo k zamyšlení, jak je důležité být připraven na setkání s Bohem. Může to být nečekané, proto je důležité přípravu neodsouvat. Rozhodování o tom, kdo se do nebe dostane a kdo ne, není náhodné jako v loterii. Ale Bůh připravil způsob, jak se tam může dostat každý. Dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. Neutíká nám něco důležitého mezi prsty. Cítíme, co bychom měli udělat, ale jen to odsouváme. U někoho to možná znamená věnovat se více manželce a dětem, někoho navštívit, něco dát do pořádku, konečně se dát do čtení Bible, odhodlat se jít mezi věřící lidi, do prostředí, o kterém vím, že bych tam měl jít, že to Bůh ode mě čeká. A já to odsouvám, protože jsou tisíce maličkostí, kterým dávám přednost, protože se dají vyřídit jednoduše a rychle. Ale je jich příliš mnoho.

Jsem někdo nebo nikdo? To, co nyní zazní, se nepřiznává snadno, ale vyjadřuje to do jisté míry realitu mnoha z nás. Proto vám tyto myšlenky dávám k posouzení. Mám před sebou úkol. Není příliš náročný, takový docela běžný, ale okolnosti nejsou teď právě jednoduché. A já se bojím, jestli to zvládnu. Nemůžu si totiž dovolit selhat. To bych asi nepřežil. Cítím, že by to byla moje smrt. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych v něčem tak důležitém selhal. Všichni ve mě věří, spoléhají na mě a já si uvědomuji, že v tom je moje silná stránka. Snad mohu říct, že v tom je moje hodnota. Jenže teď se to přece jen stalo. Selhal jsem. Ne, že se mi to nepodařilo, ne, že by byly nepříznivé okolnosti. Nemám se ani na koho vymluvit. Prostě jsem vlastní vinou selhal a mě to totálně zdrtilo. Co na to řeknou druzí? Co si o mě budou myslet? Jak mě budou brát? Hrozně se stydím. Zdá se mi, že se na mě všichni dívají, že mě propichují očima. Někteří se škodolibě usmívají, jiní říkají, dobře mu tak. Nejraději bych někam zmizel, změnil identitu. Někde se vynořil, jako bych tam už dlouho žil a vedl si dál svůj obyčejný život. Ale to neumím. Ani zmizet, ani se někde vynořit. Vlastní selhání je něco, co nedokážu unést. Tak přemýšlím, jestli má můj život ještě nějaký smysl. Jiný případ. Nemám před sebou žádný úkol, ani těžký, ani lehký. Nikdo mi žádný úkol ani nedá. Nikdo mi nevěří. Nikdo po mně nic nechce. K ničemu se totiž nehodím. Nic neumím, nic nemám. Něco jsem zkoušel a pokaždé jsem to zkazil. Vždycky mi ještě vynadali. Teď se už po mně nikdo ani neohlédne. Snad jen proto, že někde překážím. Nejsem ničím, nemám žádnou cenu. Kdybych zmizel, nikdo se po mně nebude schánět. K myšlenkám na sebevraždu není daleko. V obou případech ztrácím iluze, že něco znamenám, že mám nějakou hodnotu. Zdá se mi, že život už nemůže jít dál, že je konec. Ale život jde přesto dál. Takové situace nepřicházejí proto, aby předznamenávaly náš konec. Jsou součástí života na tomto světě. Když je prožívám, rád uvítám někoho, kdo mi dá najevo, že existuje ještě naděje, že se dá vstát, jít dál a žít. Není mnoho lidí, kteří umí pozvednout, nejen lacině utěšovat. Existuje něco, čeho se dá chytit. Existuje někdo, kdo člověka podrží. Takové situace mi pomáhají pochopit, že nemusím být bezchybný, dokonalý. Že naopak můžu žít i se svými chybami, ale i s tím, že mě všichni ostatní přehlížejí. Jestliže v takové chvíli mám někoho, na koho se můžu spolehnout a kdo se za mě postaví, pak nejen přežiju, ale můžu jít dál. Kde takového člověka najít? To vám neporadím. To je boj, který si každý z nás musí vybojovat sám. Ale vím, že s Bohem počítat můžeme. Možná jsme zatím neprožili, jak nás má Bůh rád, i když jsme přesvědčeni, že si to vůbec nezasloužíme. Vždyť jsme se provinili především proti němu. Možná jsme zatím na vlastní kůži neprožili, že Bůh dokáže odpouštět i naše selhání, i veliká, i ta největší životní selhání, že jeho odpuštění přináší úlevu a pozvedá. Když Bůh odpustí, netrestá, ale naopak se nás ujímá, ukazuje, že o nás stojí, chce, abychom šli dál, už

0: Zítra to dodělám. Začal jsem si udržovat pořádek na stole. Když jsem dřív začal něco dělat a během dne práci nedokončil, pomyslel jsem si, zítra to dodělám. Nechám si to tady, abych nemusel dlouho hledat, kde jsem skončil. A také, abych pro spoustu různých činností nezapomněl, co bych měl udělat jako první. Výsledkem bylo, že se mi na stole množily hromádky papírů, kde každá znamenala nějakou práci nebo povinnost. A vždy zvítězila ta, která včera zůstala nahoře. Když jsem přišel ke stolu, zavalil mě pocit, že toho mám moc a snažil jsem se vybrat činnost, která byla nejpříjemnější a nejrychlejší. Občas se mi stávalo, že jsem z té spousty činností, vlastně hromádek papíru, byl nervózní a roztěkaný a snažil jsem se pořád něco dělat. Sám sobě předstírat, že něco dělám, ale byla to jen maska, abych zakryl nepořádek uvnitř sebe. Jak se mi osvědčilo udržovat si na stole pořádek? Ještě to není tak dlouho, abych to mohl hodnotit z dlouhodobého hlediska, ale už vidím, že jsem byl vlečen hromádkami papíru, které rozhodovaly o mně. Když teď odcházím od stolu, nechávám si tam jen malý papírek, kde mám poznámky o tom, co je třeba dělat. Ale už o mě nerozhodují hromádky. Dnes já rozhoduji o hromádkách. A právě v tom je ta pointa. Kdo rozhoduje? Já o hromádkách nebo hromádky o mně? Jinými slovy, rozhodují okolnosti o mně nebo já o okolnostech? To platí i v jiných oblastech života. Jestliže se nechám ovládat tlakem okolností, povinnostmi nebo věcmi, které spěchají, pak postupně ztrácím kontrolu nad svým životem. A snadno se může stát, že na důležité věci vůbec nedojde. Prostě dospěju k přesvědčení, že na to není čas, že to nejde, vždyť druzí taky. Vnímám to jako svůj každodenní boj. Unikat tlaku okolností, vymaňovat se z vleku různých obav a rozhodovat sám o tom, co je důležité a co chci doopravdy. Jinak totiž člověk snadno podlehne stereotypu, stane se hnaným kolečkem v soukolí a nemá sílu nějak podstatně ovlivnit směr svého života. Bůh nechce, abychom žili s pocitem marnosti, který má kořeny ve stereotypu, a vede k tomu, že člověku pak na ničem hodnotném nezáleží. Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli. Efeským 4:17-19. Marnost na první pohled nevypadá zle, ale vede k žalostným koncům. Bůh nás chce vysvobodit z marnosti, z područí stereotypu nebo zbytečnosti. Chce nás vést sám svým duchem, Římanům 8:14. Člověk vedený Bohem, jeho duchem, se už nemá nechat vláčet jako otrok, který nemá úniku. Ale Bůh mu ukazuje cestu a přitom nechává svobodu, zda ho poslechne nebo si půjde podle svého. Svobodné rozhodování bývá těžké, protože nás svírá pocit, že ve stereotypu se cítíme bezpečněji. Bůh nás však chce vyvést z vlastního koloběhu a povzbuzuje nás. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Římanům 8:20-21.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Co na mě vidí druzí? Povídali jsme si s kamarádem o životě, spíš o jeho problémech a bojích a nakonec jsme se spolu modlili. jeden za druhého. Napřed jsem se modlil já za něho, potom on a modlil se hlavně za mě. Velmi mě udivilo, když se začal modlit za moji pýchu. Nepovažoval jsem to za zradu ani osobní útok, protože se známe dost dobře a důvěřujeme si. Ale překvapilo mě to. Takhle otevřeně, bez jakékoliv přípravy, přede mnou nečekaně začít mluvit o mé stinné stránce. Nemělo cenu začít ho přesvědčovat, že se mýlí, ani se vyptávat, z čeho tak usuzuje. Známe se dost dobře a některé věci jsme spolu už několikrát probírali, jenom jsme o tom dosud mluvili jinými slovy. Několik dní na to se doma večer s dětmi rozvinula debata o tom, jaké má kdo chyby. Není u nás zvykem si večer vyčítat, co kdo provedl. Pokud se něco vyskytne, většinou to řešíme hned. Diskuze toho večera se začala odvíjet od biblického verše, který nás vybízí, abychom se proměňovali obnovením své mysli, Římanům 12:2. A přemýšleli jsme, co má kdo na sobě proměňovat. A zase došlo na stejné téma. Děti mi připomněly několik situací z uplynulých 2 dnů, za kterými se úplně nenápadně krčila pýcha. Dětí se dotklo moje chování v některých chvílích. A já jsem si uvědomil, že to je něco, co bych opravdu měl nechat Pánem Bohem ve svém životě proměňovat. Vím, že Bůh toho v mém životě už hodně změnil a v mnoha případech jsou barometrem proměn v mém duchovním životě právě děti, jejich vztah, srdečnost a otevřenost vůči mně. Jsou prostě velmi citlivé a tentokrát mi zase pomohli něco odhalit. Vlastně mi ukázali, co jsem sám neviděl. Jsem za ně Bohu vděčný. Možná je více lidí, kterým moje postoje vadí. A sám jsem si uvědomil další situace, o kterých sice nikdo nemluvil, ale je mi z nich trapně. Mohl bych je potlačit, nemyslet na to, ale vím, že každý hřích si člověk musí s Bohem řešit sám. Prosil jsem ho, aby mi odpustil, aby vnesl světlo, ukázal příčiny a vyčistil moje motivy i samotné činy. Možná mě čeká období, ve kterém mi Bůh chce připomenout a otevřít další situace v mém životě, aby mě vysvobodil od něčeho, co mě blokuje, znemožňuje mi dělat nebo vůbec rozpoznat to, k čemu mě Bůh volá.
2: Tak to je konec. Kam jsi došla? Podívej se na sebe. Jsi sobec. Hrusnej. Ještě jsi měla koupit mlíko.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Stíháte? Stíháte všechno, co musíte, co byste sami chtěli, co po vás chtějí zaměstnavatel, zákazníci, rodina a další? Dnes je in nestíhat, lítat a naříkat, kolik toho ještě mám na práci. Taky tomu podléhám, ale uvědomuji si, že Boží požehnání se neprojevuje tím, že se pořád cítíme, jako by nás někdo honil. Není to nakonec hřích nabrat si tolik povinností, že musím naříkat, jak nestíhám. Místo ještě musím, říkejme poctivěji, ještě chci. Chce Bůh, abych to všechno dělal? Člověku to dodává falešný pocit důležitosti a přitom se jen pohybuje, běhá a výsledný efekt je zbytečnost. Možná stíháme, ale nezanedbáváme přitom něco, co bychom dělat měli? Podle čeho se rozhodujeme? Při jednom vnitřním konfliktu, kdy jsem se rozhodoval, co stíhat a co nestíhat, ve mně zahořela touha. Ne potom, abych stihl všechno, co chci, nebo co po mně chtějí druzí. Ani potom, abych měl dost volného času a nemusel žít ve stresu, že mám před sebou pořád něco, co spěchá. Zahořela ve mně touha rozpoznat, co má opravdu smysl. Možná se mi podaří vyjádřit to modlitbou. Pane Bože, jsem zaměřený na to, abych dělal věci, na které jsem zvyklý, které umím a které dělám rád. Mám tendenci pořád dělat něco, o čem si myslím, že je to důležité, potřebné, že bez toho já nebo moji blízcí nepřežijeme. Ale vnímám, že ty po mně můžeš chtít ještě něco jiného. Ne abych stíhal víc, ale abych se zaměřil na to, co chceš ty. Stejně nestíhám všechno, spoustu věcí zapomínám, nepostřehnu a působím tím bolest. Otče, vysvoboď mě prosím, vzdávám se nutkavého dělání něčeho, co se mi zdá důležité, potřebné, o čem si myslím, že to spěchá. Ty máš jiné priority. Uč mě rozpoznávat, co je důležité z tvého pohledu. Přiznávám, že jsem se dosud vždycky snažil sám si rozhodnout, co budu dělat. A potom jsem na tebe naléhal, abys mi pomohl, abys tomu dal punc své dokonalosti, s nevyjádřenou nadějí, že já za to sklidím ocenění, obdiv, slávu. Ale vlastně jsi kolikrát ani nechtěl, abych se do toho pouštěl. Pane, chci mít k tobě blízko, chci rozumět, co po mně chceš. Vím, že mi na jedné straně dáváš svobodnou vůli, možnost tvořit, rozhodovat se pro cokoliv, ale na druhé straně víš, co je dobré, co je k užitku a co má trvalou hodnotu a chceš mě k tomu vést. Stojím o to, abys do mého života zasahoval, oslovoval mě a tak to vedl. Věřím, že nemusím žít ve stresu, co dělat a co jsem ještě nestihl, ale v důvěře, že ty víš, co skutečně musím a co vlastně nemusím. Věřím, že žít v blízkém vztahu s Bohem dává člověku moudrost, rozhled, rozpoznání, co je důležité, že takový vztah s Bohem dává člověku skutečný význam, kterého si lidé všimnou a zároveň brání žít v marnosti. Jsem Bohu vděčný, že nám pro Kristovy zásluhy umožňuje žít blízko Něho.

Nechat se vodit, když nejsem slepý. Občas na naší ulici vídám staršího pána s černými brýlemi a bílou holí. Chodí zavěšený do stejně staré paní, která ho vede. Jeho situace je zřejmě těžší a horší, než když si u nás děti jedno odpoledne zavázali oči a půl hodiny zkoušeli, jaké to je nevidět. Když je nevidomý sám, má to těžké. Uvítá možnost někoho se chytit. Pak může chodit daleko jistěji a mít větší pocit bezpečí. Má průvodce. Kolikrát bych si přál mít takového průvodce v životě, někoho, kdo by se mnou všude chodil. Říkal, jestli mám stát nebo jít, kdy si můžu sednout a když potřebuji, tak bych se měl o koho opřít. Přicházejí situace, kdy si nevím rady, neorientuji se, něco dělám poprvé, nebo se mi věc vymkne z ruky a já nevím, co se děje. Také při rozhodování, když nevím, do čeho jdu a váhám, bych uvítal nějakého průvodce a rádce, který by mi dostatečně podrobně napovídal, co mám dělat. Vím, že takový průvodce a rádce existuje. Vím, že Bůh nabízí svou pomoc a doprovod ve všedním životě. Z Bible jsem vyrozuměl, že je mi nablízku pořád. I tehdy, když si to neuvědomuju, nebo když bych si přál, aby mě neviděl. Ale už jsem se naučil žít s tím, že mě vidí pořád a vědomí jeho stálé přítomnosti mě nevyrušuje. Spíš naopak, vážím si jeho blízkosti a vnímám ji jako požehnání. Přesto mívám někdy pocit, jako by mě Bůh opustil. Na modlitby neodpovídá, prosby zůstávají bez odezvy a já nevím proč. Ani žádný konkrétní hřích si neuvědomuji, proč by mi chtěl Bůh svou přítomnost upírat. Tak zůstávám plný otazníků, proč ho nevidím a neslyším. Zvlášť těžké to je v situacích, kdy se neorientuju a připadám si jako slepý. Jak rád bych byl, kdyby mě vzal za ruku a vedl. Nedávno jsem měl zase pocit, že Bůh mlčí. A tentokrát jsem si uvědomil důležitou věc. Upozornila mě na to manželka. Bůh chce, abys nebyl jako slepý nebo jako dítě, které je třeba pořád vodit za ručičku. Chce, abys viděl, dovedl se orientovat a nemusel čekat na impuls ke každému kroku. Už o tom přemýšlím snad celý týden. Vážím si toho, že Bůh chce, abych rostl, byl zralý, dospělý a samostatný, ne jako dítě. To však neznamená, že se mám stát na Bohu nezávislým. Znamená to jen tolik, že Bůh chce, abych mu rozuměl, znal ho, jeho vůli, jeho dobré záměry pro svůj život i své okolí. A potom samozřejmě jednal podle toho, že Boha znám. Znám také lidi, kteří se chovají nezávisle. Myslí si, že vidí, ale jsou slepí. Často narazí, někdy jsou samá boule a říkají, že život už je takový a je třeba se s tím smířit. Ale Bůh chce, aby náš život byl bohatý, abychom viděli a uměli sami chodit jako zralí lidé, kteří si dovedou užívat hojnost života. Stojím o to, abych žil stále blízko Bohu. Ne především proto, aby dirigoval každý můj krok, ale proto, že máme spolu dobrý a bohatý vztah. Když jsou dva lidé spolu, neznamená to nutně, že jeden druhého vede, ale že si chtějí být na blízku, proto se drží za ruce. Jsem vděčný Ježíši Kristu, že s ním můžu takto chodit. Když je třeba, on mě totiž podrží, podepře nebo také popostrčí.

0: Večer pod lampou dnes přinesl první kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos. K poslechu další části zveme v pátek ve 21 hodin.
1: Na úbočí kopce

míru, tu nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Je krátce po 16:15 ze čtvrtka 11. června. S vámi je Rádio 7 a Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny nás čekají průsečíky s názvem Technologie sledování.

Skončili průsečíky s hostem Mariánem Možuchou. Moderoval Pavel Kohl. Další díl na téma rozhodování s umělou inteligencí uslyšíte v úterý v 11 hodin a 15 minut.

vážní ptáci, možná, že odlítaj a možná, že se vrací. Oni ví, oni ví, oni mají svůj směr, to já jsem lapená do svých vzdušních sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas, teď je ten čas svůj život proměnit.

0: Naladěné máte Rádio 7 a s vámi je Martina Zachrlová. Je čtvrtek 11. června a 5. hodina otvírá pořad 3D Talk. Dnes je hostem Aleš Navrátil. Moderuje Vojtěch Baret.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Aleš Navrátil, kazatel církve bratrské v Brně Betánii. Hrdý otec tří dětí, který, jak sám říká, by rád odpočíval u beletrie, ale více se mu to podaří u počítačových her. Aleši, vítám tě.
3: Ahoj Vojto a zdravím posluchače.
2: Aleši, ty máš hodně velké zkušenosti s vedením mládeže a o tom dneska budeme mluvit, jak vést vlastně mladé lidi. Na začátek se možná zeptám, jaký je to rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tím, když vedeš mladé lidi a když vedeš třeba dospělé nebo starší lidi?
3: Ten základní rozdíl bych řekl, že je v tom, že u těch starších už má člověk větší podezření na to, že by ten člověk mohl být vedoucí, protože už viděl nějakou praxi, viděl toho člověka třeba sloužit a ten člověk už má ten život víc strukturovaný a má ty věci víc vyjasněné. Třeba konkrétní věc, na které to vidím, když jsem před nějaký ty 2-3 roky zpátky s naší mládeží se snažil dát dohromady tým mládeže, aby kromě mě to vedli další lidi, oni sami si kladli otázku, jaký mám duchovní obdarování, jaký dary ducha, do jaké oblasti prostě mám i v tom týmu se zapojit. Protože někdo vedoucí ještě neznamená, že nutně musí vyučovat a mít ten program. Někdo je schopný moderovat, někdo se stydí na moderaci, ale je schopný vést víkendovku. A tato škála je skvělá, když se podaří u těch vedoucích mládeže, ale oni sami to objevují. Kdežto ten dospělý už třeba něco zkoušel organizovat, už třeba někdy vedl bohoslužbu a člověk ho do toho nebo do něčeho pozve z něčeho menšího. Takže mi přijde, že u těch mladších je to nejenom o tom, že člověk buduje jako vedoucí, to je u tu starší generaci, ale objevuje ty věci. A to mi přijde jako dobrodružství a zároveň vlastně jako výzva, protože člověk s tím pak musí pracovat, protože někdo se ti pak ocitne třeba někde, kde by úplně neměl být, ale když to člověk předem řekne, jo, hele, pojďte si, třeba říkávám, jo, pojďte si všichni zkusit moderaci prostě schůzky jako mládežnický, při nejhorším zjistíte, že to není váš šále kávy, ale tady je bezpečný prostředí, kde si to můžete zkusit. Když zjistím, že ten člověk to zvládá a roste v tom, tak ho třeba můžu pak poprosit, jestli udělá moderaci na bohoslužbě. Vyroste a dokáže uchopit tak, jak se to má dělat, může růst třeba někam jinam. To samé u toho programu, jo? Aby z někoho byl služebník, který bude dělat program na mládeži, ať klidně riskuje, udělá jeden program, dva programy, nemusí mít obdarování, ale nemusí se bát to zkusit. Takže objevuje, tak. Jo? A to mi přijde

0: Když tu otázku posunu dál, jak překonat ostych pak pro konkrétní službu vedoucího, tak tam jsem to zkusil vyřešit na pozoru našeho staršostva, kde se zkoušeli patronáty a říct, hele, zkuste si každý vzít nějakou oblast na starost. A to udělat víc podle obdarování, nebo co je jim vlastní. Takže tomu, komu je vlastní chválit, člověk víc svěřil oblast chválení, ale nechtěl po nich moderaci, protože to jim třeba není vlastní. A člověk je třeba každý rok pozbudí, aby zkusili jim do něčeho jiného, ale vidíš už za ty roky, jak člověk zná, že ten výsek té služby, kde člověk to dělá radostně pro Boží království a kde roste, je jinde. A to platí jak třeba u těch chvál, tak ale u moderace. Takže tam pak se právě nedou další lidi, kteří by mohli moderovat, tak je do toho pozvem. Můžou mít ostych, tak je pozbudíme, je to jenom na zkoušku. Když člověk řekne, hele, pojď to jednou, dvakrát zkusit. To může hodně pomoct rozbít ten ostych, protože se nezavazuje na pořád. A pak se mu dá férová zpětná vazba, díky, že jsi to zkusil. A když on řekne, hele, fakt, to není můj šálek kávy, tak to promyslíme, jestli něco jiného. Ale zapojit je do těch oblastí, kde mají to obdarování víc. A pak u některých opravdu vidí, že to sedne. Jo, teď nám prostě jeden mládežník, co přišel z mladší do starší mládeže, tak zkusil moderaci a prostě slyšíš ten tým, jak při setkání řekne, to je skvělý, že on měl tu moderaci, on má takovej klid, on to dokáže víst. A přitom on není tolik hovorný na těch schůzkách, takže bys dokázal říct, jako, tak on není upovídaný, tak úplně na to vedení třeba, do jaký míry ho tam... A pak ho tam ale postavíš a vidíš, že on to dokáže stabilizovat, dá tomu směr a zbytečně se nerozkecá. A je to vlastně skvělý. A tohle to mi pak přijde, že ještě zpětně podpoří toho člověka klidně s ostychem, protože druzí řeknou, ne, to dává smysl, může v tom růst. Třeba tak. Takže říct, že je to na pár vyzkoušení, kde se pak řekne, hele, může zkusit něco jiného třeba. A to, že je to výsek, že to není, že to aspoň trochu sedí k tomu, co máme podezření, že by mohlo být obdarování toho člověka. Jo, a někteří lidi si řekneš, možná máte obdarování, nechci si udělat program a vidíš tu hrůzu, zuby drkotají, jo, člověk chce prchnout, tak si řekneš, asi ho nebudu mučit, ale řekneš mu, kdybys někdy od Boha měl něco zajímavého, co chceš aspoň jako svědectví pozdílet, je to k dispozici. Ten člověk ví, že je zvaný a zároveň ví, že nikdy nemusí. Ale to je můj přístup, možná by někdo to víc třeba pozbuzoval, tlačil nebo tak, ale já jsem zjistil, že často křesťani nebo v mém okolí, pokud jako vidím, že jdou s Kristem a rádi slouží, tak je potřeba jim spíš pomoct v tom směru, nebo někde pozbudit, než je lámat. Když někam někoho dolámu jako z pozice autority, tak on tam nebude úplně šťastný, nebude to fungovat.
1: Pojďme se podívat na ty skupiny lidí, ty věkové. Máš děti, pak máš nějaké mladé dospělé, mládež, pak máš dospělé starší lidi. Jaký je rozdíl vést skupinu mladých lidí? A nemusí to nutně být tým vedoucích, ale obecně tu skupinu versus třeba skupinu starších lidí nebo dospělých.
0: Ten základní rozdíl, co mi tam přijde, je větší otevřenost pro sdílení a vztahovost a společný život u té mládeže, kde když u té starší generace nebo těch dospělejších ty vztahy nejsou třeba tak osobní, tak člověk řeší nějaká témata, diskutuje, ale není to tak propojené jako u té mládeže. Ta mládež sama o sobě u toho vedení, ano, je to vedení, kde člověk se snaží budovat, zvát do věcí, promýšlí ten koncept té mládeže, ale zároveň chce být v životech těch lidí k dispozici. Takže ta otázka, jak se máš a co řešíš, není jenom jako small talk, ale opravdu to znamená, hele, nemáš nějakou krizi, problém, ve kterým pro tebe jako vedoucí můžeme být. Takže ruku v ruce jde jakoby funkčnost té mládeže a programy a td. Ale u té mladší ještě víc mi přijde být jim k dispozici v těch věcech, co řeší. Takže oni můžou řešit, že zrovna maturují, nebo že jdou na vysokou, nebo vztahy můžou řešit. A jak kdyby u té mladší ještě specificky bylo být jim tam k dispozici, umět jim pomoct najít moudrost u Krista v Božím slově, modlit se s nima, tohle to jako podchytit. A to pomáhalo v tom celkovém vedení. Že kdyby to bylo jenom, pojďme udělat program a pak už si nepovídáme a nevidíme se, myslím, že by se minul velký kus toho, co u té mládeže je možné dělat. Jedna věc je, myslím, že důležitá a zásadní, máme program na mládeži a budeme vyučovat, já nevím, co AI a Bůh, jo? Nebo jak trávit volný čas, nebo jak právě produktivně strávit svůj volný čas, nebo svědectví jsme teďka měli jako téma. A to je vyučování a budování těch mládežníků, myslím, že zásadní. A druhá část vedení té mládeže v tom reálném životě, kde oni něco řeší a jak do toho, co řeší, patří Kristus. Protože

0: když já jim udělám program na svědectví třeba, jak se dělá svědectví, tak půlka jich to třeba řeší a nějak se jim to zarije do toho jejich života a půlka to neřeší. Když ale pak jako vedoucí seš v životě toho mládežníka v tom, co on reálně řeší a propojíš jim to skrz písmo s Kristem, tak to je to nejúžitečnější, co jim do života můžeš dát. Jo, ať už je to třeba jak pracovat s úzkostí, nebo právě třeba jak přemýšlet o budoucím partnerovi, kdy jsem s klučičí skupinkou právě jako v rámci mládeže je učil nejenom jako, jakou dívku by měli vyhlížet, ale třeba jací oni mají být, aby nějaká dívka je chtěla vyhlížet. Takže na to se můžou zasoustředit. Takže tato oblast, to, co mi přijde specifické u té mládeže, u toho vedení těch mladých, je jak to faktické vedení a vyučování, tak ale to samé, ale do těch osobních životů. Když to u té starší generace, pokud si vysloveně nevyžádá pastoraci, tak je to v tom víc tom vyučovacím a v tom, že jdeme tím životem nějak jako křesťani spolu a jsme tu prostracení lidi a tak. Ale už tam není úplně ten rozměr, nechám si mluvit do života. Dokonce toužím potom, aby mi někdo vstoupil do mého života, protože mám otazníky. Většinou už člověk ví, jako dospělý, už si vybudoval mechanismy, jak řeším konkrétní krize, a dáli Bůh, tak mám třeba někoho, s kým ty krize budu řešit. Ten mládežník mi přijde, že je mnohem flexibilnější v tom si tam pozvat důvěryhodného vedoucího a v tu chvíli ale duchovně růst. Tak to mi přijde třeba rozdíl, když se ptáš na rozdíl.
1: Vnímáš nějaký posun nebo rozdíl mezi mladými lidmi dnes a třeba před 5-10 lety? Jak se ty generace mění?
0: Když si představím, jaké to bylo na mládeži v předchozím sboru asi tak 10 let zpátky, 12 let zpátky. A teď, tak bych rozhodně viděl mnohem masivnější nárůst smartfonu, AI a všeho. A to znamená jako vtažení mládežníku do toho digitálního, virtuálního. Ale teď to nemyslím v tom, že by tehdy ta mládež mnohem méně byla na mobilu a teď je mnohem víc. Ale že tehdy byla větší kapacita se soustředit díl. Teď vidím, jak je těžší pro mládežníky, zvlášť pro ty mladší, když jsou hodně na mobilu a hodně na YouTube a na Instagramu a tak, udržet tu pozornost a soustředit se na některé věci. Tu kapacitu na soustředění a vytrvalost a možná být schopný si ten život trochu srovnat. Já nevím, jestli to prostě přemíra dopaminu nebo co to dělá, že ten život dneska mi přijde pro mládežníka je chaotičtější. A ne jako u všech. Máme docela i dost mládežníků, kteří neprožívají sociální sítě a tak, kteří jsou schopni se soustředit a nemají problém. Ale i ti ostatní se do nějaké míry třeba budou soustředit. Ale jak kdyby tam byla tato výzva. A do toho samozřejmě potom asi obecně, do jaký míry do toho pak bude stres z válek a ze všech věcí, co se jakoby děje. Ale tohle bych řekl, že je rozdíl. Že tehdy ten vliv toho virtuálního byl menší a ta kapacita se soustředit byl o něco větší. A naopak teďka to je větší výzva. Když někoho vyzvu k výzvě, pojďme číst Boží slovo, pojďme prostě budovat ten duchovní život, tak vidím, že někteří musí překonávat vyšší kopce než tehdy. I když ne o tolik, jo, pořád naše neochota, lenost, hříšnost a tak nás bude bojkotovat, jo, ale jak kdyby ten rozměr tam byl teďka markantnější, pokud ten člověk je na těch sociálních sítích, na internetu, kouká jenom na seriály a nečte vlastně.
1: Co vedoucí musí dneska dělat jinak, proto aby právě dosáhl tady k lidem, kteří jsou zahlceni tím digitálním světem?
0: Odpověď, která je na bílední, je dělat to v kratších segmentech, které jsou interaktivní a zážitkové a do 15 vteřin všem říct, co se bude dít a dostatečně zaujmout, aby chtěli počkat do konce. Což v něčem je otrava a v něčem je to realita. Protože to, co já řeším, je, do jaké míry musím program přizpůsobit současné generaci, kterou korporátní média jako jim zdevastovali pozornost a do jaké míry vlastně bych měl jako chtít po posluchačích, aby se trochu sebrali a naučili se soustředit. Protože já chápu, že ta věta jakoby často zazní, no musíme pro mladé udělat to prostě interaktivní a rychlé a zážitkové a vizuální. Ano, ale je to něco, jako kdyby člověk řekl, ano, ten pacient je v takovém stavu a už v jiném nebude. A mně to přijde, že to je nutné. Prostě ta generace má takovýhle jako attention span, jako prostě tak dlouho jim vydrží pozornost, nebo tak krátce. Na druhou stranu se to snažím kontrovat právě tím, že jim třeba dám výzvu na čtení Bible, která je drsná a vyžaduje po nich disciplínu. A jak kdyby to doplním vedle toho, aby na tom mohli růst. Nebudu je zbytečně trápit, že bych udělal ten program jenom tě tak. Nebude to interaktivní, nebudeme diskutovat, bude stejnou prostě hodinu povídat. To radši i u té starší mládeže něco řekneme, dáme diskuzi, co do toho oni můžou říct, to mi přijde jako ideální. A u té mladší jsem vděčný, že u nás Zuzka, která vede mladší mládež, tak to kombinuje s hrama, s akční částí, nebo dají Bible Project, něco promítnout. A to si myslím, že vychytává skvěle. Myslím, že lidé většinou, ty vedoucí, budou tyhle věci znát, že to není nic nového. Za mě líbí se mi jim tam dát ty výzvy, které jdou proti tomu trendu doby. Že jim neřeknu, já mám klučičí skupinku v rámci mládeže, řeknu, tak chlapci, tak pojďme se tak jako po srsti, jo, tak všichni si dáme tě čtecí program na mobilu nějak, ne moc těžký nebo tak. Ne, to já jim radši dám nějakou pěknou výzvu, protože obzvlášť pro kluky mi přijde důležité, aby věděli, že i překonali sami sebe nějak. A mohli by třeba i hrdí na to, že zatli zuby a...
1: Že je to něco stálo.
0: Že je to něco stálo. Zvlášť, když tam vidí tu odměnu, že se Bohu přiblížili. Jo, když pak slyším od některých zpětnou vazbu, že s Bohem je to teďka jiné, než to bylo předtím. Ale to chce tu výzvu. Tak to mi přijde do toho ještě přihodit klidně, dát digitální půst, nebát se i takových radikálních věcí.
1: Díky moc za rady, za rozhovor. Jsme u konce a od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Aleš.

Slyšeli jsme 3D Talk s hostem Alešem Navrátilem. Premiéru 3D Talku vysíláme v úterý v 8.30.

0: Autorkou aktuálního seriálu Úvah v pořadu Základy je Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Své druhé zastavení u elementárních otázek křesťanské víry věnuje osobě Ježíše Krista.
1: Základy.
2: Začněme naše druhé zamyšlení trochu jinak. Možná nezvykle, možná až přízemně. Zkusme Ježíše nejprve zahlédnout jako člověka. Ne jako vzdáleného spasitele, ale jako někoho blízkého, konkrétního, zakořeněného v lidském příběhu. Ježíš byl dítětem své matky. Narodil se do konkrétní rodiny, vyrůstal v péči Marie a Josefa. I když Josef nebyl jeho biologickým otcem. Sdílel domov, každodennost i vztahy. Pravděpodobně byl i bratrem. Vyrůstal v obyčejném prostředí, kde zakoušel radosti i starosti života. Vyučil se tesařem. Pracoval rukama, tvořil, unavoval se. A v neposlední řadě byl také Židem. Součástí konkrétního národa, tradice a víry. Každé z těchto označení něco znamená i pro nás. I my hledáme odpověď na otázku, kým jsme, co nás utváří, jaké jsou naše kořeny, naše vztahy, naše povolání. Ježíšovo lidství nám ukazuje, že i tyto obyčejné, někdy až nenápadné skutečnosti mají svou hodnotu. Nejsou překážkou, ale součástí toho, co znamená být člověkem. Nesmíme však zapomenout, že Ježíš nepřestal být Bohem, i když se narodil jako člověk. Evangelium vypráví příběh, kdy se jako 12letý ztratí svým rodičům v chrámě. Když ho po třech dnech najdou, odpovídá slovy, která překvapují svou jistotou. Nevěděli jste, že mám být tam, kde jde o věci mého otce? Jakoby tím naznačoval, že ví, kam patří. Jakoby se zároveň tiše ptal, kde bych měl jinde být. Když si představíme první církev, můžeme si položit zajímavou otázku. S čím měli první křesťané větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo jeho božstvím? Ježíšovo lidství bylo pro ně samozřejmé. Někteří ho osobně znali, jiní žili v době, kde ještě žili pamětníci. Byl pro ně skutečný, hmatatelný. A o to složitější bylo přijmout, že tento konkrétní člověk z Nazareta je zároveň Božím synem. A právě otázka Ježíšova božství se stala jedním z hlavních témat prvních staletí křesťanství. Vedly se o ní spory, vznikla vyznání víry, hledala se slova, jak vyjádřit toto tajemství. Dnes to často vnímáme obráceně. Je pro nás přirozenější mluvit o Ježíši jako o spasiteli, jako o Božím synu, který nás přišel zachránit. Připustit však jeho plné lidství, že byl bezmocným dítětem, unaveným člověkem, řemeslníkem, který pracoval rukama, může být pro nás překvapivě obtížné. A přece, právě v tomto spojení spočívá jádro křesťanské víry. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, jeho smrt na kříži by byla jen jednou z mnoha tragických a nespravedlivých smrtí. Nemohli bychom spolu s apoštolem Pavlem volat, kde je smrti tvé vítězství? A kdyby nebyl člověkem, nemohli bychom ve své hříšnosti přijít k Bohu. Evangelia opakovaně kladou otázku, kdo to jen je? Kdo je ten, koho poslouchá vítr i moře? Kdo má moc odpouštět hříchy? Kdo proměňuje lidské životy? A Ježíš na tyto otázky odpovídá. Nejen slovy, ale celým svým životem. Já jsem ten, kterého hledáte. Já jsem cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Já jsem dveře. Ježíš je člověk i Bůh. A právě proto se nás jeho příběh tak hluboce dotýká. a má moc nás proměnit.
1: Základy.
0: Ježíš Kristus nebyl jen výjimečným člověkem. Jeho současníci i pisatelé Bible podávají zprávu o tom, že je Bůh, který se snížil na úroveň člověka, a to tím, že přijal lidské tělo a stal se jedním z nás. O tom, proč to udělal, nám řekne Štěpánka Paluchníková v příštím dílu, který si můžete naladit v úterý v 9:30.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, tak so šatami mokrými.

Děkuji, že jsem s vámi mohla strávit noční vysílání. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová. Mikrofon předávám dalšímu moderátorovi a vám přeji krásný den s naším, vaším rádiem.

Krásné čtvrteční ráno s datem 11. června vám od mikrofonu přeje Pavel Kol. Bůh, o kterém hovoříme na Rádiu 7, je nám velmi blízko. Možná ho nevidíme, neslyšíme, ale můžeme s ním hovořit a třeba ho požádat, ať se nám ukáže. Zkusme dnešní den se k Bohu přiblížit. Třeba vám na této cestě bude inspirací právě následující vysílání. Začneme s písní Tower na Velse o tom, jak slyším Boží šepot, protože je právě blízko.

Po 7. hodině do Letovic. Také dnešní ranní telefonát v 7.30 bude patřit pozvánce na blížící se červnový festival. Tématu zkázy se bude věnovat další část Bible Guideu, která se hlásí k poslechu po 8. raní. Společenství věřících je jako jeden organismus stvořený mnoha údy, jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, možnostmi i úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. O církvi jako těle Kristově bude v relaci nejen chlebem uvažovat v 8.30 kazatel Jaroslav Pokorný. Bible nás učí důslednosti. Poctivé práci věci se mají dělat podle božích řádů. Ty varují před leností, prospěchářstvím, bezohledností a dalšími projevy sobectví. Nová glosa Petra Rause uvažuje o práci ke slávě boží. Vidíme ji kolem sebe, třeba na našich polích? Poslouchejte po 9:30. Jaké to je pomáhat dětem, ženám a rodinám, které startují do života z extrémně těžkých podmínek? Od 10 hodin přivítá v pořadu Rozmarína Klára Litterová Jitku Opálkovou, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno. Ta už řadu let vede projekty a tým lidí, kteří mění lidské osudy. Rozmanitost programů v dětském klubu si či oddílu je klíčem k tomu, jak zaujmout různorodé děti a udržet je v partě. Helen Marásková si s Danem Joklem povídá o tom, proč se nebát pestrých zájmů dětí i vedoucích, jaké výhody přináší týmová spolupráce i kam se obrátit o pomoc, když programy potřebují oživit. Ve štafetě od 11:45 se dovíte více. Ve čtení na pokračování zní kniha povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera. Bývalý československý vojenský pilot přišel na tajné misi v Egyptě o nohu. Ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem jste zváni ve 12 hodin 15 minut. Dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se dostaneme na kopec na Vysočině nedaleko Poličky, který nese biblický název Damašek. Proč? A co pruhované chalupě na jeho stráni říkají ti, co tam jezdí? Broňa Procházková pozvala k mikrofonu Zdenka Pokorného a nejen jeho. Řeka života zní vysíláním po 1 hodině odpolední. Tolik výhled na ty blížící se hodiny, já posílám Simu Magušinovou.

Petr Křemen nás dovedl k tichému času. Otevírám list Židům 13. kapitolu. Přidejte se. Bratrská láska, ať zůstává. Nezanedbávejte pohostinnost, vždyť skrze ní někteří nevědomky pohostili anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami, také v těle. Manželství, ať je u všech ve vážnosti, a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte, neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. K dnešnímu textu mě přivedl pořad Rozmarína, který bude znít v 10 hodin právě o dětech, lidech, kteří nemají jednoduchý život. Dostali se do velmi náročných, extrémních situací. A tento verš nás vybízí, abychom jim šli naproti. A nejen k ním, ale ke všem lidem kolem nás. Buďme pohostinní. Nebojme se návštěv, setkávání, a sdílejme se s druhými. A také mysleme na ty, kteří jsou v nějaké náročné situaci. Zde uvedeno vězení, ale můžou to být lidé, kteří jsou pronásledováni pro víru. O nich budeme také hovořit. Ti, kteří jsou trápeni, kteří mají nějaké soužení, tak mysleme na ně. Modleme se, vymysleme, jak je podpořit, jakým způsobem jim můžeme pomoci v té jejich situaci a nést jejich břemena. Říkejme s důvěrou, že Bůh je náš pomocník. Nemusíme se tedy bát a jdeme kupředu. Ježíši, já děkuji za to, že jsi prošel mnoha utrpení, to, co zakoušíme my tady na zemi, tak jsi sám vyzkoušel, když jsi byl tady, než jsi šel na kříž. Všechnu tu tíhu, nemoci, bolesti, tak znáš a jsi nám v tom pomocí. Díky tobě můžeme jít, díky tobě můžeme žít a přetékat tu lásku, přenášet ten život k druhým lidem. Prosím dnešní den za sílu, za tu všímavost možná těch, kteří to potřebují. A děkuji za to, že ty jsi s námi, že se o tebe můžeme opřít, že nás neopouštíš. Amen.

Skupina Na pořád, a se kterou zpívali i děti uvězněných rodičů, nás ještě přenesla k tématu věznění, a to, že není tento život úplně jednoduchý.

Bůh je důvod, proč tu jsme. On je stvořitel, dal nám život, vdechl nám svého ducha. Skupina BCC Worship vystřídají je Tehillim a Žalm 150., který nás také vede ke chvále.

Toto nebyl žalm 150., ale píseň The Goodness, dobrota Tobyho Meka. Ale zároveň bychom mohli říci, že to byl určitý žalm. V písni autor tak reflektuje ztrátu svého prvorozeného syna a odkazuje se na boží dobrotu. I přes to všechno, co zažil, tak Bůh je s námi, pomáhá nám hlouběji zapouštět kořeny. A žalm 150. je připraven tedy teď.

Za chviličku budeme s Jaroslavem Plevou přemýšlet o naší stravě. O duchovním mléku, ale i o dalších potravinách bude následující biblické zamyšlení. Teď ještě Israel Houghton, píseň Easy for You. Lehké pro tebe.

Apoštol Pavel nás vybízí, aby v nás přebývalo slovo Kristovo. Nebojte se, nebudu dělat bu-bu-bu a ty-ty-ty, měl by si číst Bibli. Chtěl bych vás natknout, abyste porozuměli, že číst Bibli, sytit se Božím slovem, se opravdu vyplatí. A že stojí za to se proto rozhodnout, i když se mi třeba vždycky nechce. Milí přátelé, otevírat písmo znamená umožnit věčnému slovu svatého Boha, aby ke mně promlouvalo a ubytovalo se v mé mysli a v mém srdci. Že to je skvělá věc, o tom bych vás chtěl dnes přesvědčit. Pojďme otevřít 1. Petrovu, 1. kapitolu a stejně jako minule si přečteme od 22. verše. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili, ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Neboť každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste vskutku okusili, že Pán je dobrý. Apoštol Petr ilustruje duchovní skutečnosti, které nejsou vždycky snadno pochopitelné, na věcech známých a srozumitelných. Dává příklad semínka a rostliny. Jsme narozeni z nepomíjitelného semene Božího slova. Jinými slovy, kdo ti řekl o Ježíši, dobrou zprávu, evangelium, ten zasadil semínko. Přinesl ti slovo, které v tobě započalo život. 23. verš. Vždyť jste se znovu narodili, ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. To byl začátek. Narodil se způsobením slova a k životu ho potřebuješ stále. Jestli má rostlinka růst, nestačí, aby vyklíčila. Potřebuje zalévat a hnojit. Stejně i ty, pokud máš duchovně růst, potřebuješ neustálý přísun duchovních živin. K porozumění této skutečnosti apoštol Petr používá další přirovnání, mateřské mléko. 2. kapitola, 2. verš. Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. Dnes už je známá věc, že pro novorozené dítě je mateřské mléko naprosto zásadní a důležité. Když podrobně zkoumali vlastnosti mateřského mléka, došli lékaři k závěru, že neexistuje potravina, která by mohla jeho výživové vlastnosti plně nahradit. Přirovnání k mateřskému mléku nám pomůže pochopit, že Boží slovo je skvělá výživa a že opravdu máme být čeho žádostivý. Stejně jako mateřské mléko nemůže být plnohodnotně ničím nahrazeno, tak je tomu i v případě Božího slova. Z mnoha unikátních vlastností mateřského mléka se pojďme podívat na 4. Za prvé, má dokonalé složení. Víme, že mateřské mléko obsahuje přes 100 různých složek. O významu některých se zatím mnoho neví, ale lékaři objevují stále nové skutečnosti. Shodují se v tom, že je složené velice úsporně, takže v malém objemu dodává maximum živin. Jeho vysoká výživnost nespočívá v absolutním objemu jednotlivých složek, například kravské mléko obsahuje víc bílkovin, ale v jejich dokonalé vyváženosti. Stejně tak v písmu má křesťan všechno, co potřebuje ke svému duchovnímu růstu a orientaci. Všechno v něm je důležité, i když často ještě nevíme proč. Proto má dokonalou duchovní výživnost. Kdo se jim denně sytí, duchovně roste. Nově obrácený křesťan, který se zápalem studuje svou Bibli, může poznání moudrosti a duchovní zralosti předstihnout toho, kdo sice věří déle, ale myslí si, že už všechno zná a svou duchovní potravu zanedbává.
Dokonalé složení mateřského mléka má za následek ještě jeden zajímavý efekt. Chrání před tloustnutím. Obsahuje speciální kyseliny, které regulují ukládání tuku v organismu. Tyto kyseliny napomáhají, aby bílkoviny nebyly ukládány v podobě neužitečného tuku a byly použity k výstavbě organismu. Dítě nepřijme víc, než potřebuje. Matka se nemusí bát, že by kojené dítě tloustlo. To o umělé výživě určitě neplatí, naopak. Takže přátelé, stejně tak Boží slovo nám nemůže ublížit. Naopak dává optimální duchovní růst. Nemusíme se bát, že bychom se přílišným studiem písma duchovně přejedli. Všechno slouží k růstu a budování. Nic není duchovně nezdravé, žádné zbytečné sádlo. Další vlastnost. Mateřské mléko vždycky vyhovuje. Ukázalo se, že mateřské mléko není stále stejné, ale že se jeho složení mění jak v průběhu kojení, na začátku je řidší, později hustší, tak v celém období kojení. Do 4. dne je bohaté na bílkoviny a soli a chudší na tuky a cukry. Během prvních 14 dnů klesá množství bílkovin na polovinu a solí na čtvrtinu a obsah tuku a cukru stoupá na dvojnásobek. Dítě tak dostává to, co jeho orgány snesou a co právě potřebuje. Takové je pro nás křesťany Boží slovo. Je v něm duchovní potrava, která nejen slouží člověku v jakémkoliv stádiu nebo období víry, ale také je optimální k porozumění. Ne, že by se Boží slovo měnilo, je stále stejné a trvá na věky, ale když je čteme s otevřeným srdcem, Duch svatý nám ukazuje ty věci, které právě teď, ve svém současném stadiu duchovní zralosti, potřebujeme znát a potřebujeme se naučit. Naše potřeba se v průběhu času mění. Proto se stává, že stejné místo v Bibli čteme s časovým odstupem třeba po několikáté a ono k nám promlouvá znovu a opět nově. Boží slovo vždy vystihuje naše aktuální potřeby. Duch svatý nám dává porozumění tomu, co právě můžeme strávit a co potřebujeme ke svému duchovnímu růstu. Třetí vlastnost mateřského mléka je, že zajišťuje zdraví. Tak především složení mateřského mléka je naprosto bezpečné z hlediska infekce. To za prvé. Za druhé, obsahuje vitamíny A, B, B2, C, D, E, dále minerály, jako železo, vápník a podobně. Mateřské mléko také obsahuje zvláštní fermenty, které mají schopnost ničit choroboplodné bakterie ve střevech dítěte. Dále je tam imunoglobulín, látka, která je nositelem obrany schopnosti. Imunoglobulín ničí infekce daleko účinněji než jakékoliv antibiotikum. Jaká podobnost s Božím slovem? To je pro nás také ochranou ve dvojím smyslu. Jednak proti duchovním a duševním nemocem i proti nemocem těla. Duševní a duchovní problémy, jako je neodpuštění, zlá vůle, nespokojenost se životem, smutek a deprese, to všechno svým působením vyvolává fyzické postižení a fyzické nemoci. Boží slovo různé duševní a duchovní deformace uzdravuje dříve, než postihnou naše fyzické tělo. A druhak je tu působení preventivní. Máme-li Boží slovo za denní potravu, pak kromě látek pro růst přijímáme i duchovní vitamíny a duchovní protilátky proti nemocem duše, ducha i těla. Viry a bacily, jako zloba, neodpuštění, závist, neláska. Tyto všechny věci nás ovládnou mnohem nesnadněji, jestliže jsme chráněni duchovními vitamíny. A konečně za čtvrté, mateřské mléko zapojuje do rodiny. Lékaři zjistili, že přijímání mateřského mléka, kojení, je otázkou nejen přijímání potravy, ale také, že významně posiluje citové spojení mezi matkou a dítětem.
Kojením se buduje vztah a upevňuje sociální vazba. Dítě má s matkou úzké společenství a tomu dává jistotu, pocit bezpečí a přijetí. To jsou hodnoty, které mají pro jeho pozdější vývoj zásadní a rozhodující význam. V duchovní paralele platí totéž o působení Božího slova. Posiluje nás ve vazbách na společenství a duchovní rodinu ostatních křesťanů. Ve sboru, naší sborové rodině, můžeme prožívat lásku, přijetí, emocionální bezpečí i vědomí vlastní hodnoty. Můžeme se zde zapojit do služby a totéž poskytovat druhým. Takže závěr ke kojení. Lékaři jsou si jistí, že mateřské mléko naplňuje veškeré potřeby pro růst dítěte a vývoj organismu. Tyto potřeby uhradí plně a dokonale a kojené dítě nepotřebuje nikdy nic k tomu, co si od matky samo vypije. Závěr k duchovnímu mléku Božího slova. V přeneseném smyslu platí totéž, co o mléku mateřském. Boží slovo zajišťuje veškeré naše potřeby. Nepotřebujeme žádná doplňková učení nebo filozofie, abychom duchovně prospívali a rostli. Petr radí, jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem, číst je, přemýšlet o něm. Mějte touhu o nepřerušovaném mléku Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Pokud nemáte písmo, Bibli, Nový zákon, můžete si napsat do redakce a oni vám ho rádi pošlou.

Na význam Bible se s Jaroslavem Plevou zaměříme ještě v 15 hodin 15 minut. Zítra nás Martin Moldán vyšle s evangeliem do světa. Blížíme se k 7. hodině, to bude prostor pro magazín.

0: Sedmá hodina raní ve čtvrtek 11. června a vyladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a pomalu se blížíme k letním dnům a tedy nejrůznějším festivalům a akcím, na které se ještě v našem vysílání určitě dostane, ale v následující hodince nás čekají minimálně dvě pozvání. Dobrý poslech. Startuje magazín, který kromě pozvání do Letovic přináší nové zprávy ze světa pronásledované církve. Vítejte u poslechu. Leto pomalu klepe na dveře a to znamená, že se éter Rádia 7 plní pozvánkami na letní festivaly. Mezi nimi nechybí ani 14. ročník Letfestu. Co vlastně název Letfest znamená, odhadí Pavel Kratochvíl, který stojí ve vedení festivalu.
1: Už toho názvu Letfest vlastně má dva významy. Díky tomu, že bydlíme v Letovicích, tak je tam zkombinovaný název našeho města Letovic a pak léto a fest jako festival. A vlastně jedná se o takovou velmi specifickou akci. My jsme kdysi uváděli do názvu, že je to křesťanský multižánrový festival. Ono se to postupně vyvíjí za těch 15 let, protože dneska je to částečně i příměstský tábor zkombinovaný s tím, že vlastně v odpoledních hodinách a večer je to i potom doprovodný program pro dospělé. A jak už jsem řekl, ono těch 15 let vyvíjí a kombinuje to, že se na něm podílí velká skupina dobrovolníků. V loňském roce byla skoro kolem stovky. A co je velmi specifický pro tenhle festival, že často jezdí i dobrovolníci ze zahraničí. My jsme počítali nedávno, že už se tady za těch 15 let vystřídalo dobrovolníci asi z 20 zemí, že jsou to často lektoři, různí řečníci nebo zajímaví hosté, hudebníci. A tak ten původní záměr byl propojit místní církev s komunitou a nabídnout něco, co trošku, když se nám jako církvi podaří víc z našich vnitřních prostor být tady pro naši místní komunitu. A to asi by mělo nejvíc charakterizovat festival Letfest.
2: My jsme zmínili, že letos proběhne už 14. ročník. Pamatujete si na začátky toho festivalu?
1: Pamatuju. Velmi často se k tomu vracíme i čerpáme inspiraci třeba z těch minulých ročníků. A jak už jsem řekl, ono se to postupně vyvíjí a kdyby někdo viděl ten festival před těmi 14 lety a dneska, tak řekne, že to úplně dvě rozdílné akce. Tehdy jsme začínali a vlastně navazovali jsme na tradiční English campy, které jsme dělali s dobrovolníky z Ameriky, že jsme vždycky vzdali třeba skupinu 50 studentů a vyjeli jsme někde do hor na chatu a tam jsme s nimi měli takový týdenní kemp a vlastně tehdy jsme po 10 letech tohle opustili a začali jsme právě ten příměstský festival. Takže na začátku to spíš vypadalo jako takový tábor ve městě, pak se to postupně rodilo v takový festival, na který v letech kolem roku 2018 před tím covidem a tak se ho třeba během týdne.

0: sem jezdí tradičně asi posledních 12 let a bude tomu předcházet, což je taková novinka, že jsme se domluvili jako 5 místních církví a budeme dělat vlastně společnou bohoslužbu na zahájení na náměstí, takže to bude od 4:30, pak bude to divadlo. A přes týden během těch večerů tak máme spoustu zajímavých hostů, třeba jenom uvedu Radek Hejret, bude na téma Může se holokaust opakovat, pak tady budeme mít Marii Konvalinkovou, bývalou řádovou sestru, která pracovala s drogově závislými. Potom budeme mít nějaké ty lektory právě ze zahraničí, kteří jsou zase z církve z Ameriky a mají zkušenosti v různých dalších oblastech. Pak jeden lektor, doktor z Velké Británie. Takže bude to takový zase mix různých příběhů, různých témat. A vždycky přes ten týden, každý večer od 7 hodin, ty semináře na sebe navazují a člověk si pak může vybrat celkem pestré nabídky.
1: Pavle, vy jste ředitelem společnosti Elim v Vletovicích. Hmm. Můžete prozradit něco více o své službě? Čemu se v Elim věnujete a na jakých dalších akcích nebo projektech kromě Letfestu pracujete?
0: Tak je pravda, že ten Letfest je taková špička ledovce té naší práce a vlastně celý rok jsou to vlastně věci nebo i projekty, na kterých právě třeba i získáváme a vychováváme si ty dobrovolníky, kteří pak s náma ten festival organizují a on si ten festival je týden, ale ty přípravy na něj tak probíhají celý rok, takže my vlastně máme letos takovou skupinu asi 42 mladých lidí, kteří právě zase vyrostli na našich volnočasových klubech, které pořádáme teďka, nebo máme vlastně během roku téměř každý den, jak v Letovicích, tak v Boskovicích. A tam nám chodí děcka už od věku nějakých 8 let, věnujeme se jim, snažíme na těch klubech se nabídnout nějaké bezpečné přátelské prostředí, mají možnost se seznámit s dospělými vedoucími. Pak třeba když mají zájem, tak je zveme i dál do církve na nějaký program, ale zároveň v nich hledáme i potenciální vedoucí, kteří třeba už od věku 12-13 let tak můžou nastoupit do takové naší akademie Elimové, kde se z nich stanou napřed polovedoucí, pak vedoucí, pomáhají nám organizovat ten festival. Dál v Elimu se věnujeme primární prevenci. Kolega Pavel Kotouček už 15 let jezdí po školách a mluví se studenty i s dětmi, teďka už na prvním stupni už to posouvá, tak na různá témata, co se týká třeba šikany, kyberšikany, sexuality, drog a tak. Takže v současné době spolupracujeme asi s 45 školami tady v rámci Jihomoravského kraje. Tak to je tak jedna velká oblast. Potom teďka nově od loňského roku tak podporujeme jednu církev v Indii, kde jsme vyslali v prosinci 4členný misijní tým, protože pracují podobně jako my taky s dětmi z ulice a z takových chudších oblastech Indie, takže máme podporu jim. A ještě jedna novinka, nebo teďka asi 2 roky, tak je vlastně pod Elimem i mateřské centrum, že se u nás tady v Letovicích každý den schází maminky s dětmi a mají různý program zase úplně pro ty nejmenší.
1: Tak to je tedy úctyhodný, opravdu široký záběr. Já se tedy na závěr ještě vrátím k Letfestu, který bychom tímto telefonátem chtěli představit a tak můžeme říct něco prakticky, kdy, jak se přihlásit, kde, co všechno mají zájemci případní udělat.
0: Tak to už přihlášením už asi posluchače trošku zklamu, protože my tam vlastně máme tu kapacitu omezenou. Během toho dopoledne vlastně máme jakoby angličtinu, sporty a tanec. Letos jsme měli tu kapacitu nastavenou asi na 150 dětí a třeba vždycky, když otevřeme registrace v tom únoru, tak ty sporty jsou třeba do 2 dnů okamžitě zaplněné a v současné chvíli už máme i celou řadu náhradníků, kteří čekají, pokud by se někdo odhlásil nebo tak, protože je opravdu zájem veliký. My jsme i letos navýšili ještě o angličtinu pro předškoláčky, takže máme ještě o 20 dětí víc než loni. Myslím, že jich je letos přihlášených celkem asi 158. A takže v současné chvíli už vůbec není možné se registrovat, ale jak už jsem říkal, festival vlastně v odpoledních hodinách pak pokračuje už takovým volnějším programem, kde člověk nemusí být přihlášený, může přijet na jednotlivé aktivity, semináře nebo se zúčastnit něčeho úplně zadarmo, být tady s námi. Ale ta registrace jako taková pro ty děti v tom věku, myslím, že teďka od 6 do 15 let, tak tam už není možné se úplně dostat. Ale kdyby měl kdokoliv zájem se přijet podívat, každý rok se tady objeví třeba i buď z nějakých církví nebo z různých míst lidé i pro inspiraci, že třeba by rádi pořádali něco podobného ve svém městě. Takže pokud by to někoho zaujalo, chtěl vědět o téhle akci víc, tak vlastně ty dveře jsou, aniž by člověk musel být registrovaný, tak otevřené kdykoliv během toho týdne, stačí zavolat, domluvit se nebo prostě přijet.
2: Říká Pavel Kratochvíl za tým chystaného festivalu. I přesto, že je kapacita naplněna, neváhejte se přijít podívat jen tak. Připomínáme, že akce proběhne 6. až 10. července v Letovicích.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Maroko. Policie se vyptává na činnost církví. Jeden marocký pastor prosí o modlitby, aby místní křesťané v domácích církvích byli odvážnější ve svém svědectví o Kristu a našli přízeň u policie a dalších místních úředníků. Maroko je z 99,9% muslimské a pro Maročany existuje jen několik církví. Tyto církve jsou většinou malé. Často se scházejí tajně v domácnostech a skládají se téměř výhradně z členů, kteří konvertovali z islámu ke křesťanství. Policie kontaktovala mnoho vedoucích a pastorů, aby se jich vyptala na církevní aktivity, řekl pastor. Většina marockého obyvatelstva, včetně úředníků, nikdy nepřišla do styku s křesťany, zejména s marockými křesťany. Modlete se za odvahu a moudrost pro církev v této době, požádal pastor. Modlete se, aby církev zůstala věrná a byla také otevřená seznámení s úřady a lidmi kolem nás. Nechceme se skrývat. V Maroku vládne panovník, který je údajně přímým potomkem proroka Mohameda a hodlá řídit zemi podle islámských zásad. Tato severoafrická země zažila více než 1100 let islámského útlaku, od doby, kdy byli původní obyvatelé Maroka Berbeři v 8. století přinuceni k přijetí islámu arabskými dobyvateli. Téměř všichni Maročané jsou sunničtí muslimové. Dnes tvoří křesťané pouze zlomek 1% populace. Rozšíření křesťanství je pomalé a v roce 2010 došlo k významnému zhoršení situace, když byly stovky misionářů donuceny opustit zemi. S rozvojem digitálních technologií a sociálních médií však stále více Maročanů přichází k víře v Krista. Hlavním pronásledovatelem je vláda. Křesťanské konvertity pronásledují také rodinní příslušníci, přátelé a místní komunity. V Maroku je jen málo kostelů. Šíření Bible a misijní činnost jsou v zemi zakázány. Křesťané mají potíže s navazováním společenství, ale vytvořily se sítě podzemních církví. Řada křesťanů byla uvězněna na základě obvinění z odpadlictví a misijní činnosti. V Maroku žije asi 35 milionů lidí, ale v zemi existuje jen málo tištěných biblí. Je obtížné sehnat Bibli, ale věřící mají přístup k písmu díky kreativním metodám, jako jsou digitální soubory na SD kartách, které mohou používat ve svých mobilních telefonech a tabletech. Hlas mučedníků podporuje různé formy evangelizace a poskytuje pomoc novým křesťanům muslimského původu. Írán. Násilné zmizení křesťanky muslimského původu Mary Mohamedy. Na základě informací od naší partnerské organizace Middle East Concern prosíme o modlitby za obhájkyni lidských práv, novinářku a křesťanku Mary Mohamedy. Na konci února 2026 oznámila Amnesty International její násilné zmizení. Mary byla poprvé zatčena ve věku 19 let, poté co konvertovala z islámu ke křesťanství na setkání domácích sborů. Od listopadu 2017 do května 2018 a byla uvězněna ve věznici Evin. Mary byla znovu zatčena v lednu 2020. Dne 27. února byla propuštěna na kauci a v dubnu 2020 byla odsouzena ke 3 měsícům vězení a 10 ranám bičem za účast na protestu po sestřelení ukrajinského civilního letadla PS-752. V dubnu 2023 byla Mary na slavnostním ceremoniálu v Bonnu oceněna cenou svatého Štěpána pro pronásledované křesťany za svou mimořádnou odvahu a neobyčejnou obětavost. Podle organizace Amnesty International byla Mary v kontaktu se svou rodinou poté, co odcestovala z Teheránu do Ahvázu, a to až do 26. února, kdy se kontakt náhle přerušil. Úřady odmítly sdělit, kde se nachází, ale podle zdrojů Amnesty International byl zpočátku zadržována v Ahvázu, než byla 2. dubna 2026 převezena na neznámé místo. Prosíme, modlete se, aby se zjistil, kde se Mary nachází a v jaké je situaci, a aby Bůh povzbudil a posílil Mary i její rodinu. Benin, neustálý odpor rodiny vyznávající Budu. Dvě mladé křesťanky vytrvale setrvávají ve své víře navzdory odporu ze strany rodiny. Marie, 18 let, a Rosalyn, 17 let, jsou sestřenice z rodiny vyznávající Budu. Dívky nikdy neslyšely evangelium, dokud k ním domů nezačala chodit křesťanka, která prodávala mýdlo. Vložili svou důvěru v Krista a začali chodit do kostela. To rozhněvalo jejich rodinu, která je zavrhla, a začala je uprostřed noci proklínat. Když je proklínali, dívky vstaly a modlily se. Poté jim rodina přestala dávat jídlo. Čteme Bibli a hledáme verše, které nás pozbudí. Bůh existuje a jeho laskavost nikdy nekončí, řekla Marie. Stejně jako napravil život Jobovi, dá nám řešení našich problémů. Rosalind prosila o modlitbu, aby měli víru jako Abraham, když šel obětovat Izáka. Chci, aby mi Bůh dal takovou víru, aby se nezachvěla, kdykoliv budu čelit nějakému problému nebo obtížné situaci. Křesťanství je v této zemi sousedící s Nigérií mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vúdu je oficiální náboženství a den vúdu je v Beninu státní svátek. Čarodejnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vúdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni, církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale ve venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce hlasu mučedníků spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech, poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vúdu. Pane Ježíši, prosíme za věřící v Maroku. Naplň mocí Ducha Svatého, aby jejich životy odvážně ukazovaly na tebe. Dej místním křesťanům moudrost a odvahu v době, kdy jsou vystaveny otázkám a tlaku ze strany úřadu. Prosíme za policisty a úřady, aby při setkání s věřícími poznávali tvou lásku a pravdu. Posiluj církev, aby zůstala jednotná a otevřená lidem kolem sebe a mohli být světlem ve svém okolí. Prosíme za Mary, ochraňuj tam, kde se právě nachází. A dej, aby se zjistilo, kde je a v jaké je situaci. Ať zakouší tvou blízkost, pokoj a sílu uprostřed nejistoty. Posiluj její rodinu v tomto období čekání. Děkujeme ti za Marii a Rosalind, že mohli poznat Krista navzdory všem okolnostem ve své rodině. Posiluj jejich víru, ať rostou a mohou poznávat Krista každým dnem více. Použij si jejich životy jako svědectví naděje a proměňuj skrze ně jejich rodiny i lidi kolem nich. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Středeční magazín je u konce, budeme se těšit zase zítra. Naslyšenou.

Skupina Need to Breathe a píseň Alive a blížíme se k 7:30, to bude prostor pro ranní telefonát, který nás pozve do Dolních Kounic na festival.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: V následujících minutách přicházíme s pozvánkou na další festival. Tentokrát zamíříme na křesťanský multižánrový Kefas Fest, který se uskuteční v druhé polovině června v Dolních Kounicích. O jeho programu i zákulisí si budeme povídat s organizátorkou Klárou Lloydovou. Kláro, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Mnozí možná vědí, ale pro jistotu, jak byste Kefas Fest představila?
4: Tak Kefas Fest, jak se už říkal, křesťanský multižánrový festival, který už více než 10 let propojuje hudbu, přednášky, workshopy, duchovní program, sport a hlavně setkávání lidí napříč generacemi. A my chceme vytvářet prostor úplně pro každého, kdo si chce užít příjemný víkend v dobré společnosti. A naším cílem je ukázat, že prožití okamžiku může být živé, radostné a to, že nikdo není na nic sám a všichni můžou tvořit nějaký hezký jako společenství a být otevření všem.
3: Festival se uskuteční v opravdu krásném, téměř pohádkovém prostředí historického areálu bývalého kláštera. Čím vás toto místo oslovilo a proč jste si ho vybrali pro konání festivalu?
4: Tak areál bývalého kláštera Rozaceli v Dolních Kounicích má naprosto jedinečnou atmosféru tou svojí historickou architekturou. Opravdu, když my tam chystáme ten festival a procházíme se tam, tak je to úplně neuvěřitelný a je to asi nepopsatelný zážitek takhle slovy. Ale to místo vybrali vlastně už zakladatelé kdysi a my to vlastně tak držíme tu tradici a myslím, že i spoustu lidí, co se vrací, tak se vrací právě i díky tomu, že je to v tomhle areálu a že je to jako neobyčejná atmosféra.
3: Na Kefas Festu se tedy spojuje jak ta kultura historická, tak ta aktuální. Pojďme nahlédnout do té aktuální, co se tedy bude dít, na koho se můžou účastníci těšit, kteří interpreti kapely vystoupí.
4: Tak hudební program je opravdu pestrý. Na hlavním pódiu vystoupí například Pekař nebo již tradičně Pavel Čadek, Pavel Helan, kapela Way to Go, Kamis nebo herec a hudebník Šimon Bylina. A chybět nebude ani tradiční festivalová kapela Kefír, což jsou takový mladí kluci, kteří hrajou různé populární písničky. No a v neděli bude třeba i cymbalová muzika, takže si myslím, že opravdu každý si tu najde svůj oblíbený žánr, od popu přes folk až po moderní hudbu.
3: Hudba není jedinou náplní festivalu. Co dalšího účastníky čeká?
4: Tak my připravujeme různé inspirativní přednášky, workshopy, talk show. Připravujeme i spoustu sportovních aktivit, jako bude třeba vodní fotbal, lodičky, motokáry. Bude tam velká kavárna s chillzónou, čajovna, s deskovkama a spoustu dalšího doprovodného programu. A zároveň myslíme i na rodiny s dětmi, pro které budou připravena dětská stanoviště, různé vodní atrakce, divadlo a další zábava.
3: Pojďme trošku nahlédnout ještě do minulosti, s jakou vizí Kefas Fest vznikl a co chce lidem předat.
4: Tak Kefas Fest vznikl z touhy nabídnout mladým lidem prostor, kde mohou zažít společenství, radost, nějakou inspiraci. Dříve se cílilo opravdu hlavně na mládež, Teď už je to obšírnější a zaměřujeme se právě i na ty rodiny a na, vlastně na všechny generace. A my chceme ukazovat krásu nějaké té křesťanské kultury moderním a přístupným způsobem. Takže to není jen festival koncertu, ale především je to místo setkání pro kohokoliv, kdo přijede. A byli bychom rádi, kdyby si každý odvezl vždycky nějaké povzbuzení, nové přátelé, nové zážitky, nebo jenom prostě třeba i vědomí, že na život nemusí být sám a že ty radostné chvíle jako, nebo ty radostné okamžiky jsou důležité.
3: Máte nějaké příběhy, zpětnou vazbu od účastníků, co je oslovilo, jak je to povzbudilo, proměnilo?
4: Tak spoustu lidí se na Kefasfest vrací a jsou to právě už třeba mladí rodiče, kteří tam jezdili, když byli jako mládežníci. Určitě lidi oslovuje ta architektura a to propojení té architektury s tím duchovnem. Myslím si, že to, že je možnost spát vevnitř i venku ve stanech, tak taky vlastně oslovuje spoustu lidí. Spoustu lidí jezdí právě se stanem. A myslím si, že tam nejdůležitější roli hraje možná i právě to společenství, protože tam spoustu lidí najde nové kamarády, nové přátelé. Asi tak.
3: Možná zmíníme ještě konkrétní informace, případně kde se registrovat nebo najít více informací o Kefasfestu.
4: Mm-hmm. Tak vstupenky jsou stále v prodeji a návštěvníci si je můžou zakoupit na našich stránkách webových www.kefasfest.cz, kde jsou i všechny další informace, co se týče právě podrobného programu, všech nabídek, co tam bude k dispozici, právě k těm ubytovacím věcem, anebo k těm vstupenkám, kdy si může každý návštěvník zakoupit celovíkendové nebo jednodenní vstup a vstupné. A vstupenky bude taky možné zakoupit na místě. Nicméně teď vlastně běží druhá vlna předprodeje, takže ty vstupenky jsou levnější, takže doporučujeme si je objednat teď předprodeje.
3: Děkujeme za pozvání. Hostem ranního telefonátu byla Klára Lloydová z organizačního týmu Kefasfestu. Děkujeme.
4: Taky děkuji, nashledanou.
3: A já přidávám písničku od Kamis, která také vystoupí na Kefasfestu.

S další písní se vypravíme do Izraele za Shiloh Ben-Hurdem. Ty mi stačíš. Enough for me.

kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe.

0: S 8 hodinou raní se ve vysílání Rádia 7 zaměříme na Bibli. Konkrétně na proroka Jeremiáše se podíváme v následujících minutách s Jiřím Zdráhalem a s Jaroslavem Pokorným. Budeme o 8:30 přemýšlet s pořadem Nejen chlebem o životě v hojnosti. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a předávám slovo Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 48. kapitola. V této kapitole Jeremiáš předpovídá zkázu Moábu. Původ moábských najdeme v příběhu zničení Sodomy a Gomory, po kterém otěhotní dcery Abrahamova synovce Lota se svým vlastním otcem. Čteme. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, z otce vzešlý. Ten je otcem moábských až do dnešního dne. Jejich územím byla krajina východně od pobřeží Mrtvého moře. Toto území jim bylo Bohem svěřeno poté, co se stali Božím trestem pro kanánské obyvatele, tak jako Izraelci, a zabrali jejich území. Toto o tom napsal Mojžíš. Hospodin mi řekl, neútoč na moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým. Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. I když byli Moábci vzdálenými příbuznými Izraelců, tak s nimi většinou neměli dobré vztahy a Bible je plná jejich nepřátelství. Například už v knize Numery čteme o tom, jak moábský král Balák povolal věžce Baláma z Mezopotámy, aby proklel Izrael na jejich cestě z Egypta do zaslíbené země. Věštec je takto měl duchovně oslabit, aby je Balák mohl porazit. O tom čteme. Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balámovi do Petoru, ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy. Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a už pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou. Prosím, pojď, proklej mi ten lid, je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný a koho prokleješ, je prokletý. Když se toto nezdařilo, tak na základě rady Baláma svedli Izraelce ke smilstvu a uctívání modly Bála moábské ženy. Když Izrael pobýval Šitimu, začal lid smilnit s místními moábkami. Ty je pozvali k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal Peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. S Moábci museli Izraelci bojovat jak v době soudců, tak i později. Moábci zaútočili na Izrael také v době krále Jošafata. Tehdy byli poraženi. O tom čteme. Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seir, kteří útočili na Judu, obrátili jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Moábští ale zůstávali i

království bylo zničeno ve stejné době jako ostatní blízkovýchodní království. Nejprve Asiřany, a o tom čteme v knize Izajáš. Ortel nad Moábem v jediné noci bude vypleněn. Ar Moábský je zahuben, v jedné noci vypleněn. Kir Moábský je zahuben. Slyšeli jsme o Moábově píše, o jeho píše nezměrné, o jeho píše zpupnosti a zlobě, jeho chlubení je však falešné. Moab postupně napadli tři asyrští králové. Tiglat-Pileser v roce 734 před naším letopočtem, Sargon v roce 713 před naším letopočtem a Senacherib v roce 701 před naším letopočtem. Jeremiáš pak prorokoval o zničení Moábu babylonským králem Nabukadnezarem. K tomu došlo v roce 582 před naším letopočtem. Předpověď o tomto zničení Moábu najdeme také v knihách proroků Ezechiele a Sofoniáše. Tak praví panovník Hospodin, protože Moab a Seir říkají, dům Judy je přece stejný jako všechny národy, proto teď zpřístupním moábské srázy. Až v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že já jsem Hospodin. Slyšel jsem Moábovi nadávky i urážky synů Amonových, kterými častují můj lid a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moab dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora, hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina. Je lépe naslouchat slovům živého stvořitele.

Jiřím Zdráhalem a pořadem Bible Guide můžete poznávat Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. Pořad najdete na podcastových platformách či na webu Rádia 7.

Jesus Cabello a jeho píseň Luz en las sombras, světlo v temnotách. Ježíš je ten, který rozsvěcuje naše životy. On má poklad pravdy a lásky.

Pokračují Grooms Friends a píseň Abba. Otče, Bůh je náš otec. A tak k němu tak přicházejme.

Ještě nás čeká Jana Zibalová a poté už se zaměříme na společenství věřících jako jeden organismus tvořený mnoha údy jednotlivými křesťany. O církvi jako o těle Kristově bude hovořit kazatel sboru církve bratrské v Opavě Jaroslav Pokorný.

Jednoho krásného dne v průběhu procházky řeklo oko svým kamarádům. Představte si, v dálce vidím horu. Ucho se soustředilo a po chvíli odpovědělo. Ale já žádnou horu ani nic, co by o ní svědčilo, neslyším. Ruka se natáhla, jak nejvíce mohla, a poté se vyjádřila. Já také žádnou horu nemůžu nahmatat. Nos nasál maximum vzduchu, co zvládl, a přidal, ani já žádnou horu necítím. A když to tak všechno zvážili a promysleli, nakonec konstatovali, zdá se, že s okem se děje něco nedobrého. Tento měsíc mluvíme o církvi, o společenství věřících. Jedním z biblických obrazů církve, který ke mně hodně mluví, je obraz lidského těla. Přečteme si novozákonní text z 1. listu do Korintu 12. kapitoly, verše 12 až 27. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla, považovaným za neslušné, věnujeme o to větší pozornost, kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším, aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovali stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní. A je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Všichni víme, že lidský organismus, lidské tělo, tvoří množství orgánů, údů, systémů a funkcí. Ty jsou rozdílné a rozmanité. Biblický text zmiňuje namátkou nohu, ruku, ucho, oko, čich, hlavu. Všechny orgány a systémy, nejen těchto šest jmenovaných, se liší tvarem, velikostí, vnitřní strukturou a způsobem fungování a mají v těle různý účel. Ale to, že jsou rozdílné, neznamená, že k sobě nepatří, ani že některý z nich je chybný, jak si to ostatní orgány mysleli v úvodním příběhu. Naopak, tělo jako celek potřebuje ke svému fungování tuto jejich rozmanitost. I jednotlivé části těla jsou na sobě vzájemně závislé, sami o sobě vlastně nejsou schopny přežít. Třeba srdce je nejen potřebné pro celé tělo, ale také pro plíce, mozek, končetiny a další části těla. A nakonec každý orgán či úd má nějaký úkol, činnost, funkci a je proto nezbytný.
Některé proto, aby vůbec celý organismus mohl žít, a některé proto, aby mohlo tělo fungovat v plnosti svých možností. Přečtený biblický text říká, že podobně jako to funguje v lidském těle, by to mělo vypadat i v církvi. Společenství věřících je jako jeden organismus tvořený mnoha údy, tedy jednotlivými křesťany. Každý z nich je jiný, liší se svými obdarováními, svými možnostmi, svými úkoly. Podobně jako orgány v těle, ale patří k sobě a navzájem se potřebují. A každý věřící je jedinečný, originální, vlastně nezaměnitelný. Tato potřebná rozmanitost nemá být důvodem k roztržkám, ale ke vzájemné péči a sounáležitosti. Bible ale mluví o církvi jako těle ještě něco silnějšího. Apoštol Pavel píše v listu do Efezu, 1. kapitole, verších 20 až 23. Tuto moc Bůh dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností toho, který naplňuje všechno ve všech. Církev tedy není jen ledajakým tělem, ale tělem Kristovým. To znamená, že Kristus je součástí těla církve, ba dokonce se Kristus s církví stotožňuje a prohlašuje skrze apoštola Pavla, že jeho plnost se nachází právě v církvi. Ježíš Kristus má navíc v těle církve speciální postavení. On je tady hlavou. V 5. kapitole téhož listu do Efezu ve verších 23 až 27 se píše: Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Ve starověkých jazycích a kulturách v době sepsání Bible nebyla hlava považována za sídlo intelektu, ale za nejvyšší část těla, tudíž byla nositelkou autority, dále za přední část těla, tu, která jde vepředu, a také za princip života. A taky ve světle obou míst z listu do Efezu můžeme vnímat Krista jako autoritu pro církev, toho, kdo rozhoduje a určuje, dále jako toho, kdo církev vede k očištění a posvěcení, protože ji miluje, i jako toho, kdo ji živí a o ní pečuje. V oné zmiňované 5. kapitole se přirovnává vztah mezi mužem a jeho manželkou ke vztahu mezi Kristem a církví. V závěru této kapitoly ve verších 31 a 32 stojí: Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. Apoštol Pavel tady uvádí Ježíšův výrok, citující starý zákon o jednotě manželů, jakoby v jednom těle, a chápe jej jako proroctví o vztahu Krista a církve. Proroctví, které je velkým tajemstvím a zároveň něco důležitého o tomto vztahu odhaluje. Milí přátelé, obraz církve, společenství věřících křesťanů jako Kristova těla,
může být pro každého z nás výzvou v několika rovinách. A dokonce, i pokud ještě nejste křesťany, tak to aspoň částečně můžete aplikovat na svůj život v komunitě okolních lidí. První rovinou je můj a tvůj pohled na sebe sama. K jakému orgánu v těle byste sami sebe přirovnali? Jsi nohou, tedy někým pohyblivým, akčním, který přináší změnu? Jsi rukou, někým šikovným a pracovitým? Jsi sluchem, někým, kdo je empatický a citlivě vnímá druhé lidi? Nebo jsi okem, které si všímá detailů, či naopak vidí daleké vize? Možná jsi čichem, máš smysl pro estetiku, vnímání, umíš vytvářet atmosféru, nebo jsi ještě úplně jinak obdarovaným člověkem. Zkuste to před Bohem zkoumat s vírou, že každý z nás má v těle Kristově, ale i ve světě své místo a svůj význam. Druhou rovinou je náš pohled na ostatní křesťany kolem nás, případně obecně na druhé lidi. Jsem ochotný vidět jejich důležitost, jejich potřebnost pro mne nebo někoho dalšího, či naopak, že oni potřebují mne? Že i každého z nich Bůh stvořil a poslal je do světa se záměrem a pokud uvěřili v Krista, tak i jako mého bratra či sestru v organismu Kristova těla? Prosme Pána o to, abychom jeho očima viděli lidi okolo nás. Třetí rovinou je náš vztah k církvi jako k celku tvořícímu jedno tělo. I když máme v různých denominacích a křesťanských společenstvích rozličná teologická pojetí a důrazy, rozmanité spirituality, někdy bouřlivé rozpory v historii nebo i v současnosti, přesto patříme k sobě. Jsme jedním tělem. Potřebujeme se. Mimo jiné proto, aby naše svědectví světu o Kristu bylo věrohodné a účinné. Každý se můžeme ptát, jak moc se já osobně i společenství, kam patřím, vnímáme být součástí tohoto velikého živého organismu. A konečně rovina čtvrtá, můj vztah k Pánu Ježíši Kristu jako jediné hlavě církve. Pokud vážně přijímáš Ježíše jako svého zachránce a pána, tak vztah k církvi, která je jeho tělem, či v jiném biblickém obrazu jeho nevěstou, hodně naznačuje pravdivost tvého vztahu s Ježíšem. S Kristem můžu být spojen jen v rámci jeho těla církve. Přeji sobě i vám, milí posluchači, aby tomu tak u nás opravdu bylo.

pořadem Nejen chlebem se v našem vysílání můžete setkat ještě v pátek v 19 hodin 45 minut. Za týden budeme s Jaroslavem Pokorným pokračovat církví jako boží rodinou. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

0: jsem s tebou.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci?
0: Máš pocit, že se ztrácím.
1: Prosím tě, buď se mnou.
0: Jsem s tebou.
1: Máš mě ještě vůbec rád?
0: Ano, mám.
1: Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?

0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád.

Pavel Helan nás vybídl k setkání se s Bohem. A možná máme nejrůznější otázky, na které nemáme odpovědi, nebo směřujeme k Bohu, který neodpovídá. A i takový život je. Vypovídá o tom i píseň Johna Formana. The Weight of Reward, tíha světa.

každý můj dech, ty z doplic mých dál. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj

spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

0: znáš mě.
1: Překročili jsme 9. hodinu ve vysílání Rádia 7 a pokračovat budeme s Míšou Kadlecovou o nádherném tvůrci. Bůh je ten, který stvořil tento svět, stvořil nás a pak přišel na tuto zem, aby se podíval a vykoupil nás. Po 9. hodině nás čeká také glosa Petra Rause o tom, jak pracovat ke slávě Boží. Kalendář, kalendárium, pozvánky. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je to úžasné, a i když my nemůžeme, stále nás miluje. Skupina Forking and Country.

Otevíráme kalendář a kalendárium s datem 11. června. Zvláštní mužské jméno Bruno najdeme v dnešním kalendáři. Toto jméno je svým původem staroněmecké, znamená hnědý, snědý, opálený, brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun. Zvláštní je způsob skloňování tohoto jména. U současníků se skloňuje obvykle druhý pád, tedy zní Bruna. Ovšem u starých latinských jmen druhý pád zní Brunona. Zvláštní byl nositel tohoto jména, který žil v 11. století. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a rozhodl se prožít svůj život v ústraní. Odebral se tedy do horského údolí La Chérèse, blízko Grenoblu, kde spolu s dalšími několika muži založili takzvanou kartouzu. Později zde vznikl velmi přísný mnišský řád, jehož heslo zní kříž stojí, i když se svědky mácí. Přesuňme se do kalendária. 11. června 1881, před 145 lety, bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Slavnostní otevření obstarala premiéra Smetanovy opery Libuše. K požáru, který budovu zničil, došlo 12. srpna téhož roku. Jen o dva roky později, 18. listopadu 1883, bylo divadlo otevřeno obnovené. Připomínáme si narození Evy Kantúrkové, české prozaičky a scénáristky. Narodila se roku 1930. Po podpisu Charty 77 byla vyřazena z veřejného života a pronásledována pro své názory. Jednou z jejich nejznámějších knih je autobiografický román Přítelkyně z domu smutku, v němž popisuje popit ve vazbě. Roku 1954 se narodil bývalý představený komunity Teze, bratr Alois. Hlavou ekumenické komunity ve francouzském městečku se stal po smrti zakladatele bratrstva bratra Rožéra 16. srpna roku 2005. Jeho rodiče, Němci, žili v sudetské části Československa, odkud byli odsunuti po druhé světové válce. V roce 23 předal vedení komunity bratru Matthewovi, anglikánovi z Velké Británie. O dva roky později, tedy před 70 lety, se narodil výtvarník a publicista Jan Bárta. Narodil se v rodině adventistického faráře. Mezi roky 1975 až 86 fáral na dole Paskov a současně také v Ostravě navštěvoval večerní školu propagačního výtvarnictví. Následně přešel do Prahy a v závěru 80. let 20. století působil jako výtvarný redaktor. Po sametové revoluci vystudoval teologii. Mezi roky 91 a 92 pobýval s celou rodinou v Anglii. Po návratu zpět do České republiky externě spolupracoval s Českým rozhlasem Plzeň a také s Rádiem Proglas. Počínaje rokem 95 se zúčastnil humanitárních projektů organizovaných společností ADRA, které směřovaly do Čečenska a bývalé Jugoslávie. Vedle výtvarných děl, obrazů, ilustrací, knih či koláží se věnuje psaní knih pro děti. Připomínáme si také narození amerického křesťanského zpěváka a hudebníka Chrise Rice. Ten se narodil v roce 1970. I když byl ovlivňován křesťanskou hudbou, nikdy o hudební kariéře nesnil. Toužil po studiu psychologie a mass médií. Do hudebního světa ho uvedl Michael W. Smith, který v roce 1996 založil hudební vydavatelství Rocky Town. Na Smithově projektu Exodus je Riceova krásná skladba Nothing, v níž Chris zpívá, že jen krev Krista Ježíše může smít dokonale náš hřích. Má natočeno 12 alb a získal 4 ocenění DAF Awards. A my si můžeme tuto píseň pustit v následujících minutách.

Tolik k narozeninám Chrise Rice, jeho píseň Nothing. A ještě můžeme zmínit dvě úmrtí, která se dnešnímu datu stahují. Luterský duchovní Josef Berger se narodil v březnu 1901. Působil jako pastor v Českém Těšíně. Po druhé světové válce byl zvolen do úřadu superintendenta Slezské církve evangelické aušburského vyznání. Z té byl ovšem donucen odejít. Odešel do Bratislavy, kde vyučoval na evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského. Zemřel 11. června 1962. A o 8 let později umírá misionář a mystik Frank Loubach. Bývá označován jako apoštol negramotných. V roce 35 začal na Filipínách, kde působil, prosazovat program Učíme se navzájem, díky kterému se více než 60 milionů lidí naučilo číst ve svém vlastním jazyce. Ve svém dílku Hra s minutami vyzývá křesťany, aby se pokusili zůstat ve spojení s Bohem nejméně jednu vteřinu z každé minuty dne. Tak se podle něj mohou pokusit o vytrvalou modlitbu, k níž vyzývá list Kolockým. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Lichrová, Tomáš Coufal mladší.

Viděli jste kolem polí podivné neobdělávané pásy plné plevele? Zkusme o nich po písni přemýšlet s glosou Petra Rause.

českém zemědělství je lecos špatně. Z mnoha různých důvodů nebudu je teď představovat ani rozebírat, to není úkolem glosy. Všimnu si jen jednoho jediného fenoménu – biopásů. O co jde? Každý zemědělec má dnes ze zákona povinnost mít kolem polí neobhospodařovaný pruh půdy. Péče o tato pásma je zákonem regulovaná. Ne všechno je ale v zákoně ošetřeno tak, jak by mělo být, a tak se stává, že si lidé na venkově na toto nařízení spíš stěžují. Prý jde o mrhání vzácnou zemědělskou půdou, pásy jsou jen zdrojem obtížného plevele a navíc bývají důvodem, kvůli kterému zemědělec platí pokuty za věci, kterým se nemůže nijak bránit. Jsou to oprávněné stížnosti? Při současném stavu naší legislativy a zemědělské praxe občas ano, nikoli všechny. Plochu zemědělské půdy by bylo možné podle Michala Knapa z České zemědělské univerzity snížit i o 10%, aniž by to zhoršilo naši potravinovou soběstačnost. Jiné je to ale s dalšími námitkami. Na biopásy se nesmí vjet technikou, i když biologové upozorňují, že mírné narušování půdního povrchu biodiverzitě prospívá. Zemědělec pak dostane pokutu, i když mu po biopásu projede motorkář, kterého prakticky nemá možnost ani uvidět. A pokud jde o plevel, tady jde jen o technologickou kázeň. Praktickým dokladem je nám identická praxe biopásů, jak je prováděna ve Švýcarsku, tedy v zemi, která už delší dobu dokáže produkovat některé plodiny, dokonce i obiloviny, zcela bez chemických ochranných látek. I plevelu se dokáže bránit jinak. Jak zásadní dopad to má na zdraví jejich dětí, si asi dokážeme představit. Co je u nás špatně? Především legislativa. Každý návrh zákona týkajícího se zemědělské půdy posuzuje nejprve Agrární komora. V té mají většinový hlas velké zemědělské podniky podnikající průmyslovým způsobem. Vypadá to, že v nich rozhodují především ekonomové. Jejich prvním zájmem je, aby nepřibylo práce, protože ta je drahá. V praxi to znamená, že z návrhu zákona vypadla většina podmínek upravujících péči o tyto biopásy. A tak zatímco výše zmínění Švýcaři striktně předepisují, čím budou tyto pásy osívány a jak budou ošetřovány, a tyto technologie přísně a efektivně kontrolují, u nás zůstalo u pouhých doporučení. A pásy se skutečně staly semeništěm plevelů. A tak se i tato část zemědělské praxe stala dalším dokladem, jak se u nás věci dělají po švejkovsku na oko a polovičatě. K jak jiné praxi nás zve písmo, biblický text. Už starozákonní kniha přísloví varuje, schudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Novozákonní apoštol pak píše, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. A na jiném místě všecko čiňte k slávě Boží. S takovým přístupem není možné technologie ohýbat, abych se moc nenadřel a měl větší výdělek na úkor ostatních, v našem případě krajiny, která slouží všem. Podobné je to, pokud jde o peníze. Ježíš učil, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Jistě, ekonomika vytváří veliký tlak. Nikdy bychom si ji ale neměli nechat vzít smysl toho, co děláme, vzdát se kvality své práce. Že to nejde? Výrazně mne oslovil příběh firmy, kterou spolu zakládal a pak v ní mnoho let pracoval můj bratr. Firmu založila skupina technologů. Dokud ji vedli technologové, firma velmi prospívala. Když zestárli, dostali se do čela ekonomové. A začal úpadek, který skončil krachem firmy. Nedejte se vést láskou k penězům.
Buďte spokojeni s tím, co máte, radí epištola Židům. Tady nejde o varování před rozvojem podniku a před investováním, zcela jistě to ale varuje před bezohledností, motivovanou touhou po nadbytečném, nadměrném zisku. Zdravé prostředí dá našim dětem víc než plná peněženka.

O biopásech, švejkovství i o práci ke slávě boží uvažoval v glose Petr Raus. Ještě jednou se na naše pole vypravíme v pátek v 16 hodin a za týden budeme s glosou v úterý v 10.45 pokračovat.

Mám tu jedno pozvání na sobotní pořad Klíčové slovo, který proběhne v 8 hodin. Kateřina Hodecová bude hovořit s Marianem Lipovským, frontmanem skupiny Timothy, o vnitřní integritě. Frontman skupiny Timothy, manžel, otec, člověk, který je často vidět a slyšet. Ale co je zatím? Jaké boje svádí? Jak hlídá, aby jeho vliv byl pravdivý a autentický? To pozvání k sobotnímu pořadu a reprízu uslyšíte ještě ve středu ve 13 hodin nebo ve čtvrtek v 18 hodin. Já posílám Jeremyho Kempa a po 10. hodině už tu bude Rozmarína s Klárou Literovou a Jitkou Opálkovou. O místech, která nejsou jednoduchá, kde je dobré měnit příběhy tam, kde jiní vidí problém. Do Teen Challenge a práce s dětmi nás zavede Rozmarína po 10. hodině.

bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2. kapitola, 12. a 13. verš.

Na Rádiu 7 pokračuje Life Church Worship a jejich píseň I Won't Move, chci se hýbat, chceme pohnout kupředu. S Bohem máme síly, můžeme tak kráčet dál. Po 10. hodině je tu slibovaná Rozmarína, Klára Litterová s Jitkou Opálkovou a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol. Přeji příjemný poslech a inspiraci.

0: Vítám vás v Rozmaríně v pořadu o rodině a vztazích. Naším hostem je Jitka Opálková, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno, která už řadu let buduje a stojí za tím. Stojí za týmem 17 lidí, 17 pracovníků a spolutvoří projekty, které mění konkrétní lidské příběhy. Jitko, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Jitko, když jsem se za tebou byla podívat v práci, řekla si: chci mít odvahu dělat věci, které lidi nepochopí. Můžeš to víc vysvětlit? Vzpomínáš si na to, co si tím myslela?
1: No, teď si mě trošku, Klárko, zaskočila, ale je to vlastně tak. Chci mít odvahu dělat ty věci ne proto, že je vždycky lidé pochopí, ale proto, že jsou potřeba, nebo že vnímám tu potřebu, kterou mi Pán Bůh ukazuje, navzdory tomu, že lidé často nepochopí.
0: Děkuju. Kdy jsi se rozhodla, že právě tohle, co děláš, je tvoje cesta?
1: Úplně takhle, že bych řekla konkrétní rok, datum, čas nemůžu říct. Když si vzpomínám, jak jsem byla malá holčička, tak možná ten příběh začal jako velmi dávno. Já když jsem byla to dítě, co vyrostlo ještě za komunismu, já jsem se narodila v roce 1973. A moje oblíbená kniha z dětství byly dvě. Jedna byla Odvážná školačka a druhá byla Říkali mi Leni. To byla taková o té odvlečené holčičce z Lidic, kterou vychovávali v západním Německu. A to byla literatura, která mě vlastně jako hodně formovala a moje rodiče byli oba dva ve straně a já jsem opravdu jako čekala, že přijde ten komunismus. Já jsem sněla o tom, že bude ta komunistická budoucnost a že bude jako všechno, ten svět v pořádku. A když jsem byla ve druhé třídě, tak tenkrát zemřel Brežněv, generální tajemník UVKSS v Sovětském svazu, já jsem plakala. A přišli jsme na to s vaší ředitelkou, že ona plakala také, že Katka Horicová také plakala, když umřel Brežněv a že konečně jsme potkali někoho, kdo to také jako prožíval. A já jsem skutečně jako čekala. A potom, když jsem poznala, že ty věci jsou jinak, když jsem dospívala, tak jsem zjistila, že to jako není celá pravda. Ale už v dětství jsem toužila potom, aby každé dítě mělo ten svůj pomeranč. Aby každé mohlo dostat ten svůj pomeranč, na který má chuť. A potom v dospívání jsem nějak žila, když mi bylo 25 roků, tak jsem svůj život dala Panu Ježíši. A potom, když jsem se dívala zpětně, jsem říkala, já jsem byla taková hloupá, jsem věřila těm komunistickým blábolům. Ale dneska, po té 50, když se ohlídnu zpátky, tak to vidím úplně jinak a vidím, že už tenkrát vlastně Pán Bůh dal do mýho srdce tu touhu po Božím království. Jenom prostě to bylo v jiném formátu, jenom jsem nevěděla. Neznala jsem vlastně Boží království, ale v mém srdci byla ta touha po tom spravedlivém světě, který a ta touha tam vlastně dodnes zůstala.
0: Mm-hmm. A na kterém ty teďko pracuješ, tvoříš ho, pomáháš.
1: Ale potom, jestli se možná ptala, ten začátek vlastně té služby v Teen Challenge třeba, tak ten začal, bylo to někde kolem roku 2000, já jsem v roce 1999 uvěřila, velmi krátce na to, já člověk, který nikdy nechtěl pracovat s dětmi, jsem začala sloužit v nedělní škole, v dětské besídce. Protože mě nějací lidé oslovili, tak jsem říkala, tak jestli to tak jako vidí víc lidí, tak asi Pán Bůh mě do toho volá, tak jsem začala. A opravdu jsem sloužila asi 15 let s dětmi, pak jsem nám začaly chodit na besídku různé děti, které byly fakt jako potřebné, děti, které vyrůstaly v těžkých podmínkách, tak vlastně vznikla ta služba dětského centra. A já jsem dlouhé roky sloužila s dětmi a vždycky to bylo tak, že byla nějaká potřeba, kterou Pán Bůh ukázal, kterou já jsem viděla, kterou viděli lidé kolem mě. A já jsem cítila to nutkání řešit, takže jsem začala vždycky řešit nějakou potřebu. A tak postupně vznikaly ty jednotlivé naše služby až do té dnešní podoby. A dneska už vlastně s dětmi vůbec nesloužím, nepracuju v té přímé práci vlastně ani s dospělými, ale pořád se potkávám s příběhy těch lidí, potkávám se s kolegy a ta moje role je dneska trošku jiná, ale začalo to tím, že jsem prostě viděla nějakou potřebu, kterou jsem viděla, že Pán Bůh mě ukazuje.
0: Začalo to v besídce teda? A tam si byla dlouho vytrvala?
1: Tam jsem byla asi 10 let.
0: A pak si přešla teda tady do té služby Teen Challenge.
1: A Teen Challenge jsem vlastně 20 let. Mm-hmm. A to jste 20 let.
0: Jo, tak děkujeme. Řekla si nám i proč se rozhodla věnovat téhle práci. A soustředila se potom teda na děti z vyloučeného prostředí. To asi
1: Je to
0: v
1: tak.
0: církvi nebylo?
1: Je to tak. Děti přicházely, vlastně my jsme měli, máme ten můj domovský sbor na ulici, kde bylo takový dům, kde byla taková jako vyloučená rodina a děti nám začaly chodit v neděli na besídku. Takže to tak velmi přirozeně vzniklo, že najednou nám seděly ty děti na klíně a my jsme viděli, že mají potřeby, které v rámci besídky jim nedokážeme naplnit. Takže jsme tenkrát s týmem založili takový klub Středečník, potom jsme začali vlastně službu dětského centra a nebyla jsem to jenom já, bylo to samozřejmě víc lidí, kteří v tom byli zapojeni. Ale stávaly se mi i takové věci, že jsem byla venku s našimi dětmi a Pán Bůh přivedl úplně děti v parku za náma, který tam

0: Citlivosti. Protože nevím, jako není to, že bych byla jako dojata úplně příběhy těch lidí. Já mám moc ráda ten příběh, když Ježíš poprvé kázal v synagoze a mluvil o tom, že přišel vyhlásit to milostivé léto, že přišel vysvobodit ty zajaté, že přišel přivést lidi ke svobodě. A já skutečně věřím tomu, že ten boží záměr s každým člověkem je, aby žil ve svobodě, aby žil v důstojnosti. A jestli k tomu můžeme my nějakým dílem přispět, tak to máme udělat.
1: A co tě drží v této práci, když přijde únava? Je toho hodně teď?
0: Často jsou to i ti blízcí lidé okolo, kteří říkají, že vidí ten smysl, že vidí i nějaké výsledky. I sama si připomínám ty příběhy, které jsme třeba prožili a kdy se opravdu věci podařily, protože je spousta věcí, které se nepodaří a vždycky se nás lidi ptají, a jaké máte výsledky? A já vždycky přemýšlím nad tím, co vlastně jako chtějí slyšet. Že chtějí slyšet o těch rodinách, které chodí dneska do církve, které všechno mají srovnané. A my takové výsledky ale nemáme. Ale dodnes já potkávám na ulici děti, které ke mně přijdou. Po 15 letech si pamatuju, jak se jmenuju. A vždycky mají čtyři stejné otázky. A říkají, pořád pracujete v dětském centru? První otázka. Druhá otázka je, pořád máte tělocvičnu? Třetí otázka je, pořád děláte svačiny? A čtvrtá otázka je, a pořád si vyprávíte z Bible? Tak to jsou věci, které oni si pamatují. A když na ty otázky všechny odpovím ano, tak začnou vzpomínat a vzpomínají o tom, jak s náma byli na výletě. A přišel za náma jeden kluk, který k nám chodil opravdu jako 8 let, 4x týdně a přišel za náma, když mu bylo 15, nám říct, že to, co prožil u nás, bylo jeho dětství. A potom vypráví třeba o svém životě, jak to mají dneska. A mnoho z nich žije ten život líp, jak jejich rodiče. A to je to, že si uvědomím i v těch těžkých chvílích, že jsou lidé, že ač na první pohled může vypadat, že ta naše služba nemá takové výsledky, jak bychom čekali, tak přesto má význam a konkrétním lidem pomohla změnit jejich život.
1: To je krásný. A to je taková ta podpora, a když přijde i nepochopení od lidí.
0: Asi nemám potřebu se obhajovat a získat jakoby ten aplaus. A hodně jsem se i naučila, že vždycky jako lidé nebudou rozumět. Že vždycky lidé nepochopí a že nemám potřebu jako obhajovat to, co dělám, anebo snažit se lidem vysvětlit, jako ne každý pochopí, protože, jak to říkal Ježíš, kdo má uši k ušení, slyš, kdo chce slyšet, tak slyší, a kdo nechce, tak my můžeme se snažit prostě mnoha argumenty mu vysvětlovat, ale stejně nevysvětlíme. A dřív jsem hodně se snažila jako vysvětlovat, obhajovat, dneska už tu potřebu nemám.
1: Díky. Tak mluvili jsme o hodnotách, o tvé vnitřní motivaci a po písničce si popíšeme, jak to vypadá konkrétně ve tvé praxi. Milí posluchači, kdybyste nám chtěli napsat, poslat nějakou otázku nebo nějaký vzkaz pro Jitku Opálkovou, budeme za to rádi. Tady jsou naše kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: tolik.
1: V pořadu Rozmarína si povídá Klára Litterová s Jitkou Opálkovou, vedoucí dětského centra Teen Challenge Brno. Jitko, mluvili jsme o tom, co tě vede zevnitř. Měli jsme teď takovou i revoluční písničku. Pojďme se teď podívat na to, jak do tvé konkrétní práce. V dětském centru Teen Challenge dnes funguje celá řada aktivit. Vím, že tam máte předškolní klub, nízkoprahový klub, fotbalový klub, Titány. Co ještě?
2: Máme službu pro rodiny a zároveň máme ještě takovou ukrajinskou velkou sekci.
1: Mm-hmm. Pro děti, pro mládež?
2: Pro mládež a pro ženy hodně.
1: Mm-hmm. A také doprovázíte pěstounské rodiny?
2: Je to tak. Tak možná já ještě bych se vrátila trošku k té písničce. Moc mám radost, že tady mohla zaznít vlastně Tracy Chapman v Rádiu 7. Nevěděla jsem, jestli to bude možné nebo ne. A je to vlastně ta hudba, která mě hodně jako povzbuzuje. A je to hudba, kterou jsem poslouchala už, když mě bylo 17. A vím, že to byly vždycky ty věci v mém srdci. A že teprve, když jsem se potkala s Pánem Bohem, s Kristem, tak jsem postupně sbírala odvahu ty věci začít dělat. Mm. Že vždycky ta touha tam byla a Pán Bůh mě dal vlastně i ty nástroje k tomu, ty touhy jako realizovat. Tak jsem za to moc vděčná a vidím, že takový byl Ježíšův život, že chodil a pozvedal lidi. Že to je vlastně to, co se od něho nejvíc chci učit, pomáhat lidem povstat, že to pozvednout člověka je vlastně to nejvíc, co můžeme udělat. A ty jsi mluvila o těch našich službách, které máme. Jednu už nemáme, protože jsme se rozešli s fotbalovým týmem, ale rozešli jsme se vlastně jako v hezkém a někdy ty věci skončí. A někdy je to taky jako dobré umět věci ukončit, nejenom je začínat. To je někdy v přísloví, že je důležitější konec těch věcí, než jejich počátek. Tak se toho nesmíme bát, jako vlastně něco uzavřít. A mluvit i o tom, že někdy věci skončí, někdy máme pořád pocit, že jako nemůžeme mluvit o tom, co nedopadlo dobře, o tom, co jsme nezvládli, o tom, co se nepodařilo. Ale já si myslím, že když mluvíme právě o tom, co my sami jsme nezvládli, tak to je pro lidi obrovským povzbuzením, protože vlastně jim to je v tom ta zranitelnost. Já můžu mluvit o tom, co se nezvládla. Já můžu mluvit o tom, jak ty věci byly. A když se vrátíme k těm službám, co dneska děláme, tak tenkrát, když jsme začínali, to bylo rok 2007, jsme otvírali dětské centrum na Cejlu, kde vlastně jsme dodnes. A tenkrát jsme byli tým opravdu dvou lidí. Postupně jsme se rozrůstali a tenkrát jsme měli navázaný vztah s jednou paní policistkou, která dělala v rámci prevence. A my jsme se potkali a ona říká, no to je bezvadný, že budete mít ten nízkoprah. A já jsem mi říkala, no ale my budeme v poschodí. Já jsem nechápala, co to je nízkoprah. Já jsem si myslela, že to jako nízkoprah znamená bezbariérový. A potom, když to někde řeknu, tak lidi vždycky z toho mají radost a říkají si, tak jako je to dobrý, jako vlastně můžu začít ty věci dělat, i když jako všechno nevím. Mám ten prostor se ty věci naučit. Tenkrát jsem psala první žádost o dotaci a byla to nadační fond Siemens a oni tam psali, přiložte výroční zprávu. A já jsem říkala, co je to výroční zpráva? Já jsem vůbec jako nevěděla, jsem byla 10 let doma s dětma předtím. Měla jsem nějaké vzdělání předtím, ale v této oblasti jsem se nepohybovala, skutečně jsem nevěděla a najednou pro mě bylo všechno nové a skutečně jsem se musela učit krok po kroku, doplnit si vzdělání, naučit se ty slova, rozumět těm lidem, ale jsem za to moc, moc vděčná a myslím, že Pán Bůh nás jako volá k těm věcem právě, které jsou větší než my. Že to jsou věci, které si dneska nedokážeme představit, tak Pán Bůh jako už nám je ukazuje, že tam máme jít. Vidíme to v Bibli, čteme to, říkáme si, no to je úžasné, jak ti lidi šli, ale ti lidi byli stejně jako my. A možná nás nevolá ke vstupu do zaslíbené země, ale možná má pro nás úkoly, které jsou v dnešním kontextu stejně troufalí. Mluvit, zvedat nějaký témata, otevírat, pomáhat lidem, o který třeba nikdo nemá zájem. Tak já věřím, že jako všichni, kdo poslouchají, něco takového se ve svém životě dokážou představit. Z čeho mají strach, ale vědí, že by měli, tak si myslím, že chce to vzít odvahu a i když nevíme, tak prostě vykročit.
1: Děkujeme za tvůj střípek další vnitřní motivace, ale zároveň i za odvahu a povzbuzení. Díky. Když se vrátíme k těm aktivitám, které vaše organizace má, a podíváš se na ně jako celek, co tě na tom nejvíc těší? Nebo jestli můžeš říct, která nebo nějaká věc?
2: To, co je pro mě nejvíc jako téma, je asi otázka romských žen. To je něco, kde jako nevidíme úplně ty výsledky ještě, ale věřím, že přijdou. A to je téma, který jako asi v mém srdci nejvíc rezonuje. Já jsem ti teď o přestávce tady mezi písničkama vykládala takovou příhodu, jak můj 12-letý syn se mě minule ptal, kde je to feminista. A já jsem říkala, víte, to jsem třeba já. A že to je člověk, který vlastně věří tomu, že muži a ženy mají mít stejnou příležitost dělat ty věci, ke kterým jsou vlastně jako povolaní, které by chtěli dělat, na které mají prostě talenty, nadání, vzdělání a že mají dostat tu stejnou příležitost. A v naší zemi to ženy úplně jako taky nemají ve všem lehké, sami to zažíváme i v tom křesťanském prostředí, se často prostě s námi jako nepočítá. Jako nikdo nepočítá, že bychom fakt jako chtěli třeba mít odpovědnost za něco, možná tak vést tu besídku, ale že bychom chtěla dělat ty jako důležité věci, že bychom chtěli do nich mluvit, že bychom se chtěli podílet na těch důležitých rozhodnutích, často s tím jako nikdo nepočítá, tak to je jedna věc. Ale potom je v naší zemi skupina žen, se kterýma nepočítá jako vůbec nikdo, a to jsou romské ženy. A každá ta romská žena, ať je jakkoliv vzdělaná a z jakékoliv rodiny, jakékoliv má znalosti, dovednosti, vždycky si musí obhájit to, že vlastně ona jako není problém. A to je to těžké. Že prostě žena si musí obhájit, že prostě není, že je vzdělaná, že pracuje, musí každému vysvětlovat. A nikdo nepočítá s tím, že je vlastně jako člověk. Že ji nevidí lidé primárně jako člověka, ale primárně jako problém. Mm-hmm.
1: A s jakými bariérami se u těch žen a možná i u dětí setkáváš?
2: Je to hodně, že lidé mají jako ty očekávání, že ví, že tomu říkají, no máme ty zkušenosti a vy teď víte. A vy teď víte, že to je jako s nima těžké. A to je ta kultura. Ale já věřím tomu, že Pán Bůh jako stvořil člověka jako důstojnou bytost a je úplně jako jedno, jakého jsme národa, jakého jsme jazyka, jakého jsme pohlaví. Že skutečně jsme stvořeni k Božímu obrazu. Ale my lidé často takhle jako nepřemýšlíme. My prvně vidíme ty věci, ty zkušenosti naše, ty naše předpoklady, ty naše předsudky a potom vidíme třeba ten lidský příběh.
1: Uh-huh. A co říkají třeba tyhle vaše klientky? Jak se u vás cítí?
2: Nejsou to jenom klientky, jsou to i třeba moje kolegyně, které říkají, já jsem tak dlouho hledala práci a skutečně mě nikde nevzali. Často skutečně pak říkají, konečně se mnou někdo mluví jako s člověkem. A my jsme dělali loň takovou jako nádhernou akci, nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, a to byla konference Důstojnost romské ženy.
1: Klidně to zmiň.
2: Mm-hmm. A to byl vlastně nápad, který přišel, fakt jako věřím, z hůry, ale potkalo se to s nějakou aktivitou, kterou my jsme dělali pro ženy. Chtěli jsme dělat konferenci, nedostali jsme na ní peníze, já jsem říkala, tak asi nic nebude. A pak Pán Bůh říká, ale udělejte tu konferenci, ale jako s tím tématem důstojnosti romské ženy. A tak jsme dělali 16. října v Brně v prostorách City Houseu konferenci s názvem Důstojnost romské ženy. A bylo to úžasné, protože tam mluvili fakt jako romské ženy. A přijelo na ně asi 170 lidí. A byli to lidi z různých neziskových organizací v České republice. Byli tam lidi z města, z různých ospodů, úřadů. Byli tam lidi z ministerstev některých. Byla tam spousta křesťanů z různých společenství. Bylo tam hodně Romů, Romek. A my jsme mohli mluvit o tom, jak to je pro romskou ženu, jak ona prožívá tu důstojnost. A ty ženy mluvily o tom, jaké mají bariéry. A byly to ženy často velmi vzdělané, ale i ty prosté. A mluvily o tom, jak skutečně se na ně společnost dívá přes prsty, jak kolika bariérám čelí ve vlastní rodině, když chtějí žít jinak. Jak nechtějí přijmout tu kulturu, že bude mít dítě v 15 a škola nemá význam, a když se tomu postaví, kolika bariérám čelí doma a potom kolika bariérám čelí v té společnosti.
1: Uhum. A když zmiňuješ to prostředí nebo ten model života, že v 15 už mají děti, partnera, jak je těžké pro vás tenhle vzorec změnit?
2: Já nevím, jestli my máme měnit tento vzorec. To si nemyslím, že naším úkolem je měnit nějaký vzorec chování. Ani na to jako nejsme schopni. Ale chceme pomáhat tím ženám, aby se podívali na svůj život, že může být víc, že to okno, které je zavřené, se může otevřít, oni můžou získat úplně jinou perspektivu a to stejné u těch dětí. My chceme, aby dítě, který k nám přijde, zjistilo, že jeho život může být jinak, že může být širší, barevnější, rozmanitější, že může být větší prostě. A že to je to, k čemu nás Pán Bůh volá, abychom pomáhali lidem vidět tu širší perspektivu svého života.
1: A můžeš pro nás zmínit, jakým způsobem je vedete k tomu, aby měli větší sebehodnocení, aby si věřili a objevili tu svoji hodnotu?
2: Často s nima mluvíme tváří v tvář, prostě přímo, s důstojností, s úctou. A potom děláme ty konkrétní kroky, které jim pomáhají vytvořit prostor pro to, aby se mohli skutečně jako rozhodovat sami. Pomáhají mi získat takový odstup a náhled na jejich život a ptáme se jich, co by vlastně sami chtěli, jak vidí svůj život, jestli by chtěli nějaké věci jinak. A často oni jsou jako zamotané v mnoha problémech, které nejsou schopny bez té pomoci řešit.
1: Mm-hmm. Co by si z tohohle všeho vzkázala většinové společnosti?
2: Přemýšlejme skutečně o tom, jak jednal Ježíš, když chodil po zemi. Ke komu chodil? Já mám ráda ten příběh samařské ženy u studny. Protože za kým on šel? On šel za tou samařankou, se kterou se lidé nebavili. Šel za tou ženou, která měla těch 5 mužů. A říkal jí, dej mi napít. Vzal si od ní tu vodu. Neodmítl ji. Byl to v tom obrovský respekt k té ženě, jako k bytosti. I ta žena v té kultuře nebyla prostě, neměla tu hodnotu a Ježíš šel za ní a pozvedl ji.
1: Mm-hmm. Tak teď už víme, odkud startují mnozí a vyvstává otázka, co je cílem této práce a zeptáme se na to po písničce.
0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Jitko, mluvili jsme o těžkých startech, o bariérách, které děti a ženy překonávají. To zní velmi náročně, možná někdy až bezvýchodně, ale vaše práce stojí právě na víře, že změna je možná, že i malý posun má obrovský význam a že když někdo startuje v mínusu, tak jak si to říkala mě, když jsem u tebe byla na návštěvě, dostane se na 20 a je to vítězství, ne selhání. Pojďme se teďko podívat na to, kam chcete lidi dovést. Co je cílem té, co je světlem na konci cesty? Co je nejdůležitější? Co chcete děti a ženy naučit?
1: To je těžká otázka. Co chceme naučit? Já trošku naučit možná děti a spíš pomoci pochopit nebo získat tu perspektivu. Pomoci je naučit, že mají skutečně tu hodnotu. Že jsou lidská bytost, která má budoucnost. Že mají hodnotu navzdory tomu, co o nich druzí říkají. Ale zároveň třeba dneska se mezi dětmi potkáváme s obrovským násilím. Jako, že děti fakt jsou jako násilný, často jako vulgární, agresivní. A taky chceme učit, že prostě každá druhá lidská stejnou důstojnost jako oni. Vnímat jako druhého člověka, přednějšího sami sebe. Nevidět sebe jako středobod vesmíru, ale vnímat, že každý člověk prostě je důležitý a že záleží na tom, jak spolu žijeme a že to, co dělám, má dopad, že nežijeme sami sobě a že cílem není jenom jako udělat si ten svůj krásný život, který nebudu nikoho potřebovat, ale že cílem je právě jako i mít ten přesah, i moci pomoci druhýmu, pozvednout druhýho, prospět někomu, nejenom hledat jako to vlastní blaho.
0: Mm-hmm. A zároveň tím budujete pocit bezpečí, aby se u vás cítili dobře, ne?
1: To určitě. My máme ty, vlastně máme ty zmluvil o tom předškolním klubu, který máme a to vidím jako obrovskou výzvu, protože to je to prostředí, kdy k nám přichází děti, které máme vlastně dvě třídy předškolního klubu, jednu od 3 roku a druhou 4 až 5 let, ale chodí nám tam někdy i starší děti, které propadnou tím sítem úplně. Třeba hodně se stěhují po azylových domech, pak se objeví v únoru tady v Brně, nejsou zapsaní nikde do školky a než se to podaří vlastně s naší pomocí ten zápis zrealizovat a nastoupit třeba do mateřské školy, tak to dítě chodí k nám. A v tom našem předškoláku jsou vlastně kolegyně, které pomáhají těm dětskám najít bezpečí i naplnit ty vývojové potřeby, které oni mají a často nebyly naplněny. Takže se setkáváme s tím, že pak k nám do klubu chodí 10letý dítě a my čekáme, že by v tomhle věku už mělo něco, ale ono vlastně nemůže, protože když mu byly 3 roky, tak neprožilo to, co mělo prožít ve 3 letech. Že nemá třeba naplněnou tu bazální důvěru, že nevěří lidem, že vlastně nevěří nikomu. A taková naše touha je opravdu jako učit ty děti důvěře, nejenom lidem, ale poznat, že je tady Pán Bůh, že můžou k němu vždycky přijít, že když jim je těžko, že je to on, kdo jim dává tu hodnotu a že je to on, kdo má řešení do každé situace, že můžou jemu důvěřovat, ale zároveň jsou i kolem lidé, kteří to s nima myslí dobře, že není každý proti ním, že nežijeme v džungli, kde každý musíme si urvat ten svůj vlastní díl kořisti, ale že můžeme spolupracovat a že spolupráce naše navzájem bude dělat ten svět lepším i pro život každého z nás. My jsme mluvili před písničkou o tom, že vlastně každý žijeme v takové bublině a dneska to vidíme hodně, že fakt jako žijeme v těch různých světech a že ten náš svět nám připadne, že to je ten jediný, který existuje. Ale není to tak. Není to tak a velké problémy řeší jak lidé, kteří jsou sociálně vyloučení, tak velké problémy řeší třeba mladí lidé, kteří zase bojí úplně s jinýma věcma. Řeší potom lidé, kteří jsou dneska staří, nevidíme do těch bublin a ani jako nemáme někdy chuť se do nich dívat, tak možná je důležité jako vykračovat z nich a ptát se, a nemyslet si, že já rozumím tomu světu druhého člověka.
0: Díky. Podíváme se teď do vaší organizace. Ty vedeš tým 17 lidí?
1: Tak já bych to takhle úplně neřekla. My máme víc týmu. V týmu, v tom velkém je nás 17 lidí, ale já určitě nejsem vedoucí všech těch lidí, protože ty týmy, máme malé týmy, které mají svoje vlastní vedoucí a já pomáhám spíš těm vedoucím, jak vést ty malé týmy.
0: Jo, a je to tým, jsou tam jak Češi, Romové,
1: Ukrajinci.
0: Ukrajinci, výborně, různé temperamenty, různé zkušenosti. Jak takový tým buduješ, nebo ty bublinky, nebo ty jednotlivé podskupiny?
1: No to by asi bylo lepší zeptat se jich. Snažím se být vždycky otevřená, přímá a mít co největší míru laskavosti. A vidět v lidech to, kam můžou dojít, ne to, kde jsou dneska. Vidět ten jejich potenciál a pomáhat jim dojít tam, kam by chtěli. Nebýt odpověď na každou otázku, nebýt expert na každý téma, prostě i mít tu hledat, prostě ptát se lidí, kteří tomu rozumí víc, nechat si poradit. Teď jsme zrovna si dělali galupu v test talentů pro tým a to bylo moc fajn, protože jsme mohli vidět, jak jsme právě jako různorodí i vnímat se v té různorodosti, že nemusíme být všichni experti na každý téma. A my to v tom našem týmu jsme teď se hodně smáli, protože to vidíme, jak jsou lidé, kteří a třeba já a jedna kolegyně, kteří nikdy nevrátí nabíječku na její místo. Ale zase zvládneme věci, které třeba nikdo jiný nezvládne. A pak je kolegyně, která ty věci vždycky uspořádá. Pak jsou lidi, kteří jsou víc, mají víc té empatie. Pak jsou lidé, kteří víc umí naslouchat. Pak je kolegyně, která má na prvním místě učení a je extrémně prostě rozvojová, učenlivá, vytváří ty bezvadné metodické věci pro děti. A že vlastně každý z nás jsme potřeba, to, jak říkáme vždycky teď i s naším ředitelem v Team Challenge, že jsme to jedno tělo. Že jsme to jedno tělo a že nemůžeme být stejní a že nás Pán Bůh takhle dal dohromady, abychom se doplňovali. A myslím si, že je to tak i s tím týmem. Vnímat tu rozdílnost svou ne jako ohrožení, ale jako příležitost.
0: Mm-hmm. Tak děkujem za tvůj tip na to, jak pracovat s týmem. Jak takové lidi hledáš? Jak poznáš, že patří do téhle práce?
1: Jak hledám lidi? No, to je taková legrace, když někdy si děláme to kolečko na velké poradě a lidé vypráví ten svůj příběh, jak přišli do naší služby, tak vždycky říkají, potkal jsem Jitku. Tak často je to o tom, že jako se potkávám s lidma a sdílím s nima nějaký nadšení, nějakou vizi a oni říkají, já bych tam chtěl také být. Nebo se lidi, no takhle to často, jako často tak náš tým je poskládaný z toho, že já jsem někde někoho potkala.
0: Dobře, dobře. A jak řešíš konflikty v týmu?
1: No to je vždycky téma a je konflikt a konflikt a snažím se, abychom fakt jako řešili konflikty s tím, koho se týkají. Mm-hmm. Aby se konflikt neřešil mimo toho člověka, který se ten konflikt dotýká, kde vznikl. A je důležitý jako nehledat viníka, ale hledat řešení. Protože někdy každý z nás jedná ukvapeně, řekneme slovo, které jsme neměli říct, někoho zraním, já sama vím, že někdy plácnu nějakou hloupost, ale přijít za člověkem a říct si, prosím, odpust mi, byla jsem v nějakém tlaku, řekla jsem něco, co jsem neměla. Jako hledat spíš i ten postoj k tomu smíru. Že konflikt není charakterová vada. Konflikt je něco, co se prostě stane. Věci můžeme vidět různě, nezhodneme se, někdy něco zapomeneme a ne schválně. Většina věcí, jako i konfliktů, vzniká s tím, že člověk třeba něco zanedbá nebo na něco nemyslí, nedá tomu tu váhu, která by tam měla být. Tak skutečně jako udělat si malinko odstup od těch věcí. Neřešit věci hned. Říci, ta věc se budeme ji řešit, ale ne hned. Uděláme si nějaký odstup, získat náhled náhled na tu situaci, i ten časový, protože většinou věci nejsou tak horké, že by se museli řešit velmi jako urgentně a dívat se na ně i v tom širším kontextu.
0: Mm-hmm. A teď možná tomu týmu pomůže i to, že se znáte. Znáte trošku tu
1: Určitě.
0: Povahu, to, k čemu se každý hodí, co kdo třeba dělá, co se mu může odpustit, protože to tak přirozeně má.
1: A samozřejmě máme i externí supervizorku a každý vlastně z toho týmu má možnost jednou za rok mít tu individuální supervizi a vždycky lidi povzbuzuju, máte-li něco, prostě přijďte za mnou, mluvme o tom spolu otevřeně. Minule jsme taky řešili nějaké jiné pohledy, tak říkám, musíme o tom spolu mluvit, protože nemůže mezi náma zůstávat prostě napětí a nevyřešené věci, které si domýšlíme. A hodně o tom jako věci si nedomýšlet, ptát se, nedomýšlet si, co ten druhý míní, myslí, ptát se, vyjasňovat si věci a nenechávat jako věci takzvaně vyhnít, protože to nikam nevede.
0: A co ses musela ty jako vedoucí týmu naučit? Možná i bolestně?
1: Spoustu věcí, no. Spoustu věcí, že nemůžu, že když budu vytvářet na lidi velký tlak, tak se často ten člověk zlomí. A že musím vnímat lidi i v té individualitě, i v tom, že každý jsme jiný a v některých ohledech potřebujeme jako trošku jiný přístup. Že někdo potřebuje víc naslouchání, někdo potřebuje víc pravidel. A když máme nějaká ožahavá témata a diskutujeme o nich dohromady, tak říkám, pojďme hledat nejvyšší možnou shodu. Kde vlastně se můžeme nejvíc hodnout a tam skončíme. Nemusíme jít dál. Nemusíme vyřešit každý problém a mít odpověď na každou otázku. A nemusíme se shodnout ve všem.
0: Výborně. Díky. Tak, teď jsme mluvili o práci v týmu, o hodnotách, ale každá služba člověka zároveň proměňuje a u toho se zastavíme po písničce.

0: V pořadu Rozmarína je naším hostem Jitka Opálková. Jitko, za každou organizací, za každým projektem, za každým týmem stojí konkrétní člověk se svými pochybnostmi, únavou, vírou, se svou rodinou, s vlastními hranicemi. Taková práce člověka formuje, proměňuje jeho pohled. Co tahle cesta udělala s tebou? Co jsi na téhle službě našla ty sama, čím tě obohatila?
1: Tak to je výzva. Určitě jsem jiný člověk, než jsem byla před těmi 20 lety. A zase jako sama sebe vnímám nějakým způsobem a nějakým způsobem mě vnímají lidé, kteří jsou blízko mě. A sama vím, že často ten pohled druhých na nás je lepší, než my máme sami na sebe. Že pak mluvím třeba se svýma dětma o té cestě a oni říkají, jak si váží věci, které dělám. A to je pro mě jako velkým povzbuzením, že vlastně dneska ty děti, které jsou už jako dospělí lidé, kteří mají vlastní pohled na život, říkají, že vnímají tu moji práci, službu jako nesmírně důležitou a že si váží toho, že jsem se jako nikdy nebála třeba těch kontroverzních témat.
0: Uh-huh. A ty máš děti v mládežnickém věku?
1: Já mám děti, tak já řeknu možná, jak mám děti. S mým manželem Petrem letos budeme slavit 32 let výročí od svatby, takže jsme spolu takhle jako velmi dlouho. A naše nejstarší dcera bude mít letos 30 let. Mm-hmm. Takže máme dceru, která bude mít teď 30 let letos. Čeká druhý naše vnoučátko, taky bude mít teď druhý vnoučátko, se moc těšíme. Potom mám syna, který mu je 28 bude letos. Mladší dcera měla 24 roku a nejmladší syn bude mít letos 13. Takový. Takže máme takový rozptyl velký. A máme doma jenom toho nejmladšího syna už a máme doma manželovou maminku, což je taky velký přínos. A ona s náma vlastně žila v té době, kdy jsem začínala tu službu, tak s náma žila tenkrát ve společné domácnosti a ona sama vzpomíná na ty začátky a říká, Skýtuško, já vzpomínám, jak tenkrát jsme se o tom bavili, jak ty začínala v tom dětském centru a jak jsem ti říkala, že byste měli pracovat taky s těma malejma dětma a vy jste pak začali ten předškolní klub. Tak to je moc jako hezký. Že vlastně to povzbuzení vidím od těch lidí okolo a často tu zpětnou vazbu vidím i od lidí, od některých třeba kolegů, kteří vydrželi, nebo od lidí, kteří jsou zvenčí a řeknou, že vidí, jaký kus práce, kus cesty jsme ušli, co se vybudovalo a sama si uvědomuju, že to chtělo často velmi jako velkou vytrvalost, trpělivost a že mě to určitě formovalo i v tom, že jsem si uvědomila, že záleží skutečně na málo věcech. Že na mnoha věcech jako nezáleží. Mm-hmm. Že možná i ve výchově to tak, jako když zrajeme k té moudrosti, tak to zjišťujeme, že důležitých je pár věcí a že všechno ostatní je jedno. A přestaneme řešit ty maličkosti, protože důležité jsou ty
0: Ty
1: věci, ty priority, když si řekneme tohle, o tohle mě vlastně jde a ne s tím ostatním, můžu hodně mávnout rukou. Mm-hmm. Tak to si myslím, že jsem se i během té mé služby, pracovní dráhy učila, taky jsem se učila hodně komunikovat s lidma a nebát se. Nebát se toho oslovit lidi, který třeba neznám, říct si o pomoc lidem, když věci nevím, ptát se, nemít ten pocit, že musím všemu rozumět já, že musím mít na všechno expertízu, požádat o pomoc, zeptat se na radu, naslouchat i lidem zvenčí a nemít takovou tu vnitřní, někdy máme takovou tu křesťanskou pýchu, že my jsme jako ty lepší organizace, že my jako děláme tu práci líp, že my víme, protože máme to poznání. A někdy tak můžeme přistupovat i k lidem, že my jako máme to poznání, tak to z nás dělá jako lepší lidi. Vůbec to není pravda. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy jsem musela skutečně přes Pánem Bohem položit tu pýchu, že my jsme ta lepší organizace, my jsme přece Team Challenge. A začala jsem se víc potkávat s lidmi z těch jiných organizací a hlavně o nich smýšlet jinak. Důvěřovat tomu, že oni dělají dobrou práci, že vědí, co dělají, že jsou experti na ty témata. Tak najednou se hodně věcí změnilo a změnila se i vlastně ta naše pověst a to naše jméno a vybudovalo se díky tomu mnoho jako spoluprací, mnoho partnerství, mnoho i lidských přátelství. Díky, a je to vlastně, a pak máme jako přátelé z různých organizací a jsou to lidi, kteří jsou jako různě ideově orientovaní a jedna moje levicová kamarádka mě říkala, já jsem tak přemýšlela, co je u vás jako co je u vás jiného, že to jako jinde není, že u vás jako jsou nějaké věci jinak, čím to je. A pak říkala, já jsem přišla na to, že to je tím, že vy máte tu pokoru. A jestli nás jako lidi poznají tím, že máme pokoru, tak jsem za to vlastně velmi vděčná. Já jenom řeknu k tomu našemu týmu, mě se také různě ptají lidi jako z různých církví nebo z organizací křesťanských, jak to máme s tím týmem. A říkám, no my ten tým máme skutečně všichni, jsme bratři a sestry v Kristu. A to je vlastně ta nejvyšší jako norma pro to, aby u nás někdo mohl být a sloužit. Samozřejmě musí mít nějaké odborné předpoklady. Ale říkáme, my se musíme shodnout na tom, že Kristus je základ. A musíme být schopni se i v Kristu potkat na různých našich rozdílných pohledech. A nemít spolu to soupeření, kdo je lepší a kdo je horší. Ale potkat se, prostě být spolu schopni se setkat v modlitbě, setkat se u večeře páně, setkat se tady u těch základních věcí, protože potom jde všechno další řešit. Já jsem měla takový krásný příběh, jestli můžu, který jsme prožili v covidu. Tenkrát máme registrované sociální služby a ono to vypadalo, že bude povinné očkování. A víme, jak to bylo v covidu, že někteří lidé byli pro očkování, někteří byli proti očkování. Ty názory se různily a bylo to jako velmi jiskřivé téma. A jednou jsme takhle měli mít během covidu, kdy právě hrozilo, že v sociálních službách bude očkování povinné, tak byla před náma porada týmová. A já jsem se večer modlil, chystala jsem se na to poradu, říkala jsem, pane, co mám říct? Mám říct, že to očkování bude povinné, nebo že jako zrušíme službu, nebo jak to uděláme? A pán Bůh mě řekl, udělej večeři páně. A já jsem říkala mu muži, tak jako já mám udělat večeři páně, mám si někoho pozvat na to? On říkal, ne, tak asi ty to uděláš, ne? Tak jsem skutečně udělala na té poradě, upekla jsem ty nekvašený chleby doma, koupila jsem víno a udělala jsem na poradě večeři páně. A byl to, a mnozí kolegové mi dodnes říkají, že to pro ně byl absolutně zlomový okamžik. Protože najednou jsme neřešili očkování, jestli ano, nebo ne. Ale najednou jsme si uvědomili, že to je to, co máme společné. To tělo a krev. A to je to, co nás spojí dohromady. Ne vyhlášky, ne zákony, ne předpisy, ale že je to Kristus, kdo je mezi náma. A bylo to v době, kdy třeba právě mnozí kolegové ani nechodili někam do společenství, protože třeba odmítali nosit roušky, nebyli očkovaní, tak najednou se to všechno jako, najednou to bylo všechno jedno. A potom ten zákon stejně, jako ten zákon nepřijali, takže jsme to nemuseli řešit. Ale vím, že to byl ten moment, kdy ten stůl páně byl to, kde se buduje ta naše jednota.
0: Díky moc, ty mi odpovídáš teďko na moji otázku, jak vnímat druhého člověka, jak přistupovat k druhému bez soudu. Vlastně to si ty řekla pokorou a tímhle vším, co si tady vyprávila. Díky. My už budeme muset za chvilinku končit. Máš nějakou myšlenku, která by posluchačům měla zůstat v srdci?
1: Možná poslouchejte to boží volání. A často to volání jsou ty touhy, které byly i ve vašem srdci dávno předtím, než jste se s Pánem Bohem potkali. Možná to jsou nějaké věci, které jste měli vložené do srdce dávno předtím, ale Pán Bůh je může oživit a proměnit. A že často nadání a talenty, které máme jako lidi, protože jsme stvoření k božímu obrazu. Není to tak, že prvně byl hřích a potom stvoření. Prvně jsme byli stvoření k božímu obrazu a teprve potom se ty věci pokazily, ale to stvoření k božímu obrazu nám pořád zůstává. Takže to, jaký talenty a nadání máme přirozeně, tak často odpovídá i tomu, co s náma, k jakým úkolům nás má Bůh volá.
0: Díky, Jituš. Tak, děkujeme za tvoji otevřenost, za odvahu dělat věci, které nejsou vždy pochopené, za schopnost vidět člověka dřív než jeho minulost a jeho selhání. Díky za tým, který vedeš a který věří, že i malý posun mění velký lidský život, lidský příběh. Hostem Rozmaríny byla Jitka Opálková. Měj se krásně, Jitko.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Loučí se Klára Litterová. Děkuji, že jste byli s námi.

Máme po 11. hodině, čtvrtek s datem 11. června. Z dopoledního vysílání Rádia 7 vám příjemný poslech přeje Klára Litterová. Před chvílí dozněla Rozmarína s Jitkou Opálkovou. Její reprízu vysíláme i zítra, v pátek ve 13 hodin a také v neděli v 11 hodin. Za týden si moderátorka Radka Mazurová pozve hosta Zuzanu Lančovou a budou mluvit o tom, jak ustát tlak práce, rodiny i služby. No prostě, jak si zachovat všech pět pohromadě. Na pořady, které vám v následujících 4 hodinách Rádio 7 může nabídnout, si uděláme čas hned po písničce.

Rozmanitost programu v dětském klubu či oddílu je klíčem k tomu, jak zaujmout různorodé děti, udržet je v partě. Helen Mrázková si s Danem Joklem povídá o tom, proč se nebát pestrých zájmů dětí i vedoucích, jaké výhody přináší týmová spolupráce i kam se obrátit o pomoc, když programy potřebují oživit. Ve štafetě od 11:45. Ve čtení na pokračování zní kniha povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera. Bývalý československý vojenský pilot přišel na tajné misi v Egyptě o nohu. Ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem jste zváni ve 12 hodin a 15 minut. V dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se dostaneme na kopec na Vysočině nedaleko Poličky, který nese biblický název Damašek. Proč? A co o pruhované chalupě na jeho stráně říkají ti, kdo tam jezdí? Broňa Procházková pozvala k mikrofonu Zdenka Pokorného, ale nejen ho. Řeka života zní vysíláním po 13:00 odpolední. Písničky, přání a povzbuzení, to všechno a jistě mnohem více vejde do času mezi 2. a 3. hodinou. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na

0: Je s vámi Rádio 7. Následující pořad Štafeta nabídne téma rozmanitost programu v dětském klubu či oddílu. Ta je klíčem k tomu, abychom děti zaujali a udrželi partu pohromadě. Povídat si o tom budou Helen Mrázková a Dan Jokl.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Dnes vás u poslechu vítá Helen Brásková a spolu se mnou je tady Dan Jokl, otec tří dospělých dětí a dlouholetý pracovník s dětmi v církvi bratrské. Vítám tě, Dane.
1: Ahoj, díky za přivítání.
0: Dane, hostem povídání o výchově nejsi dneska poprvé. V předchozích dílech byla řeč o tom, jak s dětmi pracovat, jak se k ním chovat jako vedoucí, jak záleží na nás jako osobnostech vedoucích. Slyším tam pořád samé jak. A říkám si, jestli je vůbec důležité taky, co s dětmi děláme, jestli to nějak nezaniká za tím, jak s nimi pracujeme. Tak bych se tě chtěla zeptat, když jsi jako kluk chodil do křesťanského oddílu skautského typu, jestli tam bylo na programu něco, co tě vyloženě nebavilo?
1: Upřímně, asi mě moc nebavily duchovní programy, i když byla výjimka, že jednou u jednoho programu, kolem bylo mi asi 14 let, tak mě tak zaujal, řekl bych obrazně, že se rozestoupilo nebe, že mě, úplně to ke mně promluvilo, ale pak se zase to nebe zavřelo.
0: Čím to bylo, že tě duchovní programy nebavily?
1: Jednak možná, že jsem byl klasický kluk, který spíš jako rád hrál sport a chodil do přírody. A možná i tím trochu, že tehdy ty programy, většina z nich se dělala tak klasicky, podobně jako když ve škole se něco vyučuje, takže spíš, že někdo něco povídal a bylo tam málo příběhů. Já mám rád příběhy a ty tam trošku chyběly.
0: Když já jsem byla malá holka a chodila jsem do oddílu, tak mě nejvíc bavila ta organizační část, kde jsme připravovali výpravy a přemýšleli o tom, co kdo bude dělat. A když potom začaly hry a všechny to bavilo, tak já jsem si říkala, co na tom vidí, to není zas tak zajímavé. Takže každý to má trochu jinak.
1: No mě nejvíc bavily výpravy. Celkově pro mě to byl úplně jiný svět, než jsem zažil ve škole. Takže byl to svět krásných vztahů, kdy jsem srovnával vztah, jaký měli mezi sebou vedoucí i děti. A byl to takový pohádkový svět, že jsme často každý měsíc šli někam na výpravu do přírody pro lidi za čtoly nebo jeskyně. Nebo po 14-dním táboře jsme šli ještě na týden na puťák a zbudil nás v 00:30 v noci déšť. Museli jsme se zbalit, odejít z lesa, jít po kolejích, až jsme našli nějakou sámošku, která měla rampu, která byla krytá, takže jsme se mohli dospat. Takže pro mě to byl úplně takový kouzelný svět.
0: Dane, pro mě to zní jako pohádka. Já miluju tyhle věci a mě by to v takovém tvém oddíle velmi bavilo. Ale co když jsou děti, které prostě k takovému outdooru nepohodlí, přírodě netíhnou? Děti jsou různé. Jak se přizpůsobit, kam až ustoupit z toho, co baví tebe jako vedoucího, nebo v čem vidíš hodnotu?
1: Já bych se snažil těm dětem být naproti, takže nebál bych se zapracovávat nové věci, které jako frčí klidně, když na schůzce budete tančit Just Dance, tak je to super. Současně děcka mají rádi rozmanitost, vlastně jako dospělí. My jsme se snažili dělat super hry v řece nebo noční hry a pak jsem se ptal jednoho kluka, co se mu nejvíc líbilo třeba na táboře a on řekl, nejvíce mi líbilo, že jsme opékali kozu. Tak ten zážitek asi z toho pečení, vůně masa a pak samotná konzumace masa byla pro něj hrozně silná. Takže na jedné straně víc stříc a snažit se to dělat maximálně rozmanité. Ale na druhé straně jsem měl vždycky limity, že chtěl jsem tam ten outdoor, i když pro spoustu dětí to je diskomfort, ale připadá mi, že je to něco, co se člověku v životě hodí. Říkají to i dětský psychiatři, že ta odolnost fyzická, pak vlastně jí následuje ta odolnost psychická. A vím, že když jsme vedli vlastně dorost oddíl, tak pak dokonce i někdo z vedení sboru říkal, hele, děláte tábory na louce, sami si je postavíte, není lepší, když by se to dělalo někde v budově, nebudete unavený vy ani děti, a hodně na to tlačil, tak já jsem říkal, ne, to radši nebudu dělat. Takže to je ta mez, za kterou nechci jít.
0: Stejně jako jsou různé děti a baví je různorodé věci, tak totéž asi platí i u vedoucích. Setkal se s tím, že se vedoucí třeba měli nebo museli, nebo chtěl si od nich, aby se přizpůsobili tomu, co baví děti, i když sami třeba k tomu nějak netíhli?
1: Jo, já si myslím, že jednou takovou věcí byly třeba rukodělné práce, že to nebavilo moc kluky, většinou vedoucí, ale našly se výjimky. Na druhou stranu, když ty vedoucí viděli, že třeba velkou část děcek to baví, nebo některé vedoucí, tak se tomu podřídili. Ale není to tak, že bychom to úplně vyškrtli. Zase jsme si říkali, je to nějaká hodnota, aby se děcka učili pracovat rukama, něco vytvářet.
0: A stalo se naopak to, že třeba některý z rádců, z vedoucích, anebo dokonce třeba i z dětí měl nějaký specifický zájem, který jste díky tomu začlenili do programu a dosáhli tím větší různorodosti?
1: Určitě. Hned se mi vybavuje, kdy vlastně jedna dívčina perfektně tancovala irské tance, a další taky se věnovala tancování, takže jsme zavedli židovské tance a úplně to uchvátilo v jeden moment vlastně puberťáky na táboře a pravidelně jsme tancovali a dokonce jsme v tom viděli i jakýsi duchovní rozměr chvály. Samozřejmě někdy se to zvrtlo, že to bylo jenom takový tancování o ničem, ale celkově si myslím, v jistou dobu to jako bylo něco super a duchovního.
0: Tak díky za takovou zajímavou inspiraci. Možná nás nyní poslouchají nejen vedoucí a rádci klubu, ale i rodiče. Co když jako rodiče máme nějaký specifický koníček, který ale naše děti vůbec nebaví? Zažil jsi to ve své rodině?
1: Zažil. My s manželkou máme rádi kola a naše děti to moc nemuseli. Myslím, že nějak nepřilnuli ke kolům. Takže přesto naše dovolené v nějakou chvíli byli, že jsme jezdili na kole a spali na zemi, ale čím byli starší, tím jsme se víc přizpůsobovali my našim dětem.
0: To je pro mě jako pro matku dospívajících dětí zajímavý postřeh. Čím starší děti, tím jste se víc přizpůsobovali. Slyším dobře?
1: Ano, je to tak. A když jsou dospělé, tak se snažíme dovolené dělat podle nich, co je baví. Má to teda svoje limity, musím říct.
0: No tak to mě zajímá, jaké limity?
1: Je pravda, že o letošní dovolení jsme zjistili, že přece jenom, když o půlnoci přijedeme a sekneme sebou na louku a je tam zima a člověk je ráno rozlámaný, takže ta dovolená už není tak, takže jeden z limitů je, že člověk spí prostě třeba, nespí úplně na zemi. No.
0: Stárnou nejen děti, ale ano, i jejich rodiče.
1: Ano. A nakonec si děti zjistili, že je to fajn být tak odpočetí po dovolené.
0: Děti zajímají jiné věci než jejich rodiče, taky z důvodu věkového rozdílu. V čem vidíš největší rozdíl mezi generací současných dětí a generací, řekněme, vedoucích nebo rodičů?
1: Tak asi neřeknu nic nového, když zmíním slůvko display. Takže v tom si myslím, že ty děcka jsou určitě na tom jinak, že už od útlého věku vlastně mají v ruce mobil, mini počítač.
0: Jaký to má praktický dopad na to, co s dětmi v oddíle nebo i v rodině podnikáme?
1: Já bych ten display, ten mobil nechtěl vidět úplně jenom negativně. Myslím si, že může přinést hodně pozitivního. Je to věc, kterou budou žít celý život. Takže my jsme se snažili, že vlastně na display můžu mít Bibli a čtení na každý den. My jako Dorostová unie už máme několik let, několik různých čtení. A ještě výhoda, že vlastně to můžu sledovat s kamarádama. Takže to je jedna z možností. Pak jsem velký fanda takové praktické aplikace Záchranka. Je úžasná v tom, že když se něco stane v lese, tak nemusím popisovat, jak jsem daleko od vesnice, to je téměř nemožné, aby mě někdo našel, ale ta záchranka sama vysílá signál o přesné poloze, kde jsem. Takže to se snažíme k tomu vést děti i vedoucí, aby to používali. Nebo i takovou obyčejnou věc, jakože použiju mapy v mobilu, když někde jsem venku, takže se naučím orientovat v terénu, v přírodě, ale i ve městě, když jsem třeba na dovolené. A na druhou stranu, ale teď jsem nezmínil to negativní, myslím si, že i to má svoje limity, takže jsme sbírali mobily na táborech a když bylo potřeba, aby rodič zavolal nebo dítě zavolalo rodiči, tak prostě jsme ten mobil půjčili na chvíli nebo ten kontakt byl přes vedoucího. Je to otázka i na schůzkách, na výpravách. Myslím si, že pro ty děcka je fajn, když má nějaký detox, kde nejsou pořád u displeje a naopak třeba můžou objevovat přírodu nebo se aspoň o to pokusit. Zažil jsem najednou takový coming out od vedoucího, který třeba nesnášel přírodu a pak najednou zjistil, že příroda je super. Tak věřím, že se to může stát i u dítěte.
0: Vrátím se ke tvé poznámce o mobilech na táboře. Dívám se na to z pohledu starostlivého rodiče, jako mamince. Mně záleží na tom, jestli dítě na táboře neteskní a teď se dozvídám, že ono nemá možnost si ani zatelefonovat. Jak to vnímáš, tu možnost nekomunikace z tábora nebo z vícedenní výpravy domů?
1: Asi to opravdu nejde úplně. Jinak to děcko je přilepené na mobilu, dokud se mu nevybije. Zažil jsem vlastně, že jsme jeli z výpravy a v autobuse byl opilý zdrogovaný člověk a začal se tam prát s někým dalším, který se ho snažil nějak umravnit. A během toho jedno dítě vyndalo mobil a v přímém přenosu mamince zprostředkovávalo, že je tam někdo sfetovaný a že se s ním pere. Ten příběh dopadl úplně v pohodě, autobusačka, řidička zastavila, zavolala policii a to prostě toho člověka odvedla, ale pro ty rodiče to bylo strašně náročné a někdy je prostě třeba důvěřovat těm vedoucím.

0: O rozmanitosti v tom, co můžeme s dětmi podnikat, ať už v oddíle, klubu nebo v rodině, si s námi povídá Dan Jokl. Dane, několik let si vedl dětský křesťanský klub při sboru Církve bratrské v Praze 13. Bylo v něm 40 až 50 dětí a stále přicházeli další, a to i z nevěřícího prostředí. Čím byl ten klub pro děti zajímavý? Co mohli na první pohled vidět, co je upoutalo, že přicházeli znovu a znovu?
1: Mě tuhle tu otázku dokonce položil jeden rodič jednoho kluka, který v neděli ráno jezdil na florbal. A ten otec řekl, čím jste ho začarovali, on nesnáší sport, nebo doteďka nesnášel. Myslím si, že jedna z těch věcí byly vztahy. Řekl bych vztahy boží. Věřím tomu, že Bůh nějak mezi námi působil a vlastně ty děcka to viděli, že máme mezi sebou jiné vztahy, než třeba ve škole nebo na hřišti. A druhá věc byla rozmanitost a atraktivita. Od nějakého florbalu, výprav, rukodělných věcí, sportu, tance. No, myslím si, že ta atraktivita je důležitá.
0: Zajistit rozmanitý program ale může být pro vedoucí náročné. Ty stojíš v čele organizace Dorostová unie, která podporuje kluby a oddíly pro děti v rámci Církve bratrské, ale i mimo ní. Co může Dorostová unie nabídnout právě vedoucím a rádcům z dětských klubů a oddílů, kteří by rádi nabídli atraktivní výpravu, ale nemají čas ji připravit?
1: My naprosto chápeme, že pro vedoucího těžké, když má svoji práci nebo studium, nějaké vztahy, manželství, rodinu a ještě k tomu dělat klub. Takže stačí, když sebere děti a pojede na nějakou naší akci, může jet třeba na Sion, což je taková středověká bitva, nebo může jet na Megasiest, což je festival pro děcka a vedoucí, nebo máme v regionu takzvané Megasherwoody, to jsou pro několik regionů společně aktivita, akce, kde stačí sebrat děcka a jet. Takže to je to nejjednodušší, sebrat děti a jet. Potom chápem, že vlastně je těžké mít nějakého vedoucího, tak se snažíme pomoct při výchově vedoucích. Může poslat svoje 15 až 17 leté na rádcovskou a vlastně na té rádcovské většina z těch se natchne dělat něco, což je super. Někdy mývají takový vzdor, třeba v tom domácím klubu, a když jedou někam jinam, tak přijedou nadšené a navíc se vrátí a umí připravit víkendovku. A kdo dělá víkendovku, tak ví, že to je jedna z těch těžších věcí. Časově náročná. No a samozřejmě bychom rádi, aby to bylo atraktivní pro rodiče i pro děti a jednoduché, takže pořádáme takzvanou stezku, což je závod, na který se děcka připravují duchovně, duševně i tělesně. Ten závod je pak v lese, obsahuje duchovní, duševní rovinu, ale i různé dovednosti, jak si zbalit na výpravu nebo další věci, ale i duchovní, znát biblické knihy nebo se zorientovat v nějakých biblických příbězích. A to probíhá v několika regionech, včetně finále. Tak to je asi stručně, že prostě jsme tu jako pomocí. A asi důležitá věc je, že jsme rozjeli scout. A ta zkušenost je, že scout je atraktivní pro lidi, děcka zvenku i zevnitř. A máme zkušenost, že vlastně 50% z nich je z prostředí mimo církevního. A samozřejmě ty, kdo vedou skautské oddíly, tak se snažíme podpořit té speciální akcí, takzvanou nakopávačkou, kde se můžou sdílet o zkušenostech, jak rozjíždět skauting. Snažíme se pečovat i o ty vedoucí. Jednou za čas děláme konferenci Čerpadlo, kde můžou načerpat síly, ne snad vyčerpat. A krom toho se snažíme, aby měli regionální podporu někoho, kdo je blízko, kdo taky třeba pracuje s dorostem, tak máme takzvané regionální koordinátory, šermeny. A to je výhoda, že když je v regionu, tak to tak není daleko. Je to prostě většinou půl hodiny cesty z okolí. Vlastně to taková podpora pro ty vedoucí.
0: Díky, Dane, za představení pestré palety toho, co Dorostová unie nabízí. Jednak jako hotové programy, kam stačí s klubem oddílem přijet a vlastně skonzumovat ten připravený program, ale díky taky za nabídku vzdělávání, pokud chceme jako rádci a vedoucí dále růst, abychom byli schopni zajímavý program pro děti připravit. Velmi si vážím tvojí práce a stejně tak celého týmu. Oceňuji všechny programy a podklady, které můžeme využívat při přípravě na biblickou stezku a taky všechny akce, které Dorostová unie pořádá. Za mě odvádíte velmi dobrou práci, která má smysl. To je citace vedoucího klubu Dorostové unie v jednom sboru Církve bratrské. Jak se ti to poslouchá, Dane?
1: Poslouchá se mi to dobře a samozřejmě jsme Češi, takže dostáváme i jiné komentáře, zvlášť třeba pro někoho, kdo má představu, že ta práce by se třeba měla dělat nějakým způsobem pořád stejně. Takže super a budu nadšen, když budu takové komentáře nebo jako tým je dostávat i nejen z Církve bratrské. Jsem rád, že k nám vlastně získávají důvěru i další sbory, takže chtěl bych říct, že jsme otevřeni pro koukoliv, chceme pomoct komukoliv a budeme rádi, když Boží království poroste v celé ČR.
0: Poslouchám tě teď jako rodič, jako máma, zároveň jako vedoucí a říkám si, je to náročné nabízet atraktivní, rozmanitý program. Stojí za to vůbec do toho dávat ty síly? Co bys mi teď vzkázal?
1: Musím říct, že my jsme ten dorost začali proto, že jsme chtěli, aby to zažili naše děti. Já jsem v takovém oddílu vyrost a říkali jsme si s manželkou, že to je něco, pro co jsme schopni hodně obětovat. Ve sboru a vedení sboru mnozí z nich mi nevěřili, že při mém časově náročném zaměstnání jsem schopen to udělat. Já jsem jim říkal, že klidně kvůli tomu odejdu z práce. A znamenalo to, že prostě máme nedodělaný dům, znamená to, že naše dovolené byly roky jenom prostě tábory, kde jsme byli celá rodina. Ale jako absolutně toho nelituju a považuji to za úžasnou investici do dětí.
0: Děkuji ti, Dane, za tu inspiraci a za to povzbuzení.
1: Díky.
0: Loučí se s vámi Helen Mrázková a Daniel Jokl.
1: Ahoj.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu dnešního dílu štafety můžete slyšet ještě v pátek v 18.30 a v pondělí ve 4.15 ráno. Za týden nás čeká téma příprava oddílové schůzky.

Neobvyklé mužské jméno najdeme připsané u dnešního data v kalendáři. Toto jméno je svým původem staroněmecké a znamená hnědý, snědý, opálený brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun. Zvláštní je způsob skloňování tohoto jména. U současníků se skloňuje obvykle druhý pád, tedy zní Bruna. Ovšem u starých latinských jmen druhý pád zní Brunona. Zvláštní byt byl nositel tohoto jména, který žil v 11. století. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a rozhodl se prožít svůj život v ústraní. Odebral se tedy do horského údolí La Charese blízko Grenoblu, kde spolu s dalšími několika muži založili klášter, takzvanou Kartouzu. Později zde vznikl velmi přísný mnišský řád, jehož heslo zní Kříž stojí, i když se svět kymácí. Všem Brunům přejeme z Rádia 7 pohodový sváteční den.

Na Rádiu 7 se pomalu dostáváme k polední, k času pro modlitbu. Budeme rádi, když se společně zastavíme před Hospodinem, naším Pánem, a spočineme v jeho blízkosti.

S Rádiem 7 vás z jeho brněnského studia zdraví Klára Litterová. Máme 12 hodin 11. června a já vás nyní zvu ke společné modlitbě. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za dar toho dne, tohoto dne a za veškeré požehnání, které nám dáváš. Děkujeme ti, Otče, za dar tvého syna, Ježíše Krista. Děkujeme ti za dar Ducha Svatého, za Boží slovo. Děkujeme ti také za dar nového života, za dar víry, lásky, pokoje i za služby, ke které si nás povolal a zveš každého z nás. Děkujeme za čas, který nám dáváš. My si uvědomujeme, že ten čas, který tady na zemi máme, je krátký, proto chceme naslouchat tobě a pochopit, jak žít v tomto světě tvým životem. Dávej nám poznávat, co je tvou vůlí pro nás. S důvěrou tě o to prosíme. Amen.

0: אשר בריון יתן בעיתו, ועלהו לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Je s vámi Rádio 7, které má na čtvrt na jednu nachystané čtení na pokračování. Zazní kniha povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem. Vás zveme všechny.

nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Epištola Římanům, 13. kapitola, 8. verš.

Ve čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře jsme minule začali povídku Souboj nad Sinají. Vypráví o bývalém československém vojenském pilotovi Pavlu Jadrném, kterého v roce 1983 nečekaně kontaktoval muž jménem Krakovsky. Chce se s ním setkat kvůli události staré 10 let. Pavel si nejprve myslí, že jde o vzpomínku na konflikt během vojenského cvičení, kdy zabránil opilému polskému pilotovi napadnout sovětského důstojníka. Ukáže se ale, že Krakovsky je generál, který kdysi sloužil jako pilot izraelského letectva. Naznačuje, že Pavel mu zachránil život během války na Sinaji v roce 1973, při níž Pavel přišel o nohu. Postupně vychází najevo, že mezi nimi existuje hlubší spojení, než si Pavel dosud uvědomoval, čte Vladimír Hauser.

Pardubice 26. srpna 1973. Přestože byl víkend, nadporučík Pavel Jadrný nespal doma v Broumově. Nocoval v Pardubicích, v kasárnách 4. leteckého stíhacího pluku. Na neděli byla totiž nahlášena pohotovost. To znamenalo být připraven okamžitě převzít rozkaz k hlídkovému letu, obvykle na hranici s Rakouskem. Ten ale nepřišel. Místo toho se v 3:30 ráno, normální lidi tou dobou mají půlnoc, ani do kolbenky se snad nevstává v tak nelidskou hodinu, měl dostavit do učebny, která je na stejné chodbě jako kancelář velitele pluku podplukovníka Šejvara. Spolu s ním se tam sešli další tři rozespalí důstojníci. Nejlepší piloti, co sloužili u pardubického pluku. K jejich údivu předně tentokrát předstoupil sám Šejvar. Instrukce k obvyklému hlídkovému letu jim totiž až na výjimky dával velitelův zástupce kapitán Krajíc. Jenže dnes se buď Krajíce nepodařilo vzbudit, zřejmě měl pěkně divokou noc, nebo půjde o něco mimořádného. Vypadá to spíš na druhou možnost, uvažoval Pavel. Mapu Československa, která při každé instruktáži visela na čelní stěně místnosti, totiž vystřídala jiná mapa. Celá Evropa i se Středomořím. Dnes, v tuto nezvykle časnou hodinu, jsem si vás, soudruzi, zavolal, začal podplukovník Šejvar, protože vás čeká mimořádný úkol. Naši egyptští přátelé v nejbližší době očekávají izraelský útok. My spolu se spojenci ze Sovětského svazu jim budeme nápomocní. Nesnad, že bychom měli bránit jejich vlast proti izraelským agresorům, ale budeme jim, vlastně vy budete, předávat svoje zkušenosti, aby v této těžké zkoušce se ctí obstáli. Zkrať ty politické keci, kámo, prosím. Takhle v noci se to nedá vydržet, pomyslel si Pavel. A druhá myšlenka, která ho napadla, byla: Doha je Egypt. Když Šejvar skončil, letci se vrátili na své pokoje, aby si vzali své věci a za 20 minut se znovu sešli, tentokrát na ranveji, kde na ně čekalo letadlo. Dvoumotorový Tupolev Tu-134A leteckého oddílu ministerstva vnitra, s kterým obvykle létali vládní činitelé, už zahříval motory. Na rozdíl od civilních strojů měl tenhle typ prosklenou příď, kde bylo pracoviště navigátora.

Egypt 26. srpna 1973. Letecká základna El Mansura leží v Nilské deltě přibližně 150 kilometrů severovýchodně od Káhiry a nějakých 300 kilometrů západně od izraelské hranice. Letištní budova s řídící věží, dvě runwaye a všude kolem vyprahlá země, ze které tu a tam vyrůstá křovisko. Československý Tupolev přistál na východnější runwayi a doroloval k řídící věži, kde zastavil. Pilot vypnul motory a čtyři stíhači sestoupili po schodech na rozpálenou zem. Když se rozhlédli, spatřili minimálně 10 pískově zbarvených MIGů 21 se zelenými skvrnami a další jistě odpočívali v betonových hangárech. Opodál stály dva starší MIGy 17 a vlevo od řídící věže, to snad není možný, nestačil se divit Pavel, vždyť to je miráž. Tyhle francouzské stroje přece Egypťané nemají, kde se tu vzal. Kdyby mě tak nechali si ho vyzkoušet, zatoužil. Důstojník, který Čechům přišel naproti, se představil jako kapitán Badáví. Pavel ho odhadoval maximálně na 35, ale jak se později mohl přesvědčit, hádat věk Egypťanům, kteří jeden jako druhý nosí hustý černý knír, je trochu ošidné. Doufám, že jste měli příjemný let, pánové, přivítali anglicky, když jednomu po druhém podával ruku. Dva ze tří Pavlových kolegů zdvořile přikývli a usmáli se, ale Badáví z jejich výrazu vyčetl jistý nekomfort. Odhaduji, že se o něco lépe cítíte v ruštině, je to tak? Zeptal se rusky. Ani nemusel čekat na odpověď, rozpaky z tváří českých pilotů zmizely. Je tu trochu tepleji než u vás, ale snad vám to nebude nepříjemné a brzy si zvyknete, konstatoval a pokynul Čechům, aby ho následovali k letištní budově. Pavel Badáví ho ujistil, že změna proti teplotě, při které ráno nastupovali do letadla, to opravdu je. Je tu ale jen o málo tepleji, než jak bylo ještě před měsícem v Československu. Léto bylo totiž mimořádně horké, tak se aklimatizují velmi rychle. Před letištní budovou čekal autobus a ten je odvezl do nedalekých kasáren. Tohle bude na několik následujících týdnů váš domov, oznámil Badáví. Uděláme všechno proto, abyste se tu cítili dobře. Pojďte za mnou, ukážu vám vaše pokoje. Pavel nedokázal říct, proč mu je tenhle Egypťan sympatický. Možná to bylo jeho přirozeně zdvořilým a přátelským vystupováním, z kterého bylo cítit, že si na nic nepotřebuje hrát. Choval se docela jinak než někteří Rusové, které potkával na spojeneckých cvičeních, například před rokem v Žatci. Prostě normální chlap, s kterým by bylo fajn si popovídat u piva, jenže kdo ví, jestli se taková příležitost naskytne a třeba tady ani žádný bar s pivem nemají. Pro Čechy byly připravené dva dvoulůžkové pokoje. Jako v hotelu, podivil se Pavel, který byl připravený spíš na olezlou noclehárnu sdílenou s množstvím spocených egyptských vojáků a dotěrného hmyzu. Dokonce tu byla i koupelna s teplou vodou. Jen na záchod si budou muset chvíli zvykat, byl to klasický turecký, prostě díra v podlaze. Hotel Intercontinental, zhodnotil jeho spolubydlící poručík Jirka Chládek. Jasně. A ráno nám každému přinesou sklenku šampusu s jahodou, zasmál se Pavel. Po snídani, žádný šampus do postele, ale normální vydatná snídaně v důstojnické jídelně, jim kapitán Badáví vysvětlil, co se od Čechů očekává. Víte,
Naši stíhači jsou většinou zkušení a dost z nich bojovalo v posledních dvou válkách, takže s MiG 21 jsme velmi dobře sžití a taktiku nepřítele máme také v malíčku. I přesto nám československé letectvo nabídlo pomoc. Máte u nás působit jako poradci. Moji nadřízení to vnímají jako přátelské gesto morální podpory. Já si ale myslím, že od vás můžeme načerpat spoustu zkušeností a snad i nějaké užitečné triky. Vždyť u vás doma patříte k nejlepším stíhačům. Tak jsem to aspoň vyčetl z materiálů, které přišly od vašeho velení. V boji ale s vaší pomocí nepočítáme. Na Izrael zaútočíme, vlastně proti izraelskému útoku se budeme bránit sami. Pavlovi, který pozorně poslouchal, neuniklo, že to s tím izraelským útokem možná bude trochu jinak, než jim doma tlačil do hlavy Šejvar. A vůbec, není na výcvik trochu pozdě? Jestli ten útok, ať už z kterékoliv strany, má přijít během pár týdnů? Protože právě tak odpověděl ráno Šejvar na Pavlovu otázku, s jak dlouhým výletem mají počítat. Vypadá to na pár týdnů, řekl. Naší výhodou je, pokračoval Badáví, že cvičíme proti miráži. Určitě jste si ji na letišti všimli. Ukořistili jsme ji teprve nedávno. Dva židi se trochu zatoulali a jednoho z nich jsme donutili u nás přistát. Díky němu naše cvičné souboje vypadají jako skutečný boj, který nás čeká. Tak na to se těším, pomyslel si Pavel. My jsme nikdy neměli příležitost cvičit proti mirážím, vždycky jen proti migům. Miráž se určitě bude chovat jinak, ale Pavel věřil, že ji zvládnou. MiG 21 je v rukou zkušeného pilota opravdu dobrý stroj, možná nejlepší, tak není důvod se obávat ani tak špičkové stíhačky, jako je Miráž.

Broumov, říjen 1983. Jana nemohla umývat nádobí do nekonečna, a tak se vrátila k Pavlovi a Adonu Krakovskému do obýváku. Teď je ten správný čas na kávu a něco sladkého, co říkáte? Osmělila se. Nerada chlapi rušila ze vzpomínání na staré dobré časy, ale role hostitelky se hlásila o slovo. Když to Pavel přeložil, Krakovský ujistil, že si kávu dá rád a rozhodně mu bude chutnat víc, když ji bude pít v přítomnosti krásné dámy. Pavel se omluvil a odešel s Janou do kuchyně, aby jí pomohl připravit kávu a štrůdl. Štrůdl, povzdechl si slastně Krakovský, když viděl, co se po chvíli objevilo na stole. Tak ten jsem měl naposled, víte kde? V Žatci. To už je 35 let. Jana s Pavlem se na něj překvapeně podívali. V Žatci? Skoro vykřikli oba současně. Pavel anglicky a Jana česky. No, ano, usmál se Krakovský. Reakci manželů Jadrných totiž odhadl celkem přesně. Já jsem za druhé světové války sloužil v Anglii, létal jsem na dopravních Dakotách. Po válce jsem se jako všichni vrátil do Polska, jenže tam to bylo na draka. Všude byli komunisti a bylo jasné, že to nebude dlouho trvat a převezmou vládu. Mně, jako Žida, navíc vojáka z Británie, tam nečekala žádná budoucnost. Tak jsme se s několika kamarády domluvili a odešli přes Slovensko, Maďarsko a další země do Palestiny. Říkalo se, že se tam bude tvořit židovský stát. To bylo ono. Konečně místo, kde se nebudeme muset bát, že se někdo špatně vyspí a řekne si, kdo za to, ať je to cokoliv, může. No, samozřejmě Židi. Pavel s Janou věděli, o čem Krakovský mluví. Po staletí i tady v Čechách čas od času za něco mohli Židé. A pak hořely synagogy a obchody a mnohdy i tekla krev. V Polsku to určitě bylo ještě horší a korunu tomu za poslední války nasadili Němci. Arabům se samozřejmě nelíbilo, pokračoval Krakovský, že do Palestiny přichází čím dál víc Židů. Tím spíš, když to území, co obývají, Židi chtějí prohlásit státem. Že se na nás chystá soustředěný útok s cílem zahnat nás do moře, to jsme věděli hned od počátku a taky nám bylo jasné, že se musíme ubránit sami. Židům nikdy nikdo nepomohl. Přesto jsme se zoufale rozhlíželi po jakékoliv i sebemenší pomoci. A ta překvapivě, dodnes si nejsem úplně jistý proč, přišla od komunistů. Československo nám nabídlo letadla a výcvik našich pilotů. To bylo v naší situaci k nezaplacení a dodneška jsem přesvědčený, že nás vaše pomoc zachránila. Krakovský se na chvilku odmlčel, aby si ukousl štrůdlu a zapil ho lokem kávy a taky, aby si v duchu odehrál další část svého příběhu. Pavel i Jana byli v té době školáci a na izraelské letce dávno zapomněli. Teprve při krakovského vyprávění si tu dobu vybavili. Jejich tátové spolu tenkrát sloužili u letectva a o letcích z exotické středovýchodní země se doma hodně mluvilo. Pavel chodil do třetí třídy a Jana do první a často se navštěvovali. Nejdřív proto, že se jejich rodiče znali, později už byli dobří kamarádi a po střední škole, kterou každý z nich vychodil v jiném městě, poznali, že se mají rádi. Pavel byl na vysoké vojenské ve Vyškově a když se jednou na víkend vrátil domů, zjistil, že Jana je pořád stejně prima holka, jako byla vždycky a že právě odmaturovala, je tedy plnoletá.
Navíc to byla jedna z nejhezčích dívek, které Pavel potkal. Netrvalo ani rok a vzali se. Já jsem tenkrát odletěl do Československa, pokračoval Krakovský, kde mě dopravního pilota přeškolovali na stíhače. Bydleli jsme v kasárnách v Žatci a já jsem zřejmě nějak padnul do oka našemu instruktorovi, který mě skoro každý den zval domů na oběd, na čaj nebo na večeři. A taky na štrůdl. Dodnes si na něj někdy vzpomenu. A víte, že si i po těch letech vybavím jeho chuť? Bylo to tenkrát moc fajn, skoro jako bych ani nebydlel v kasárnách, jenom jsem tam chodil spát. Vzpomínám si, že měl dceru, právě tehdy začala chodit do školy, a já jsem si říkal, že bych jednou taky takovou chtěl mít. A představte si, že mi ji Bůh dopřál. Teď jí je 23. Pavel s Janou dceru neměli a neměli ani syna. Ne, že by nechtěli, ale ne každému je dáno. Tak to bylo takové menší vysvětlení k tomu štrůdlu v Žatci. A ten váš, paní Jano, je zrovna tak dobrý. Sice trochu jiný, ale hotová pohádka. Ptal jste se, jestli si vzpomínám na syna, pane Krakovský, vrátil Pavel Krakovského do tématu, kvůli kterému je zřejmě tady. O štrůdlu se také dobře povídá, jenže Pavel hořel nedočkavostí, s čím jejich host přišel. Ano, ptal, ale byla to jen řečnická otázka, to jste jistě pochopil. Jak byste si mohl nepamatovat? Ukázal prstem na stůl. Pavlovi bylo jasné, že míří skrz desku stolu na jeho protézu. Určitě mi k tomu taky budete chtít něco říct, ale já začnu, když dovolíte. Krakovský zvedl šálek a dopil zbytek kávy. 14. října 1973 jsme se spolu s bitevními letouny, naše Peru tím poskytovala stíhací krytí a já jsem jí velel, vraceli z dost divoké bitvy nad leteckou základnou El Mansura. Popravdě moc jsme se tenkrát nevytáhli. Ano, sestřelili jsme několik migů, i já jsem si jednoho připsal na konto, ale cíle jsme nedosáhli. Měli jsme tu základnu zničit. Egyptský 104. stíhací wing nám už další dobu dělal pořádné potíže a naším úkolem bylo ho aspoň na nějakou dobu uzemnit, jenomže oni byli zatraceně rychlí. Věděli o nás, jakmile jsme se přiblížili od moře a když jsme dolétli nad základnu, bylo už nebe plné migů. Vy jste byl u 104. wingu poradcem, tak jste to nejspíš viděl, ne? Krakovský se podíval na Pavla. Ten přikývl, ale neřekl nic. Tuhle bitvu měl v živé paměti, jako by to bylo včera. A byl napnutý jak struna, co z Krakovského vypadne. Mydlili jsme se s nimi snad 3/4 hodiny. Ono se to ve vzduchu vždycky zdá delší, ale to vy dobře znáte. Mně to připadalo jako věčnost. Ale ve skutečnosti to trvalo jen něco přes 40 minut. Bitevníkům se několikrát podařilo zasáhnout východní i západní ránvej, žádnou větší škodu ale nespůsobili. Po těch 40 minutách nám docházelo palivo a my jsme se museli vrátit. Byl to docela slušný zmatek a já jsem si na Sinaji najednou uvědomil, že letím sám. Nebo jsem aspoň žádné letadlo kolem sebe neviděl. Nevadí, říkal jsem si, už jsem doma, za nějakých 5 minut přistanu. Krakovský zvedl šálek, ale když se pokusil napít, káva v něm už nebyla. Jana se jako správná hostitelka zeptala, jestli si dá další. Vodu, prosím, požádal Krakovský. Když se Jana vrátila s plnou sklenicí, pokračoval.
Letěl jsem nízko, nějakých 300 stop nad zemí, a najednou byl vedle mě, snad 10 metrů, víc ne, egyptský mig v plné parádě. Musel přiletět ze slunce, protože jsem ho neviděl, ale je pravda, že jsem se zrovna moc nerozhlížel. Udělal jsem školáckou chybu a nechal se ukolébat falešným pocitem bezpečí, když už jsem byl doma. A podle všech pravidel jsem měl za svoji hloupost zaplatit.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatán Kaleta. Reprízu dnešního čtení na pokračování pouštíme ještě dnes ve 23.15.

0: Kalendárium.
1: Připomeneme si výročí několika událostí a osobností, které se vážou k dnešnímu datu 11. června. Roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Slavnostní otevření obstarala premiéra Smetanovy opery Libuše. K požáru, který budovu zničil, došlo 12. srpna téhož roku. Jen o dva roky později, 18. listopadu 1883, bylo otevřeno divadlo obnovené. Roku 1930 se narodila Eva Kantůrková, česká prozaička a scénáristka. Po podpisu Charty 77 byla vyřazena z veřejného života a pronásledována za své názory. Jednou z jejich nejznámějších knih je autobiografický román Přítelkyně z domu smutku, němž popisuje pobyt ve vazbě. Roku 1954 se narodil bratr Alois, bývalý představený komunity Téze. Hlavou ekumenické komunity ve francouzském městečku se stal po smrti zakladatele bratrstva, bratra Rožéra, 16. srpna 2005. Jeho rodiče, Němci, žili v sudetské části Československa, odkud byli odsunuti po druhé světové válce. V roce 2023 předal vedení komunity bratru Matthewovi, anglikánovi z Velké Británie. Roku 1956 se narodil Jan Bárta, výtvarník a publicista. Narodil se v rodině adventistického faráře. Mezi roky 1975 až 86 fáral na dole Paskov. A v současně také v Ostravě navštěvoval večerní školu propagačního výtvarnictví. Následně přešel do Prahy a v závěru 80. let 20. století působil jako výtvarný redaktor. Po sametové revoluci vystudoval teologii. Mezi roky 1991 a 92 pobýval s celou svojí rodinou v Anglii. Po návratu zpět do České republiky externě spolupracoval s Českým rozhlasem Plzeň a také rádiem Proglas. Počínaje rokem 1995 se účastnil humanitárních projektů organizovaných společností ADRA, které směřovaly do Čečenska a do bývalé Jugoslávie. Vedle výtvarných děl, obrazů, ilustrací, knih či koláží se věnuje psaní knih pro děti. Roku 1970 se narodil Chris Rice, americký křesťanský zpěvák a hudebník. I když byl ovlivňován křesťanskou hudbou, nikdy o hudební kariéře nesnil. Toužil po studiu psychologie a masmédií. Do hudebního světa ho uvedl Mike W. Smith, který v roce 1996 založil hudební vydavatelství Rocky Town. Na Smithově projektu Exodus je Rajzova krásná skladba Nothing. V níž Chris zpívá o tom, že jen krev Krista Ježíše může dokonale smít náš hřích. Chris Rice má natočeno 12 alb a získal 4 ocenění Dove Award. Pojďme zmínit ještě dvě úmrtí, která souvisí s datem 11. června. Roku 1962 zemřel Josef Berger, luterský duchovní. Působil jako pastor v Českém Těšíně. Po druhé světové válce byl zvolen do úřadu superintendanta Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Z té byl ovšem donucen odejít, šel do Bratislavy, kde vyučoval na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského. Roku 1970 zemřel Frank Lobach, misionář a mystik. Bývá označován jako apoštol negramotných. V roce 1935 začal na Filipínách, kde působil, prosazovat program Učíme se navzájem, díky kterému se víc než 60 milionů lidí naučilo číst ve svém vlastním jazyce. Ve svém dílku Hra s minutami vyzývá křesťany, aby se pokusili zůstat ve spojení s Bohem nejméně jednu vteřinu z každé minuty dne. Tak se podle něj mohou pokusit o vytrvalou modlitbu všichni z vás, i my, k níž vyzývá list Kolockým.
0: Światło mnie wypełnia, Twoje światło mnie wypełnia.

0: Za 4 minuty tu máme 13. hodinu a s ní pořad Řeka života. V dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se dostaneme na kopec nedaleko Poličky.
1: Were you there when they crucified my Lord?

0: Rádio 7 je s vámi ve čtvrtek 11. června ve 13 hodin. V dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se dostaneme na kopec na Vysočině, nedaleko Poličky, který nese na biblický název Damašek. Proč a co o pruhované chalupě na jeho stráni říkají ti, kteří tam jezdí? To už nám v repríze pořadu Řeka života prozradí moderátorka Bruňa Procházková a její host pořadu Zdeněk Pokorný.
1: Krásná chalupa, úžasná příroda.
2: Louky, lesy, výhledy.
3: Klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě.
4: Moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil.
5: Vzpomínky.
3: Mě tady bylo vždycky strašně dobře.
6: Prostě takovým sekundárním domovem.
7: Je to super.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Snad každá denominace má své rekreační místo pro tělo i pro duši. Místo, kam se jezdí na pobyty, kam se jezdí na dovolenou, na různé tábory, soustředění. Místo, ke kterému se vážou vzpomínky. Místo, kde lidé zažili pospolitost a možná i dotek Boha. A na jedno takové místo se vydává Broňa Procházková se svým hostem. Mé pozvání přijal Zdeněk Pokorný, druhý kazatel a správce budov sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Zdenku, vítej na Rádiu 7.
8: Děkuju a vítám taky posluchače rádia.
0: Se Zdenkem se dobře známe, tak tím vysvětlím naše tykání. Když se řekne pustá rybná, co se ti vybaví?
8: Když se řekne pustá rybná, tak se mi vybaví především pokoj. Je to místo, kde když se postavím na louku nebo vyhlédnu z okna, tak cítím hluboký pokoj a radost.
0: Tak pojďme posluchačům to místo přiblížit, jak si ho mají představit, aby věděli. Přijíždím autem do obce Pustá rybná, to místo je v Pusté rybné na Vysočině. Copak? Přijíždím do té obce autem, copak?
8: Přijedeme do obce a nikde nic. Jedeme až na konec obce a pořád nikde nic. A potom musíme jet dlouho za vesnici do kopce, který má asi 700 metrů, stoupání hodně přes 14%. A když vyjedeme nahoru, tak najednou se před námi rozprostře louka a na ní je několik chalup starých roubenek a jedna z nich je právě ta naše.
0: Takže roubenka, samota.
8: Ano. A když se postavíte před tu roubenku, máte rozhled na kilometry daleko.
0: Jak velká ta chalupa je?
8: Ta chalupa byla původně maličká pro jednu rodinu a hospodářský dobytek, ale v 80. letech byla přestavěna, byla k ní udělaná přístavba, velká jídelna a nahoře do podkroví se umístilo celkem 7 pokojů pro ubytované hosty.
0: Jakou má asi kapacitu?
8: Kapacitu má oficiálně 42 matrací, ale často tam bývají mnohem větší skupiny, které spí třeba ve stanech kolem chalupy nebo v přilehlém srubu, ale musíme si říct, že asi největší problém kapacitně je kuchyň a jídelna. Takže pokud tam je hodně přes 50 lidí, tak už to bývá problém.
0: Takže jsme v chalupě, která má zachovaný charakter toho původního stavení, tu pruhovanou chalupu a má možná i takovou romantickou atmosféru. Ta chalupa je na kopci na Damašku. Kopec Damašek, to je specifický název. Na co ten název odkazuje?
8: Ten název odkazuje na kraj kolem Jeruzaléma, kraj kolem toho, k čemu se věřící lidé upínali v době, když se tam usazovali. Tam v okolí jsou různé podobné názvy a nedaleko odsud se, nebo odtam se scházeli křesťané, protestanté, měli tam tajná shromáždění ve skalách až do doby, než je někdo udal a než je při rekatolizaci vlastně zajali.
0: Takže proto ty názvy Damašek, Jeruzalém, vlastně biblické názvy.
8: Ano, je to tak.
0: Chalupa patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jak tu chalupu sbor získal?
8: Sbor tu chalupu získal, já nevím přesně, jestli darem, nebo oficiálně to bylo spíš symbolickou kupní smlouvou. Žila tam původně rodina, potom už jenom sestra, která se modlila za to, aby její chalupa byla využita pro Pána Boha. A modlila se a až jeden den přepsala svou chalupu. Tenkrát ne na náš sbor, protože to nešlo, bylo to v době komunismu, ale přepsala to na několik bratrů z našeho sboru a potom po revoluci to přešlo do majetku našeho sboru.
0: Od 80. let je tedy ta chalupa využívána. Ten sbor si chalupu už v té době přestavuje? V těch osmdesátkách?
8: Ano, sbor začal chalupu přestavovat už v těch 80. letech a vlastně bratři a sestry z našeho sboru pomáhali s přestavbou ještě v době, kdy tam ta sestra žila. A ona je tam nechávala ubytovat na seně. Pořádali se tam i za jejího života, i po její smrti různé. To nebyly oficiálně tábory, oficiálně to byly setkání rodin s dětmi, ale těch dětí tam bylo podezřele víc, než v rodinách bývá. A byly to takové tábory na černo, tábory s napětím, jestli někdo přijde nebo nepřijde, tábory, na kterých lidé zažívali Boží ochranu a zažívali i konkrétně, i v době, kdy tam nějaká kontrola přišla, byly zrovna skoro všechny děti na výletě, takže tam skutečně bylo jenom několik rodin s těmi nejmenšími dětmi.
0: Už od začátku ti bratři přestavují tu chalupu právě k tomu účelu, aby se tam mohly konat ty tábory a ta setkání, ty pobyty?
8: Ano, konaly se tam ale nejenom tábory, konala se tam celá veliká shromáždění, vždycky první červencovou neděli se tam sjelo mnoho a mnoho autobusů z celé republiky, tenkrát z Československa, a konaly se tam dlouhá shromáždění. Lidé se modlili za to, aby to mohlo být. Vždycky se to nějak povedlo. Místní vesničané nakonec zjistili, že první červencovou neděli neprší, takže sklízeli seno, pracovali na polích. Už to předem věděli, že tam baptisté přijedou a že nebude pršet.
0: Dovedu si představit, že takovýchto historek je spousta v pamětníků, v paměti těch lidí, co to zažili, co tam i brigádnicky pracovali, co to zajišťovali. Dostal ty ses k nějakým takovým historkám? To je věc, kterou ty si nezažil, ale došla k tobě, doputovala nějaké takové vzpomínky, takové příběhy?
8: Jeden už jsem zmínil.

0: To postavili bratři, aby se tam mohly konat pobyty, kde se čte z Bible, kde se modlí, kde se zpívá. A my jsme v době totality, my jsme v době toho státního komunistického, vlastně nepřátelského dozoru nad církvemi. Měli bratři nějaké opatření, jak se vyhnout, jak se s tím vypořádat proti těm šťárám STB? Byly tam nějaká doporučení, co dělat, co nedělat?
1: To si nejsem jistý, já jsem v té době ještě nebyl křesťanem. Vím, že jedno z těch opatření bylo trvat na tom, že to je pobyt rodin s dětmi, ale bližší informace k tomu neřeknu.
0: Já si pamatuju, že mi někdo vyprávěl, že ty děti měly za úkol, nebo všichni vlastně měli za úkol, že museli se zatahovat na oknech takové závěsy, aby nebylo vidět to světlo dodaleka, že tam je, že se tam něco děje a že se tam pořádá nějaký pobyt. Musela to být zvláštní doba a zároveň doba, na kterou se vzpomíná a která možná tříbila člověka.

V té chalupě zůstal zachován jednak ráz toho roubeného stavení, té původní chalupy, ta romantická atmosféra toho selského stavení. Ale podle mě tam možná zůstalo zachováno i něco z té víry těch lidí, jednak toho daru těch Karáskových, té paní Karáskové, co darovala tu chalupu, co se modlila, jednak i z té víry lidí, co pořádali ty pobyty.

0: co představovali tu chalupu, víra těch, co se tam na polo potají scházeli. Toto místo znamenalo a znamená pro mnoho lidí místo, kde zažili něco zvláštního, nějakou pospolitost církve i boží dotyk. Kdy ty ses poprvé dostal na Pustou Rybnou, na tu chalupu na Damašku?
1: Já jsem se poprvé dostal na tu chalupu o jarních prázdninách v roce 1992. Jeli jsme tam vlakem a šli jsme z Pusté Kamenice 4,5 kilometru přes les na běžkách s baťohama, s kupou dětí a došli jsme tam až málem za tmy. Vlastně jsem nevěděl, kam jdu a vedl jsem děti společně s ostatními, pomáhali jsme si navzájem a došli jsme do chalupy zapadané sněhem a byla to úplně pohádka. V chalupě nás čekala tenkrát Zdena Hojdenová, která tam vařila, která tam přijela autem s potravinami. A v té chalupě jsme zažili zrovna ten rok mnoho a mnoho překvapení. Učil jsem se, co to znamená křesťanský tábor. Učil jsem se, jak s dětmi zpívat písničky, ne trampské, ale o Ježíši. A viděl jsem další bratry a sestry, kteří s nadšením se této službě věnovali, který věděl jsem, že kromě programu si připravovali duchovní zamyšlení pro ty děti a dělali to s láskou a dělali to s velikým nasazením.
0: To jsi byl čerstvě věřící, je to tak?
1: Nebyl jsem úplně čerstvě věřící, už jsem věřil více než 3 roky, ale tenkrát jsem se tam dostal, protože jsem začal vést dorost.
0: Mhm. Já jsem se poprvé na Pustou Rybnou dostala na akci, tu, jak si popisoval na začátku července, že se tam sjelo spousta lidí, tak mě řekli, hele, tak se tam běž podívat. A já jsem byla čerstvě věřící, takže jsem byla ve fázi takového toho okukování, co to vlastně znamená život křesťana, jak se ti křesťané chovají. Takže jsem koukala po ostatních, nasávala jsem, co se tam děje. A úplně mě fascinovalo, že jsou tam lidé různých generací, že je tam spousta lidí, ale že mě naprosto přijali mezi sebe. To bylo tady v červenci, já jsem tam došla z Dráteníčku, kde jsme tehdy ze skal, kde jsme lezli po skalách, kde jsme přespávali v přírodě a teď jsme došli ze zhora k té chalupě tam od lesa. Pamatuju si to dodnes, bylo to velmi silný zážitek. A pak pro mě byl ještě silný zážitek to, že já jsem už pak směřovala po té akci domů a teď se najednou nabídli lidé a řekli, hele, my jedeme do Brna, tak my tě vezmeme sebou. To bylo pro mě něco nevídaného, nebyla jsem z takového prostředí, tak to byla zase moje osobní vzpomínka.
1: Já jsem se dostal na tu chalupu v tom samém roce ještě v létě a taky jsem zažil překvapení. Byla tam s náma na pobytu mládeže misionářka Pavla Tripton a bavili jsme se o modlitbách za lidi, kteří by mohli uvěřit, za lidi v našem okolí. A ona mě znala jménem. A já jsem se divil, jak to, že mě zná jménem. A ona říká, já se za tebe už dlouhou dobu modlím.
0: Na Pustou Rybnou si jezdil jednak na pobyty dětí, ještě na nějaké jiné akce?
1: Jezdil jsem tam na pobyty dětí, kde jsem s ostatními vedoucími jim dělal program. A jezdil jsem tam taky na brigády, protože bylo potřeba dělat dřevo na zimu a je to stará chalupa, tak je potřeba se o ní starat. Ty brigády pro mě byly radostí, protože jsem rád, když je za mnou něco vidět. Zároveň na jednu z těch brigád jsem vzal jednou slečnu, se kterou jsem začal chodit a asi po 3 týdnech jsem ji pozval sebou na brigádu. A my jsme pracovali v lese celý den, ona nám tam vařila, my jsme se vrátili na oběd a no, jsou to vzpomínky, které mi nikdo neodpáře.
0: Také jsem svého budoucího muže tam poznávala na té chalupě více při té společné práci i při těch nějakých brigádách, je to tak. Máš nějaké další osobní mimořádné zážitky spojené s tou chalupou?
1: Určitě si vzpomínám na rok 2006, kdy byla taková ta ladovská zima. Chalupa zapadala víc než metrem sněhu a my jsme se snažili zhazovat sníh ze střechy, aby ta střecha nepraskla. Bylo to na pobytu tatínku s dětmi, s tebou mě baví svět. Jenomže sníh, když pořád zhazujete, tak nakonec už není kam zhazovat. Takže děti si vzali boby a jezdili po té střeše přímo na ten zházený sníh, protože už to navazovalo a z okýnek nebylo vidět ven. To byl zážitek. Také to bylo tak, že tam bylo zamrzlo a sníh byl do výše plotu, byly vidět jenom takové ty špičky těch kůlů u plotu a my jsme chodili po tom zmrzlém sněhu. Občas se nám stalo, že jsme se trošku propadli, takže jsme se vyhýbali plotu, aby jsme se nepropadli zrovna na ten plot. Děti byly lehčí, nepropadali se. A tak si začali hrabat cestičky v tom sněhu pod tou sněhovou krustou. A my jsme se potom báli chodit kdekoliv, aby jsme někde nezašlápli vlastní dítě. Ale mám i starší vzpomínky. Při jedné z těch brigád si vzpomínám na jednoho vzácného bratra, Karel Šustek se jmenuje. Ten se mě věnoval po mém uvěření. Byla brigáda, byl oběd v lese a všichni se sešli a Karel Šustek chyběl. Tak jsme ho šli hledat, že nezačneme obědvat bez něj. A hledali jsme ho možná 300-400 metrů daleko. Človíček v lese sekal takovou maličkou sekerkou, osekával větve, do rytmu si zpíval. A proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval. To byl zážitek.

0: Broňa Procházková si povídá se Zdenkem Pokorným o chalupě na Damašku na Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jaké akce se tam pořádají v současnosti?
1: V současnosti se tam pořádají zimní tábory dorostu, k mému překvapení i letní tábory dorostu. To překvapení je, protože dřív jsem s dorostem dělal puťáky. Dneska dorost si chalupu oblíbil natolik, že jsou i v létě vevnitř, pokud nespí ve stanech, protože se tam do chalupy nevejdou. Dál tam pořádají podobné akce i jiné církve, kterým chalupu půjčujeme nebo pronajímáme. Jezdí tam školy v přírodě, jezdí tam i třeba zvláštní školy, jeden pasťák z Brna tam jezdí.
0: Čím to pro ně je, tam může být přitažlivé?
1: Přitažlivá je určitě ta atmosféra, okolí, chalupa samotná, i to, že ještě donedávna jsme používali venkovní kadibutky, nádoby se umývalo venku v lavorech. Ta chalupa prochází za posledních 12 let velkou přestavbou. Tisíce a tisíce dobrovolnických hodin se tam odpracovaly a ta chalupa se postupně mění. Zároveň v té chalupě pořád zní evangelium. Dokonce i když chalupu pronajmeme cizím lidem, tak si tam mohou přečíst jednak o té historii, jednak tam najdou gedeonské bible, které tam mají k dispozici. Ta chalupa prostě žije a duch boží tam je.
0: Jaké tam jsou možnosti rekreačního vyžití? Co je tam možné dělat? Nějaké zajímavosti v okolí?
1: Přímo u té chalupy jsme před lety vybudovali hřiště, na kterém se dá hrát fotbal a další hry nebo volejbal. Dál v okolí jsou lesy, v těch lesích jsou různé skály, blíž i dál, jak to tak na Vysočině je. Takže se dají dělat výlety pěšky i možná s podporou aut nebo jízdních kol. Pokud chcete zajet i dál, můžete dojet až do Toulovcových Maštalí směrem na sever, do Pivnické Rokle a do takových lokalit.
0: To vyžití je tam opravdu široké, pestré i pro toho, který má rád nějaké výzvy, nějaké další trasy, ale i pro třeba právě ty rodiny s dětmi, kdy s těmi dětmi ujdete jenom kousíček do lesa a tam můžete u potůčku stavět různé přehrady a u stromu různé domečky. Ty tam jezdíš léta letoucí na dovolenou, na různé pobyty, ale i na ty brigády, jak jsi zmínil. Co s lidmi dělá společná práce?
1: Společná práce s lidmi dělá to, že jednak se zblíží s kamarádi a taky si sami sebe váží, protože vědí, že spolu něco dokázali. A také získávají vztah k té chalupě. Pokud něco společně budujete, tak se o to společně staráte. Není to konzum, je to společné dílo, společná služba, společný zájem.
0: Na začátku příběhu té sborové chalupy je dar Karáskových. Co ten dar vyrostl? Jaký je význam chalupy na Damašku pro společenství dnes?
1: Je to chalupa, ve které mnoho členů našeho sboru nejen trávilo čas, ale někteří z nich tam i uvěřili. Právě během těch různých táborů, často ke konci těch táborů bývaly různé výzvy, ale nejenom ke konci. Tam byl důvod měnit svůj život nejenom na základě programu, ale na základě toho, co člověk slyšel a viděl kolem sebe.
0: Už si to zmínil, co pro tebe ta chalupa znamená, ale přeci jen se zeptám ještě jednou, jaký má ta chalupa význam pro tebe osobně?
1: Je to místo, kde jsem moc rád. Možná, kdybyste se podívali na plochu mého notebooku a otevřeli ten notebook, tak nenajdete žádné hory od Windows, ale najdete tam tuto chalupu.
0: Na chalupu na Damašku v Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně, nás vzal Zdenek Pokorný. Zdenku, děkujeme za rozhovor.
1: Rádo se stalo.

0: Rozhovor se Zdeňkem Pokorným končil otázkou, čím je pro něj osobně chalupa na Damašku. Tuto otázku jsem položila nejen jemu. S podobnými otázkami jsem se obrátila na různé lidi, které jsem na chalupě zastihla na brigádě.
1: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
0: Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
2: No, mně se vybaví mnoho věcí. Hlavně asi moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil. A potom posledních asi 15 let jsem tady zase věnoval svůj čas tomu, že jsme vedli tábory a byla tady spousta dětí, takže spousta zážitků.
0: Spousta zážitků s rodinou, ale zároveň i spousta práce. Jestliže si vedl tady děti, tak je to spousta práce, spousta dřiny, spousta potu. Proč zrovna toto místo? S těmi dětmi jste mohli jezdit někam jinam?
2: Já myslím, že jsme to přijali už od té generace před náma, že jsme se tak na to naučili a to místo jsme si zamilovali právě proto, co jsme tady my prožili jako mladí. A potom to přirozeně vedlo k tomu, že jsme zase tohle chtěli předávat dál a bylo to pro nás prostě milý místo a věřím tomu, že jsme to předali dál zase dalším.
0: Takže je to pro tebe tady místo společenství, setkávání s lidmi i setkávání s Bohem?
2: To určitě ano. Právě, že není to jenom o setkávání s lidmi. Já třeba sám jsem tady zažil i spoustu času, Přál bych si zažít víc času, kdy jsem tady byl sám, ale zažil jsem ten čas, kdy jsem tady byl sám. A to byl čas, kdy jsem skutečně tady mohl načerpat nějakou energii, novou sílu, strávit čas s Pánem Bohem. Já jsem se tady učil třeba i před maturitou, jsem si sem zajel, před státnicema jsem se tady učil, takže i spoustu klidu a takové prostě nějaké síly do života jsem tady načerpal.
0: Setkávat se s lidmi se dá i v Brně. Proč s nimi někam vyjet? Co to udělá s lidmi, že někam spolu vyjedou?
2: Tak jsou určitě vytržení z toho standardu a nějakých zajetých kolejí, které mají právě v tom městě nebo v té práci. Takže když potom dojedou semka, tak pro nás měšťáky je to prostě úplně jiný prostředí. Najednou řešíš jiný potřeby, je potřeba naložit kamna, tak se seká dřevo, je prostě možnost si udělat tady oheň, něco si opéct, tak seš tam společně v takové situaci, kterou běžně nezažiješ. Takže myslím si, že to je něco, co je unikátní pro nás, co jsme z města, vyjet takhle do přírody, být kolem sebe mít ty lesy, takže to je krásný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku spojenou s tímto místem? Nějaký konkrétní zážitek? A neříkej mi, že žádný nemáš, těch táborů bylo spousta. Nebo je jich tak moc?
2: No je jich právě tak moc. To je záludná otázka, protože já vůbec nevím, co bych asi vybral. A teď už bych mohl mluvit klidně tu hodinu a jenom je zážitek za zážitkem. To je fakt strašně moc. Nejsem schopný vybrat jeden konkrétní.
0: Ani jeden konkrétní spojený s tvojí ženou?
2: Ano, to jsem schopný říct, protože tady na té chalupě, konkrétně tam u toho srubu, jsem jí poprvé řekl, že ji miluji.

0: Kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Poprvé jsem na Pusté Rybné byla, když mi bylo 9 a byl tu tábor Avany takového dětského klubu našeho sboru. Úplně první a poslední tábor Avany na Pusté Rybné. Tak.
0: Od té doby pravidelně?
1: Pak byla docela dlouhá pauza a ve 12 pak až jsem byla na táboře s naším dorostem a to bylo pak na spoustu let každoroční minimálně dvakrát opakovaná návštěva.
0: Čím je toto místo jedinečné?
1: Asi pro mě nejvíc jedinečný je tou okolní přírodou. Je tu nádherný les, úplně klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě. Je to nádherný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku na toto místo?
1: Je jich docela spousta. Spousta z nich je spojený s nějakýma šílenýma hrama na našich dorostových táborech. Ale jednu konkrétní je teď hrozně těžký vybrat. Pamatuju si, jak jsme jednu zimu přespávali v iglu, anebo zas o spoustu let později jsme vždycky stávali na východ slunce, což v zimě není tak brzo. A vím, že jsme seděli tady před chalupou a bylo to krásný.
0: Zažila jsi tu něco i s Bohem?
1: Tyjo, spoustu věcí. Vím, že vlastně na základě aj jednoho tábora tady jsem hrozně se tak jakoby přimkla do sboru. Pak jsem se i nechala pokřtít a přímo s Bohem. Asi spoustu různých modliteb a chvil, kdy si člověk jen tak sedne do trávy a může chvíli vdechnout s ním.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: Místem, kde máme tábory, kde jsme na brigádě, kde jíme obědy, kde přespáváme. Prostě takovým sekundárním domovem.
0: Kdy jsi to byl poprvé?
1: Poprvé jsem tu byl v červnu minulého roku, takže přesně před rokem.
0: Máš nějaké konkrétní zážitky, nějaký mimořádný moment, který by si rád zmínil nebo na který vzpomínáš?
1: Když jsem vešel poprvé do těchto dveří, tak bylo takový, že bum, něco novýho.
0: Máš nějaké oblíbené místo tady v okolí?
1: Tamto pole, co je za chatou, nebo nevím, jestli pole, taková louka, tak vždycky v zimě, tak jsme se tam chodili projíždět po bobech a sáňkama. A i to hřiště třeba, co je tady a okolí Pusté Rybné jako město, to je taky super, jsme tam plnili aktivity, senza.
0: Vracíš se sem rád?
1: Ano, kvůli té atmosféře, kvůli vlastně dětskám, kvůli společnosti a kvůli těm táborům, veškerým, kvůli těm brigádám, je to fakt boží místo.

0: Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
1: Nádherné místo, krásná chalupa, úžasná příroda a hlavně množství pozitivních vzpomínek.
0: Množství pozitivních vzpomínek, to znamená, že sem jezdíš dlouho, pravidelně?
1: Už hodně dlouho. Určitě neřeknu od kterého roku, ale provází mě vlastně celým životem. Jezdili jsme sem, když byli děcka malí, to znamená i s rodinou, takže od nějakých 25 let, takže nějakých 30 let sem jezdíme.
0: A čím je to tady to jedinečné? Je to tím společenstvím, těma lidma, se kterými jsi tu byl, nebo co je tady to specifické?
1: Je to ta skupina lidí, která se tady schází. Je to úžasné místo. Ne, že by ta chalupa byla výjimečná, jako prostě svojí architekturou nebo svým zařízením, ale ti lidi, kteří semka jezdí, tak jsou moji srdeční záležitosti.
0: Je to tu pro tebe místem setkávání s lidmi i s tou přírodou? Je to tu i pro tebe místem setkání s Bohem?
1: Ano i ne. Možná bys ráda slyšela odpověď, že toto je místo, kam se lidé chodí setkávat s Bohem, ale já se setkávám s Bohem jak tady, tak v Brně, tak kdekoliv jinde. Takže pro mě to není žádné místo, které by bylo výjimečné tím, že se tady setkávám s Bohem. Ale prostě Bůh tady je a bývají tady lidi, kteří mají k Bohu blízko. Co já miluju, tak je právě brouzdání se lesem. A není důležité, jestli je to tady na Vysočině, nebo jestli je to v lesích kolem Brna. Ale vždycky v lese mám pocit, že ta boží blízkost je pro mě víc patrná.

0: Kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Je to už hodně dávno. Bylo to krátce poté, co jsem uvěřila, tak jsem chodila do společenství Pro Krista, takový vysokoškoláci mladí se scházeli a spolu sdíleli život a byli jsme tady na Pusté Rybné. To si pamatuju, ale kdy to bylo, to už ti neřeknu.
0: V čem to bylo jiné? Stačilo by scházet se někde tam, jak jste se scházeli, ne? V čem to tady bylo jiné?
1: Ta lokalita na kopci, chráněná krajinná oblast, louky, lesy, výhledy, to mě fascinuje dodnes.
0: Máš nějaký mimořádný zážitek spojený s tímto místem?
1: Asi to, že se svým budoucím mužem stojíme před chalupou a koukáme na hvězdy, které jsou tady úplně jiný než v Brně.
0: Jezdíte často se svým mužem na Pustou Rybnou?
1: Když jsme měli děti malé, tak jsme sem jezdili každý rok. Teď už je to řidčej, ale jezdíme sem rádi, teď už i s vnoučaty.
0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: Místo nejen uprostřed krásné přírody, ale místo setkávání s lidma a vždycky něco duchovního, hlubokého tady člověk zažije.

0: Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co tě napadne?
1: Vzpomínky.
0: Jaké?
1: Já bych řekl všelijaké, ať už s dorostem, nebo různě jinak s přáteli, tak...
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku?
1: Třeba hraní Palerma, tak to si pamatuju moc dobře, když jsme hráli až do 11. do večera s dorostem. To byla skvělá příležitost, nebo skvělý čas pro mě jako někoho, kdo je malej a musí jít prostě v 10 normálně spát, tak tady právě to tak nebylo, to je úžasný. A nebo páteční večery, kdy se celý tábor uzavíral a všichni slavili, ať už vyhráli nebo prohráli. A bylo jim to vlastně jedno, protože byli šťastní a měli radost toho, že si to můžou užít. Tak jo, to si myslím, že jsou ty skvělé vzpomínky, které s tou chalupou mám spojený.
0: Z těch vzpomínek mi sála takové to, že jste spolu. Je to to, co dělá tohle místo tak specifické?
1: Samozřejmě, to, že jsme tady byli spolu a mám tady ty vzpomínky s těmi lidmi konkrétními, tak to je to, co dělá to místo tím místem pro mě. A důvod, proč jsem rád pojedu na brigádu, důvod, proč jsem rád pojedu kdykoliv prakticky.
0: Je to pro tebe tady i místo setkání s Bohem?
1: Jo, už mě jedno z důležitých milníků v mém životě na cestě za poznáním Ježíše a Pána Boha a podobně, tak bylo právě tohle místo společně s dorostem nebo v jiných akcích, kde jsem se právě tady mohl každé ráno a každý večer dozvědět o Pánu Bohu víc. To je přesně to místo.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: No já bych řekla asi domov, dokonce to mám i v jedné aplikaci jako GPS, tak když se dá domov, tak je to u mě nastavení na Pustou Rybnou, nevím, jak se to stalo, každopádně se mi to líbí, tak jsem si to tak nechala. A jo, asi bych řekla domov, protože sem jezdívám fakt hodně často a i když třeba už ne na nějaký tábory nebo tak, tak se snažíme sem jezdit třeba na různé výlety a zjistili jsme, že tu jsme za rok třeba aspoň 10x, 15x, jen tak, abychom sem prostě zajeli a viděli tyhle výhledy.
0: Kdy jsi to byla poprvé?
1: Poprvé jsem tady byla na mým prvním táboře, když mi bylo 15, takže už to docela dávno.
0: Čím je toto místo jiné nebo specifické, zvláštní?
1: Já myslím, že je specifické tím, že je tady tak na té samotě a vlastně člověk je tady tak odtržený od toho, co prožívá normálně v Brně. A tím, že jsem tady vždycky to zažila se spousty skvělými lidmi, tak to mám spojený s tím, že mě tady bylo vždycky strašně dobře. A do toho, prostě, když se člověk podíval na tu nádhernou krajinu a fakt slyšel třeba jenom ptáky a nic jiného, tak to prostě je kouzelný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku, nějaký zážitek spojený s tímto místem?
1: Ty jo, já jsem tady strávila fakt jako hodně let. A mám tady jako tunu vzpomínek, ale co se mi vybaví, když se řekne Pustá Rybna, tak je na taková situace, kdy tady dvě holky z tábora uvěřily, přímo jeden jako večer a já jsem měla možnost sledovat, jak tady před chlupou tančí a radují se. A to se mi tak vrlo do srdce, že to si budu pamatovat celý život.

0: Máš to tu rád na Pusté rybné?
1: Ano, je to super.
0: Co je tu super?
1: Tady jsou všude okolo lesy a je tu super chata.
0: Co jsi tu zažil?
1: No, tak já sem jezdím každý rok a zažil jsem tu spoustu zážitků. Třeba pálení různýho bordelu na ohni, nebo v lese nějaký dobrodružství, stopování různých lidí. Byla to zábava tady.
0: Jezdíš sem s kamarády nebo s rodinou?
1: S rodinou i s kamarády.
0: Kdy jsi tu byl poprvé?
1: Poprvé, já nevím. Já jsem tady už od malinkýho miminka, tak já nevím.
0: Těšíš se sem, když máš sem jet, tak se těšíš?
1: Jo, je to tu super, takže jo.

A jaké je vaše srdcové místo? Kde je to super? Kde se setkáváte s lidmi i Bohem? Napište nám. Z hodiny, ve které jsme se vypravili na chalupu v Pusté Rybné, se loučí Broňa Procházková.

Reprízu dnešního dílu Řeky života vysíláme ještě v neděli ve 22 hodin. Premiéra nového dílu je vždy ve středu v 10 hodin dopoledne a zastavíme se i na dalším místě, kde roste společenství. Tentokrát zamíříme na chalupu Milovi

Máme po 14. hodině na Rádiu 7 se s vámi ve čtvrtek 11.6. zdraví Klára Litterová a před námi se otevírají písničky na přání. Před jejich opravdovým spuštěním si ale ještě představíme přehled odpoledních pořadů.

Pro zdravý vývoj jedince je důležitá kvalitní výživa. Na příkladu mateřského mléka zkoumá kazatel Jaroslav Pleva dokonalost Božího slova jako nejlepší potravy pro lidskou duši v kterémkoliv čase. Nechte se natchnout ve 4:15. Jak se chovat k slabším ve víře? Projděte s námi ve 3:15 14. kapitolu listu Římanům a učme se ze slov apoštola Pavla. Píseň, ve které budeme pátrat v rozhlasové anglické konverzaci Life Plus, nabídne řádku šikovných slovních obratů, ale také připomene to, čemu autor říká živá naděje. Připojte se v 16 hodin. Dvě letní akce přiblíží magazín z Prahy, který připravuje náš spolupracovník Vilém Šedivý o příměstském táboru letní muzikálové hrátky a Jesus, pochod, uslyšíme o 16:30. Chtěli byste mít nějakou super schopnost? A jakou? No, tak to byste i jako malí dokázali vyzrát třeba nad obrem, kdybyste byli děti. Jen to chce vědět, jak na to. A na tuhle cestu se dnes v Kormidle po 5. hodině s vašimi dětmi vydáme. Tématu zkázy se bude věnovat další část Bible Guidu, která se hlásí k poslechu po 6. hodině.

0: A před námi už jsou písničky na přání, pro které využijte naše kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: A my se budeme těšit na vaše nápady, které nám pošlete, vzkazy nebo přání pro písničku pro vás. Posluchačka Iva se dovolala do písniček na přání a ráda by, aby zazněla píseň Jeruzalém ze zlata od Pavlíny Jíšové. A posílá jí milence do Prahy, Mílovi do Vizovic a radce z Jilemnice. S písničkou za nimi letí i vypřání božího obětí a schopnosti vidět krásu každého dne, tedy i dnešního červnového čtvrtečního.

Posluchačka Milenka děkuje paní Ivě za písničku a posílá na oplátku hudební dárek. Písničku od skupiny Do nebe volající a je pro Ivu, pro Radku z Jilemnice. A pro hezké odpoledne a radost z boží blízkosti vám všem přeje krásný den.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Tak letadlo odletělo a my tady máme další přání. Posluchačka Radka si napsala o písničku o víře. Děkujeme a já jsem jí vybrala písničku od skupiny Avaken Víru mám.

Z Rádia 7 přejeme všechno nejlepší těm, kteří mají dnes svátek. A to jsou ti, kteří se jmenují Bruno. Jim přejeme krásný den a posíláme písničku od Jana Knížka, která je o tom, že minula noc a nám svítá. Tak ať i vám vysvětne světlo Pána Ježíše Krista na věci kolem nás.

Z Rádia 7 chceme poslat písničku i všem dárcům a podporovatelům našeho vysílání. Chceme vám tím poděkovat za finanční dar, díky kterému může Rádio 7 fungovat a vysílat 24/7. Můžeme být s vámi a k vaší potřebě a i k povzbuzení. Písnička se jmenuje Ty jsi světlo, které světí v nekonečných tmách.

Čas pro vaše písničky na přání stále běží. Využijte tedy prostor do 15. hodiny a vyberte písničku pro sebe nebo pro své blízké.

Dospívala Alina Polovko. Posluchačka Emílie si zavolala o písničku Chval ho, o duše má. Písničku rádi pouštíme s přáním, ať vás Hospodin chrání a opatruje. Zpívá Pavel Malík.

A máme tady další přání. Jarmila si přeje písničku od Bena Drápala Hodina a minuta s vděčností za léta strávený s Kristem, s Ježíšem, naším pánem, a posílá ji všem nám posluchačům, všem, kteří vstupují do léta s vděčností Krista.

Ben Trápal dal jako správný muž přednost Marii Podhradské s písničkou Dávám všechno. Tahle minuta už je ale Bena Drápala. Hrajeme pro Jarmilu.

všude, jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

Hodina písniček na přání právě uběhla. Díky za vás, kteří jste využili nabídky a nějakou písničku jste si nechali zahrát, nebo jste zavolali, napsali. Možnost znovu si zahrát písničku na přání bude zítra od 14 do 15 hodin.

Nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zlnaných loukách uléhám, nic mi nechybí.

Na Rádiu 7 jsme překročili 15. hodinu, je čtvrtek 11. června a z moderátorské židle se ozývá Klára Litterová. Pojďme se nyní obrátit k Bohu jako k dárci pokoje a poprosit za ochranu nevinných a zároveň pro moudrost pro ty, kteří mají moc zastavit války.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi náš pokoj, naše naděje. Prosíme tě za náš svět, který je na mnoha místech zmítán válkami, násilím a nenávistí. Prosíme tě za všechny lidi, kteří dnes trpí uprostřed válečných konfliktů. Prosíme za muže, za ženy i za děti, které ztratili své domovy, které ztratili své blízké nebo žijí ve strachu o holý život, nebo kteří se museli zapojit do boje a jsou vystaveni hrozným situacím. Prosíme, otevři srdce těch, kteří drží v rukou moc a zbraně a vlej do jejich mysli touhu po dialogu a po smíření. Pane, ochraňuj nevinné a zastav násilí a boje. Daruj tam pokoj, smiluj se. Amen.

Dozněla písnička Padám od skupiny Way to Go. Máte naladěné Rádio 7, které má pro nynější hodinu v zásobě dva biblické pořady. Ve čtvrt na čtyři to bude biblická úvaha, ve které se kazatel Jaroslav Pleva zaměří na kvalitní výživu Božího slova. Ve tři čtvrtě na čtyři si pak pustíme čtení z Bible, který nám ze 14. kapitoly listu Římanům připomene, jak se chovat k mladším ve víře.

Pro zdravý vývoj jedince je důležitá kvalitní výživa. Na příkladu mateřského mléka zkoumá kazatel Jaroslav Pleva dokonalost Božího slova jako nejlepší potravy pro lidskou duši v kterémkoliv čase.

Apoštol Pavel nás vybízí, aby v nás přebývalo slovo Kristovo. Nebojte se, nebudu dělat bu-bu-bu a ty-ty-ty, měl by si číst Bibli. Chtěl bych vás natknout, abyste porozuměli, že číst Bibli, sytit se Božím slovem, se opravdu vyplatí. A že stojí za to se proto rozhodnout, i když se mi třeba vždycky nechce. Milí přátelé, otevírat písmo znamená umožnit věčnému slovu svatého Boha, aby ke mně promlouvalo a ubytovalo se v mé mysli a v mém srdci. Že to je skvělá věc, o tom bych vás chtěl dnes přesvědčit. Pojďme otevřít 1. Petrovu, 1. kapitolu a stejně jako minule si přečteme od 22. verše. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Vždyť jste se znovu narodili, ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. Neboť každé tělo je jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý. Apoštol Petr ilustruje duchovní skutečnosti, které nejsou vždycky snadno pochopitelné, na věcech známých a srozumitelných. Dává příklad semínka a rostliny. Jsme narozeni z nepomíjitelného semene Božího slova. Jinými slovy, kdo ti řekl o Ježíši, dobrou zprávu, evangelium, ten zasadil semínko. Přinesl ti slovo, které v tobě započalo život. 23. verš. Vždyť jste se znovu narodili, ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží. To byl začátek. Narodil se způsobením slova a k životu ho potřebuješ stále. Jestli má rostlinka růst, nestačí, aby vyklíčila. Potřebuje zalévat a hnojit. Stejně i ty, pokud máš duchovně růst, potřebuješ neustálý přísun duchovních živin. K porozumění této skutečnosti apoštol Petr používá další přirovnání, mateřské mléko. 2. kapitola, 2. verš. Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. Dnes už je známá věc, že pro novorozené dítě je mateřské mléko naprosto zásadní a důležité. Když podrobně zkoumali vlastnosti mateřského mléka, došli lékaři k závěru, že neexistuje potravina, která by mohla jeho výživové vlastnosti plně nahradit. Přirovnání k mateřskému mléku nám pomůže pochopit, že Boží slovo je skvělá výživa a že opravdu máme být čeho žádostivý. Stejně jako mateřské mléko nemůže být plnohodnotně ničím nahrazeno, tak je tomu i v případě Božího slova. Z mnoha unikátních vlastností mateřského mléka se pojďme podívat na 4. Za prvé, má dokonalé složení. Víme, že mateřské mléko obsahuje přes 100 různých složek. O významu některých se zatím mnoho neví. Ale lékaři objevují stále nové skutečnosti. Shodují se v tom, že je složené velice úsporně, takže v malém objemu dodává maximum živin. Jeho vysoká výživnost nespočívá v absolutním objemu jednotlivých složek, například kravské mléko obsahuje víc bílkovin, ale v jejich dokonalé vyváženosti. Stejně tak v písmu má křesťan všechno, co potřebuje ke svému duchovnímu růstu a orientaci. Všechno v něm je důležité, i když často ještě nevíme proč. Proto má dokonalou duchovní výživnost. Kdo se jim denně sytí, duchovně roste. Nově obrácený křesťan, který se zápalem studuje svou Bibli, může poznání moudrosti a duchovní zralosti předstihnout toho, kdo sice věří déle, ale myslí si, že už všechno zná a svou duchovní potravu zanedbává.
Dokonalé složení mateřského mléka má za následek ještě jeden zajímavý efekt. Chrání před tloustnutím. Obsahuje speciální kyseliny, které regulují ukládání tuku v organismu. Tyto kyseliny napomáhají, aby bílkoviny nebyly ukládány v podobě neužitečného tuku a byly použity k výstavbě organismu. Dítě nepřijme víc, než potřebuje. Matka se nemusí bát, že by kojené dítě tloustlo. To o umělé výživě určitě neplatí, naopak. Takže přátelé, stejně tak Boží slovo nám nemůže ublížit. Naopak dává optimální duchovní růst. Nemusíme se bát, že bychom se přílišným studiem písma duchovně přejedli. Všechno slouží k růstu a budování. Nic není duchovně nezdravé, žádné zbytečné sádlo. Další vlastnost. Mateřské mléko vždycky vyhovuje. Ukázalo se, že mateřské mléko není stále stejné, ale že se jeho složení mění jak v průběhu kojení, na začátku je řidší, později hustší, tak v celém období kojení. Do 4. dne je bohaté na bílkoviny a soli a chudší na tuky a cukry. Během prvních 14 dnů klesá množství bílkovin na polovinu a solí na čtvrtinu a obsah tuku a cukru stoupá na dvojnásobek. Dítě tak dostává to, co jeho orgány snesou a co právě potřebuje. Takové je pro nás křesťany Boží slovo. Je v něm duchovní potrava, která nejen slouží člověku v jakémkoliv stádiu nebo období víry, ale také je optimální k porozumění. Ne, že by se Boží slovo měnilo, je stále stejné a trvá na věky, ale když je čteme s otevřeným srdcem, Duch svatý nám ukazuje ty věci, které právě teď, ve svém současném stadiu duchovní zralosti, potřebujeme znát a potřebujeme se naučit. Naše potřeba se v průběhu času mění. Proto se stává, že stejné místo v Bibli čteme s časovým odstupem třeba po několikáté a ono k nám promlouvá znovu a opět nově. Boží slovo vždy vystihuje naše aktuální potřeby. Duch svatý nám dává porozumění tomu, co právě můžeme strávit a co potřebujeme ke svému duchovnímu růstu. Třetí vlastnost mateřského mléka je, že zajišťuje zdraví. Tak především složení mateřského mléka je naprosto bezpečné z hlediska infekce. To za prvé. Za druhé, obsahuje vitamíny A, B, B2, C, D, E, dále minerály, jako železo, vápník a podobně. Mateřské mléko také obsahuje zvláštní fermenty, které mají schopnost ničit choroboplodné bakterie ve střevech dítěte. Dále je tam imunoglobulín, látka, která je nositelem obrany schopnosti. Imunoglobulín ničí infekce daleko účinněji než jakékoliv antibiotikum. Jaká podobnost s Božím slovem? To je pro nás také ochranou ve dvojím smyslu. Jednak proti duchovním a duševním nemocem i proti nemocem těla. Duševní a duchovní problémy, jako je neodpuštění, zlá vůle, nespokojenost se životem, smutek a deprese, to všechno svým působením vyvolává fyzické postižení a fyzické nemoci. Boží slovo různé duševní a duchovní deformace uzdravuje dříve, než postihnou naše fyzické tělo. A druhak je tu působení preventivní. Máme-li Boží slovo za denní potravu, pak kromě látek pro růst přijímáme i duchovní vitamíny a duchovní protilátky proti nemocem duše, ducha i těla. Viry a bacily, jako zloba, neodpuštění, závist, neláska. Tyto všechny věci nás ovládnou mnohem nesnadněji, jestliže jsme chráněni duchovními vitamíny. A konečně za čtvrté, mateřské mléko zapojuje do rodiny. Lékaři zjistili, že přijímání mateřského mléka, kojení, je otázkou nejen přijímání potravy, ale také, že významně posiluje citové spojení mezi matkou a dítětem.
Kojením se buduje vztah a upevňuje sociální vazba. Dítě má s matkou úzké společenství a tomu dává jistotu, pocit bezpečí a přijetí. To jsou hodnoty, které mají pro jeho pozdější vývoj zásadní a rozhodující význam. V duchovní paralele platí totéž o působení Božího slova. Posiluje nás ve vazbách na společenství a duchovní rodinu ostatních křesťanů. Ve sboru, naší sborové rodině, můžeme prožívat lásku, přijetí, emocionální bezpečí i vědomí vlastní hodnoty. Můžeme se zde zapojit do služby a totéž poskytovat druhým. Takže závěr ke kojení. Lékaři jsou si jistí, že mateřské mléko naplňuje veškeré potřeby pro růst dítěte a vývoj organismu. Tyto potřeby uhradí plně a dokonale a kojené dítě nepotřebuje nikdy nic k tomu, co si od matky samo vypije. Závěr k duchovnímu mléku Božího slova. V přeneseném smyslu platí totéž, co o mléku mateřském. Boží slovo zajišťuje veškeré naše potřeby. Nepotřebujeme žádná doplňková učení nebo filozofie, abychom duchovně prospívali a rostli. Petr radí, jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem, číst je, přemýšlet o něm. Mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Pokud nemáte písmo, Bibli, Nový zákon, můžete si napsat do redakce a oni vám ho rádi pošlou.

Na Rádiu 7 je prostor pro pár pozvánek na blízké akce. Začneme zítřkem. V pátek 12. června od 18 hodin proběhne v AC Olomouc večer chval. Zpívá na něm Vítěz Šlahař s kapelou. A od pátku 12. do neděle 14. června se v Ostravě římskokatolické farnosti Třebíšského pořádá festival Slezská lilie. Na programu bude hudba, chvály, divadlo, přednášky a mše svatá. Zahraje kapela Lift Up, Hana Fialová, For Celos, Mercedes Band, Tobě, pořádá spolek Slezská lilie.

V neděli 14.6. od 17 hodin můžete navštívit přednášku doktorky Kateřiny Lachmanové, která se zaměří na to, jak překonávat konflikty, nastavovat zdravé hranice a stavět mosty tam, kde vznikají rozbroje. Přednáška se uskuteční v Brně, v Starém Lískovci, v kostele svatého Jana Nepomuckého.

V neděli 14. června od 15 hodin se uskuteční veřejný koncert skupiny Gina a Kirsten, kde zazní jejich písně, uslyšíte příběhy inspirované vírou, životem a nadějí. Za koncertem můžete zajet do Teplé na náměstí Unfontány Konstantinovy lázně. Tady písnička od Kirsten.

0: Před námi je pořad čtení z Bible. Zaměříme se na to, jak se chovat ke slabším ve víře. V textu z listu Římanům projdeme slova apoštola Pavla ze 14. kapitoly. Čte Ladislav Matějček z překladu Bible pro 21. století.
1: Přijmejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí. A kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal. Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže? A on obstojí. Bůh jej dokáže podepřít. Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho pánu. Kdo ho nedrží, nedrží ho pánu. Kdo jí, jí pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus zemřel, vstal z mrtvých a ožil, aby byl pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? A nebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme před Kristovým soudem, jak je psáno. Jakože jsem živ, pravý Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu. Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě. Má-li to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak už jíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus. Ať se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Kdo takto slouží Kristu, se líbí Bohu a má lidské uznání. Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. Neníč Boží dílo kvůli jídlu. Jistě, všechno je čisté, ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží, svádí nebo oslabuje. Ty sám máš víru? Měj si ji sám před Bohem. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo má ale přídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoliv není z víry, je hřích.

příštím týdnu od úterý do středy 16. až 17. června proběhne základní kurz krizové intervence, kde bude přednášet Bohuslava Horská. Půjde o předání a nácvik základních postupů při krizové pomoci, seznámení s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách. Akce se uskuteční v Brně Institutu expertních služeb.

Za pár minut nám 16. hodina přinese reprízu anglické rozhlasové konverzace Live Plus s Elzou. Na Rádiu 7 budeme pátrat v nabídce šikovných slovních obratů, které směřují k tématu živá naděje.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Znělka odpoledního vysílání Rádia 7 ohlásila 16. hodinu. Klára Littrová připomene, že je čtvrtek 11. června. Před námi je teď téma živé naděje. Budeme ale trochu pátrat, a to v anglické konverzaci. Pořad Life Plus vám k němu nabídne řádku šikovných slovních obratů.

Po písničce nabídne Rádio 7 čtvrteční magazín a s ním dvě letní pohlednice akce z Prahy. Náš spolupracovník Vilém Šedivý zavede rozhovor na příměstský tábor s názvem Letní muzikálové hrádky a také na pochod Jesus.

0: Na Rádiu 7 právě začal červnový magazín z Prahy. Dnes pro vás máme připraveny dva rozhovory. V tom prvním vás seznámíme s možností účasti vašich dětí na příměstském táboře Zuš Anděl letní muzikálové hrádky, který proběhne v červenci v Církvi bratrské v Praze 5. Druhý rozhovor bude také pozvánkou, tentokrát na Jesus pochod v Praze. Jeho termínem bude 1. srpen. Přejeme příjemný poslech. Některé příměstské tábory bývají pobytové, kde jsou děti týden či více pod stany, v chatičkách nebo na jiném spolehlivém místě. Čím dál častěji se ale setkáváme i s tábory takzvaně příměstskými, kdy rodiče vyšlou své děti ráno na místo předání a stejný den večer se dítě vrací domů. A tak se to opakuje zpravidla jeden pracovní týden. Pro děti z Prahy nebo bezprostředního okolí jsou takových nabídek stovky a my vám teď představíme jednu z nich. Tento tábor pořádá ve dvou termínech Základní umělecká škola Anděl společně s Církví bratrskou v Praze na Smíchově. Je zaměřený na hudbu a výtvarný projev a termínem, který je zatím volný, je týden od 13. července. Bližší informace se dozvíme v rozhovoru se zástupkyní ředitelky Zuš Anděl Ladou Soukupovou.
1: Připravujeme příměstský tábor, což znamená, že budeme s dětmi od pondělí do pátku vytvářet muzikál. Máme tento příměstský tábor nazvaný jako letní muzikálové hrádky.
0: Takže ten týden, vždy to bude trvat týden a volno je teď jenom na ten první termín.
1: Ano. Termín ten první červencový je 13. až 17. července, tedy pondělí až pátek, každý den od 8 do 5 hodin.
0: Takže každý z těch dní, tak ty děti se budou učit nějaký kus z toho díla, z toho muzikálu.
1: V podstatě ano, zatím ještě nemáme úplně danou koncepci, protože čekáme, jaké věkové kategorie, jaké portfolio se nám vlastně dětí přihlásí a na to konto pak postavíme to představení. Takže ano, bude to v podstatě o tom, že část dětí bude zpívat, ti, kteří se přihlásí jako zpěváci, budou zpívat. Pak samozřejmě chceme i děti, které hrají na nějaký nástroj, protože budeme potřebovat kapelu samozřejmě. A neopomíjíme taky děti s výtvarným nadáním, protože k tomu představení divadelnímu budeme potřebovat samozřejmě kulisy. Takže i děti, kteří malují, kteří chtějí vyrábět, tak jsou vítáni.
0: Kdo bude ty děti vést? Kdo budou lektoři toho tábora?
1: Tak lektorkou budu já, protože učím zpěv. Tak budu vést tu pěveckou stránku, moje kolegyně Katka Málková bude vést orchestr a Ralf Mošt bude vést děti v té výtvarné stránce, budou vytvářet ty kulisy.
0: Budou to nějaké obrovské kulisy, které potom budou mít využití třeba i během školního roku nebo na dalších akcích?
1: No to se uvidí, pokud budou povedené, tak je určitě nevyhodíme a budeme rádi, když je budeme moct využít i dál, rozhodně.
0: Když se bude jednat o intenzivní týdenní nácvik, tak těm dětem to určitě v hlavě zůstane. Plánujete nějaké využití potom i na nějaké další týdny nebo měsíce, když ty děti to už budou mít nacvičené a vlastně se rozejdou, ale třeba by byla nějaká příležitost to prezentovat i potom?
1: No, příležitost samozřejmě je hned v pátek ten týden, protože připravujeme od 4 hodin pro rodiče, pro kamarády představení. Takže bude z toho celého týdne výstup pro rodiče a pro kamarády. Takže bude příležitost to určitě vidět. No a uvidíme, když to bude mít úspěch a děti budou chtít v tom pokračovat, tak můžeme vymyslet nějaký další projekt, další představení. Proč ne?
0: Pro kolik dětí bude ten nácvik a budou se ho zúčastňovat i nějací dospělí, kromě vás tří vedoucích?
1: Počítáme tak zhruba s 20 dětmi, 10 dětí musí být minimálně, aby vůbec nějaké představení mohlo vzniknout. A budeme mít samozřejmě k dispozici i kamarády z Církve bratrské, kteří nám pomůžou s organizací, pomůžou nám se stravováním dětí a s nějakými drobnými výlety po Praze.
0: A účinkovat, zpívat, hrát bude jenom ta skupinka těch 10 až 20 dětí nebo i nějaký dospělý?
1: No, doufáme, že hlavně děti. Takže my budeme vést a děti budou hrát představení.
0: To představení bude mít nějaký děj, nebo to spíš budou nakomponované skladby, aby se to dalo hezky zpívat a hezky poslouchat?
1: Mým plánem je určitě to představení udělat tak, aby to mělo nějakou společnou linii. Ale spíš to vidím tak, protože ty děti budou v různých věkových kategoriích, že to uděláme jako komponované představení, v tom smyslu, že uděláme takové jako muzikálovo-pohádkové výstupy. To znamená, že si každé dítě udělá nějaký monolog, naučí se mluvit, samozřejmě bude tam i ta dramatická stránka, zaspívá tu písničku a budeme tam mít tu kapelku z těch dětí, v což doufáme. Takže to bude mít rást takového hezkého matiné komponovaného představení.
0: Budou to skladby, které už známe, nebo čerstvě sepsané nějakým vaším autorem?
1: Velmi pravděpodobné je, že ty písničky známe, protože vlastně v tom časovém rozmezí toho jednoho týdne, kdy chceme ty děti i vyvést na nějakou kulturní akci, třeba do nějakého hudebního muzea nebo někam, tak asi nebude čas se učit něco, co vůbec nikdo nikdy neslyšel, ale bude snazší s těmi dětmi pracovat na něčem, co už třeba aspoň trochu znají. Takže to povedeme spíš tímto směrem.
0: Tábor je pro děti, pod pojmem děti si lidé představí různé věkové kategorie, takže od jakého roku do jakého roku?
1: Chtěli bychom děti od 6 do 13 let.
0: Takže 14-letí ty už jsou diskvalifikovaní.
1: Ne, nejsou. Taky jde o to, že přišla spousta otázek na to, jestli právě ty starší děti okolo těch 14 let, jestli vůbec tam budou mít nějaký kamarády, jestli to nebude jenom o těch 6-letých, že by se necítili úplně dobře. Ale můžu vás ujistit, že ne, že opravdu zatím ten rozptyl je takový a myslím, že si to užijeme všichni i s dětmi různého věku.
0: Takže i ten věk, kdy děti říkají, že se nudí, tak myslíte, že se nudit nebudou?
1: Já v to pevně doufám, že se nudit nebudou. Uděláme pro to maximum.
0: Kde se ten tábor uskuteční?
1: Ten červencový tábor, tedy v tom datu 13. až 17. července, bude ve Vrázové ulici číslo 4, to znamená v budově Církve bratrské na Smíchově. Máme tam k dispozici několik prostor, které budeme využívat samozřejmě pro tu výtvarnou sekci hudební a pěveckou. Takže centrum bude ve Vrázové ulici číslo 4 na Praze 5 na Smíchově.
0: Jakým způsobem je organizátor Zuš Anděl propojený s církví bratrskou, když vlastně oba dva ty běhy se konají tam a celoroční sídlo je také tam?
1: Základní umělecká škola Anděl vznikla opravdu nedávno, je to v podstatě miminko v plenkách. Když jsme hledali prostory, kde bychom mohli působit, tak nám církev bratrská vyšla vstříc. Máme tam kamarády, kteří nám pomohli, takže jsme v nájmu. Jsme v nájmu u církve bratrské, takže nejsme úplně církevní základní umělecká škola, ale spolupracujeme s církví bratrskou.
0: Tábor se koná na církevní půdě, takže logická otázka, bude tam i nějaké kázání, promluvy nebo nějaká práce s dětmi právě na duchovní téma?
1: Chystáme ve spolupráci s našimi kamarády ze sboru Církve bratrské, kteří nám pomáhají s organizací, že se ujmou takového krátkého odpoledního rozjímání pro děti právě s nějakými úryvky z Bible.
0: Bude to na každý den?
1: Myslíme, že ano, pokud děti nebudou běhat někde venku po Petříně, tak určitě ano.
0: Dokdy je třeba se přihlásit a případně zaplatit ten účastnický poplatek?
1: Možnost přihlášení je do 13. června, což je měsíc před zahájením příměstského tábora. A pak tedy platby se řeší do konce června. Tak určitě máte ještě čas a budeme se na vás moc těšit.
0: Kde se přihlásit?
1: Přihlášky najdete na našich webových stránkách Základní umělecké školy Anděl. Webová stránka je hudebníanděl.cz, kde najdete přímo odkaz na přihlášku, kterou nám vyplníte, podepíšete a oskenovanou pošlete zpátky. Myslím si, že je to velmi jednoduché, velmi snadné, tak neváhejte.
0: Příměstský tábor letní muzikálové hrádky, který proběhne v církvi bratrské Praha Vrázova, představila zástupkyně ředitelky Základní umělecké školy Anděl Lada Soukupová.

0: Na Rádiu 7 posloucháte čtvrteční magazín, tentokrát z Prahy. Jesus pochod není totéž, co pochod pro Ježíše. Zatímco na pochody pro Ježíše teď už jen vzpomínáme, před pár lety začala v Čechách podobná akce s podobným názvem Jesus pochod. Jaké jsou její cíle, trasa, program na pódiu a jaká je její historie ve světě i u nás, se dozvíte v rozhovoru s českým mluvčím Jesus pochodu a pastorem církve Open Church Praha Janem Votočkou.
1: Připravujeme skvělou akci, která vlastně už bude mít čtvrté pokračování, a ta akce nese název Jesus pochod. Je to pochod pro Ježíše, kdy se sejdou všichni křesťané z Čech, z Moravy, ze Slovenska, aby prošli hlavním městem a aby tímto pochodem ukázali ve městě, v národě, že Ježíš tady má svoje lidi, kteří ho uctívají v duchu a pravdě. Takže to je jeden velký happening, který skončí na Staroměstském náměstí a kde společně budeme zpívat chvály a budeme se modlit a věřím, že to bude velký čas.
0: V minulosti existovaly pochody pro Ježíše. Jak souvisí Jesus pochod a pochod pro Ježíše?
1: Tak já věřím, že určitým způsobem navazujeme na tradici našich bratrů a sester, kteří pořádali velké pochody v 90. letech a svým způsobem i stále pořád se něco děje všude po městech a určitě to nezapadlo. Ale věříme, že tohle je určitá jakási nová vlna, kdy se znovu rozmíchává ten oheň, kdy se znovu scházejí křesťané napříč denominacemi a kdy tím jediným cílem je uctít Pána Ježíše. My to nepořádáme jako demonstraci za něco nebo proti něčemu, ale vyloženě jenom proto, abychom demonstrovali a ukázali, že Ježíš je náš Pán, že ho milujeme a že společně projdeme městem v jeho jménu.
0: Jaký bude mít termín?
1: Tak tato akce se koná, můžeme říct si celosvětově, nebo aspoň k tomuto směřuje vždycky první sobotu v srpnu. Takto se koná v Jižní Americe, kde se scházejí miliony lidí, i na dalších místech ve Francii a různě po Evropě. Takže letošní termín tady vychází na 1. srpna, sobotu 1. srpna, kdy Jesus pochod začíná na Hradčanském náměstí před Pražským hradem v 16 hodin. A poté se vydá napříč Prahou s různými zastávkami, kde budeme se společně modlit a chválit Pána, až potom dojdeme na Staroměstské náměstí, kde od 18.30 začne navazující program, který věřím, že bude úplně skvělý, kdy bude zaplněno celé Staroměstské náměstí a bude to jedna velká akce.
0: Takže po té trase, tak tam budou nějaká improvizovaná místa, kde se bude zpívat nebo případně za chůze a tam bude na Staroměstském náměstí velké pódium s jak rozsáhlým programem?
1: Na těch zastávkách, ano, jak říkáte, budou tam určité pódia, budou tam chválící týmy, hudebníci z různých církví a poté tedy na Staroměstském náměstí bude program, kde vystoupí několik hudebních kapel a jako hlavní host tam bude Martin Smith, velký boží služebník a chválič, který přijede se svojí kapelou a věříme, že společně s ním a se všemi, kteří milujeme Ježíše a kteří se sejdeme na Staroměstské náměstí, tak na Staroměstské náměstí bude atmosféra nebe ve chvalách a uctívání.
0: Můžeme možná i ty české zmínit?
1: Budou vystupovat různé kapely z Open Church, z jiných církví, z RCCG církve, to jsou africké chvály, takže to bude velice barvité, pestré, ale tím společným jmenovatelem je samozřejmě Pán Ježíš a my ho budeme vždycky uctívat v duchu a pravdě a věřím, že to bude dobrá akce, která bude i kulturně velmi zajímavá a pestrá.
0: Předpokládám, že se nebude jednat jenom o hudbu, chvály, ale že tam bude i slovo.
1: Tak na těch jednotlivých zastávkách budou vystupovat různí řečníci, pastoři jednotlivých církví, ať už modlitbou nebo krátkým slovem, pochopitelně. Tato akce má i ten evangelizační rozměr, přinést slovo a poselství o evangeliu Pána Ježíše Krista mezi lidi, takže určitě chceme i lidi, kteří možná půjdou okolo kolem, seznámit s tím, že je tady období, kdy Ježíš odpouští hříchy, kdy vylil svou krev za nás a kdy každý, kdo bude vzývat jeho jméno, bude spasený. Tato akce vždycky přilákává velkou pozornost, kdy se přidávají i nevěřící do tohoto pochodu, kdy se přidávají i na ta jednotlivá stanoviště, na ten samotný koncert a ptají se vlastně, o co jde, proč tady jsme a je to i příležitost dotknout se těchto lidí, hovořit s nimi a osobními rozhovory jim představit křesťanství, ne jako určitou teologii nebo náboženství, ale jako živý vztah, který máme s Bohem a který může mít každý s Bohem a je k tomu zván.
0: Takže tým se bude skládat i z lidí připravených na rozhovory.
1: Ano, budou tam na místě lidé, kteří jsou připraveni sloužit modlitbou, podporou, budou sdílet Boží slovo, budeme mít připravené i Bible k tomu, abychom někoho obdarovali Božím slovem, případně nějaké další materiály. A jak se k tomu, jaká služba církev připojí, je úplně otevřené. Věříme v to, že Bůh to určitým způsobem spojuje a aranžuje, takže dává dohromady i talenty, hřivny, které máme prostě jako společné bohatství církve napříč denominacemi. Tak určitě každý, kdo přijde, věřím, že bude mít příležitost se setkat s pomazanými Božími muži a ženami a pastory a evangelisty proto, aby byl dotknutý Svatým duchem a byl dotknutý Bohem, protože věci se nedějí náhodou. Církev, a to nehovořím o naší církvi pouze, ale o církvi, která je prostě v České republice, na Slovensku, různé sbory napříč denominacemi, tak církev jako taková se modlí za tuto akci a věřím, že každému sboru Bůh dává na srdce určitou vizi, s jakou se třeba zapojit i do tady toho hnutí, i do tady toho odpoledne, které strávíme společně v Praze.
0: Budou i prapory?
1: Samozřejmě budou i prapory, v minulosti byly prapory jako Ježíš je král, Ježíš je pán. Zase upozorňujeme tady, že nedemonstrujeme proti někomu nebo něčemu, takže nevtahujeme politické prapory, témata, které by zbytečně odváděly pozornost od Pána Ježíše a strhávaly by pozornost třeba na nějakou konkrétní zemi nebo boj za nějakou zemi nebo proti nějaké zemi nebo za nějaké politiky, osoby nebo nějaké skupiny, menšiny. Takže toho prosím pěkně všechny účastníky, aby se vyvarovali, nech skutečně ta hlavní pozornost a to téma je Ježíš a ne věci, které jsou sice důležité a modlíme se za ně a mají svoje místo v našich životech i křesťanských životech, ale skutečně nechceme tam konflikty zbytečné a nechceme zbytečně věnovat pozornost tomu, co v tomto průvodu úplně nemá to hlavní místo a to hlavní téma, protože tím hlavním tématem je skutečně Pán Ježíš a ukázat, že my ho milujeme, my jeho uctíváme a my kvůli němu procházíme Prahou a je to i prorocký obraz toho, že projdeme Prahou, která patří Ježíši.
0: Prapory budou, bude i tanec z prapory nebo tanec bez praporu?
1: Tak na okraj pochodu vždycky něco takového probíhá. Není to plánované, organizované, ale je to určitým způsobem spontánní. Nechť každý použije talenty, které má, nech je to na Boží slávu, nech je vedený Svatým duchem přitom, nech to dělá moudře v ten pravý čas, v tu pravou chvíli a věřím, že to bude nás společné požehnání.
0: Na vašich stránkách tak je popsaný i ten pochod v Bratislavě, čili je tam společný organizátor.
1: Ano, je tam společný organizátor. Tady organizujeme tuto akci trochu v jiném aranžmá. Na Slovensku se to účastní trochu jiní bratři a sestry, kteří znají zase ty místní poměry a mají vazby na místní církve. Ale v globále víme jeden o druhém, spolupracujeme, doplňujeme si tipy, jak co nejlépe udělat a určitě je to takové společné bohatství, které vzájemně sdílíme.
0: Takže skoro na celém světě, tak 1. srpen je to správné datum, ale na vaší stránce tak je i rozcestník směrem do Bratislavy. Tam má snad jako jediné město nebo jediná země ve světě úplně jiné datum, kdy to je?
1: Tak nemůžeme říci, že jediná země, některé země organizují pochod pro Ježíše i v jiných datech, ale rok za rokem se stále více zemí přidává k tomu datu 1. soboty v srpnu. Ale Bratislava má, máte pravdu v tomhle tom absolutní výjimku a tam bude Jesus pochod 10. října, pro Slováky oktobra 2026 a má to praktické důvody. Chceme maximálně podpořit Jesus pochod tady v Praze, protože věříme, že je to důležité klíčové místo a město pro Evropu a chceme, aby pochod v Praze byl co největší a očekáváme, že mnoho církví a bratrů a sester ze Slovenska přijede právě na ten pochod v Praze, jako řekněme hlavní město té československé země, protože sice došlo k rozdělení, ale stále se vnímáme svým způsobem trochu jako bratři a sestry a jedna země, jedno společenství. Takže to je i důvodem toho, proč Jesus pochod v Bratislavě bude později 10. října. A to i z toho důvodu, aby organizátoři mohli se naplno věnovat každé z těchto akcí, aby se mohli naplno věnovat akci v Praze a posléze, aby se mohli i naplno věnovat akci, která bude v Bratislavě. A s tím souvisí samozřejmě i praktické otázky, jako je technika a služebníci a všechno ostatní logistika. Takže v tomto je trochu změna a praktická otázka, která s tím souvisí.
0: V Čechách má letos, jak jste před chvílí řekl, Jesus pochod 4. ročník a v minulých letech ta mezinárodní část, ta někdy někde začala. Před jakou dobou to bylo, v tom někde zahraničí a ve které zemi to bylo?
1: Tak nás hodně inspirovala služba pastora Ricarda Rodrígueze v Kolumbii, kde začalo velké probuzení i pochody a s ním právě i jsme spojili toto téma a datum 1. srpnové soboty. Přesný rok, kdy oni takto začali, nevíme, a kdy to přenesli do dalších zemí, jako je Francie, Německo a další místa. Nicméně můžeme říct, že už je to možná více než 10 let, kdy se pravidelně tyto pochody dělají a stále více zemí se k ním přidává, i slaďují to datum, které je a vchází ve známost jako datum, kdy se země spojí a kráčí společně ve svém městě pro Pána Ježíše.
0: Jaké jsou ty webové stránky, kde se o Jesus pochodu v Praze i v Bratislavě dozvědět víc?
1: Tak všechny podstatné informace, včetně trasy, místa, kde to začíná, místa, kde budou zastávky, místa, kde to končí, i program, i účastníci a především ten hlavní účastník z těch chváličů v Praze, tedy Martin Smith, tak všechny tyto informace najdou naši drazí bratři a sestry na stránkách jesuspochod.com, píše se jesuspochod.com a na těchto stránkách tedy najdete všechny materiály. Církve zde mohou si stáhnout banery, videa, které můžou následně sdílet například na svých sociálních sítích, tak, aby se skutečně tato informace o této akci dostala úplně ke každému bratrovi, ke každé sestře, aby každý měl příležitost přijet do Prahy a jít s námi v tomto průvodu, v tomto pochodu pro Ježíše.
0: Pro zájemce, kteří přijít nemohou, ale chtěli by pochod alespoň podpořit, tak modlitevně to lze vždycky, lze i nějak další formou?
1: Samozřejmě, ta první cesta a ta možnost, přijďte, zveme vás s velkou láskou, kdo jenom můžete, učiňte toto pro Pána. Očekáváme, že v letošním roce bude ta účast kolem 5000 lidí. Rok od roku se stále počty zvyšují a nechť je to skutečně událost, který si všimnou média, který si všimne televize, rádio, která bude kolovat na internetu, nechť to vejde do známo, že Ježíš tady má lidi, kteří ho uctívají, nechť nejsme jako Eliášové, kteří plačí, že jsem jenom sám, ale nechť vidíme, že jsou tady další tisíce a tisíce, kteří se nesklonili a kteří milují Pána, kteří to i demonstrují, takže přijďte, to je ta největší podpora a pochopitelně budeme rádi za všechny modlitby. Modlitba má obrovskou moc na modlitby, které budete nést společně ve sborech nebo i samostatně za tuto akci. A pochopitelně tato akce má velké výdaje, takže my jsme vděční za naše partnery, kteří nám půjčují techniku, kteří financují celou tuto akci, jako je organizace Zasáhnout svět, jako jsou bratři z organizace Salvation Crew, jako jsou církve a místní sbory, kteří zasévají do této služby jednotlivci, pochopitelně, a věřím, že to bude na požehnání každého, kdo tam bude, i každého, kdo tam nebude, protože jméno Ježíš a křesťanství díky Bohu zase začíná být tématem. Mladí lidé se houfně obracejí ke Kristu a víme, že Ježíš je jedinou odpovědí a lékem na všechny problémy této země i tohoto regionu. Takže tohle z toho věříme, že bude jedním z takových dalších důležitých bodů pro to, aby tato země přijala uzdravení podle Božího slova.
0: Mluvčího Jesus pochodu a pastora Open Church Praha Jana Votočku doplním už jen zopakováním adresy, kde na internetu hledat související informace. Archiv těchto českých pochodů, letošní pozvánku do Prahy i Bratislavy, včetně programu, hostů a trasy a několik videí, která by vám neměla uniknout, vám poskytne www.jesuspochod.com. Červnový magazín z Prahy končí. Chcete-li reagovat na pořad, který jste právě slyšeli, rádi si vaše připomínky přečteme nebo vyslechneme. A máte-li nějaké tipy na akce, které se připravují ve vašem okolí, případně sami pořádáte, napište nám nebo zavolejte. My informace o životě v církvích rádi předáme ostatním posluchačům. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Vilém Šedivý.
2: Kdybych mluvil jazyky andělské,

Tak to byl čtvrteční magazín, pomalu se dostáváme k 17. hodině, kdy se na svůj pořad mohou těšit převážně děti. V kormidle se dnes budeme zabývat tím, jak vyhrát třeba i nad obrem. Z dnešního vysílání Rádia 7 se s vámi loučí a pokojný den přeje Klára Litterová.

0: Ahoj děti.
1: Vítám vás u dnešního dílu Kormidla. A nejsem tu na vás sama. Je tu se mnou i myška Bětka.
2: Ahoj kamarádi. Zdravím vás z kormidlové lodi, na které proplujeme společnou hodinkou. Co budeme dneska dělat, Kláry?
1: Hned na úvodu mám na tebe otázku, Bětko. Kdyby jsi ty jako myška mohla vybrat nějakou supervlastnost od jakéhokoliv zvířete, co by to bylo? Rychlost geparda? Nebo síla medvěda? Nebo co taková chytrost lišky? Nebo něco jiného? A děti mohou přemýšlet také.
2: Ó, Kláry, tak já bych si ze všech supervlastností vybrala velkou mršnost, rychlost a schopnost proklouznout každým nebezpečím. Kdyby se pak totiž ke mně přiblížil velký kocour a začal mě honit, bleskově uhnu, proklouznu mu mezi tlapkami a kocour by vlastní váhou narazil třeba do zdi.
1: Tak přesně o tomhle je náš dnešní sport. Nemusíš být největší a nejsilnější. Stačí být rychlý a chytrý.
2: Vážně? Tak to se na tuhle superschopnost těším. Ta mě bude bavit.
1: Tak víš co, zajdeme se na to zeptat Honzíka. Tenhle šikovný kluk o tom ví daleko víc. Ahoj Honzíku.
3: Dobrý den.
1: Já tě vítám v našem dětském pořadu a já jsem se tě chtěla zeptat, co tě baví?
3: Judo.
1: Mohl bys si popsat dětem, co to je judo? Třeba to ani nikdy neslyšeli.
3: Sport, ve kterém se soutěží a cílem je mít nejvyšší bodování.
1: Co tě na tom judu nejvíc baví?
3: No tak začal jsem s tím a už to dělám dlouho a prostě mi to baví.
1: A kdo tě k tomu přivedl?
3: No, bylo to ve škole a chtěl jsem to cvičit. Nabízeli to. Teďka se chodím do stejného klubu, jenže to cvičíme někde jinde.
1: Kdy jsi začal dělat judo?
3: Od první třídy.
1: A teďko chodíš do které?
3: Do třetí.
1: A co konkrétně tě na tom baví?
3: Všechno.
1: No a když něco vypíchneš?
3: Třeba, že tam často cvičíme, posilujeme ruce a zbytek těla, aby jsme na zápasech, které se většinou konají, co tam udělají, aby jsme to mohli třeba nějak využít.
1: Můžeš nám popsat, jak takový trénink probíhá?
3: Nejdřív začne rozcvička, potom uděláme nějaké hry, třeba mrazíka, jenomže nerozmražování se musí nějak nastavit do nějakého chvatu. Potom cvičíme a potom trénujeme ostatní věci.
1: Přecházíte na samotné judo?
3: Ano.
1: Tak, jak to probíhá?
3: No, zápas je to, že ze začátku se postaví proti sobě dva hráči. Když začne zápas, tak se chytnou a začnou se prostě snažit zhodit toho druhého nebo udělat nějaký strach nebo tak.
1: Co to je strach?
3: Něco podobného jak chvat, jenomže ten, co strhává, nehází, ale padá a tím nějak strhává toho druhého. A za ipon, který se získává tak, že toho druhého hodím prostě vodorovně, tak za to se dostává nejvíce bodů a je konec zápasu. Dostávají se i tresty, říká se tomu šido, třeba za kopání nebo šahání do obličeje nebo tahání za vlasy a tak.
1: Jak se může zápasit?
3: Můžou se dělat chvaty, strhy, některé chvaty a strhy od určitého věku, kategorie a pásku. A nesmí se kopat do břicha, za to je vyloučení. Za kopnutí do nohy je trestný bod, za tři je vyloučení, za tři trestné body. A když někoho hodím, tak ho musím pořád držet, protože jestli ho pustím a nechám ho tam jen tak letět jako balvan, tak za to nic nedostanu. A nejnižší skórování ho musím na zemi udržet v nějakém držení 5 vteřin. Potom, když 6, 7, 8, 9, tak ještě stále nejnižší. Jestli uteče, během těchto sekund dostávám to nejnižší skórování. Na náma stojí rozhodčí a ten nám říká skórování, kouká na nás a hlídá, jestli držení nebylo přerušeno nebo jestli se neděje něco, co by se nemělo.
1: A ty si říkáš, že se bojuje i na zemi?
3: Ano. Snaží se toho druhého nějak chytnout do nějakého držení a tam ho udržet 20 vteřin, aby skončil zápas.
1: Takže judo je o síle?
3: Nejenom. Taky o technice. Abych super nějak dostal na zem, nebo ho nějak chytnul, a nebo aby se vzdal.
1: A ty jsi mluvil o nějakých páskách. Můžeš nám to taky vysvětlit?
3: Úbor na zápasení je kimono. Skládá se z kalhot a ještě vrchní části, které nevím, jak se říká. To se zavazuje páskem. A ty mají různé barvy podle toho, kolik zkoušek uděláš.
1: A ty máš jaký?
3: Bílo-žlutý, protože jsem jednou byl nemocný na zkoušky.
1: Po bílo-žlutým budeš mít jaký?
3: Žlutý. Po žlutém žluto-oranžový, po oranžovém oranžový, po oranžovém oranžovo-zelený, po zeleném modrý, po modrém hnědý a po hnědém černý, po černém stupeň černého 2, potom 3, 4, 5, potom bílo-červený, stupeň 1-3 a potom červený.
1: A tvým cílem je dosáhnout kterého pásku?
3: Černého stupeň 3 bych chtěl.
1: Toho se dosáhne, až když jsi veliký?
3: No ano, každý rok jedny zkoušky.
1: Honzíku, ty už jsi byl na nějakých závodech?
3: No, byl. Ale jenom v rámci toho klubu.
1: A vyhrával jsi nebo jsi prohrával?
3: No, tak na půl.
1: Co prožíváš, když prohráváš?
3: Po učení jsem mám dělat lépe.
1: Co tě judo naučilo?
3: Vytrvalost, protože nemůžu odejít uprostřed tréninku a je to dost tvrdý trénink, takže musím vytrvat. I když třeba už jsem unavený.
1: Normálně se judo nepoužívá, mimo klub?
3: No, jako na sebeobranu můžu, kvůli sebeobraně tam chodím.
1: Už jsi to někdy použil při sebeobraně?
3: Nebylo naštěstí třeba.
1: Je něco pro tebe v judu hodně těžké?
3: Když dostanu moc těžkého soupeře, ono je to vždycky třeba, že od několik kil do několik, tak třeba já mám 25 nebo 7, já dostanu třeba 34 kilovýho nebo 31 nebo 32.
1: Tak to je těžký. Tak Honzíku, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel k nám do studia, za to, že jsi nám vyprávěl o judu. My jsme se s dětmi dozvěděli spoustu nových věcí. A třeba někdo z kamarádů, kteří nás teď poslouchají, taky začne judo dělat. Měj se hezky. Ahoj.
3: Naschledanou. Ahoj kamarádi.
0: O malíři, synu velkého bojovníka. Musím vám vyprávět pohádku o malíři, který byl vlastně rytířem. Tenhle rytíř byl středně vysoký, měl už šedivé vlasy a nad čelem měl takový pěkný stříbrný pramen, že to vypadalo jako koruna. Oči měl šedivé a když to bylo nutné, tak se ocelově zadívali, až z nich šel strach. Ale to se stávalo jen, když musel bojovat s protivníky. Jinak si rád zpíval poněkud vysoko. A ze všeho nejradši maloval obrazy. Ty jeho obrazy byly velmi zvláštní. Když nějaký namaloval třeba les, tak když jste se na něj dlouho dívali, ucítili jste vůni smrků a borovic, nebo dokonce uslyšeli zpěv ptáků. Nebo když jednou namaloval mořskou vlnu, o které jeho kritici říkali, že vypadá spíše jako had, ale nebyla to vůbec pravda, tak jste mohli ucítit chladivou spršku slaných kapiček, které větřík zanesl z obrazu až na vaši tvář? V létě, když bylo moc velké vedro, tak obrazy, které visely v zimním pokoji, vydechovaly čerstvý sněhový poprašek a když tam

bojovníka, musel také umět bojovat. Nejhůř bylo, když se v zemi objevil ohnivý drak. Bylo to v době, kdy už se všichni připravovali na Vánoce a plánovali vánoční jarmark, na kterém rytíř Madison chtěl nabízet svoje obrazy. Namaloval je v létě a byly plné slunce a světla a lidé se na ně těšili, neboť přicházely tmavé, krátké dny a dlouhé noci. Každý si je chtěl na Vánoce pověsit doma, aby si večer mohl užít slunečních paprsků. Nejvíc se na ně těšili děti, protože když je měli v pokojíčku, mohly se dít neuvěřitelné věci. Třeba se uzdravili z rýmy a chřipky či jiných nemocí, nebo měli takovou radost, že se jim celou noc zdály ty nejkrásnější sny, v kterých se jim splnila všechna jejich přání. Ten ohnivý drak se jmenoval Drak Vzpoury. Měl dvě hlavy. Jedna smejčila po zemi a klamala a podváděla každého, kdo ji potkal. Nabízela všechny možné příjemné věci a slibovala hory doly. Běda, když se někdo dal nachytat. V tu chvíli se ta druhá hlava, která do té chvíle nebyla vidět, bleskově sklonila a toho nešťastníka spolkla. Pak se ozýval z příbytků lidí pláč a křik. V ten čas měl rytíř Madison zrovna rozmalovaný obraz a plně se na něj soustředil, když v tom mu na okno jeho ateliéru zaťukal bílý holoubek a ťukal tak dlouho, dokud rytíř neodložil štětec a okno neotevřel. Vrku, vrku, řekl holoubek naléhavě. Ohnivý drak přiletí až sem a bude chtít spolikat všechny děti z tvého městečka. Budeš s ním bojovat, jsi rytíř a tvůj otec tě bojovat naučil. Musíš ty děti před drakem ochránit. I na tebe se přijde podívat. Neboj se ho, ale připrav se. A holoubek mávl křídly a vznesl se do výše, jako by chtěl rytíři dodat odvahu. Madison se za ním díval a vnímal tu velikou odpovědnost. Ano, musí ty děti ochránit. Ale jak to udělá? Postavil se před svůj obraz a uvažoval nad tím, že ho teď nemůže dokončit. Zrovna zkoušel namalovat dvě ruce. Pro každého malíře je namalovat ruce tou nejdůležitější zkouškou. Když se ruce namalují dobře, je to takové vysvědčení, že to je dobrý malíř. Madison vypral štětce a očistil paletu. Teď nebude čas malovat. Musí se připravit na boj. Kam dal od minula svoji zbroj? Boty, pás, pancíř, přilbu. Podíval se na své nohy a uvědomil si, že je vůbec nesundal. Proto měl stále tak pevný krok. A pás má taky. Proto se od barev neumazal, měl košili pěkně k tělu připevněnou. A pancíř má na sobě také. Je tak lehoučký, že mu ani nepřišlo, že ho má stále na hrudi. Aha, o něj si opíral také paletu. Proto mu to tak dobře s tím obrazem šlo. A na přilbu si nasadil malířský barét a ani mu to nepřišlo divné, tak byl na ní už zvyklý. No jo, ale kde má meč? A rytíř Madison si s hrůzou uvědomil, že neví, kam se meč poděl. Jenže bez meče se s drakem Vzpoury bojovat nemůže. A kam odložil štít? Nemohl si vzpomenout. Při tom malování na to úplně zapomněl. A je, to je ale opravdový problém. No co teď? Budu muset prohledat celý hrad, od půdy až do sklepa, pomyslel si rytíř a nemeškal a začal hledat. Nejprve šel do sklepa. Myslel si, že ho tam potřeboval na sekání dříví, ale pak si řekl, že přece není tak hloupý, aby na dříví používal meč, když je na to přece sekera. No a také tam žádný meč nebyl.

0: Tak šel do kuchyně a pak do stáje a na zahradu, ale nikde nic. Že bych ho dal pod postel, řekl si a běžel se podívat do své ložnice. Ne, nebyl tam, jen se tam válela kniha povzbuzení, kterou mu kdysi otec daroval. Byla pěkně zaprášená a svědčila o tom, že ji už dlouho nepostrádal. Těšili ho jeho obrazy. Tak otcova povzbuzení nečetl. Kolem srdce cítil bolest, jak se mu z toho napětí rozbušilo. Ještě, že má ten pancíř, jinak by mu snad z hrudi vyskočilo. Pak si vzpomněl, že si jednou po vítězném boji povídal s bílým holoubkem na balkóně v druhém poschodí hradu. Musel zdolat asi 99 schodů nahoru a celý se zadýchal. Aspoň ten štít, že tady je. Jak jsem ho jen tady mohl nechat? Vždyť na něj od té doby napršelo. Že je celý rezavý, budu ho muset pěkně vyčistit a naolejovat. A Madison, rytíř malíř, vytáhl od zdi balkonu svůj štít a spěchal s ním do zbrojírny. Tam vzal ador, prášek na drhnutí a štít vydrhnul od každé rzy. Pak ho olivovým olejem pěkně natřel, až se blýskal víc než před tím posledním bojem. Bílý holoubek přiletěl na okno zbrojírny a díval se, co tam rytíř Madison dělá. Chodil nespokojeně po římse a natřásal křidélky. Madison ho uviděl a otevřel okno. Holoubek schválně vzlétnul, aby se rytíř musel vyklonit z okna a dívat se za ním. Madison se za ním podíval a viděl, jak mu kolem křídel září jasné světlo. Levou rukou svíral štít a jak se vykláněl a díval se vzhůru, tak záře se od štítu odrazila a zalila mu hlavu příjemným teplem. Jakoby se mu v té hlavě rozsvítilo. Běžel do ložnice a vzal do pravé ruky knihu otcových povzbuzení. Už ji chtěl otevřít a přečíst si něco z první stránky, když v tom uslyšel hrubé zabušení na vchodovou bránu. A je, to je ta nezvaná návštěva. Sevřel štít a šel otevřít a knihou v pravé ruce bušil do štítu, aby si dodal odvahu. Věděl, že za dveřmi je drak. Už se setmělo a nikdo neví, co se může stát. Vrrs, otevřel dveře. Ve dveřích se lstivě uculovala první dračí hlava a prohlédla si ho od hlavy až k patě. Hledala slabé místo. V jejich očích mohl číst pohrdání. Jo, tak tohle na mě poslali, to vyřídíme, raz, dva. Držel pevně štít a v pravé ruce knihu povzbuzení. Hlava si jí všimla a zůstala viset nad prahem. Druhá hlava byla někde vysoko nad hradem, ale najednou zmizela i ta první a rytíř Madison s úlevou zavřel dveře. Byl to otřesný zážitek. Ještě, že ta první hlava nic neřekla nahlas. Ale co ty děti? Musí je před drakem zachránit. Kde jen mám ten meč? Rytíř Madison otevřel knihu povzbuzení a přečetl si to první, co mu padlo do očí. Stálo tam. V onen den já strestám svým tvrdým, velkým a pevným mečem Liviátána hada útočného, Liviátána hada svinutého, zabijí draka v moři. Vzdychl se rytíř zhluboka, no jasně, už vím, tam je. A vstal a šel do ateliéru. Sáhl dozadu za malířský stojan. Meč mu ho podepíral. Jak je na to mohl zapomenout? Vytáhl ho ven a do otvoru v jílci vložil knihu povzbuzení. Meč byl hned pevný a leskl se jako ta holoubková záře. Tak, a teď byl připraven. Teď už může bojovat. Má meč a štít a celou zbroj a má otcovo povzbuzení. A aniž by meč odložil, Namaloval do těch rukou na obraze velký zlatý meč plný rubínů a safírů a na jeho ostří lehounce tím nejjemnějším štětečkem nanesl tu nejplamenější záři. To, aby nezapomněl. Aby nezapomněl, že meč se musí opatrovat a každý den leštit a každý den otvírat knihu otcových povzbuzení a vyslovovat je nad svým životem. Nevím, kdy drak vzpoury bude útočit, ale vím, že mám meč a že budu bojovat, řekl si rytíř Madison, když stěhoval svůj stůl a malířský stojan na vánoční jarmark a když mu jeho lidé pomáhali vystavit tam všechny jeho letní obrazy. Byl v plné zbroji a meč neodložil. Byl připraven. A jeho obrazy dělaly lidem radost a děti snily sny plné světla a radosti. Byl to rytíř, i když ho lidé viděli spíš jako malíře. A co vy? Máte také plnou zbroj? Jen tak jste připraveni ke každému dobrému boji víry.
1: A je to tady, sportovní přátelé! Vítám vás u mikrofonu přímo od tatami, speciální žítěnky, na kterých se trénuje a zápasí a kde právě začíná finále obřího turnaje. V modrém kimonu nastupuje neohrožený Filip a proti němu v bílém kimonu Alenka. Rozhodčí dává pokyn, hadžime a zápas začíná. Oba borci na sebe okamžitě vystartovali. Drží se za rukávy, to je panečku přetahovaná. Alenka zkouší zatlačit, Filip ale stojí pevně jako pařez. Pozor! Filip naznačuje útok doprava, ale to byla jen finta. Alenka se nenechala napálit, teď se oba točí dokola jako na kolotoči. Teď se hra trochu uklidnila, děti. Oba soupeři těžce dýchají a vymýšlejí další plán. Filip se pokouší ochvat, ale Alenka se drží jako klíště. Pozor! Teď přichází obrat, Filip zkouší podmet. Chce Alence podrazit nohu. A pozor, rozhodčí dává mate. Zápas přerušuje. Alence se totiž rozvázal její žlutý pásek. Filip sportovně čeká. Alenka si bleskově váže uzel. Hotovo, jdeme zpátky do akce. Hadžíme. Do konce zápasu zbývá už jen 15 vteřin. Bude to remíza? Nebude. Alenka najednou bleskově snižuje těžiště. Chytá Filipa kolem pasu. Otáčí se k němu zády. Páni, to bude. O goši, velký blok. Alenka hází Filipa přes svůj bok a Filip letí vzduchem jako Superman. A je tam čistý hod? Filip dopadl na záda, ale naprosto ukázkově zaplácnul rukou o tatami, takže se mu vůbec nic nestalo. Rozhodčí zvedá ruku vysoko nad hlavu a křičí Ipon a je dobojováno, konec zápasu. Alenka vítězí na čisté vítězství, ale podívejte se na to, oba zápasníci už stojí na nohou, podávají si ruce a klaní se sobě i rozhodčímu. Rej, to ukazuje, že judisté nejsou žádní rváči, ale slušně vychovaní sportovci, kteří si váží svého soupeře. Nádherný zápas, plný fair play. A co vy doma, děti? Zkuste tenhle sport třeba zkouškou udržením rovnováhy. Postavte se na jednu nohu, zavřete oči a vydržte tak, než napočítáte do 10. A já jdu na to taky.
2: Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil Petra a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Matouš 14, 31. Dneska je strašné vedro. Pojď, pojedeme se vykoupat do jezera, navrhuje tatínek Monice. Pak zbalí plavky, ručníky a opalovací krém, nasednou do auta a jedou. Za chvilku jsou u jezera. Monika by nejradši skočila do vody hned. Ale jezero není jako plavecký bazén, je pořádně hluboké. Ani na dno nedohlédneš. A kdo ví, co všechno tam dole na člověka číhá. A kromě toho jsou tady taky vlny a těch se Monika taky trošku bojí. Co kdyby jí cákla voda do pusy a ona by se pak nemohla nadechnout. Ale uprostřed jezera je dřevěný ostrůvek a tam by se určitě krásně opalovalo. A jak lákavě vykukuje z vody. Monika by tak ráda doplavala až k němu. Vlastně umí už dost dobře plavat. Určitě by to až k ostrůvku doplavala. Jen kdyby to jezero nebylo tak hluboké. Nevadí, zkusíme to, říká tatínek. Nedívej se prostě na ty vlny. A kam se mám jako dívat? Ptá se Monika. Na mě, směje se tatínek. Já poplavu před tebou. A kdyby ti voda cákla do obličeje, můžeš se mě chytit. Tak co, jdeme na to? Monika vodu opravdu miluje. A tak nakonec souhlasí a spolu s tatínkem vstoupí do vody. Ale najednou už necítí pod nohama ani písek, ani kamínky, všude jen samá voda. Monika ztrácí odvahu a dostává strach. Nejraději by se hned otočila a honem zpátky ke břehu. Ale před ní plave tatínek. Mončo, přidej, volá. Neboj se, já jsem tady s tebou. Nedívej se na vodu, ale na mě. A to taky Monika dělá. Nespustí z tatínka oči. Než se naděje, jsou na ostrově. Vůbec to nebylo tak těžké, jak se zdálo. A ani se Monika nemusela tatínka chytat. Stačilo, když se za ním jen dívala. A na koho se díváš ty, tati, když se bojíš? Ptá se Monika, když už se na ostrově krásně vyhřívají na sluníčku. Na pána Ježíše, odpovídá tatínek. A jak? Co pak to jde? Ptá se Monika překvapeně. A tatínek začne vyprávět příběh o Petrovi.

0: Za 99 horami a řekami a jedním oceánem leží země, kde ráno slunce vychází dřív než kdekoliv jinde na světě. Jmenuje se Japonsko. A právě tam, před téměř 150 lety, žil jeden malý kluk. Jmenoval se Jigoro Kano. Jigoro byl hodně chytrý, strašně rád četl knížky, ale měl jeden velký smutek. Byl totiž malý, hubený a slabý kluk, kterému se starší a silnější kluci smáli a dělali si z něj legraci. Ale on byl chytrý a něco vymyslel. Jigoro si řekl: a dost, já sice nemám svaly jako ze železa, ale já se nedám. Vymyslím způsob, jak využít sílu velkého proti malému, abych se ubránil, aniž bych musel být já sám velkým. A jednoho zimního dne dostal skvělý nápad. Díval se z okna na stromy na zahradě. Sypal se na ně těžký sníh. A velká tlustá větev dubu se pyšně tyčila k nebi. Držela velkou váhu sněhu, dokud pod tíhou nepraskla. Ale hned vedle rostla tenká, ohebná vrba. Když na ní napadal sníh, větvička se prostě elegantně sklonila k zemi a sníh z ní sklouzl dolů a větev se vymrštila čistá, bez sněhu, zpátky nahoru. Nezlomila se. A to byla daleko slabší než větev dubu. Jigoro vyskočil od stolu a vykřikl: už to mám! Ustup, abys vyhrál! Pochopil totiž, že když proti němu vyrazí velký silný kluk a bude ho chtít strčit, nesmí se mu postavit jako ten tvrdý dub. Musí se zachovat jako ta vrba. Uhnout a využít soupeřovu sílu a rychlost pro sebe. Když Jigoro Kano vyrostl, pojmenoval tento nový sport judo, což v překladu znamená jemná cesta. V roce 1882 založil první školu. Netrvalo to dlouho a jeho malí chytří žáci dokázali na tatami, tedy na žíněnkách, porazit ty největší siláky v zemi. Z hubeného kluka se stal nejslavnější učitel v celém Japonsku a jeho jemná cesta se rozletěla do celého světa. A proto dneska můžete v tělocvičnách válet sudy, učit se chvaty nebo pády a další techniku, abyste byli chytřejší než vaše svaly. Protože v judu nevyhrává ten, kdo má největší bicepsy, ale ten, kdo nejvíc zapojí své myšlení.
1: Tak co, děti, budete v životě jako ten tvrdý dub, co praskne? A nebo jako ta chytrá vrba, co se prohne a vyhraje?
0: Je to tak? V životě nemusíte být největší, ani mít nejvíc svalů, abyste zvládli velké překážky. Když na vás někdo útočí, nenechte se vyprovokovat k hádce nebo rvačce. Ustupte, nadechněte se a zapojte hlavu. Vyřešte to chytrostí. Být jako vrba znamená být nezlomný. Ustup, abys vyhrál. Schválně nad tím přemýšlejte. Teď si pustíme pohádku o jednom palečkovi, chlapečkovi, který, i když byl maličký, pomohl svým bystrým rozumem, trpělivostí a odvahou rodičům z chudoby.
2: O palečkovi. Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkrát, když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek o nic větší než paleček. Matka ho také hned palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný. Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval. A když bylo k poledni, volal: mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu. I křižovala se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila. A hle, div divoucí, paliček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Bylo také trochu prachu na cestě, jenže palečkovi až po pás. Ale z toho on si nic nedělal a jen hrdinsky dále kráčel. Tu však přišel k potoku a tam po lávce ani památky. Jak se dostat na druhý břeh? Ale paleček je chytrý klouček, hned si uměl poradit. Vzal z koše lžíci dřevěnou, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Otče, otče, tady ti nesu oběd. Ale otec hlásku jeho nedoslechl a mimo to ani nevěděl, že má synka, natož aby věřil, že mu sotva narozený syn už oběd donese. Paleček nepřestal volat, ale až když u samého otce stál, ohlídl se otec, co tu bzučí. A tu uviděl za sebou koš stát, palečka ale neviděl. I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížet a tu teprve uviděl palečka, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek ráno narozený.
3: Ráno narozený a už mi oběd neseš, ech, ty jsi divotvorný synek, zasmál se otec. Potom si sedl a pustil se do jídla.
2: Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal bič na pohánění volů.
3: I kterak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš, zasmál se mu otec.
4: No tedy budu bez biče pohánět, odpověděl paleček a jedním rázem skočil na vola, do ucha mu vlezl a co hrdla měl, začal volat hoj, hej, sa, hej, až volům v hlavě hřmělo.
2: I rozběhli se a takovou rychlostí nahoru dolů utíkali, že přes oběd paleček více zoral než otec za celé půl dne. Okolo pole, na němž paleček oral, vedla hlavní cesta. Právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města. Vracel se domů z trhu. Když uviděl volky, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby si lépe divotvorné ty voly prohlédl a tu teprv slyší palečku v hlas, jak je pohání. S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází, až tu slyší.
4: No, tu jsem, ve volovu uchu.
2: Podíval se volu do ucha a palečka tam našel. I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček a přál si také takového mít, který by rychle pohánět uměl a málo jedl, neboť byl kupec veliký lakomec.
3: Nechtěl bys ke mně do služby? Ptal se palička.
4: Proč ne, když otec dovolí?
2: Odpověděl paleček. A poté, jako střela z ucha skočí, k otci přiběhne a šeptá mu.
1: Jen ty mě, otče, prodej, a ne, lacino.
3: Nic se o mě neboj, já se ti záhy vrátím. Jen jdi zpovzdálí za námi.
2: Když kupec k otci přišel a otázal se, zdali by toho čiperného klučinu prodal, řekl otec, že prodá za 10 zlatých. Kupec mu zaplatil 10 zlatých, vzal palečka, vstačil si ho do torby a šel domů. Otec poslechl palečka a šel zpovzdálečí za nimi. Nevěděl proč. Až tu po cestě nacházel zlatý za zlatým, které z torby kupcovi padaly. Paleček, když ho kupec do torby stačil, prokousal díru a když byla torba prázdná, proklouzl dírou i on a za otcem domů pospíchal. Kupec došel domů a před vraty křičel na ženu. Ej, ženo, podívíš se, jakého jsem ti koupil oráče. To ti je velikánský chlap.
4: Přitom sáhl do torby, aby vytáhl palička i peníze, ale nastojte. Torba jako sklo. A kde nic, tu nic. Kupec zůstal omámen nad tím divem a žena, když viděla, že hledá oráče v kapse, ještě se ke všemu na muže rozhněvala.

0: Pojďme si teď děti zahrát s vašimi sourozenci nebo s rodiči hru, při které budeme trénovat judistický postřeh a rychlost. Jmenuje se sbírání pásků. Potřebujete každý nějaký pásek, třeba od županu, nebo šálu, či utěrku. Koberec bude vaše domácí tatami. A jak na to? Každý hráč si zastrčí šálu nebo pásek zezadu za tepláky. Stačí kousek, aby to šlo lehce vytáhnout. Vznikne tím takový dlouhý ocas. Hráči si kleknou na kolena naproti sobě na koberec. Na povel Hajime, jako v judu, se po kolenou snaží pohybovat kolem soupeře a rukou mu vytáhnout pásek. Zároveň si musíte hlídat svůj vlastní zadek, abyste o pásek nepřišli. Kdo jako první vytáhne soupeřův pásek a zvedne ho nad hlavu, vyhrává a zakřičí Ippon, což v judu znamená vítězství a konec zápasu. Jo, a u hry se nesmí stoupat na nohy. Hraje se jen po kolenou. To proto, aby nikdo nespadl na nábytek. Nesmí se lechtat, kousat ani tahat za vlasy. Když někdo zakřičí mate, to znamená stop, hra se okamžitě stopne. Takže pozor, vyhlašuji domácí výzvu. Vemte ségru, bráchu nebo tátu, v koupelně pásky od županu a jde se na hru.
1: Je tu nějak těsno.
2: No, hodně těsno. V Klárčině školní batohu bývá místa tak akorát, ani málo, ani moc. Jenomže dnes...
1: Pouzdro slisované.
3: Mačkáme se v něm jako sardinky. Co to ta Klárka v tom batohu dneska má?
2: Ráno do něj přidala igelitovou tašku, zasunula ji do batohu a zatlačila, aby vůbec zavřela zip batohu.
3: Nemohla byste, milá tuško, mrknout, o co jde, špičkou nakouknout, cože to je?
2: Tak já jdu. Když se protáhnu otvorem u konce zipu a malinko se vysunu, jsou to brýle?
3: Brýle? Klárka nenosí brýle.
2: No to nejsou brýle na čtení. Jsou to takové brýle, mají kolem gumu.
3: S gumou?
2: Ale ne s gumou na gumování. S takovou tou gumou, která drží ty brýle, aby do nich nenateklo.
3: Plavecké brýle. Klárka plave v nějakém předmětu.
4: Nachystám si na lavici učebnici, sešit a pouzdro.
2: Klárko? Klárko, v čem plaveš?
3: V jakém školním předmětu plaveš, Klárko?
4: Ahoj, tuško, ahoj, gumo. V ničem neplavu, všechno učení celkem zvládám.
3: No tak proč ty plavecké brýle?
4: Co pak brýle můžou pomoct s učením? Dnes jdeme se školou do plavání, do bazénu.
2: A tak, plavat do vody.
3: No jo, ono není plavání jako plavání, takže v igelitce máš plávky a ručník a plavecké brýle na plavání.
4: Jo, každý úterý teď budeme chodit se třídou plavat.
2: Klárko, ty umíš plavat?
4: Moc ne, budeme se to tam učit. Dost se bojím, že se před dětskama ztrapním. Jenže tomu neuteču, prostě musím překonat strach a čelit tomu.
3: Teda Klárko, ty jsi sebrala odvahu.
4: Sebrala? Odvaha se dá sebrat?
3: To je sebrat jako pozbírat. Jako tu plastelínu v hodině výtvarky. Pamatuješ, jak jste včera ve škole pracovali s plastelínou?
4: Jo, modelovali jsme ovoce. Myslela jsem, že vůbec neudělám hrušku. Neměla jsem dost žluté plastelíny.
3: No, ale nakonec si tu hrušku udělala.
2: A krásnou.
3: Jak to?
4: Pozbírala jsem všechny kousíčky žluté, co byly rozdrobené po lavici a dala jsem je dohromady. Terka mi dala kousek své, byla z toho nakonec celkem velká kulička, až mě to překvapilo. a z ní jsem vymodelovala hrušku jako živou.
3: Je to pravda, byla moc pěkná. No a když je před tebou nějaký těžký úkol, tak to může vypadat jako včera s tou plastelínou. Vypadá to, že nevíš, nemáš žádnou odvahu. Ale když přidáš kousek ke kousku, pozbíráš nakonec dostatek odvahy a překonáš překážku.
4: A spadnu do bazénu jako zhnilá hruška ze stromu.
2: Dobře na to jdeš, Klárko. Humor ti neschází. Udělat si legraci to hodně pomáhá. Když se člověk nebere tak vážně, tak je mu hned lehčeji. První krůček k odvaze.
3: No a ten druhý může být třeba to, co jsi taky udělala. Že se na to připravíš. Ty jsi nachystala tašku s plaváním, no a pak tím pádem nebudeš muset přemýšlet, kde mám ty plavecké brýle, vzala jsem si ručník, mám vůbec plavky, jak to asi bude vypadat?
4: O přestávce jsem se na chodbě povídala o plavání s holkama z vyšší třídy.
3: No a to je taky moc chytrá věc, protože teď máš představu, jak to bude probíhat. To je moc dobrá příprava. Odvaha roste, když se seznamuješ s tím, co tě čeká.
2: A ještě něco, Klárko, dokáže odvahu pořádně posílit. Když se pro tu věc nadchneš, když máš nadšení, tak ti to pomůže udělat první krok a představ si ten další, ten přijde často úplně sám. Možná si to takhle představuj. Až budu umět plavat, to budou návštěvy v akvaparku s tátou.
4: To budu moct i do velkých bazénů a pizza po plavání.
3: Yeah.
4: Co ještě posílí odvahu?
3: No, třeba když si připomeneš, co už jsi dokázala. Třeba neuměla si jezdit na kole a naučila ses to. Nebo neuměla si lyžovat a teď to umíš.
2: Je to tak, že všechny výzvy a překážky, které zdoláš, tě posílí. No to si piš. Těžkosti tě zocelí.
4: Zocelí?
2: Ocel. Ocel je takové poupravené železo. Tím, že se železo vystaví žáru a také tam přidají nějaké různé chemické látky, tak najednou je ze železa cosi ještě pevnějšího a odolnějšího, než jak železo na začátku bylo. No a když se o člověku říká, že je zocelený, tak to znamená, že ho jen tak něco nerozhodí, že ustojí všechny trable a úskalí.
4: Aha, takže když zvládnu plavání, pomůže mi to třeba i v recitační soutěži?
2: Vlastně se to tak dá říct.
4: Vzpomínám si, když jsem se učila jezdit na kole, nevybrala jsem zatáčku a spadla do záhonu tulipánů naší sousedky. Úplně jsem ty tulipány zničila. Nejtěžší na tom nebylo, že jsem spadla, ale že jsem se měla jít omluvit paní sousedce. Teda nikdo mi neříkal, že se mám jít omluvit, ale věděla jsem, že mám. Hrozně jsem se styděla. Nakonec to byla v pohodě, sousedka se ani nezlobila.
3: No, Klárko, a teď si řekla jednu hrozně důležitou věc. Protože odvahu posiluje, nesmírně posiluje. Když člověk ví, že dělá správnou věc. Spoustu lidí dělalo velké, odvážné činy. A přitom o sobě říkají, že nejsou žádní hrdinové. Že jenom udělali to, co považovali za správné.
2: Tak třeba to, že si v sobě věděla, že je správné se druhému omluvit, tak právě v tu chvíli ti pomohlo pozbírat odvahu a jít se sousedce omluvit.
4: Umět se omluvit mě učila máma od malička. Říká, že je to pro Pána Boha důležité.
2: To má tedy pravdu. Pánu Bohu na tobě záleží a on opravdu chce, abys dělala správné věci. Fandí ti.
4: Fandí.
2: Jakože tě povzbuzuje. Na mnoha místech v Bibli můžeš číst slova jako dodám ti odvahu, pomocí ti budu.
3: Je to jako nějaký nápis na tribuně, kde se fandí. A taky tam Pán Bůh má napsáno nestrácejte odvahu, bude bohatě odměněna.
2: A nebo. Buď rozhodný, buď udatný.
3: A nebo neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
4: To řekl Bůh Davidovi, jak šel bojovat s Goliášem.
3: No tak zrovna tohle jsou slova z knihy proroka Izajáše. Ale na Davida si vzpomněla úplně správně, Klárko, protože David projevil velkou odvahu. On se jakoby nedíval na toho obrovitého Goliáše před sebou, který koulel očima, naháněl strach, ale díval se za něho až k mocnému bohu, který má celou situaci pod kontrolou. A ostatní vojáci z Izraele viděli jenom toho strašidelného Goliáše.
4: Odvaha je opakem strachu, ne?
2: Nevím, jestli opakem, ale rozhodně se odvaha se strachem moc nekamarádí. Když je strach velký, tak odvaha utíká. Když se strach zmenšuje, tak odvaha roste. Co se ale s odvahou rozhodně kamarádí, je povzbuzení. Pamatuješ si, jak jsi říkala, že ti Terka dala kousek své plastelíny, abys mohla vymodelovat tu hrušku? A když tě máma, táta nebo kamarádi povzbuzují, tak hnedle ta odvaha naskočí. Je to, jako by každý z nich přidával kousek k tomu tvému.
4: Terka taky moc plavat neumí, ale ta o tom tolik nepřemýšlí. Prostě jde do věcí po hlavě.
3: No jo, někdo to tak má. Někdo si prostě dodá odvahy takhle, lusknutím prstu. A jiný, jako ty, přidává po kousíčkách. Prostě každý to má trošku jinak.
4: Terka do vody skočí hned, ale já přece nemůžu stát na kraji bazénu a čekat na všechny kousíčky odvahy, až se poslepují. Co mám dělat, až budu stát na kraji toho bazénu?
2: Že bychom vymysleli, jak si rychle, ale jako rychle dodat odvahu? Mám to! Klárko, postav se jako odvážný člověk. Postav se pěkně rovně, zvedni hlavu, pěkně rozšiř ramena, podívej se zpříma před sebe. A jsme zase u toho. Hluboký. Nádech. Výdech. Chvilku takhle krásně rovně stůj a schválně uvidíš, že se začne měnit i ten tvůj pocit vevnitř.
3: A taky můžeš důvěřovat svému tělu. Zvládli to jiní, tak to zvládneš taky.
4: Jasný, postavím se rovně, dívám se před sebe, nádech, krok až bluňk. A koukám, že nic nevidím. Tuško a guma, děkuji vám za všechny moudré rady, ale zapomněli jste dodat, že si mám nasadit plavecké brýle.
0: Víte, děti, Pětko, že Japonsko je kolébkou jak juda, tak origami, skládání z papíru. Jedno takové origami si vyzkoušíme a vytvoříme si jednoduchého papírového pejska.
5: Jasně, Kláry, to bude super. Moc ráda něco vyrábím.
0: Budete potřebovat čtverec z barevného nebo bílého papíru, nůžky, fixy nebo pastelky. Čtverec papíru přehněte na půl, aby vznikl trojúhelník. Levý a pravý roh ohněte směrem dolů, tím vzniknou ouška pejska, spodní cíp přehněte trošku dopředu a bude z něj tlamička. A teď už stačí pejskovi domalovat očička a čumák. A je hotovo. Můžete si ho navléknout na prst jako maňáska.
6: Psí kamarádi. Konečně jsme se přestěhovali do našeho nového domova. Ten den jsme si užívali ticho a klid u lesa. Páničci odjeli na nákupy, kocouři spali a já neměla co dělat. Nastražila jsem uši, po kamenité cestě si to štrádoval menší černý pes a přiběhl až k naší bráně. Ahoj, kde se tu bereš? A čí jsi? Tám se pejska.
7: Jmenuji se Zár. A jsem Paterdal Terrier. Bydlím tady kousek od vás. Dozvěděl jsem se, že vedle v hájence mají malé štěně. Fenku. Je to voříšek. Taková ta pouliční směska, jak tomu lidé říkají. A jdu se na ní podívat. My ještě nemáme plod. A tak si můžu chodit, kam se mi sama jde. Tak zatím ahoj.
6: Domluvil a běžel směrem k hájence. Tak to je prima. Mám tu psí kamarády. Musím říct paničce, aby mě vzala na procházku. Odpoledne mě vzala panička ven. Na louce u hájenky se v trávě válelo malé štěně. Pan Hajný si zrovna brousil kosu.
8: Ahoj, Ariško. Podívej, máme štěně. Jmenuje se Dášinka. Doufám, že budete kamarádky,
6: řekl pan Hajný.
8: Jupí!
6: Vyhrkla jsem a začala jsem před Dášou dělat různá pukrlata. Jí se to ale nelíbilo. Zkoušela jsem další a další způsoby, jak si s ní hrát. Začala na mě štěkat. Viděla jsem, že se mě bojí. Tak jsem si řekla, že až vyroste, bude to lepší. To jsem se ale šeredně zmýlila. Dáša vyrostla ze štěněte, přešla psí pubertu a dospěla. Každý den přicházela k naší bráně a provokovala mě. Než byl dokončen náš plot, chodila k nám na pozemek a to jsem se na ní moc zlobila. Je to mé území a nemá tu co pohledávat. Je malá a navíc ještě drzá. Jednoho dne mě panička vzala na procházku. Šli jsme po cestě kolem hájenky. Tam si panička povídala s Hajným a já sledovala okolí. Když v tom vyběhla otevřenou brankou Dáša a hned si pustila pusu na špacír, jak to uměla. Chvíli jsem odolávala, ale pak co si ze mě mocně vyštěklo.
5: A už toho bylo dost!
6: To panička nečekala. Vlastně ani já ne. Lomcoval se mnou vztek. Našla se ve mně ohromná síla. Škubla jsem sebou tak, že jsem paničce vytrhla z ruky vodítko a rozběhla jsem se za Dášou. Ta viděla, že je zle. Štěkala, kvičela a ječela, zatímco přede mnou utíkala. Když jsem jí dostihla, dala jsem jí co proto. Pěkně jsem jí poštípala na zadku. Je ta prosila, ať už toho nechám a slituju se. Slepice, kačeny, krůty i koza se tomu divadlu nestačily divit.
5: To bylo poslední varování a příště už tě kousnu.
6: Zahřímala jsem. To už k nám došla panička a pan Hajný. Smáli se Dáše.
3: To máš za to, že jsi pořád provokovala. A dobře ti tak a mazej domů, ať už tě tu nevidím,
6: řekl pan Hajný. Dáša zakvíkala, stáhla ocas mezi nohy a utíkala do maštale. To je děti jiný výraz pro stáj.
3: Tak snad už si to holky konečně vyříkali,
6: řekla nakonec panička. Druhý den ráno jel Hajný s koňmi po cestě. Za vozíkem běžela Dáša. Ani se neodvážila k nám za plot podívat, natož něco štěknout. Od té doby byl klid. I když už měli sousedé pro mého psího kamaráda Zara postavený kotec, nevím, jak to dělal, ale občas chodil za mnou na návštěvy. Možná v něm měl tajný otvor, o kterém jeho páničkové nevěděli. Chodil za mnou tajně a nenápadně. Jednou ho totiž oba moji kocouři vyhnali ze zahrady a tak z nich měl strach. Pamatovala jsem na něj a nechávala se mu něco v misce. Pak jsme seděli v noci před domem a dívali se na hvězdy. Později jeho páničci kotec spravili a pak už mě přestal navštěvovat. Naštěstí my pejsci, když si potřebujeme popovídat, tak se slyšíme moc dobře.
5: Dočetla jsem se, Kláry, že olympijský sport se stal z juda v roce 1964. Nejvyšší stupeň je oceněný černým nebo červeným páskem. Slovo judo se obvykle překládá jako jemná cesta.
9: Skvělý, Bětko. Pěkně jsme si dnes o judu povídali. Je to zajímavý sport. A to je pro dnešek z našeho judistického tatami úplně všechno, kamarádi. Až se teď rozejdeme, zkuste myslet na judo a vyrazit jemnou cestou. I když v judu soupeříme, pořád jsme s druhým kamarádi. Takže ať už s druhým bojujete ve vašich domácích deskovkách nebo ve sportu, když vyhrajete, nevytahujte se. Když prohrajete, nevztekejte se, ale buďte rádi, že jste se něco naučili. Slušnost a respekt, to jsou ty pravé černé pásky, které můžeme nosit každý den. Tak ahoj
5: Mějte se krásně, kamarádi, a trénujte rovnováhu. 3, 2, 1, hadžíme.

0: Pěkný večer. Máme čtvrtek 11. června. Posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Daniel Zeman, který je připraven provázet vás našimi večerními pořady. Jako první z nich biblický průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a další částí z knihy proroka Jeremiáše.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 48. kapitola. V této kapitole Jeremiáš předpovídá zkázu Moábu. Původ moábských najdeme v příběhu zničení Sodomy a Gomory, po kterém otěhotní dcery Abrahamova synovce Lota se svým vlastním otcem. Čteme. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, z otce vzešlý. Ten je otcem moábských až do dnešního dne. Jejich územím byla krajina východně od pobřeží Mrtvého moře. Toto území jim bylo Bohem svěřeno poté, co se stali Božím trestem pro kanánské obyvatele, tak jako Izraelci, a zabrali jejich území. Toto o tom napsal Mojžíš. Hospodin mi řekl, neútoč na moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné vlastnictví, neboť Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým. Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale moábští je nazývali Emejci. I když byli Moábci vzdálenými příbuznými Izraelců, tak s nimi většinou neměli dobré vztahy a Bible je plná jejich nepřátelství. Například už v knize Numery čteme o tom, jak moábský král Balák povolal věžce Baláma z Mezopotámie, aby proklel Izrael na jejich cestě z Egypta do zaslíbené země. Věžtec je takto měl duchovně oslabit, aby je Balák mohl porazit. O tom čteme. Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balámovi do Petoru, ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy. Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a už pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou. Prosím, pojď, proklej mi ten lid, je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný a koho prokleješ, je prokletý. Když se toto nezdařilo, tak na základě rady Baláma svedli Izraelce ke smilstvu a uctívání modly Bála moábské ženy. Když Izrael pobýval Šitimu, začal lid smilnit s místními moábkami. Ty je pozvali k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Bál Peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Z Moábci museli Izraelci bojovat jak v době soudců, tak i později. Moábci zaútočili na Izrael také v době krále Jošafata. Tehdy byli poraženi. O tom čteme. Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seir, kteří útočili na Judu, obrátili jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Moábští ale zůstávali i nadále nepřátelští vůči Izraelcům. Jejich bohem byl Kemoš, kterému se obětovaly lidské oběti. O tomto bohu se zmiňuje i Jeremiáš ve svém proroctví. Protože spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky. Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Jejich království bylo zničeno ve stejné době jako ostatní blízkovýchodní království. Nejprve Asiřany, a o tom čteme v knize Izajáš. Ortel nad Moábem v jediné noci bude vypleněn. Ar moábský je zahuben, v jedné noci vypleněn. Kir moábský je zahuben. Slyšeli jsme o Moábově píše, o jeho píše nezměrné, o jeho píše zpupnosti a zlobě. Jeho chlubení je však falešné. Moáb postupně napadli tři asyrští králové. Tiglat-Pileser v roce 734 před naším letopočtem, Sargon v roce 713 před naším letopočtem a Senacherib v roce 701 před naším letopočtem. Jeremiáš pak prorokoval o zničení Moábu babylonským králem Nabukadnezarem. K tomu došlo v roce 582 před naším letopočtem. Předpověď o tomto zničení Moábu najdeme také v knihách proroků Ezechiele a Sofoniáše. Tak praví panovník Hospodin, protože Moáb a Seir říkají, dům Judy je přece stejný jako všechny národy, proto teď zpřístupním moábské srázy. Až v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že já jsem Hospodin. Slyšel jsem Moábovi nadávky i urážky synů Amonových, kterými častují můj lid a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora, hájemství kopřiv a solných jam věčná pustina. Je lépe naslouchat slovům živého stvořitele.

Poznávat Bibli s pastorem Jiřím Zdráhalem můžeme v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra v 8 a v 18 hodin. Teď nám zaspívá Kamis a poté si řekneme, jaké další pořady má Rádio 7 připraveno pro dnešní večer čtvrtku 11. června.

Průkopnictví je hnutí usilující o budování nových a otevřených komunit inspirovaných křesťanskou spiritualitou. Nejen o tom, jak se toto hnutí dostalo prostřednictvím Českobratrské církve evangelické do českého prostředí, budou v pořadu Hláska mluvit evangeličtí faráři Roman Mazur a Jordan Tomeš. Vysíláme od 6:30. A co dalšího můžete dnes večer na Rádiu 7 slyšet? Kanafásek se těší na své malé posluchače. Čeká na ně další díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Brownovi nepřišli o život na rozbouřeném moři, ale našli svůj domov na neznámém ostrově. Co je potká dál, to se dozvíme od 7:45. Být na blízku těm, kdo to potřebují, je někdy výzva větší, než bychom si dokázali představit. Petr Hůšť představuje v sérii Hrdinové víry v pořadu Klika ty, kdo si zvolí.

třeba, abychom mohli obstát my. O tom budeme přemýšlet u pořadu Světem Bible, který je připraven od 8:45. Jakoby se čas zastavil. I tak mohou působit nahrávky Jiřího Smrže. Ta nazvaná Tři muži obsahuje hned tři disky s názvem Samota, Jestřábník a Autoportrét. Pojďte je projít s Lucí Endlicherovou v intervalu v 9 večer. Doba se mění rychleji, než jsme si možná uměli představit. A s ní se mění i lidé. Jaká je současná mladá generace? Co chce, co umí, co snese? To jsou otázky, které bude Kateřina Hodecová směřovat na Lukáše Stejskala, primáře hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava, který se dlouhé roky věnuje dětem a mladým lidem. Klíčové slovo o generaci Z naladíte v 10 večer. Ve čtení na pokračování ve vysílání Rádia 7 zní kniha povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera. Bývalý československý vojenský pilot přišel na tajné misi v Egyptě o nohu. Ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem jste zváni 15 minut po 23. hodině.

Zvláštní mužské jméno Bruno najdeme připsané u dnešního data v kalendáři. Toto jméno je svým původem staroněmecké a znamená hnědý, snědý, opálený, brunet. Jedná se o latinskou verzi germánského jména Brun. Zvláštní je způsob skloňování tohoto jména. U současníků se skloňuje obvykle, druhý pád tedy zní Bruna. Ovšem u starých latinských jmen zní druhý pád Brunona. Zvláštní byl nositel tohoto jména, který žil v 11. století. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a rozhodl se prožít svůj život v ústraní. Odebral se tedy do horského údolí La Charize blízko Grenoblu, kde spolu s dalšími několika muži založili takzvanou kartouzu. Později zde vznikl velmi přísný mnišský řád, jehož heslo zní: Kříž stojí, i když se svět kymácí.

0: Kalendárium.
1: Dnes je tomu 145 let, kdy u nás bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Stalo se tak tedy 11. června roku 1881. Slavnostní otevření obstarala premiéra Smetanovy opery Libuše. K požáru, který budovu zničil, došlo 12. srpna téhož roku. Jen o dva roky později, 18. listopadu 1883, bylo otevřeno divadlo obnovené. Roku 1930 se narodila česká prozaička a scénáristka Eva Kantůrková. Po podpisu Charty 77 byla Eva Kantůrková vyřazena z veřejného života a pronásledována pro své názory. Jednou z jejich nejznámějších knih je autobiografický román Přítelkyně z domu smutku, v němž popisuje pobyt ve vazbě. Bratr Alois, bývalý představený komunity TZ, přišel na svět roku 1954. Hlavou ekumenické komunity ve francouzském městečku se stal po smrti zakladatele bratrstva bratra Rogéra 16. srpna roku 2005. Jeho rodiče, Němci, žili v sudetské části Československa, odkud byli odsunuti po druhé světové válce. V roce 2023 předal bratr Alois vedení komunity bratru Matthewovi, anglikánovi z Velké Británie. Připomeňme také narození výtvarníka a publicisty Jana Bárty roku 1956. Jan Bárta se narodil v rodině adventistického faráře. Mezi roky 1975 až 86 fáral na dole Paskov a současně také v Ostravě navštěvoval večerní školu propagačního výtvarnictví. Šel do Prahy a v závěru 80. let 20. století působil jako výtvarný redaktor. Po sametové revoluci vystudoval teologii. Mezi roky 1991 a 92 pobýval s celou svojí rodinou v Anglii. Po návratu zpět do České republiky externě spolupracoval s Českým rozhlasem Plzeň a také s Radiem Proglas. Počínaje rokem 1995 se účastnil humanitárních projektů organizovaných společností ADRA, které směřovaly do Čečenska a do bývalé Jugoslávie. Vedle výtvarných děl, obrazů, ilustrací knih či koláží se Jan Bárta věnuje psaní knih pro děti. Z jiného uměleckého oboru pochází americký křesťanský zpěvák a hudebník Chris Rice, který se narodil roku 1970. I když byl Chris Rice ovlivňován křesťanskou hudbou, nikdy o hudební kariéře nesnil. Toužil po studiu psychologie a masmédií. Do hudebního světa ho uvedl Michael W. Smith, který v roce 1996 založil hudební vydavatelství Rocky Town. Na Smithově projektu Exodus je Riceova krásná skladba Nothing, v níž Chris zpívá, že jen krev Krista Ježíše může smýt dokonale náš hřích. Chris Rice má natočeno 12 alb a získal 4 ocenění Dove Award. A na závěr tu máme ještě připomínku úmrtí dvou osobností. Roku 1962 tento svět opustil luterský duchovní Josef Berger. Působil jako pastor v Českém Těšíně. Po druhé světové válce byl zvolen do úřadu superintendenta Slezské církve evangelické a auspurského vyznání. Z té byl ovšem donucen odejít. Odešel do Bratislavy, kde vyučoval na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského. A poslední jméno, Frank Lobach, misionář a mystik, umírá roku 1970. Frank Lobach bývá označován jako apoštol negramotných. V roce 1935 začal na Filipínách, kde působil, prosazovat program Učíme se navzájem, díky kterému se více než 60 milionů lidí naučilo číst ve svém vlastním jazyce. Ve svém dílku Hra s minutami vyzývá Frank Lobach křesťany, aby se pokusili zůstat ve spojení s Bohem nejméně jednu vteřinu z každé minuty dne. Tak se podle něj mohou pokusit o vytrvalovou modlitbu, k níž vyzývá list Koloským.

Jak budovat nové a otevřené komunity inspirované křesťanskou spiritualitou? Inspiraci přinesou hosté následujícího pořadu.

0: Průkopník, novátor, pionýr. Pojmy, které v nás lidech mohou vyvolat různé asociace podle kontextu. Můžeme si například představit někoho, kdo se prokopává neprobádanou oblastí, objevuje, přichází s něčím novým, inovativním. Může to nějak souviset s velkým posláním, které Ježíš Kristus dal všem, kteří ho následují, budou následovat? I nad tím chceme přemýšlet v dnešním pořadu. Ani dnes na ono přemýšlení nebudu sám. Pozvání přijali Roman Mazur a Jordan Tomeš. Vítejte v Hlásce.
1: Hezký den.
2: Hezký den všem.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pár základních informací. To, že jsou oba dva moji hosté, faráři Českobratrské církve evangelické, je jedním, ale nikoli jediným společným jmenovatelem. Dalším by mohla být třeba hra na kytaru. Roman je manžel, trojnásobný táta, který rád sportuje a kromě role evangelického faráře působí od roku 2021 v synodní radě Českobratrské církve evangelické, kde se zaměřuje na oblasti jako výchova mládeže, misie, restrukturalizace církve nebo životní prostředí. Jordan je rovněž manžel a do jeho medailonku jsem našel informace typu věčně začínající student gastronomie, občasný hudebník, milovník svršně kvašených piv, který má za sebou 3 roky farářování v Berouně, téměř 2letý pobyt v Nizozemsku, no a v současnosti zastává pozici seniorátního faráře pražského seniorátu. Hosty nepředstavuje pouze medailonek, ale také úvodní otázka, ve které se vydáváme po stopách jejich duchovní cesty. Můžete prosím stručně přiblížit, jaké okolnosti vedly k tomu, že se z vás stali následovníci Krista?
1: Tak já si dovolím začít jako starší, zkušenější a moudřejší Jordane, že?
2: Samozřejmě.
1: Díky. Jsem Husákovo dítě. Ročník 1974, pocházím úplně z obyčejné slezské, tedy sekulární rodiny, kde se víra nijak nepraktikovala, ale když jsem se v 16 letech dostal na pozvání kamaráda do evangelické mládeže, velké, živé, aktivní, tak to, co jsem tam slyšel z Bible, jak ti lidé žili, se nějak propojilo s mojí vnitřní touhou pohledání hlubšího smyslu života, kterou jsem měl v sobě a nikomu jsem o ní neřekl. Takže jsem vlastně byl uloven jako mládežník do skupiny křesťanské mládeže. Nechal jsem se 17 pokřtít a pak jsem se rozhodl velmi rychle, že bych chtěl studovat na vedoucího mládeže nebo později na faráře v evangelické církvi. A už přes 30 let působím jako kazatel, nejprve jako jáhen v Ostravě, pak jako farář a 20 let v Praze na Palmovce.
0: Děkuji. Jaké to bylo u tebe, Jordane?
2: Mně to v něčem bylo asi menší obrat. Já vlastně pocházím z dost tradiční evangelické rodiny. Můj táta byl farář, jeho táta byl farář a jeho táta byl farář. Takže většinou to byl takový jako přirozený rodinný pohyb. Kostel a víra, to bylo téměř každodenní téma nebo věc, co jsme spolu prožívali v rodině. A vlastně na to hledání potom bylo nějaký takový spíš pozdější, někdy kolem 15, 16, 17, jestli člověk klade ty velké otázky a vlastně musí na ně přijít sám za sebe, zjistí, že to rodinné, co přijal, taky se v něčem vyčerpá, potřebuje to člověk přijmout nějak sám pro sebe. Tak vlastně tam jsem vnímal i jako dobrou roli ekumenické církve širší, mám taky stýčky u baptistů, chodil jsem nějakou dobu na mládež do církve bratrské a tak dále. Tak to mi nějak pomohlo tady ten asi rozhled širší si tu víru pochopit, uchopit pro sebe.
0: I z toho krátkého představení, které bylo v úvodu, mohou posluchači vědět tedy, že oba stojíte jakési vedoucí roli. A i s ohledem na tuto roli se chci ptát, co je vám obecně vzato bližší? Inspirovat se nebo jít nevyšlapanou cestou?
2: Mě moje žena nazývala hobitem z Pána prstenů z toho světa, že jsem takový spíš jako nevidí, mi ví trošku zalezli a vlastně jako ty stvoření, ty malí takový, že jo, hobiti, kteří tak jako netouží po dobrodružství a spíš rádi sedí někde a kouří dýmku a čekají, co se stane. Tak trošku to si myslím, že ve mně je, že vlastně to průkopnictví, o čem budeme mluvit, je trochu i pro mě osobní výzva, že to vlastně přijímám jako nějakou výzvu do života, přemýšlet nad věcmi nějak nově, čerstvě k tomu, co jsem vlastně říkal. Ale vlastně myslím, že v jádru jsem jako strašně takový jako pohodlný člověk, který by klidně zůstal sedět doma a nechal se inspirovat. Jakože úplně ve mně ta touha velká, jako úplně není, ale často ji někdy objevím. Nebo nějaký Gandalf přijde a zaklepe a pozve mě na dobrodružství.
1: Ta otázka mě trošku uvedla do rozpaku, protože na jedné straně chci zkoušet nové věci sám jako farář se skupinami, které můžu spolu vést, a na druhou stranu nemám potřebu je vymýšlet sám, jako být úplně extrémně originální. Teď tady já vymyslím, nebo my spolu vymyslíme, co bychom šokujícího, novátorského mohli došlapat. U mě je to spíše tak a v tom hraje velkou roli ekuména, že bych rád, abychom v našich sborech a v naší církvi zkoušeli nové věci, ovšem především takové, které už třeba kolegové, bratři, sestry katolíci nebo kolegové, bratři, sestry evangelikálové někde vyzkoušeli a osvědčili se jim. Takže pro mě vlastně ekuména je především praktická záležitost rozhlížet se, co v jiných církvích anebo v jiných našich sborech už vyzkoušeli a funguje to, a pak to vyzkoušet v tom svém prostředí a po týdnu, měsíci, půl roce si říct, jestli to je pro nás jako nosný model a chcem v tom pokračovat nebo ne.
0: To je dobrý přechod k té následující otázce, protože bychom rádi posluchačům zprostředkovali příběh projektu Průkopnictví. Vezměme to od začátku. Co tedy průkopnictví je? Jak ho definovat a jaký má cíl?
1: Zkusím to říct krátce, jak tomu rozumím já. Sdílení evangelia, že jsme našli nějaký poklad u Pána Boha, považuji za úplně klíčovou součást života jednotlivých křesťanů i těch komunit, jak jsem o nich mluvil. A většina našich evangelických sborů je dobře až skvěle zakotvena. Lidé, kteří je vedou, faráři, kurátoři a kurátorky, presbyteři, členové staršostev, prostě berou víru vážně a chtějí ji nějakým způsobem sdílet. Ale úplně to není jednoduché, protože ten kontext sekulárního Česka a nedůvěry českých lidí vůči institucím a někdy špatné dřívější zkušenosti s církvema stavějí poměrně velký práh mezi ty naše komunity a okolní společnost. A Průkopnictví se narodilo ve chvíli, kdy jsme zjistili, že naši holandští evangeličtí přátelé stáli před stejnou otázkou a našli nějaký způsob, jak napomoci těm komunitám a sborům, aby víru mohli sdílet. A mají k tomu nějaké know-how, nějakou metodu, a my jsme nabyli dojmu, že vlastně ji můžeme poměrně snadno přenést do českého prostředí a nabídnout ji v našem evangelickém kontextu. Takže průkopnictví je vlastně projekt naší evangelické církve, Českobratrské církve evangelické. Sbíráme a sdílíme příklady dobré praxe, jak se dá víra vlastně nabídnout okolní společnosti.
0: Jordán, věřím, by mohl doplnit druhou polovinu té otázky, co je cílem průkopnictví.
2: Mně to připadá hodně jakoby otevřený, že vlastně ten cíl je takový, jaký si stanovíme, což mi připadá hodně osvobodivý, že často, nevím, když je prostě křesťanský sbor, aspoň v tom kontextu, který já tady u nás znám, tak ten cíl je nějaký nepojmenovatelný, nebo že prostě o něm asi nevíme, vlastně jsme se ho nestanovili. Prostě máme bohoslužby, máme biblické hodiny, máme ty nějaké aktivity a někdy se nám ten cíl trošku ztrácí. A nebo není potřeba ho mít, jo, to je v pořádku. V tom průkopnictví ten cíl vychází z toho, jak nasloucháme, jak vlastně se rozhodneme, co bychom chtěli třeba dělat nově, jinak, komu bychom chtěli sloužit, s kým bychom chtěli spolupracovat, pracovat. A jaké jsou potřeby kolem nás, v naší komunitě, v našem městě, co se dá dělat jako s lidma, tak aby vlastně, to by možná mohla být lepší odpověď, tak aby se vytvořila nějaká komunita, nějaký společenství, prostě lidi, kteří by chtěli přijít, protože by chtěli přijít, ne protože je jako nějak zmasírujeme, nebo jo, že prostě přijít tam bohoslužbě vysoký práh, to jako musí mít dobrýho kamaráda, který mi důvěřuje, nebo já nevím, aby takový pozvání přijal, je to nesrozumitelný často, je to jiná řeč, jiný přemýšlení, než co mají lidé kolem nás. A tak možná cíl průkopnictví je vlastně naučit se mluvit jazykem těch lidí mimo církev a vlastně být s nima tam, kde jako oni chtějí být, něco tam vnášet, něco tam společně tvořit a skrz nějaké občasné rozhovory nebo další pozvání, nějaké návazné aktivity, třeba otvírat témata víry nebo témata nějakého hlubšího významu. Ale asi to musím ještě trošku rozříkat. Teď tak trochu jako střílím, že ten cíl vlastně si myslím, že přemýšlím, jak to říct v jedné větě. No. Podle mě cíl je naslouchat lidem kolem nás, i sobě, i Pánu Bohu, co vlastně se děje ve světě. A tvořit komunitu. Nějakou komunitu, která se může stát komunitou víry, komunitou něčeho hlubšího, ale zároveň nemusí. Vlastně to je hodně otevřený.
1: Formálně je naše pracovní skupina pro průkopnictví nástupcem misijního odboru, který měla naše církev. Takže jako prakticky je naším úkolem podporovat naše sbory v jejich snahách o sdílení evangelia. A silou té holandské metody je, že vlastně bere vážně kontext těch sborů, kterým je nabízena, a pak vlastně každý sbor, tak jak to popsal Jordan, si tu cestu a metody sdílení evangelia hledá sám.
0: Zaznělo tady už také to, kde má toto hnutí své kořeny. Tak jak se nějaká iniciativa z Holandska dostane do Česka? Funguje to tak, že máte čilou komunikaci v rámci evangelické církve napříč různými zeměmi, nebo to je tak, že někdo něco objeví a řekne o tom druhým a jedete se třeba podívat?
2: Já bych ještě doplnil, jestli můžu, že vlastně v Holandsku tomu říkají průkopnictví, pioneering, a vlastně oni to taky skopírovali. ještě tam o krok dál, nebo inspirovali se z Anglie, kde se tomu říká fresh expression, a to už je vlastně hnutí v anglikánské církvi v 90. letech. Potom se to vlastně v těch nějakých nultých až náctiletých letech přeneslo do Nizozemí. A my jsme se inspirovali tak, že vlastně tam byl náš kamarád, můj spolužák Jonáš Zejfart, studoval svůj magisterský vlastně diplom, potom teologický, získal Nizozemí a zabýval se tam právě tématem průkopnictví a misie. To byl takový velký impuls. Následně někdy 2023, 2, nevím, tam byl Roman Mazur a další vlastně z toho bývalého misijního odboru se inspirovat a nějak církev to přijala za svíže. Takhle, přijala obecně za svíže, chceme se by si nějakým způsobem věnovat. A aby to nebylo úplně rozplizí, tak si vybrala, že tohle to bude náš hlavní zdroj inspirace.
1: Holanďané přišli na to na začátku nového tisíciletí, že ačkoliv provozují stovky nebo v jejich případě možná až tisíce sborů, tak velkou část holandské společnosti vůbec nezasáhnou. Ty sbory prostě deklarují, že jsou otevřené, ale jak říkal Jordan, prostě bohoslužby nejsou příliš blízké kultuře dnešního sekulárního Holanďana, a tak si vlastně řekli, že by to rádi chtěli zkusit i jinak než prostřednictvím běžné činnosti sborů. A právě pak převzali ten model nebo způsob, jak to dělali v Anglii, a my to pojmenováváme, překládáme jako takzvanou průkopnickou cestu. A to je vlastně 5 už konkrétních kroků, které doporučujeme, aby naše sbory udělali, pokud chtějí sdílet evangelium se svým okolím. A je to vlastně skvělá náhoda, že Jordan právě přesně v tomto období vyrazil z rodinných důvodů na ty 2 roky do Amsterdamu a mohl vlastně tam navštívit ty různé projekty misijní, evangelizační, a mohl navázat kontakty, seznámit se s lektory, které teď můžeme zvát na naše konference a tréninkové dny. Takže takhle jako prakticky naše církev čerpá z těchto holandských inspiračních zdrojů.

0: Už bylo zmíněno to sousloví průkopnická cesta. Já jsem si k tomu i vyhledal na webu, který je celému tomuto projektu věnován, informaci k porozumění tomu, co průkopnictví je, používáme metaforu průkopnické cesty, která je tvořena pěti navzájem se překrývajícími kroky. Pojďme to postupně objevit, odhalit i pro posluchače, z čeho se ona průkopnická cesta skládá.
1: Tak já začnu tím prvním krokem, kde jsem ho už vyspoileroval, odhalil. Nejdůležitější krok, který pak prostupuje všechny ty ostatní, je naslouchat. K tomu můžeme zvát kohokoliv, nejen ty, kteří chtějí třeba dělat nové věci. Myslím, že to je dobrá věc do života i v sboru, i jednotlivce. Naslouchat sobě, lidem kolem mě, Pánu Bohu, co se děje. Co je potřeba, co by lidem pomohlo, nebo co já jako člověk můžu dát, nebo jaký lidi kolem se mám v tom týmu, který vlastně máme nějakou třeba společnou zálibu, touhu. A možná, že i skrze to nás Pán Bůh zve, abychom se tomu nějak věnovali, abychom do toho zatáhli ostatní. Tak to je takový první krok, naslouchat. Roman mě doplní.
2: Prakticky to může vypadat třeba tak, že si staršostvo sboru uvědomí, že mu dorůstají mládežníci, nějaká skupina dětí mezi 9-13 lety, a že brzo dojdou do mládežnického období a že nemáme ve sboru žádnou aktivitu, kterou bychom jim nabídli jako zvlášť zajímavou pro ty klíčové roky rozhodování a hledání samostatné cesty. Takže naslouchají tomu, co se děje v tom společenství, ale zároveň od počátku chtějí, aby to byla otevřená skupina mládeže, kam můžou ti naši mladí evangelíci zvát i své spolužáky. Takže ta jeden příklad, nejčastěji se pravděpodobně stává i v holandských sborech, i v našich sborech, že si rodiny s malými dětmi uvědomí, že chtějí těm dětem předat víru a zároveň už to dělat tak, aby mohli přijít lidé zvenčí a vlastně ty příběhy z Bible a víru i se svými dětmi čerpat. Ale pak samozřejmě, když to děláme taky pro lidi zvenčí, tak ty metody, časy, způsoby, jak se tam ty biblické příběhy budou vyprávět, jak se tam budeme modlit, budou vypadat úplně jinak. Takže to je princip toho naslouchání, vzít vážně situaci toho vysílajícího společenství, okolní společnosti a vymyslet vlastně od počátku brát ty lidi zvenčí jako rovnocenné partnery. A samozřejmě k tomu patří naslouchání Pánu Bohu, modlit se za to, hledat, co konkrétního bychom mohli nabídnout. Takže to jsou rodinná centra a chtěl jsem říct ještě to, co se často vyskytuje jako druhý typický příklad, je nějaká touha se zpomalit, zastavit, stišit se, křesťansky meditovat, takže pak často vznikají na pomezí těch společenství víry a okolní společnosti vznikají nějaké aktivity meditační s křesťanským nábojem samozřejmě.
1: No, doplním, mě se tam jako líbí ten moment té velké představivosti, že vlastně my jsme nějak zvyklí fungovat církevně. To tak prostě je. Určitě tu část společnosti to oslovuje, baví, naplňuje, žijeme tak, to je v pořádku, je to tak dobře. Zároveň nám prostě uniká jako obrovský balík vlastně lidí, který jako neoslovíme, protože ten náš jazyk je prostě jiný, ta naše kultura je nějak už daná, vydefinovaná. Tak je to trošku snaha vlastně naslouchat, jaký je ten jazyk lidí, ať už těch třeba, kteří žijí kolem našeho sboru, v naší čtvrti, v naší vesnici, nebo nějaké té cílové skupiny, třeba věkové, jak zmínil Roman. A zkusit si to představit, jo, jakoby nově, jak vlastně vypadala církev, když bychom ji tvořili jako tady s těma čalima, nebo tady s těma kamarádema, nebo jo. A v tom mě baví ta myšlenka, že prostě, jestliže to evangelium je nějak pravdivý, dobrý, tak prostě přišlo jako k každému člověku, nebo Pán Bůh ho touží sdělit každému člověku, proměnit jeho život. Netýká se u nás slušně vychovaných křesťanů tady, jo? Tak si povídáme o tom. Tak jenom prostě baví ta představost, jako co by třeba Ježíš dělal, že jo, dneska, kdyby přišel, jako jak by vlastně on to já sdílel, nebo kdybychom prostě se oprostili od těch našich už jako ty 2000 vybudovaných struktur a tradic, tak jak by to vypadalo třeba úplně jinak. To je to naslouchání.
0: Naslouchání tedy můžeme vzít jako základ, ať už je to naslouchání lidem okolo nás nebo Pánu Bohu. Co na ten základ stavíme dál v té průkopnické cestě?
2: Druhým krokem průkopnické cesty je to, že nalezneme způsob, jak druhým vyjádřit lásku. Na základě toho, jak jsme naslouchali. A místo nějakých teoretických konceptů možná popíšu 5 průkopnických míst, které mají zvláštní statut v rámci naší církve, nebo 3 už mají a 2 asi budou brzy mít. A vlastně tam se krásně ukáže, jak se dá ta láska vyjádřit, jak se dá sloužit tomu světu nějak jako nově. Tak prvním průkopnickým místem je poměrně známý projekt Nekostel. Večerní bohoslužby v rockovém klubu v centru Prahy jednou za měsíc. Takže tady je mnoho jako nových prvků. Netypické místo, netypický čas, netypická komunita, kam vlastně míří ta činnost Nekostel. Druhým průkopnickým místem je K2 v Karviné, což je tak jako v celku typický pokus o založení nového sboru v místě, kde přinejmenším evangelický sbor v tuhle chvíli není. Takže nedělní bohoslužby ve 14-denním rytmu v kulturním domě uprostřed karvinského sídliště. Třetím průkopnickým místem je Potravinová banka z Braslav, kde vlastně křesťané podporují sociálně potřebné a kolem toho vytvářejí společenství, konají pobožnosti, bohoslužby a zvou vlastně lidi nejen k tomu nasycení těla, ale i nasycení duše. A teď doufáme, že se do našeho systému dostanou další 2 aktivity. Živá, aktivní, otevřená skupina mládeže v Praze na Jižním městě, říká si Windows, s tím, že se snaží otevřít víru způsobem, který je zvlášť blízký teenagerům. A z východních Čech by se měl objevit nově mezi průkopnickými místy projekt vlastně otevřeného statku, kde se bude křesťansky meditovat, kde se budou scházet skupiny mužské, zřejmě i ženské časem, kde bude i nějaký prostor pro terapeutickou práci a něco z toho bude obecně jaksi psychologické a něco z toho bude určitě s nějakým výrazným křesťanským zabarvením. Tak takhle různě jako naši kolegové v církvi se snaží milovat a sloužit tomu okolnímu světu.
0: Zazněly tedy 2 kroky ony průkopnické cesty. Tak Jordane, jaké jsou ty zbývající 3?
1: Jestliže nasloucháme a jestliže zkoušíme z toho, co jsme naslouchali, něco tvořit, nějak sloužit, pomáhat, být s lidmi tam, kde oni chtějí, tak přirozeně kolem toho vzniká komunita. To je ten třetí krok, tvorba komunity, společenství. Lidi se prostě potkávají, znají se nebo se poznávají, něco se tam děje. Jsou způsoby, jak tím přemýšlet, jak to třeba podporovat, ale cíl je prostě, aby se lidi cítili bezpečně a nějak s náma na jedné lodi. Této komunity potom postupně, jelikož je návštěvníci třeba ví, že my jsme křesťané, nebo že to má nějaký křesťanský podtext, aktivity, záleží, co děláme. Někdy je to zřetelné, někdy je to chvíli trvá, až to člověk objeví. Tak ale přirozeně nějak vznikají možnosti, jak vlastně víru sdílet, jak by se o ní třeba bavit, nebo jsou aktivity, které jsou vyloženě uspůsobené, máme různé alfa kurzy a tak dál, které jsou uspůsobené těm hledačům, kteří vlastně už jsou připraveni k tomu rozhovoru. Jakým prostě přirozeným prostředí zase lidi, tak už se známe, tak se to občas zeptají, tu otázku, tak proč to vlastně děláte, nebo zažít něco těžkého v životě. A můžeme my sami s nimi sdílet, co vlastně nám pomohlo, když jsme zažili něco těžkého. I tam je prostor pro sdílení otázek víry a smyslu života. Ale zase nějak jako snad přirozeně, ne s nějakým nátlakem, ne s nějakou, prostě nechceme tady někoho zmasírovat, ale nějak přirozeně, hlavně abychom tu komunitu udrželi, aby to se z toho nestalo nějaká něco, co bychom nechtěli. Pak je 5. krok. Možná tam někde, v tom našem setkávání, v té naší komunitě, v tom sdílení víry, možná vznikla církev. Možná ne, možná jo, je to trošku otázka. Ale já to tak vnímám, že často v těch místech, která jsem navštěvoval v Nizozemí, jsem prostě církev zažíval, jenom hodně jinak, než jsme třeba obvykle zvyklí. Třeba kolem stolu v nějakém sklepě, kde jsme najednou slavili večeři páně, nebo to tak aspoň působilo, že jsme prostě sdíleli jídlo, i víno, i dobrý rozhovor, i něco z Bible třeba. Tak tam někde vzniká církev, nebo i tak objevujeme znova v nově. A poslední krok, říkáme mu a znovu, že vlastně ta cesta nikdy nekončí, není to nějaký jako know-how, který takhle nějak funguje, který prostě jenom vložíme a budeme replikovat. Je to prostě pozvání vlastně přemýšlet znovu nad těma věcma. Ta cesta nikdy vlastně nekončí. Vždycky je potřeba naslouchat, vždycky je potřeba přemýšlet, jak můžeme druhým lidem sloužit. Vždycky se snažíme tvořit komunitu, tvořit zdravý společnost lidí, který hlavně nějak se mají rádi nebo mají kolem čeho se potkat, nějak si rozumí. Vždycky je možný přemýšlet, jak sdílíme víru, jestli třeba někdo je připraven jít třeba v nějaké přípravě ke křtu, nebo naopak ne. A vždycky nějak v tom tvoříme, objevujeme, hledáme novou formu křesťanské církve v dnešní době. Tak to je ve stručnosti těch zbylých pár kroků.
0: V uplynulých minutách jsme se mohli dozvědět něco ze života dvou farářů Českobratrské církve evangelické, Romana Mazura a Jordana Tomeše. A také jsme mohli ochutnat, o čem je projekt Průkopnictví. No a protože ten projekt je košatý a my jsme se ho, řekněme tak, letmo dotkli, věřím, že bude vhodné na to navázat, takže k poslechu vás zveme také za týden. Pro dnešek vám děkuji a loučím se.
1: Zatím ahoj.
2: Hezký den.
3: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
4: Naučit se mluvit jazykem lidí mimo církev. I to je jeden z cílů hnutí Průkopnictví, které představili hosté aktuální Hlásky. S Romanem Mazurem a Jordanem Tomešem se uslyšíme i v příštím dílu, který bude mít premiéru ve středu ve 11:45 dopoledne. Ten dnešní opakujeme ještě v sobotu ve 2:15 v noci a najdete ho také v podcastu Hláska na všech populárních podcastových platformách.

Ve čtvrtek 11. června posloucháte Rádio 7 s Danielem Zemanem u mikrofonu. Minula 19. hodina a už teď se Kanafásek těší na své malé posluchače. Čeká na ně další díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Brownovi nepřišli o život na rozbouřeném moři, ale našli svůj domov na neznámém ostrově. Co je potká dál, to se dozvíme od 7:45. A od 7:45 Petr Hůšť v sérii Hrdinové víry v pořadu Klika představuje ty, kdo si zvolili obtížnou cestu, totiž být na blízku těm, kdo to potřebují. Jaké zrcadlo to nastavuje nám tady a teď? To se dozvíme od 19:45.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. až 21. verš.

Ahoj děti, posloucháte Rádio 7 a na něm vás teď vítá Kanafásek a s ním i další díl z knížky Dobrodružství švýcarského Robinsona. Dočetli jsme se, že se rodina Brownových dostala na opuštěný ostrov, kde se pomalu zabydluje a kde je také spousta nebezpečných zvířat. Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton.

Otec Braun pečlivě uvázal pramici u zadní části vraku, která se nořila pod vodní hladinu. Spolu s Bedřichem vystoupili na suchou část paluby a uvítalo je smutné bučení krávy. Beran, ovce a kozy se v zápětí přidali a všechny je dokázal hýkáním přehlušit osel. Ten hlučný koncert se dal pochopit. No jo, dnes vás vysvobodíme, uklidňoval zvířata Bedřich a pomáhal otci naplnit vědra pitnou vodou. Bylo jasné, že nejdřív musí přemístit na pevninu všechno živé, včetně menšího hejna slepic a kachen. A bylo jasné, že to bude tvrdý oříšek. Dostat na pramici kozy a ovce ještě šlo, ale s oslem a krávou nemohli hnout ani po dobrém, ani po zlém. Nedá se nic dělat, musíme je tu nechat, povzdechl si nakonec Braun. Víš co, tati, nasypeme jim žrádlo do pramice, třeba je tak nalákáme, napadlo Bedřicha. Otec váhavě pokýval hlavou a nakonec se usmál na znamení souhlasu. Přeprava menších zvířat se bez velkých potíží podařila. S pomocí Elišky a ostatních chlapců zahnali dobytek a drůbež k táboru a protože neměli chlévy ani ohradu, pustili je na svobodu. Přivezli sebou také pár balíků sena a obilí, takže byla naděje, že se jim domácí zvěř nerozuteče. Odpoledne následovala obtížná přeprava krávy a osla. Naložili na pramici všechny možné laskominy, ale nebylo to nic platné. Obě zvířata se umíněně vzpírala a hrozilo nebezpečí poranění. Myslíš, tati, že by za námi mohli plavat? Zeptal se Bedřich. Budeme to muset zkusit, snad si jich nevšimnou žraloci. Uvázali krávu i osla za krk a druhý konec lana připevnili k pramici. Snažili se zvířata přimět, aby vstoupila do vody. Na šikmé ploše, která se skláněla pod hladinu, to nebylo tak těžké. Jakmile byli kráva s oslem donuceni plavat, drželi se směru pramice mířící ke břehu, jak jim velel starý instinkt. Bylo to ale dost daleko a otec se synem se napjatě rozhlíželi po hladině, zda se neobjeví trojúhelníková ploutev mořského zabijáka. Nakonec všechno dobře dopadlo. Na třetí cestu bylo pozdě, museli počkat do rána. Oba utrmácení lodníci si pochutnali na večeři sestávající ze sucharů a skvělé račí polévky. Raka ulovil nejmenší František a u ohně se taktně zamlčelo, že spíš rak ulovil Františka, když všetečný klučina strčil nohu do říčky vedle tábora. Byl z toho velký pláč, ale Arnošt s Jakubem těžkou situaci nejmenšího brášky rychle vyřešili. Večer se otec Braun radil s Eliškou i Bedřichem, zda by bylo lepší udělat nejdříve v táboře ohrady pro zvířata nebo dál pokračovat v přepravě všech možných zásob z vraku na ostrov. Jakmile se přižene bouře, smete loď ze skály do moře a všechno bude ztraceno. Byla by to škoda, jsou tam potřebné a užitečné věci, pronesl otec Braun a všichni uznali, že má pravdu. A tak se Bedřich s tátou vypravovali k vraku den co den a vraceli se ke břehu s pramicí přeplněnou vzácným zbožím. Malému Jakubovi udělal největší radost balík knih z kapitánovy kajuty. Nejvíce ho nadchla velká encyklopedie zvířat a rostlin z celého světa, bohatě vyzdobená krásnými dřevoryty. Maminku potěšili hrnce, talíře, hrnečky a stříbrné příbory z důstojnické jídelny, také spousta látek, nití a jehel. V oblečení si trosečníci vypomohli námořnickými kabáty a kalhotami, pro děti zatím příliš velkými. V jedné várce se objevila vysutá lůžka, sítě a pokrývky. Přivezli také zbraně, několik pušek, pistolí a zásoby nábojů možná na několik let. Vzhledem k tomu, že loď mířící do Nového Holandska vezla také bedny sazenic,
měli naději, že se budou moci v budoucnu živit zemědělstvím a ne jen nebezpečným a nejistým lovem. Zásoby na lodi byly obrovské a přeprava na pevninu zabrala dobré 2 týdny. Velkou radost zažil také dospělý Jakub Braun, když se odvážil do té části podpalubí, kde šplouchala mořská voda. S úžasem zjistil, že se na hladině houpe hrubě postavená jola, malý plachetní člun. Scházelo ovšem veškeré vybavení, ale všechny díly potřebné k dostavbě se nacházely ve skladišti. Celá věc však měla háček, jak dostat jolu z podpalubí na volné moře. Určitě bylo třeba rozebrat část paluby, to by s Bedřichem zvládli. Ale vyzvednout jolu třeba jen trochu nad žebroví těsně pod hladinou by bylo těžké i pro silnou lodní posádku. Snad by se to dalo zvednout pomocí rumpálu, určitě tu někde bude, pokud není v prostorách pod vodou. Dali se s Bedřichem do hledání a byli úspěšní. Přesto se vysvobození joly z podpalubí nepodařilo a druhý den museli pozvat na pomoc 12-letého Jakuba. Oba překvapilo a udivilo, kolik toho přemýšlivý a statný chlapec zastal a jak účinně dokázal pomáhat. Všichni 3 trosečníci se nejdříve vrhli na rozebrání paluby nad jolou. S použitím vhodného nářadí to netrvalo tak dlouho, jak čekali. Vždyť stejnou cestou se musela jola dostat i dovnitř. Když vznikl dostatečný prostor, namontovali nadpříč rumpál a s jeho pomocí ji nadzvedli. Stále nebylo jednoduché dostat přední část joly přes trámy v podpalubí. Museli celé zařízení posouvat, dokud plavidlo konečně nesklouzlo na volné moře. Když se jim to podařilo, dali se do dostavby joly. Do večera to však nestihli a když se vraceli na ostrov, ukázal Jakub kousek nad obzor. Blíží se mraky. Všem zatrnulo. Jestli se zkazí počasí a hladina moře se rozbouří, bude celá dřina zbytečná a na jolu mohou zapomenout. Otec Braun se celou noc převaloval na lůžku a každou chvíli se chodil dívat na nebe, jestli uvidí hvězdy. Bylo zataženo. Ráno na obloze visela mračna, ale moře bylo klidné. Co dělat? Těžké rozhodování. Možnost mít na ostrově skutečnou jolu se stožárem a s plachtou nakonec zvítězila a dospělý Jakub s Bedřichem a malým Jakubem vypluli k vraku. Otce trochu tížili starosti a umiňoval si, že při prvním náznaku vlnobití okamžitě vrak opustí a vrátí se na ostrov. Pracovali usilovně, přestávky na odpočinek vynechali. Vstyčili stožár, natáhli podle návodu ze skladiště lanový s plachtou. Ještěže kormidlo už bylo zabudováno, s tím by si asi neporadili. Ostatní vybavení joly už měly skoro hotové, když si otec Braun všiml, že se vlny narážející na útes trochu zvedly. Vyplujeme.

Museli se ovšem rozdělit, protože pramici, která jim prokázala tak skvělé služby, tady nechtěli nechat. Otec Braun se vydal k ostrovu na Jole a Bedřich s Jakubem zasedli do pramice. Byla to riskantní a nebezpečná akce pro všechny. Otec Braun neuměl oplachtěnou Jolu obsluhovat a kluci na pramici museli veslovat a bojovat s rostoucím vlnobytím. Nakonec to vypadalo, že budou mladí veslaři na ostrově dříve, protože jejich plavba byla poměrně přímočará, zatímco se otec Braun s Jolou kymácel na moři sem a tam a někdy se dokonce od pobřeží vzdaloval. Usilovně se snažil natočit plachtu správným směrem a měl štěstí, že se dostal do proudu, který ho hnal přímo k pobřeží. Kluci už vytáhli pramici daleko na pláž a s napětím pozorovali tátu, jak se snaží s Jolou uniknout vlnám tříštícím se o skaliska a dostat se do zátoky. Nad obzorem se už zvedala modročerná zeď z mraků, která nevěstila nic dobrého. Konečně se dostal otec Braun k pobřeží a vplul do ústí řeky. Vlivem přílivu se dostal bez problémů dál do vnitrozemí, ale o kus dál musel bojovat s proudem. Hodil chlapcům lana a sám vyskočil na břeh. Společnými silami táhli Jolu proti proudu, zatínali zuby a nohy se jim bořily do jílu. S vypětím posledních sil se dostali do blízkosti své malé osady. Přiběhla maminka a chopila se Jakubova lana. Arnošt se přidal k Bedřichovi a malý Frantík s otevřenou pusou přihlížel. Dokázali to. Jola byla pevně uvázána v malé mělčině a několikrát zkontrolována, aby se neutrhla. Jakub by vysílením nejspíš upadl, kdyby ho maminka včas nezachytila. Odnesli ho do domu, právě když na střechu zabubnovali první kapky deště. Eliška navlhčila čistý hadřík a otírala chlapci čelo. Arnošt s Bedřichem dosedli těžce na palandy a otec Braun už také dorazil od zabezpečené Joly. Jakub otevřel oči a viděl všechny pohromadě. Dokázali jsme to, viď, maminko?

Skvělá dělba práce, že, děti? Každý z rodiny Brownových udělal, co mohl, aby z vraku zachránil co nejvíc věcí pro život na ostrově. Ukázalo se, jak důležité je myslet na budoucnost. Brownovi z lodi neodváželi jen to, co mohli hned sníst. Mysleli dopředu a proto například zachránili sazenice na pěstování, nástroje na práci a dokonce i knížky, aby se kluci mohli dál učit. Příběh napsal Jan Hora, četl Pavel Hromádka. Vydalo nakladatelství Triton v roce 2022.

A já už jen doplním, že na další příběh z dobrodružství švýcarského Robinsona o sokolím hnízdu se můžete na Rádiu 7 těšit zase zítra večer ve 7:15.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma hrdinové víry. Říkám jim šílenci víry. Nacházejí se v šílených situacích a přitom jsou Pánu Bohu věrní. To zní jako fráze, znamená to, že se drží Pána Boha, že mu věří i v těžkých situacích a že také se nechávají Pánem Bohem používat pro druhé lidi. Ano, mluvím opět o příbězích ze své práce na Ukrajině. Vím, že už bychom si rádi od toho odpočinuli, ale jako církev v České republice se často necháváme inspirovat z celého světa a přitom Ukrajina je duchovně probuzená země a i během války se na některých místech dějí ještě, mám pocit, duchovně živější věci. Jsou to často věci, které mi berou dech, inspirují mě, konfrontují a také mě obohacují. Rád bych je s vámi sdílel i v tomhle díle. Chci s vámi sdílet nejenom příběhy o setkáních z poslední cesty, o setkáních z hrdiny víry, ale možná a hlavně o božím jednání skrze tyhle lidi. Marek 10:31. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl nese název Pár hodin na opuštění města. Nacházím se na jedné ze svých cest na Ukrajině. Navštívili jsme Sumu, 30 km od Ruska a jen 15 km od ruských pozic. Město je zkoušené válkou, místní církev a jejich pastor Ivan měl obrovskou radost, že jsme tady s nimi byli. Nocovat zde ale nebudeme, protože zde není bezpečno. Jedeme ještě večer do Poltavy. Jsem zde s pastorem Michalem a s diakonem Lubošem ze Slezské církve evangelické v Třanovicích. Minule jsem to místo uváděl špatně, jsem říkal v Těrlicku. Je to také na té. Oni se stali partnerským sborem pro sbor v Sumě. A také jsou zde mý dva ukrajinští kolegové Feder a Vasil. Když přicházím ráno na snídani, tak se ptám chlapů, jak se vyspali. Oni, že nic moc. Já říkám, že já výborně. Ptají se, zda jsem to v noci neslyšel a nesledoval. V noci letěly drony přímo nad hotelem. Jeden dokonce vybuchl o pár ulic vedle. Já to fakt neslyšel. Feder říká, no on teď bishop, Pán Bůh ho chrání, dává mu dobrý spánek. Pastor Michal se šel ráno projít po Poltavě a nemohl najít cestu zpátky k hotelu, protože nefungovaly Google mapy. GPS je zde vypnutá, aby ruské drony nevěděly, kde přesně jsou. Ale to je naše cestování. Chci vám zde představit dalšího pro mě hrdinu víry a to je pastor Pavel. Pastor Pavel žije tady v okolí Poltavy a je to takový Mojžíš. I on putoval se svým lidem na lehkou cestou. On založil a vedl dříve církev ve Volnováze, což je hodinu cesty od Mariupolu. Byl zapojen do pomoci už ve válce od roku 2014. Staral se o zraněné a hladové. Často se dozvídal, že ho Rusové chtějí kvůli tomu zabít. Tady není rozdíl mezi vojákem, policistou, starostou, pastorem, diakonem nebo humanitárním pracovníkem. Všichni jsou na seznamu. Když začala plnohodnotná válka v roce 2022, zavolal mu jeden člen církve, který byl v ukrajinských ozbrojených silách, ať hned v církvi shromáždí všechny ženy a děti a ať okamžitě uprchnou z města. Boje totiž už probíhaly přímo ve městě. Všechny rodiny z tohoto sboru i další lidé byli evakuováni. Po několika měsících, kdy byli tak nějak na cestě, našli nové místo blízko Poltavy. Zde jim daroval někdo opuštěnou modlitebnu, místo pro jejich církev. Je zajímavé, že oni neříkají modlitebnu, ale dům modlitby. Spoustu spolupracovníků pastora Pavla opustilo. Šli dál do Evropy, ale on zůstal s lidmi zde. Stále jim slouží a nejenom to. Stále slouží také lidem, kteří jsou přímo zasaženi válkou. On je náš hlavní koordinátor pro distribuci humanitární pomoci skrze kamiony. Kamion z humanitární pomoci přijede tady do Poltavy a z jednotlivých míst fronty, jako je Černihiv, Suma, Charkov, Slaviansk, Kramatorsk a další místa, tak z těch míst přijdou dodávky, kamionce,
vyloží, rozdělí, naloží do dodávek, oni se pomodlí a hned to cestuje k těm nejpotřebnějším lidem. Můj kolega Feder mi říká, no víš Petře, první rok a půl to moc dobře nefungovalo. Někteří pastoři si vzali ty nejcennější věci, jako je maso a zelenina, a na ty ostatní zbyly více přílohy, jako je rýže a těstoviny. Ale teď to funguje výborně. Zeptal jsem se, čím to je. No, je to tím, že přišel pastor Pavel, který to nově organizuje a funguje to super. Pastor Pavel byl dříve policistou a možná i proto má takovou autoritu. Pro mě je to hrdina víry. Marek, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl. Amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tento biblický text je trošku o něčem jiném, ale zároveň se i dost naší situace týká. Pastor Pavel společně s dalšími opustili své domovy, byli i oni opuštěni svými bratry, kteří šli logicky dál do Evropy. Zažívají pronásledování v důsledku války a bojů, ale i jako vnitřní vysídlenci nejsou na novém místě vítáni nebo nejsou tu rádi vidět, protože sem nepatří. Také jsou aktivní v předávání praktické pomoci a s tím i komunikovaného evangelia a i proto je dokonce někteří křesťané tady nevidí rádi nebo přistupují k ním s odstupem. A přitom právě oni, právě pastor Pavel je člověkem, který je v těžké situaci, je tím nejposlednějším a je v pomáhání potřebným jeden z nejprvnějších. Skrze něho ta pomoc funguje výborně. Nevím, jak to říct, ale byl jsem tím neskutečně dotčen. 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. V slabosti se projeví má síla. Tyto texty a principy znám, ale tady je zažívám tak nějak zpřítomněné. Hrdinové víry. Oni se tak určitě necítí. Kdyby to slyšeli, tak by se tomu buď dobře zasmáli, nebo by tomu vůbec nerozuměli. Oni jen žijí své životy, životy v drsných a těžkých podmínkách, ale mám pocit, že také s pevnou důvěrou v Pána Boha, který je chrání, ale který je taky používá pro druhé lidi. Mám pro nás cvičení pro tento týden, nebo spíše několik otázek. Kde jsme se v životě cítili jako nejposlednější a přitom to Pán Bůh změnil v naše prvenství? Kde jsme tuhle situaci mohli zažít jako zmocnění nejenom pro svůj život, ale pro pomoc druhým? A poslední otázka, v čem zažíváme, že v slabosti se projeví nejenom naše síla, ale naše síla v Ježíši Kristu? Někdo může říct, no vidíš Petře, to je asi běžné, že válka má negativní dopady na civilní obyvatelstvo, ale tady to dopadlo dobře. Někteří jsou okolo Poltavy, někteří odešli do Evropy. Není to tak. Diakon toho sboru z Poltavy nestihl odejít. Rusové ho zadrželi a zavřeli ho do vězení. Odmítali ho pustit. Jeho manželka je lékařka, často ošetřovala i velmi postavené ruské důstojníky. Říkali, že je to bez šance, aby jejího manžela pustili. Když ale byla dlouhodobě ve své práci profesionální, jeden důstojník našel cestu propuštění pro jejího manžela, ale mělo to podmínky. Musel si vyřídit ruský pas a musel žít jen tam. Žil na oko jako prorusky orientovaný člověk. Po roce a půl se mu podařilo vycestovat do Turecka na dovolenou. Když se vrátil zpět do Polska, nevěděl, co má dělat. Na okupované místo Ruskem nechtěl.
protože by ho tam s největší pravděpodobností pokládali za kolaboranta. Tak se najednou ocitl bez domova, nejenom bez domu pro bydlení, ale hlavně bez místa k životu. Naši přátelé mu pomohli najít místo někde v Evropě. Ještě jednou text, který jsem používal už v minulém díle. Římanům 8:35 až 37. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Židům 13:5. Buďte spokojení s tím, co máte, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Někdy to vítězství je jen vnitřní, že zůstávám milován a s vnitřním klidem, i když to vnějšně dopadne špatně. Tady u toho diakona to díky Pánu Bohu i vnějšně dopadlo dobře. Pán Bůh nám řekl, že nás nikdy neopustí, že se nás nezřekne. A proto máme být spokojeni s tím, co máme. Je zvláštní, jak my se tady u nás v zemi často máme velmi dobře a přitom jsme někdy nespokojeni. Z nebezpečného východu se pomalu budeme vracet do centrální Ukrajiny, ale v příštích dílech bych vám chtěl představit ještě dva hrdiny víry. To je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně.

Třetí část z minisérie Hrdinové víry v pořadu Klika uslyšíte na Rádiu 7 zase ve středu o 20:30 dopoledne. Tento pořad má i svůj podcast na všech populárních podcastových platformách, tedy podcast Klika.

Krátce po 8 hodině čtvrtečního večera 11. června vás z Rádia 7 zdraví Daniel Zeman. Proč Bůh nezasahuje proti zlu? Takhle se lidé nejspíš ptali od nepaměti. V knize proroka Malachiáše Hospodin slibuje, že pošle toho, kdo nastolí spravedlnost. Zároveň se ale ptá, kdo před ním obstojí. Co je třeba, abychom mohli obstát my? O tom budeme přemýšlet u pořadu Světem Bible, který je připraven ve svém obvyklém čase od 8:45.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Problém překrouceného chápání dobra a zla bude dnes řešit starozákonní prorok Malachiáš v pokračování pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee nám ve svém výkladu odhalí lidskou iluzi o zdánlivé nečinnosti stvořitele a jasně ukáže, že před naším budoucím soudcem neobstojí žádná povrchní morálka. Svým hlasem doprovází Pavel Vopalecký.

Milí přátelé, už dost dlouho jsme se zabývali ve druhé kapitole Malachiášova proroctví verši 15 a 16. Teď vstupujeme do závěrečného úseku, čili do 17. verše této druhé kapitoly a pak pokročíme zase kousek dál. Malachiáš tu končí úsek týkající se sociálních hříchů v rodině a pokud šlo o rozvod. Byly to hříchy, které v národě rozežíraly všechno živé jako rakovina. A jsou to hříchy, které ničí každý národ. Náš nebude výjimkou. A v 17. verši Malachiáš praví: Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Unavujete Hospodina svými slovy. Nemohu si pomoci, musím se tomu smát. Snad trochu divně reaguje náš Maggie. Bůh říká, jsem tak unavený těmi vašimi dlouhými zbožnými modlitbami, které mi odříkáváte. A jsem tak vyčerpán vašimi svědectvími. Opravdu mě unavujete. Jistě si vzpomenete, že v první kapitole tohoto proroctví lidé při svých formálních a mechanických bohoslužbách jakoby říkali Bohu, to je nuda, to nás unavuje, to nás nebaví. A teď na oplátku Bůh říká, svou pokryteckou službou mě strašně nudíte. A lid se ptá, čím ho unavujeme? Znovu tady vidíme domnělou, dotčenou nevinnost těchto lidí. Jsou uraženi, že Bůh se vůbec odvážil jim něco vytknout, něco jim říct. Naprosto si neuvědomují

své hříchy a uvědomit si je ani nechtějí. Ptají se, čím ho unavujeme. Všimněte si, že toto je už pátá sarkastická otázka lidu proti boží výtce za jejich přetvářku a falešnou bohoslužbu. Pohrdlivě a drze Bohu odporují, čím ho unavujeme. Bůh pro ně má odpověď, předkládá jim to tak, jak to je. Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Těmito svými výroky a především postoji vlastně očerňují boží charakter. A nutno říci, že podobná filozofie se v historii lidstva vyskytuje často. Člověk říká, podívej se, vidím lidi, kteří jsou velcí hříšníci a přece se jim daří. Jakoby neměli žádné problémy. A jak jsem na tom já, přestože se snažím sloužit Bohu? Proč to Bůh dovolí? Co je to za spravedlnost? Žalmista jednou prožíval a také vyjádřil tutéž stížnost. Viděl kolem sebe lidi, kteří jednali zle a Bohu vůbec nesloužili. A přesto se zdálo, že se jim daří ze všech nejvíc. Žalm 73. Moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Když se žalmista rozhlížel kolem sebe, viděl, jak darebáci stále bohatnou a chudí jsou stále chudšími. Právě tak si stěžovali někteří lidé v Malachiášových dnech a z tohoto postoje velmi rychle vzniká v úvozovkách nová morálka. Když se jim zdá, že každý, kdo činí zlé, je vlastně dobrý, daří se mu. A tak začínají nazývat zlé dobrým a dobré zlým. Vyplatí se tedy dělat zlé.

Dnes se velmi často setkáváme s týmiž překroucenými postoji o tom, co je dobré a zlé, co se ještě může a co se už nesmí. A především ty hranice se velmi lehce u různých lidí posunují. Mnoho lidí říká, nebo spíš jedná podle pravidla, že krádeže či jiné menší nebo i větší zločiny se vyplatí. A tak lidé dělají, co mohou. To platí o velkých společnostech stejně jako o průměrných jednotlivcích. Vláda utrácí naše peníze bez jakékoliv odpovědnosti vůči lidu. Postoj naprostého nezájmu ve Washingtonu či v Praze je jeden ze skutečných problémů našeho světa. Politici se snaží podlézat bohatým a líbit se mocným. Po malém člověku se šlape a nikdo si toho nevšímá. Proč s tím Bůh něco neudělá? Žalmista vyznával, že jeho kroky málem sešly z cesty. Ale kousek dál v tom 73. žalmu žalmista vyznává, že našel odpověď na tento svůj problém. Teprve až přišel k Bohu. 17. verš. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Vidíte, žalmista se zpočátku díval jen do bezprostřední budoucnosti, anebo na přítomnost, jak se těm bezbožníkům daří. Ale co vzdálenější budoucnost a co věčnost těch, kterým se neprávem daří? Z našeho zorného úhlu patří všední dny těch žalmistových společníků starověké historii. Ale tak tehdy oni rozhodovali o své věčnosti. A pokud jde o naši generaci, čas nám utíká. Takže co ti bezbožní dnes? Jistě, ať si budují tu svou, v úvozovkách, novou morálku. Mohou nashromáždit peněz, kolik chtějí, ale ti, kdo dnes činí zlo, se zakrátko setkají se soudem. Budou soudci muset dát odpověď. Je třeba být velmi opatrný, když posuzujeme zdánlivou boží nečinnost v naší současné společnosti. Každý nespasený člověk, který má aspoň ponětí o božím slově, zpravidla ví, že je hříšník a že Bůh je spravedlivý. Ale Bůh je shovívavý a proto nesoudí okamžitě. Dává každému šanci. Jako děti jsme v jižní Oklahomě chodívali krást melouny. Mohu vám poctivě říct, že pokaždé, když jsme šli na pole, myslel jsem si, že snad uhodí blesk z nebe a zabije mě. Ale přesto jsem chodil krást. To je prostě svévole lidského srdce. Byť ještě jen malého chlapce, vzpomíná náš starý učitel, doktor McGee. Když Bůh nezasáhne vždycky okamžitě, člověk si to rád vykládá, že Bůh tedy nezasáhne vůbec. Kazatel 8.11 k tomu říká, poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Ano, když se to člověku podaří jednou, myslí si, že to tak půjde i příště a potom vždycky. Tak podobně i lidé v Malachiášových dnech se ptali, kde je Bůh zastávající právo. A odpověď Bůh sám dává v následující kapitole.

Třetí kapitola Malachiášova proroctví začíná boží odpovědí na otázky, které kladl Izrael na konci druhé kapitoly, jak jsme si je postupně četli. 17. verš říkal: unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. Anebo kde je Bůh zastávající právo? A ta Hospodinova odpověď zde na začátku třetí kapitoly Malachiášova proroctví zní takto. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Zde máme v jednom verši zmínku hned o dvou poslech. Jeden má připravit cestu a druhý je tu nazván poslem smlouvy. Doktor McGee nám jednoduše vysvětluje, že první posel, který tedy připraví cestu, je Jan Křtitel a druhý, ten posel smlouvy, že je Pán Ježíš Kristus. Proroctví o prvním poslu je citováno ve všech čtyřech evangeliích a vztahuje se na Jana Křtitele. To je jasné. Ale pojem posel smlouvy není nikde v evangeliích citován. Důvod je ovšem jasný. Tento posel smlouvy je sice Pán Ježíš, ale tento úsek nemá nic společného s jeho prvním příchodem. Není to jeho příchod v milosti. Není to příchod zachránce a vykupitele, ale jde o příchod soudce, o příchod toho, kdo uvede své království do svého poddanství a svrhne všechnu spouru na této zemi. Pamatujete si, jak při jedné příležitosti Pán Ježíš řekl: člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Lukáš 12:14. Při svém prvním příchodu zde Pán Ježíš nebyl jako soudce. Poprvé přišel, aby zachraňoval. Přišel, aby přinesl milost a ještě nikoli vládu. Přišel jako spasitel, ne jako svrchovaný pán. Rád bych se nyní na chvilku podíval do těch několika úseků z evangelií, které citují tento verš anebo tuto myšlenku o Janu Křtiteli. První z nich je Matouš 11, verše 9 a 10. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. V Markově evangeliu si čteme: jakož psáno jest v proroctvích, aj já posílám anděla svého, čili posla svého, před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Marek 1, druhý verš podle Kralického překladu. A v témže překladu v Lukášovi čteme: tento jest, o kterémž jest psáno, aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Lukáš 7:27. A nakonec Jan, první kapitola, verš 23. píše: řekl, já jsem hlas volajícího na poušti, spravte cestu Páně, jakož pověděl Izajáš prorok. Tohle je ovšem citát z Izajáše. Ale vidíme, že Malachiáš prohlásil o Janu Křtiteli totéž, když jej označuje za posla, který má připravit cestu. Bůh tedy napřed pošle posla, který připraví cestu, a teprve na to, záhy na to, přijde sám Spasitel. Protože je milostivý, chce zachraňovat. Ale tím to zdaleka nekončí. Ten, který je Spasitelem, přijde znovu jako posel smlouvy, aby volal k odpovědnosti ty, kdo tu jeho smlouvu porušili, tedy
aby vykonal na zemi spravedlnost a soud.

Bůh dává ve svém slově velmi jasně najevo, že jednou bude skutečně soudit lidstvo. Milí příteli, pokud nemáš Pána Ježíše jako svého spasitele, tak ti tento Ježíš bude soudcem, ať se ti to líbí nebo ne. On řekl, aniž zajisté otec soudí koho, ale všechen soud dal synu. Kralický překlad Jana 5.22. A v knize Zjevení vidíme, jak sedí na velkém bílém trůnu a všichni ztracení, čili všichni, kdo odmítli spasení, ať byli bohatí nebo chudí, vysocí či nízcí, velcí nebo malí, všichni budou stát před ním. Nezáleží na tom, za koho se pokládáš nebo kdo jsi. S hříchem před Bohem prostě neunikneš, milí posluchači. Když je napsáno posel smlouvy, musíme vědět, o kterou smlouvu jde. Mnozí si myslí, že je to nová smlouva zachycená v tom, čemu říkáme nový zákon. Ale tady v Malachiášovi se jedná o smlouvu, kterou Bůh uzavřel s izraelským národem. Tato smlouva je vyjádřena v písmu na několika místech. Například 3. Mojžíšova 26, 9 až 13. Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové. Zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotivíte se mi. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. Tolik tedy citát ze 3. Mojžíšovi 26. kapitoly. To je smlouva, kterou Bůh uzavřel s izraelskými syny. A potom vidíme, že v 5. knize Mojžíšově je tato smlouva znovu potvrzena, protože Deuteronomium, čili ta 5. Mojžíšova, je potvrzením Mojžíšova zákona a toho, co Izraelité celých 40 let prožívali. 5. Mojžíšova 4.23 říká, dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, spodobení čehokoliv, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. A samozřejmě, Izrael dělal právě to, co mu Bůh zakázal a obrátil se dokonce k otevřenému, fungujícímu okultismu. Náš prorok Malachiáš proto svému lidu říká, že jednoho dne přijde posel smlouvy, aby uplatnil tuto smlouvu. Bůh bude bydlet uprostřed nich. A proto zde, v prvních verších 3. kapitoly Malachiáše, nacházíme slova o vyčištění, ke kterému musí nejdřív dojít. Bůh bude mezi nimi chodit a všechno hříšné a zlé odstraní. Dokonce očistí svůj lid.

Posel smlouvy, po kterém toužíte. To bude Pán Ježíš Kristus, který je Bůh zjevený v těle. A pak se tam praví, i vstoupí nenadále do svého chrámu. To neznamená, že do svého chrámu přijde brzy, ale že až přijde, bude to neočekávané, nenadále. Jeden člověk mi kdysi řekl, mluvíte o vtržení anebo o vychvácení církve, kdy Pán vezme církev ze světa. Až se to stane a vezme svou církev a já uvidím, jak ti věřící letí, tak taky přijmu Krista. Na tuto sice chytře vypočítavou, ale přesto naprosto naivní myšlenku jsem mu musel říct, to už bude pozdě, protože on si svou církev vezme proto, že už bude úplná. Pak už nebudete mít možnost stát se součástí té jeho jediné celistvé církve. Zůstane vám sice možnost přijmout Krista, ale už to pro vás nebude znamenat přičlenění k církvi, nýbrž to, že půjdete do velkého soužení. Myslím si, že je přímo šílené vědomně čekat na tyto věci. Je to Hospodin, je to jeho chrám a on sám je poslem smlouvy. Vidíme tady, že je to Pán Ježíš Kristus. Ten, kterého známe v Novém zákoně jako Pána Ježíše Krista, je andělem smlouvy ve Starém zákoně. A druhý verš té třetí kapitoly Malachiášovi říká, kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Malachiáš hovoří o druhém příchodu Krista, jak jsme naznačili, protože ve výhledu je zde soud. Všimněte si výrazu, kdo však snese den jeho příchodu. Jeho první příchod lidé snesli celkem hladce. Betlém tiše spal, když přišel Mesiáš na tento svět poprvé, když se narodil. Zde je řeč o druhém příchodu Kristově, který bude znamenat začátek soudu. Z tohoto našeho textu je to zřetelné. Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče. V průbířském procesu drahých kovů se kov musí rozstavit, struska vyplave na povrch, je možné ji stáhnout a samotný kov pak zůstává čistší. Jiným přirovnáním pro pročišťující soud je tady louh těch, kdo bělí plátno. Ten posel smlouvy přijde a bude tedy čistit, až potom ustanoví své tisícileté království na zemi. Tam nebude smět vejít nic poskvrňujícího. Tavič usedne a pročistí stříbro. Pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. To je třetí verš třetí kapitoly Malachiášovi. Ty, kdo vstoupí do milénia, Pán napřed pročistí. Pročistí i syny Lévyho, o kterých jsme si četli v předchozí kapitole mnoho neblahého. Otázka zní, jsme připraveni na to, co se bude dít? Na vtržení církve v prvé řadě a na následující soud potom? Nejlepším způsobem přípravy na tyto události je osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, dokud je čas, dokud je doba milosti. A k tomu je příležitost i dnes večer, přátelé.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Pište na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může být tento i další pořady Rádia 7 připravovány a vysílány. Více se o ní dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Dnešní díl biblického studia proroka Malachiáše opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a pokračovat budeme zase zítra večer ve 8:45 na Rádiu 7.

Když volal jsem, hlas můj Bůh zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal.

jako by se čas zastavil. I tak mohou působit nahrávky Jiřího Smrže. Ta, nazvaná Tři muži, obsahuje hned tři disky s názvy Samota, Jestřábník a Autoportrét. Pojďme je projít s Lucí Endlicherovou v intervalu už za chvilku po deváté večerní.

0: Ze čtvrtku 11. června minula 21. hodina. Posloucháte Rádio 7.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Všechna velká slova by bylo možné snést na jedno místo a uplatnit je ve chvíli, kdy se zaměříme na tvorbu písničkáře, básníka, trubadúra, a tohle slovo je na místě, Jiřího Smrže. Nahrávka Tři muži z roku 2025 v sobě obsahuje hned tři desky. Samota, Jestřábník a Autoportrét. Kromě nich je součástí nahrávky také rozsáhlý buklet, který je vlastně díky charakteru Smržova písničkářství sbírkou básní. S touhle hudbou můžete strávit nejeden večer naplněný otázkami a nořením do hlubin. Interval rozhodně nestihne více než jen malou ochutnávku, která, jak doufám, bude velkým lákadlem k tomu se touhle deskou více zabývat. Vítejte u poslechu, klidný čas přeje Lucie Endlicherová.

rádi. Ještě ne, ne, ne. Ještě nejsme kapři v kádi. Ještě ne, ne, ne. Nejsme mocní za svou slabost. Ještě ne, ne, ne. Ještě neděsí nás radost. Ještě

Už první ukázka je dobrým dokladem toho, že Smrš stále umí to, co dělá. Tvořit muziku, která se člověka dotkne ukořeného lidství. Dělá to možná místy se sklonem k patosu, ale rozhodně ne ke kýčovitosti nebo s nějakým záměrem nějak na člověka působit. Protože velká slova z úst Jiřího Smrže zní vlastně obyčejně, nemonumentálně, uvěřitelně. Svůj podíl na tom má jistě i Smržův osobitý, jednoduchý projev a taky muzika, která vlastně jen slouží slovům jako nosič a přesto v sobě má mnoho vrstev. Smrž si na trojcédéčko Tři muži pozval množství hostů, kteří nahrávku okořenili svým uměním a písničky posunuli ještě o kousek dál. Jejich seznam by byl dlouhý, tak zmiňme třeba hráče na baskytaru Vojtu Zíchu, který se objevil v úvodní písničce. V té následující se přidá Michal Rataj, který hraje na piano, violončelo a klávesy.

že já nepřišel včas. Obcházím stavení na samotě v lukách, jehož bělost

někým, kdo možná najde tě. Ale dali mi klíč, který neviděl jsem roky. Klíč od samoty, kde jsem s tebou žil. Než jsem pochopil, že ani samota

ztratila, ale vím, je to vyloučené. Zráko si přes rybník, vzlétl totiž divoký pták. Zráko si přes rybník, vzlétl.

nesejme nikdo z našich ramen, z našich jmén. Žijeme pro děti, že v dětech vidíme se sami, jsou smyslem života, jenže život není jen kruh. Jsou živé medem našich snů, nikoli voskem našich páství, ustojnost stáří, důstojnost.

Asi by opravdu byly věci snazší, kdyby oběť znamenala jen dát sebe sama. Ale často je tou největší a nejtěžší obětí to, když musíme dát druhého. Třeba přihlížet jeho bolesti bez možnosti pomoci. Být svědkem jeho utrpení, bez šance jakkoliv tu bolest zmírnit. My se v první části trilogie Tři muži dostáváme pomalu ke konci ochutnávky. Tak tady je ještě jedna ukázka, skladba Z okna autobusu.

a ty jsi ho zvedala, prosila, dýchej, choď, svět za to ještě stojí, ale jsi to ty, pro kterou stojí za to žít. Ty stojíš, já tě míjím v autobuse.

stejné jako tvoje, budu někde na chodníku stát, budu stát a ty budeš mě míjet. V té době už budeš rozumět všem oblakům, všem zdem. Snad ti aspoň na vteřinu budu stát za víc, než aby vzpomněl z okna.

0: Titulní píseň druhé části trilogie se zvláštním názvem Jestřábník mluví smržovým jazykem o touze a o bolesti, kterou nosíme každý v sobě.
1: Holubice z mé hrudi a z hlavy mé káně rozlétly se ránem do zasněžené pláně. Mají vlastní křídla, tají na nich vločky slov,

krajem táhnou smečky, v tlamách žlutozubé vášně. Před nimi jde ptáčník, mrtvé ptáky v brašně. Smečkám hodí, co se mu hodí, pod sněhem už není nic, živí smečky masem.

lásko, každé tvé křídlo dobité z chladnoucí lávy. Visí splihle jak žvanec z kdejaké uslintané tlamy. A ptáčník mi říká pokrytče, i ty lovíš, kamkoliv jdeš. Jsi dokonce připraven zabít.

a říká, po zemi mě následují smečky a celé nebe mám v síti. Na koho jen mrknu, do oka se chytím.

holubice z mé hrudi a z hlavy mé káně. Peleší se mstivě v mé otevřeně.

A ještě jednu věc umí Jiří Smrš vlastně nezaměnitelně. Tam, kde by už mohlo být o něch velkých slov až a mohlo by hrozit přesycení, přijde kus nadsázky, barvitější aranže a stejně silné poselství, ve kterém je ponor střídán nadhledem.

těch, co chtějí změnit svět. Byli jsme mladí, byli jsme ti praví. Jenomže chlapče, co naděláš, navíc máš jen jedno zdraví. Tak si teď stavím

Základní výhodou hudby Jiřího Smrže je opravdu onen nadhled. Nechybí ani tam, kde by se mohlo zdát, že velká slova už zalepí celý obzor a nedovolí jiný výhled než ten zkoumavý a plný otazníků. Právě sem přichází Smrž s klidem reportéra, který spíše popisuje, než se ptá, který se nebojí mít jen oči otevřené a ví, že jsou místa, kde takový přístup prostě stačí.

vítr se ztrácí, jen škrvy mám po předcích, jenž pod křídly cítí ptáci v temnotách předjitřních.

Interval na Rádiu 7 nabízí ochutnávku nahrávky Jiřího Smrže Tři muži z roku 2025. Tu zmíněnou nahrávku tvoří tři CDčka, na dvě z nich Samota a Jestřábník už jsme nahlédli, tak tady je ještě ta třetí, Autoportrét. Ta je odstartována titulní písní celé nahrávky Tři muži.

Smržovy písně vás provedou nejen vlastním nitrem. Vezmou vás také na mnohá turisticky oblíbená místa a zprostředkují setkání s vybranými spisovateli, dramatiky nebo malíři. Kulisy tvoří dostatečně známé zmínky a tak posluchač pochopí. A možná pochopí i v případě, kdy nebude úplně obeznámen. Protože všechny zmíněné odkazy jsou pouhou kulisou mnohem důležitějších sdělení.

rána v Paříži. Myslíš, že tady slunce nevychází snad? Myslíš, že krása netíží, že sama ukojí?

0: Pokud vás písně Jiřího Smrže zaujaly, udělejte si na ně prosím čas. Mně při jejich poslechu vždycky znovu dochází, jak málo je zapotřebí k dobrému pohledu do vlastního nitra. Nestojí to mnoho, ale mnoho to způsobí. Jiří Smrž to připomíná laskavě a nenásilně, především skrze vlastní introspekci. Je natolik lákavá, že člověk má chuť se přidat. Uděláte to také? Končí interval. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová.
1: Musím zakroutit krkem husa mého srdce.

0: kde orly mlčí.
1: Dnešní vydání hudebního týdeníku Interval bude mít na Rádiu 7 místo ještě v reprízách, a to zítra, v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce po poledni. Další vydání zase za týden, tedy ve čtvrtek v 9 večer.

0: Minula 22. hodina, stále ještě je čtvrtek 11. června a večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Teď ovšem dostanou slovo Kateřina Hodecová a Lukáš Stejskal v repríze Klíčového slova.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít na hloubku a nějak rozkrývat věci, které se nás v životě dotýkají, s kterými se potkáváme. A právě ta hloubka, věřím, že nám pomáhá v nich potom reagovat moudřeji a smysluplněji. Mým dnešním hostem je Lukáš Stejskal, primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici v Opavě. Vítám vás a děkuji za váš čas.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Já jsem vás představila jako lékaře, nicméně s vaší profesí naše dnešní povídání nebude mít až tak moc společného, protože míříme spíše k vašim aktivitám v církvi, a nebo možná spíše k mladší generaci, abych byla úplně přesná. Budeme mluvit o mladých lidech, kterým se věnujete přes 20 let. Je to vlastně vaše činnost, která asi podle toho, co jste mi psal, vznikla díky vašim vlastním dětem, kterým jste se začal věnovat, a od té doby je vlastně ty mladé sledujete a snažíte se s nimi mluvit mimo jiné samozřejmě o víře, protože mimo to, že jste lékař, jste také křesťan. Když se 20 let někomu věnujete, za tu dobu člověk prožije takovou genezi celé té práce. Mění se vaše práce v důsledku toho, jací jsou dnešní mladí?
3: Já jsem vděčný, že nám Bůh se ženou svěřil na starost tři krásné děti, kterým nejstarší víka 22, naše Eliška 17, Anička, Mareček 15. A tak už těch 20 let se snažím jim vyprávět o Bohu. Si vzpomínám, to, když máte děti, tak to jim zpíváte, že vozíte v kočárku, zpíváte jim u kolébavky, chvály, písničky o Bohu, vyprávíte jim ty příběhy a večer před spaním pomodlit. A oni jak postupně jeden po druhém dozrávali, tak řekli, to už nemusíš, tati, jo? To už zvládnem sami, nebo tohle už nepotřebuju. A postupně, jako kdyby všichni tři nějak uvěřili, pozvali Ježíše do svého života, ale když jim začalo být těch 14, 15, tak přišla krize víry a bylo to pro ně těžký a složitý. A s každým z nich, teďka je ten nejmladší, tak si to teďka užíváme, je to pro ně těžké. A tak se snažím modlit se, vyprávět jim o Bohu. Jedna moudrá sestra křesťanského sboru v Žamberku vyprávěla takový příběh. Někdy mluvíš s dítětem o Bohu a pak je čas, kdy mluvíš s Bohem o tom dítěti. A tak tady ty těžké chvíle je potřeba s těma dětma a s Pánem Bohem nějak překlenout. Je to někdy náročný. No a mezi tím jsem sledoval, jak ta generace, teďka je nazvali v Americe, že to je generace Z, to jsou děti narozené někdy 1997 až 2012, je trošku jiná než ty předchozí. Je to taková tím duchovnem nebo spiritualitou málo zasažená generace, která je, trošku se vymyká, je jiná a celosvětově má jako kdyby dál k nějakým duchovním nebo k Pánu Bohu a je to s nima těžší. A nevím, proč si Bruch vybral na nás, ale tak dostali jsme úkol starat se o ty děti. Ve sboru mi to svěřili, tak jsem měl tu možnost nebo milost si s nima vyprávět od malinka, ale uznávám, že to bylo s nima těžký. Někdy to pořád ještě je těžké. Teď jsem ves tu naši prostřední z nějakého majelesu o půlnoci s kamarádkama a první jsem měl zakázaný s nima mluvit o Bohu, protože když jsem začal mluvit, tak jí to přišlo blbý, tak mi zakázala pouštět křesťanské písničky, tak jsem pouštěl anglicky, tak už mám zakázaný anglicky, ale teďka jsem přišel na to, že když jsem mi pustil do Davida Attenborough Ocean, o oceánu, a o takový ty, jak zachránit planetu, zachránit oceán a chalouhový háje na pobřeží, tak ty holčiny vzadu všechny poslouchaly. A bylo to pro něj jako téma, který jako řekli, wow, to stálo za to. A dál jsme se nedostali. Jo. Tak jako postupně mi ukrajují z těch možností a sami zkoušej, ale myslím, že s tou generací je trošku problém mluvit o Bohu a že nás, jako kdyby průměrný křesťany evangelikální, který chodíme každou neděli do společenství, do sboru, na nich může něco tlačit, mezet, a, nebo že to je takový jak olej a voda. Prostě nesmí, neumí se to smíchat dohromady. Stojí vždycky kousek stranou. Tak to je můj pohled za těch 20 let toho koukání se na svoje děti a děti v besídce a v dorostu a v mládežích.
2: Mladí lidé, to je budoucnost. Mladí lidé budou za pár let stát v čele všech možných organizací a činností a budou utvářet tento svět. Jakou jim dáváte šanci?
3: Ta generace Z je trošku ztracená, trošku zoufalá a to písmenko Z, jo, je nešťastná. Mně to přijde, jak kdyby se buď sami vlastní vinou, anebo i to nedorozumění s námi, už přestali mluvit jazykem našeho kmene, tak se z našich církví, možná rodin, stahují do svých prostor a přijde mi to jako suché chrastí na kraji lesa. A když se podívám do Bible, tak tam je jeden zvláštní příběh proroctví v Ezechieli, kdy Hospodin veme Ezechiela, ukáže mu to údolí suchých kostí a je tam taková beznaděj, zoufalství, prostě nic. A Hospodin tomu Ezechielu říká, jako mluv k ním, proroku, jo? A říkej jim a postupně se stane zázrak, něco přijde a tak mám takovou naději, že tady ta generace v našich očích trošku jako jiná, vzdálená dál od Boha, jak bude zoufale toužit po Bohu a po Ježíši Kristu, že přijde, zahoří nějaká jiskra a je to prostě zažehne velký žár, možná požár, bylo by krásně nějaký vidět probuzení mezi nima. A za těch posledních několik roků, co chodím, chodíme s kamarádama po Opavě kolem modlitebního karavanu, tak jsem měl desítky, možná necelý 200 rozhovorů se spoustama mladých lidí v Opavě a okolí. A oni opravdu mají specifický zájem slyšet o Bohu, ale je to pro ně velmi specifický. Je to, jak bych to nazval, jim stačí na 5 minut. A když s nima mluvíte díl než 5, 6, 8 minut, tak je to přestane jako kdyby úplně naplňovat, bavit a řeknou dost, stačí a jdou si dál. Tak uvidíme, no, co z toho bude.
2: To znamená, že všechno, co jim chceme říct, musíme stáhnout na 5 minut?
3: Hele, mě napadla taková trošku kacířská myšlenka, jo. Naše bohoslužby průměrně trvají tak 90 minut, jo. Přijdeme, pozdravíme se, je tam nějaký úvod, modlitba, chvály, oznámení, kázání, nějaké požehnání na konci. Ale ty naši mladí už jsou po 5 minutách, prostě už jsou vyčerpaný a je to na nich vidět, že prostě průměr, že jim to stačilo a už nepotřebujou víc, jo. A je tam takový návrh, jo. Zkuste někdy udělat změnu. Zkuste to celý, těch 90 minut smrstnout na 15-20 minut. Ne kázání, ale celý to udělat. Udělat to prostě jako rychlovku pro ně. A na konci potom požehnání vzít si gumáky, tepláky a vyrazit do parku, klidně uklidit v tom parku kolem těch hlaviček a vzít tam ty mladý a vzít jim prostě, hele, my to děláme, protože chcem tohle město udělat něco pěkného. A já tam takovou bláznivou naději, že prostě ty mladí sami přijdou a pozvou své kamarády a budou hrdí na to, že jejich rodiče nebo jejich lidi ze sboru prostě uklidili tady ten park pro ně, aby se tam mohli a nebudou se stydět. Jo. Pro tu dnešní generaci ekologie, starání se o nějaký okrajový menšiny a žít prostě v čistým, hezkým prostředí s nějakou nadějí do budoucna je daleko víc, než někdy ty naše hluboké myšlenky, které máme a kterým buď oni nerozumějí, a nebo jim to stačilo vzít 3-4 minuty jednou, dvakrát a nepotřebuji to slyšet z těch 90 minut do kolečka.
2: Lukáš, já vás slyším a je moc sympatické, co říkáte, ale musím se zeptat. Je to takové jako napřažené směrem k těm mladým, což je pochopitelné. Mně někdy chybí ta napřaženost těch mladých k nám starším věkem, jako by to bylo pořád jenom jednosměrné. Je to v pořádku, protože jsou mladí? A nebo jak to má být?
3: Já jsem si schválně našel jednu Ezopovou bajku, nevím, jestli znáte, Liška a Čáp. A Liška se kamarádí s Čápem, pozve ho k sobě na večeři a připraví mu na plochý talíř malé kousíčky, jako polívečku, zlíže jazykem a ten čáp se snaží prostě tím dlouhým zobákem a moc se nenají, jo? Ale je slušný a tak čáp večer poděkuje a pozve na druhý den lišku k sobě domů a ta liška přijde k němu domů, krásně to tam voní, natěšená, ale je to připravený v té dlouhé, úzké nádobě a čáp tím zobákem si nabere, co potřebuje a ta liška prostě jenom tam olizuje ten kraj. A takhle myslím, že si s tou generací Z trošku nerozumíme. Oni nerozumí nám, nerozumíme jim a je to hrozně škoda, protože oni jsou, jak to nazval, oni jsou připraveni slyšet, myslím, že jim dlužíme upřímnost, opravdovost, někdy i naše selhání a co jsme udělali špatně. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, živého Ježíše, který chodí mezi nimi. Občas chodím s klukama do parku a mám pro ně takovou, pro ty mladé připravenou anketu, trošku bláznivá, ale začíná to, přijdu k ním, zeptám se, jestli by se měli čas chvilku popovídat, že mám 4 otázky pro ně. První otázka, kdo je podle tebe Ježíš? Tak se zastaví, zapřemýšlí, tam se to rozdělí, jo. Ale drtivá většina těch, co je 30 a mladší, řeknou, jo, mě to zajímá, chtějí si o tom povídat. Druhá otázka je, máš s tím Ježíšem nějakou osobní zkušenost? Tak většinou nemají, nebo nějaký skromný, nebo že babička, ale byly příběhy, že prostě vyprávěli, co zažili úžasného, zažili nějaké uzdravení, zažili něco, co je prostě přesahovalo, nějaké transcendentální setkání s něčím, co si mysleli, že asi je Bůh a chtěli o tom mluvit. Třetí otázka je, jestli se můžu za něco modlit. To se snažím prostě nějak jako poprosit, jestli by jako kdyby našli odvahu a vymysleli nějakou myšlenku nebo nějaký problém, nějaké trápení anebo něco, co by chtěli. Někdy to jsou odpovědi, jak na Miss World, zachránit svět, aby byl mír, nebyly války. A někdy to jsou ty osobní, tak jsem moc rád, že se nemůžu někdy modlit. Já jsem někdy první, co se za někdy modlil. A poslední, čtvrtá otázka, kde si na toto ilustraci? A tam vlastně na půl stránce prázdným kreslím most přes propast a příběh, jak člověk v ráji opustil Pána Boha a jak Bůh udělal cestu a vrátí a skrze Ježíše Krista se můžeme vrátit zpátky k němu. A pak jim dám do ruky tušku, propisku, aby se nakreslili do toho obrázku a je to takový otevření se k dalším rozhovorům. Někdy to skončí a někdy z toho jsou na půl hodiny na dlouhý rozhovory, ale v průměru stačí fakt těch pár minut a jim to stačí a zase jdou dál po svým. A chceme vypravit jeden příběh, který jsem zažil a který mě přijde hrozně moc zajímavý. Bylo to s Prokopem, mistříkem, a takhle potkáme dvě holčiny, mladýho kluka v parku. Ty holčiny tak jako tak ze sebe soukají nějaký odpovědi z té ankety a ten kluk je vidět, že mu to vadí, že prostě ho zdržujeme a je takový velmi odměřený. A ten můj kamarád, kolega Prokop se na něj podívá a řekne, já ti chci ukázat, jak funguje Bůh. Podívá se do nebe, pomodlí se před ním, podívá se mu do očí a řekne mu, jaký sport dělá a co teďka řeší za problém. Prostě Bůh to nějakým zázrakem ukázal a ten kluk se proměnil. Najednou z toho apatického, úplně letargického kluka je někdo, kdo má intenzivní zájem, protože zažil boží působení, že prostě někdo na něj, oni se nikdy neviděli, nepotkali se, každý z jiný části republiky a on mu řekne prostě,

nějaká vlna, něco na internetu, na TikToku, na YouTube a zase to prostě přešlo. Já s tím už další kontakt nemám, s tím klučinou. Myslím, že Prokop taky ne, ale přijde mi to jako kdyby dobrý prvek ty celý jejich generace, kde oni nám nerozumí, ale když zažijí to boží působení, tu boží moc, tak jsou ochotní jako jít dál, ale potřebují prostě ještě kousíček, ještě pomoc a těch vlivů a těch působení na nich je strašně moc v dnešní době. No. Takže to může zapadnout, to semínko může zapadnout do toho trní a bodláčí, jak říká Ježíš o těch čtyřech půdách. No.

0: u primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice v Opavě. Pro tuhle chvíli a tento pořad je to ovšem člověk, který se věnuje generaci Z, tedy mladým lidem, kteří už brzy se postaví do života a budou ovlivňovat tuhle společnost a tuto dobu tím, jací jsou. Vy jste, Lukáši, v předchozím vstupu říkal, že téhle generaci dlužíme Krista. Co to znamená?
1: Ježíš, když odcházel, tak nás vyslal a řekl, běžte ke všem národům, ke všem generacím, takhle přeložím, a získávejte mi učedníky, učte, aby zachovali a křtěte je a činíte učedníky. A když se podívá na tu generaci Z, tak mi něco hrozně připomíná z té doby. Ježíš byl extrémně stručný a úsporný. To přijde, jak kdyby se vrátil influencer 21. století a my jsme s ním viděli ty příběhy Evangelia. On učí krátké modlitby. Jo. Vypráví ten příběh o tom celníkovi, co se tluče do prsou někde vzadu a říká, Bože, odpust mě hříšnému. Jo. To je nejkratší modlitba a to úplně vidím tu generaci Z, jak tam stojí a jak prostě jenom tiše potřebují prostě se tlouct do hrudi a říct, odpust mi, Bože. Jak jim vypráví, jak se mají modlit, ne ty dlouhé modlitby, vy stojíte vepředu a jste vidět, ale v komůrce a tiše. Jo. A já myslím, že ti mladí potřebují poznat tohodle Ježíše a my máme tři možnosti, jak jim ho předat. První, jít tam s nima, jít tam mezi ně a namočit se do toho jejich prostředí. Kdo máte děti v tomhletom věku, adolescenty doma, tak to dobře znáte, je to někdy náročné, těžké, aby vás přijali, tak se musíte hodně snažit, anebo musí přijít nějaká situace připravená, ale jít mezi ně a vyprávět a mluvit s nima o Bohu. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, protože on je to, co oni vnitro hledají a ani to vůbec netuší. Druhý, co jim můžeme dát, jsou Bible. Můžete jim dát Bibli. V dnešní době papírová, jsem vděčný za Gedeony a že i v Opavě můžeme mít Gedeony, rozdávají mladým v tomhletom věku, nové zákony. I když máme u nás modlitební karavan, tak snažíme se rozdat, co to jde všem mladým, aby věděli, mohli číst. A to třetí, co pro ně můžeme udělat, je naučit se modlit. A máme takovou modlit 24/7, vydali knížečku Jak se modlit. A já jim ráda předávám, říkám, hele, už jsi někdy modlil? Ne. Tak tady máš knížko a tam to, může to vyzkoušet. To je prostě krátký, jednoduchý a zkus to ty sám třeba večer, až budeš, než půjdeš spát. A tak si myslím, že jim máme říkat o Bohu, máme jim ukázat Bibli a máme naučit se modlit.
0: A co ta roztříštěná pozornost, o které jste mluvil? Co se s tím dá dělat?
1: Musíte nadchnout. Ve chvíli, kdy jste nudní a dlouhý a nerozumí vám, tak oni vypnou a neslyší, nerozumí, zavrou se do svého světa a můžete říkat, co chcete a je to jenom horší. A asi být krutě upřímný k sobě a říkat i svoje prohry, těžkosti, selhání, aby jsme byli autentičtí a dokázali být pro ně důvěryhodní. Ale je to těžké. Mám pocit, že jsem pokazil doma, co šlo a že mi moc moje děti nedůvěřují a že jsou taky velmi opatrný. A že se musím, když za nima přijdu, něco potřebuju nebo si s nima chci popovídat, tak jsem se velmi stručný, velmi krátký, s jasnou myšlenkou a doufat, že se to někde ujme cestou.
0: Vy už jste dnes podruhé řekl, že máme otevírat své životy v té oblasti, kdy padáme, kdy nejsme dokonalí, kdy taky máme máslo na hlavě. Říkám si ale, to neumíme být věrohodní v tom pozitivním.
1: Asi to je výzva. Být pro ně autentický, aby ten jejich svět se přiblížil, nebo ten náš svět se přiblížil tomu jejich světu.
0: Mě jde jenom o srovnání toho, jestli jde vlastně být tím dobrým příkladem v tom dobrém, nebo jestli opravdu jsou tak nedůvěřiví primárně, že potřebují vlastně přes ty naše pády vidět, že se můžou něčím inspirovat.
1: Já si myslím, že si to potřebuji vyzkoušet sami. Že nejvíce o kočce naučíte, když ji chytnete za ocas. Prostě, když do toho problému sami vlítnou a my můžeme maximálně tak jako varovat předem, doprovázet a pak pomoct lízat rány a zalepovat, co se jim cestou přihodilo. No. Že nakonec se stejně museli vyzkoušet sami a že naše největší školy, co byly, tak byly naše selhání, naše pády a zklamání, z kterých jsme se poučili, zvedli a šli dál. A pro této generaci Z je typické, že ona se snaží uniknout tady těm těžkým situacím a vyklíčkovat tím životem tak, aby nemuseli vůbec k tomu přijít. A pak, když to náhodou přijde, tak nevědí, jak si s tím poradit. No. Máte možná pravdu, že chtějí vidět, jak my jsme se zraněný a krvácející zvedli a co nám pomohlo a co bylo opravdu užitečné v tom procesu hojení těch ran a zase postavení se a jít dál. To si myslím, že jim dlužíme a to myslím, že se těžko předává, aspoň té moje generaci. No.
0: Co je vlastně baví? Co je pozitivní pro generaci Z?
1: Tak dneska internet a to, jak jde dopředu ty věci technologické, tak to zaplňuje ten jejich vnitřní svět natolik. Mně ale přijde, že i někdy tak moc povrchní a hluboké, no tak málo vody, jak na tloušku jejich mobilu, jo? A že pro nás je to prostě naprosto povrchní a co je baví. Ale někdy se podaří je zaujmout něčím, že vyprávěli jsme si o Ježíši Kristu, co udělal, jak Bůh stvořil člověka a já jsem viděl ty mladý, jak držej tu zmrzlinu a ona jim teče a oni prostě poslouchají ty moje příběhy a ona jim ta zmrzlina teče po ruce, prostě vžili se do toho vyprávění. Já si myslím, že nejsou úplně, že jako vnitřu mají nějakou touhu po těch duchovních věcech, po těch příbězích z Bible a je na nás, aby jsme je podali způsobem, který bude velmi stručný, krátký. Aby jsme se naučili od Ježíše z Evangelií prostě mluvit jednoduše, prostímce a mohli jim ten důležitý vzkaz předat tak, aby to pro ně bylo uchopitelné. A myslím, že to je výzva, ale Bůh nám je dal nám Ducha Svatého, dal nám možnosti to pokazit a jde o to asi, aby jsme vykročili, aby jsme nezůstali si zavření ve svých církvích, ale dokázali udělat ten krok těm mladým, a dát jim prostor, aby oni mohli zažít něco nádherného, krásného s tím Ježíšem, který ho zatím ještě neznají, ale který je miluje a který mluví jazykem, který by mu mohli rozumět.
0: Já rozumím, že je třeba se jim přiblížit a že je to na nás, jako na starších, abychom se přibližovali tedy. Možná i proměňovali trošku a přizpůsobovali. Je nutné jim přizpůsobit i Ježíše samotného?
1: Mně se moc líbí způsob čtení Bible, který se jmenuje Discovery. To je vlastně objevování Bible. A jestli naše děti na něco ještě slyšeli, tak bylo tohleto v poslední době. Jestli prostě vezmeme Bibli, přečteme si kousíček, co nám to říká o Bohu, co říká o lidech a co to říká ke mně. A tady to čtení Discovery si myslím, že když si toho Ježíše v té Bibli najdou sami, že to je něco, co jim může zůstat v dalších 20, 30, 50 let, když už my tu nebudeme a oni s tím půjdou třeba dál, tak jako naučit se je, nedat jim hotovou rybu upečenou a naučit je chytat si ryby, ať si v té Bibli a v modlitbě najdou a potkají s tím Ježíšem sami.
0: Tomu rozumím, ale přece jenom každý čteme Bibli s nějakým předporozuměním a ten věk je určité předporozumění a ta doba je určité předporozumění. Hodnoty, které sebou nese, jsou určité předporozumění. Hledají tedy jiného Ježíše, než jakého máme my? Co vlastně hledají, když se ptají ty duchovní otázky? Když už se ptají ty duchovní otázky?
1: Se jich zeptejte. Já si myslím, ale že hledají něco opravdového, co opravdu funguje. Co není jenom, že to pan farář říkal v neděli v kostele, ale že je něco, co mě pomůže, když jdu psát v pondělí písemku, nebo když mě máma sprdne, že jsem něco neudělala doma v úterý odpoledne a ve středu, když mám prostě těžkou krizi a depresi, tak kdo bude se mnou, kdo mě pohladí a utiší. A někdo, kdo s nima půjde a bude s nima bojovat ty jejich vnitřní zápasy a boje, které jsou tichý a nepochopitelný. Jo. A to si myslím, že potřebujeme všichni. Že dřív nebo později dojde v životě člověka situace, kdy potřebujeme někoho nad námi. A já myslím, že máme jedinečnou šanci, ta generaci, která se nenadchla pro nic důležitého, že třeba jednou se nadchnou pro Ježíše a budou za ním. Takovým.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o generaci Z, Gen Z, mladých lidech, kteří se narodili do roku 2012. Jsou to lidé, kteří mají asi úplně jiné hodnoty, než si my starší věkem umíme představit. Taky jiné sny i jiná zranění. A možná potřebují pomoc. A to vlastně je důvod dnešního pořadu. Jehož hostem je Lukáš Stejskal, povoláním lékař, ale službou vlastně člověk, který se věnuje mladým lidem a kterému zjevně podle toho, co tu doteď zaznělo, mladí lidé leží na srdci. Lukáši, říkám si, když už se nám podaří překonat takovou tu generační hranici, dostat se s mladými lidmi do nějaké smysluplné debaty, je kam je pozvat. Jinými slovy, jsme v církvi připravení na příliv mladých lidí?
2: A já si myslím, že zatím nejsme připravení a že naše společenství jsou někdy křehká natolik, že snažíme, aby to vůbec udržet, aby to fungovalo. A to přizpůsobit se té generaci Z, nebo generaci těch mladých, by znamenalo tak radikální revoluční změnu, že by to nemuseli přežít ti, kteří potřebují se zase křehký někde jinde. A tak já se obávám, že nejsme. Ale to nevadí. Já si myslím, že Bůh má svoji cestu a je na nás, aby jsme byli připraveni a povědět a těm mladým nabídnout prostor, který pro ně bude bezpečný, kam budou moct přijít, kde si budou moct v rámci té své věkové kategorie zažít nějakou legraci, co jim vyhovuje, u toho slyšet něco málo duchovního a mít možnost tam odpočnout, on říká, chillovat. A tak si jako s mým snem je prostě mít popavě pro ně nějaký prostor, kde by se mohli takhle bezpečně schovat. Když chodíme do toho parku, tak je potkávám na lavičkách. Když je trošku hezky, tak oni tam sedí, někteří kouří a vyprávějí si. A jak jsem dělal tu anketu, tak jsem zjistil, že je jeden den v týdnu, kdy jsou víc otevřený si povídat o těch duchovních věcech. A je to neděle odpoledne. Mezi 16:00 a 18:00 večer, pak už zase musí domů a něco. Ale to si, mladý člověk prostě musí přežít ten týden. Je to pro něj velký stres chodit do školy, zařizovat všechny úkoly doma prostě v tom prostředí a tak se těší na ten víkend. Pátek, sobota, si užívá toho volna, svobody a v neděli odpoledne a večer to na něj dolehne, jestli uvědomí, že zase to pondělí. A ten neděli odpoledne, nedělní odpoledne, oni jsou otevřený si povídat o Bohu, o Ježíši, o svém srdci, o svých trápeních. A mně to přišlo tak moc významný v těch odpovědích, že jsme si teda ten moderní karavan takhle naplánovali v Opavě na nedělní odpoledne. Tak uvidíme, koho potkáme. A jako pozvat je do církve, já se snažím, dostávají od vás pravidelně pozvánky, kontakty, ale kromě jednoho takového specifického případu je těch, kteří přišli a nebo by zůstali, prostě jsou to hrubé jednotky, pod jedno promile těch pozvaných. A tak se bojím, že teďka to s nima ještě neumíme. Že to potřebujeme nějak namyslet, promodlit, připravit a nachystat. Protože si myslím, že to je škoda nechat tuhle generaci úplně minout, tak aby nebyli zasaženi a nemohli se někde sdílet, nemohli poslouchat společně chvály a nemohli být tam, kde je potřeba.
1: Asi to není úplně lichotivé, tedy pro mě, když přiznám, že se vlastně svým způsobem těch mladých bojím. Nevím, jak je oslovit, nevím, jak s nimi jít do nějakých témat, jak se dostat na hlubinu, to už vůbec ne. Měl byste radu? Jsou nějaké chytré knížky nebo podcasty, kde načtu, s kým mluvím a co mám dělat?
2: Jordan Peterson, kanadský klinický psycholog, který si udělal YouTubeový kanály a snaží se v angličtině oslovit právě tady tu generaci Z a vypráví jim obyčejné příběhy ze Starého zákona o Abelovi a Kainovi a do toho říká něco svoje a ty mladí mu rozumí. Tak se obávám, že ta generace tady tam těch mladých lidí to společenství si najde někde na internetu od nějakých influencerů, který se k ním dostanou, kterým budou pochopitelný a pro ně to bude v angličtině, nebude to ani v češtině. A my zůstaneme někde úplně bokem a za náma přijdou, když bude fakt jako nějaká velká nouze. A další mě napadá, v Anglii během covidu dělali takový specifický sociologický průzkum a zjistili, že mezi lety 2022 a 2023 jim stoupla návštěvnost kostelů a bohoslužeb právě tajisté mladé generace. A tak se snažili překvapení sociologové a teologové ještě víc vypátrat, co se tam stalo. A byli to typicky mladí muži ve věku 18, 20, 25 let. A oni často nechodili do nějakého společnosti, kde se moc povídá, ale naopak chodili do anglikánské nebo katolické církve, jenom si šli do toho kostela sednout, sklidit myšlenky, nasát atmosféru, něco si tam jako kdyby vnitřu srovnat a to jim někdy stačilo. A potkali třeba u dveří někoho, nějakého moudrého muže, který je provedl tím jejich klučičím trápením a problémama, pomohl jim najít se, nějak se zorientovat v tomto problému. A tak si myslím, že to je o nějakých jednotlivcích, kteří budou ve správný čas na správném místě. A trošku k hanbě naší generace řeknu, jak říkal Ježíš, když nebudete mluvit vy, tak bude mluvit kamení. A může se stát, že ta generace Z bude mluvit kamení těch chrámů a kostelů a bude mluvit prostě nějaká úcta, autorita, něco, co my jako jsme nezažili, ale oni to vnitru potřebují. Ale přesto si myslím, že potřebují kontakt s nějakým člověkem, jedním, dvěma, kterým důvěřují a kterým se můžou svěřit a můžou si s nima povídat a můžou se dostat přes tu těžkou bariéru, která je mezi náma a nima.
1: Myslím, že i ta naše protestantská část církve trošku rezignovala v historii právě na ty věmy, na atmosféru. Možná to teď doháníme svým způsobem třeba ve chvalách, ale pořád nám ještě třeba to kouzlo prostředí chybí. Je to tak?
2: Mm-hmm. Nemusí to být v chrámě, může to být v přírodě, jo? Může to být procházka po louce, v lese, může to být prostě nějaký jemný okamžik, kdy prostě se setká ta duše toho mladého člověka s tím soucnem, jak nás přesahuje ta nádhera té přírody a ta krása zapadajícího slunce. Ty okamžiky jsou prchavé, jo? Ale já mám pocit, že oni s nich žijí pak dlouho a na nás je, aby jsme se modlili. Když nemůžeme mluvit my, tak může mluvit Duch Svatý a tak ten, za nikoho se nikdo nemodlí, tak má malou šanci uvěřit. Ale pokud se někdo intenzivně modlí, případně postí nebo nějak duchovně bojuje, tak si myslím, že mu roste ta šance, že někdy se potká s tím Bohem a dostane tu příležitost pochopit, uvěřit a stát se součástí úžasného plánu spasení a nádherného příběhu, kterého jsme díky Bohu součástí.
1: Zkusím pojmenovat ještě jednu obavu, která mi občas nějak tak rezonuje v hlavě. Jestli v tom, co zvěstujeme o Bohu, o Kristu, není příliš mnoho lidského. Možná jednoduše řečeno, že je tam smícháno duchovno a duševno. Rozumím tomu, že to k těm mladým mluví, ale pro tu starší generaci je to možná málo, tedy z toho, co předáváme. Jak tohle dorovnat, nebo jak si v tom fakt porozumět? Co je málo? Co stačí?
2: Já si myslím, že nechápeme a nerozumíme jim. Ani já nerozumím pořádně svým dětem. A co můžu vnímat, že jim opravdu stačí zatím krátká intenzivní zkušenost, jedna myšlenka, jedna modlitba, dva, tři verše a jim to duchovně zasytí ten jejich hlad a tu potřebu, kterou tam mají a v klidu se jdou dál a mají za třeba na týden pokoje. Jo? A pro mě toho protestanta, který prostě potřebuje tu těch 90 minut bohoslužby, aby se konečně aspoň trošku sklidnil, naplnil a pak ještě může klidně pokračovat dál, tak to přijde hrozně mělké a povrchní. Ale je to prostě znak téhle doby. Jo? Oni žijou ve zrychleném světě a musíme se naučit chápat ten jejich obraz toho těch tisíce věmů, co jim nabízí jejich mobil, počítač, myšlenky, plány, kamarádi, sociální sítě. A my jsme tam jako jeden střípek. Někdy mi to přijde jak nástěnka. Že si doma na tu nástěnku dají pár těch myšlenek ale k tomu tam přidají spoustu dalšího z tohohle světa a taky na nás, aby se tam dali aspoň něco málo z toho, co my považujeme, že pro nás je důležité. A bude fajn, když to bude přímo Pán Ježíš a nebudou to nějaké v tuchách vedlejší věci, které my považujeme za důležité, ale aby to bylo opravdu nejdůležitější. A to si myslím, že jim vyprávět o Ježíši, jaký on byl. A když tohle oni aspoň trošku někdy občas pochopí, tak si myslím, že to hrozně moc pomůže v tom, aby se mu dostali blíž a naučili se s ním chodit a jeho sami se ptát a s ním sami žít.
1: Když Ježíš říká, že je všechno ve všem, pořád myslím, že je to přece jenom o tom, že máme mu patřit opravdu se vším, s veškerým svým časem, s veškerými svými myšlenkami, věnovanou a investovanou energií a podobně. Není v kontrastu s tím právě ta střípkovitost, o které mluvíte?
2: Ale vemte si Ježíše, jo? On si povídá u studny s tou samařankou a nakonec si řekne, hele, nezáleží, na kterým kopci se modlíš, ale aby to bylo v duchu a v pravdě. A s tím ona odejde a je naplněna a řekne a zmobilizuje celou svoji vesnici, celý tom Samaří, potom jde za Ježíšem. Někde ty střípky jsou ty, co rozhodnou na té misce vach, kam ten člověk půjde. A my nevíme, kdy to bude. To je jak vítr, jak říká Ježíš Nikodemovi. Nevíš, kdy ten duch a vítr bude foukat, ale prostě to je jeho práce. A tak si myslím, že na nás je, že někdy na ty svoje mladý možná moc tlačím, jak já bych chtěl, ale oni potřebují ten jemný, tichý hlas Ducha Svatého ve správný okamžik a on si je pak nasměruje sám. A že to nebude v církvi, no tak nebude. No. Bude to jednou za měsíc doma čtení z Bible, já budu za to vděčný, super. Jo. Bude to setkání v parku, který je nasměruje, až pak jednou si budou něco důležitého řešit, otevřou Bible a nejdou to tam. Za mě to stačí. My nemusíme dotlačit celého slona a říct, jo, slone, teďka budeš tady sedět a budeš si to užívat s náma, když on tam nechce být. On chce svobodu a chce si najít svoji cestu.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Učíte se i vy něco sám od těch mladých, s kterýma mluvíte?
2: Jo. A to je nebrat se možná tak vážně. Možná se bereme všichni tu zem moc vážně a je potřeba se občas nad sebou zasmát a říct, jako já nejsem dokonalý a to nevadí. Bůh mě má rád a můžeme dál. A já to vidím na té naše prostřední dcerce, která prostě mě dává takovou zpětnou vazbu a ona ví spoustu věcí a je to někdy jako tvrdá kritika, ale zároveň si uvědomuju, že to myslí dobře, že mi má pořád ráda a chce mi ukázat ten svůj svět skrz to, co já nevidím. Jo? A ten její svět může být taky krásný, ale hrozně úzký a placatý. Já to nemůžu zbavit toho dojmu prostě na tloušku jejich mobilu.
1: Pomáhá vám vaše profese lékaře v přístupu k mladým lidem?
2: Maximálně to pozorování. Když se snažíme pozorovat, co mají naši pacienti za nemoc a nějak na to reagovat, a tak se snažím pozorovat svoje děti nebo mladí lidi, kde se s ně potkáme a ukázat jim, že tady je Bůh, který se o ně zajímá, který je miluje a který má pro ně něco speciálně připraveného, ať si ho sami zkusej.
1: Já se ptám proto, že vlastně teď se množí i pro nás lajky takové poplašné zvěsti, že veškeré používání sítí, mobilu, hledění do obrazovek a scrollování, že vlastně poznamenává mozek, takže i fyziologicky jsou ti lidé jiní.
2: No jo, no. Co s tím chcete dělat? To už nezměníme. To bude už jenom horší a bude to postupně víc a víc. A už budou i ty mladší víc a víc na tom závislí. A tohle jako asi nemáme možnost to zásadně ovlivnit. Leda by muselo jako vypnout všechno elektronický a zase vrátit zpátky, kdy budeme orat a používat koně a vrátíme se zpátky do středověku. Ale dokud ještě bude tady ta technologie, tak to je výzva pro nás, pro všechny, jak se v tom neutopit, v tom bezbřehem, kdy vlastně pravda není jedna pravda, ale jsou jich tisíce a každý den trošku jinak a v jiný formě. A bojím se, jak tenhle ten svět půjde teďka s umělou inteligencí, protože těch nabídek a možností těch fejků a falešných věcí bude hrozně moc a najít v tomhletom ten jeden správný tichý hlas, který řekne, teď se sklidni a teďka tady mluv s tím Bohem, který tě miluje, bude moc těžký, no. Ale je to výzva. Nejsme na to sami, máme společenství, máme chytrý lidi, máme zkušenosti dalších. Já myslím, že ta generace není úplně ztracená, záleží na nás, aby jsme si našli cestu aspoň na chvilku k ním. Nemusí to být tak, jak bychom si přáli, aby to bylo dokonalý, možná slevit ne na polovinu, ani na 20%, ale klidně na 5 nebo 1-2%, ty naší snahy může přinést daleko víc ovoce, než budeme tlačit a nutit je do něčeho, co, s čím oni nebudou bytostně přesvědčení.
1: Dnes už se mluví i o generaci A. V čem ta se zase liší?
2: Já musím ocenit vedoucí našeho společenství, že mi svěřili i svoje malé děti a já teďka po 20 letech z generaci Z mám najednou v besídce děti, kterým je 8, 9, 10 a oni jsou úplně jiný. A oni jsou zvídaví a ta generace alfa potom roku 2012 a starší, oni jsou jak z jiného těsta. Oni mají zájem, ptají se, jsou aktivní. Možná teď, že mám jako vyselektovanou populaci hodných dětí z besídky, kteří ještě chodí do skauta nebo Royal Rangers a jsou takový slušňáci. Jo? Ale obecně, prostě mi přijde tady ta generace těch nejmladších, že bude úplně jiná a že bude si muset navzdory tomu všemu najít cestu a oni takový jsou. Jo? Já jim to nevidím, vidím to na očích, jak je prostě zajímá a člověk je neopije rohlíkem, jednoduchým příběhem. Oni chtějí ještě dál a víc a proč Bůh tohle a proč tamhle to a proč se to stalo a tak nám to vysvětli. Jo? Já to neznám, ta generace Z, tam se neptají na vysvětlení a tady ta generace alfa se ptá, tak to mě hrozně těší.
1: Vy vlastně máte docela pestrý život, když se věnujete dětem, tak
2: jo.
1: Máte s každou generací vlastně trošku jinak.
2: Ta generace alfa je speciální. Ten svět se do pár let zásadně změní, ale oni půjdou a ponesou něco, co do té doby nebylo. Jo? Tak oni budou muset přinést velkou oběť možná. A jak to nazval, dobré časy dělají měkké muže. Měcí muži dělají špatné časy a špatné časy zase dělají dobré nebo tvrdé muže. A hod, bojím se, že přijde teďka velké těžkosti v tomhletom světě a ty těžkosti vykovou generaci alfa do toho, aby zvládla jít tady těma podmínkama v tomhletom světě a i na nás, aby jsme jim ukázali cestu, aby jsme jim dali do ruky Bibli, ukázali to světlo a nějak je připravili na to, protože oni půjdou a budou muset nést ten prapor víry dál. A myslím, že to bude mít hodně těžké.
1: Lze i jim nějak pomoct z naší pozice?
2: Jo, jít mezi ně a vyprávět. A vyprávět jim svoje příběhy, svoje zkušenosti. A v tuhle chvíli to je prostě vyprávět jim příběhy z Bible způsobem, který pro ně je přijatelný. A kdy si oni o tom můžou diskutovat. Oni fakt mají zájem, jo. Tak kdo máte děti v tomto věku, mladším, buďte s nima, čtěte jim z Bible, vyprávějte si s nima. Ukazujte jim, protože oni jsou hladoví po tomhle tom. A to je generace, která je vysoce otevřená tomu poznávání toho duchovního světa. A může se pak stát, že se to zamotá a už nebude přilitost. Ježíš říká, choďte ve světlo, dokud je světlo. Až bude tma, tak nebude moc chodit. Tak my se snažíme a uvidíme, kam to všechno pán povede.
1: Předávat to, co máme, jak říkáte, to je velmi důležité. Na druhé straně předat můžeme jenom to, co sami máme. Hmm. Takže vlastně stejně to začíná u nás samotných a naší pravdivosti. Je to tak?
2: Když nebudeme mluvit my, budeme mluvit kamení. Ještě, že to zůstanou po nás Bible a budou moc aspoň z těch Biblí si otevřít a číst. Teda jestli ještě budou mluvit česky, no. Možná bylo lepší v angličtině, aby jsme jim to nechali něco.
1: Doufejme, že čeština zůstane.
2: Taky.
1: Mým dnešním hostem byl Lukáš Stejskal, lékař, ale hlavně pro tuto chvíli a tento pořad člověk, který miluje mladé lidi a roky se jim věnuje a snaží se jim předat ty důležité věci osobní víry. Moc vám děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání a hezký rozhovor. Mějte se krásně.
1: Přeju vám, aby vás pán Bůh provázal svojí moudrostí do všech dalších setkání a přeju hodně inspirace do toho, co děláte a co přinášíte. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a těším se někdy příště naslyšenou.

V následující premiéře pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno si s Kateřinou Hodecovou bude povídat Marián Lipovský a tím klíčovým slovem bude pohled zevnitř.

Vstupujeme do poslední hodiny čtvrtku 11. června. Vysíláním Rádia 7 vás z brněnského studia provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování zní v těchto týdnech v našem vysílání čtení z knihy povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera. Bývalý československý vojenský pilot přišel na tajné misi v Egyptě o nohu. Ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem jste zváni na 15. minutu po 23. hodině.

Ve čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře jsme minule začali povídku Souboj nad Sinají. Vypráví o bývalém československém vojenském pilotovi Pavlu Jadrném, kterého v roce 1983 nečekaně kontaktoval muž jménem Krakovsky. Chce se s ním setkat kvůli události staré 10 let. Pavel si nejprve myslí, že jde o vzpomínku na konflikt během vojenské cvičení, kdy zabránil opilému polskému pilotovi napadnout sovětského důstojníka. Ukáže se ale, že Krakovský je generál, který kdysi sloužil jako pilot izraelského letectva. Naznačuje, že Pavel mu zachránil život během války na Sinaji v roce 1973, při níž Pavel přišel o nohu. Postupně vychází najevo, že mezi nimi existuje hlubší spojení, než si Pavel dosud uvědomoval. Dál čte Vladimír.

Pardubice 26. srpna 1973. Přestože byl víkend, nadporučík Pavel Jadrný nespal doma v Broumově. Nocoval v Pardubicích, v kasárnách 4. leteckého stíhacího pluku. Na neděli byla totiž nahlášena pohotovost. To znamenalo být připraven okamžitě převzít rozkaz k hlídkovému letu, obvykle na hranici s Rakouskem. Ten ale nepřišel. Místo toho se v 3:30 ráno, normální lidi tou dobou mají půlnoc, ani do kolbenky se snad nevstává v tak nelidskou hodinu, měl dostavit do učebny, která je na stejné chodbě jako kancelář velitele pluku podplukovníka Šejvara. Spolu s ním se tam sešli další tři rozespalí důstojníci. Nejlepší piloti, co sloužili u pardubického pluku. K jejich údivu předně tentokrát předstoupil sám Šejvar. Instrukce k obvyklému hlídkovému letu jim totiž až na výjimky dával velitelův zástupce kapitán Krajíc. Jenže dnes se buď Krajíce nepodařilo vzbudit, zřejmě měl pěkně divokou noc, nebo půjde o něco mimořádného. Vypadá to spíš na druhou možnost, uvažoval Pavel. Mapu Československa, která při každé instruktáži visela na čelní stěně místnosti, totiž vystřídala jiná mapa. Celá Evropa i se Středomořím. Dnes, v tuto nezvykle časnou hodinu, jsem si vás, soudruzi, zavolal, začal podplukovník Šejvar, protože vás čeká mimořádný úkol.

Naši egyptští přátelé v nejbližší době očekávají izraelský útok. My spolu se spojenci ze Sovětského svazu jim budeme nápomocní. Nesnad, že bychom měli bránit jejich vlast proti izraelským agresorům, ale budeme jim, vlastně vy budete, předávat svoje zkušenosti, aby v této těžké zkoušce se ctí obstáli. Zkrať ty politické keci, kámo, prosím. Takhle v noci se to nedá vydržet, pomyslel si Pavel. A druhá myšlenka, která ho napadla, byla Doha je Egypt. Když Šejvar skončil, letci se vrátili na své pokoje, aby si vzali své věci a za 20 minut se znovu sešli, tentokrát na ranveji, kde na ně čekalo letadlo. Dvoumotorový Tupolev Tu-134A leteckého oddílu ministerstva vnitra, s kterým obvykle létali vládní činitelé, už zahříval motory. Na rozdíl od civilních strojů měl tenhle typ prosklenou příď, kde bylo pracoviště navigátora.

Egypt 26. srpna 1973. Letecká základna El Mansura leží v Nilské deltě přibližně 150 kilometrů severovýchodně od Káhiry a nějakých 300 kilometrů západně od izraelské hranice. Letištní budova s řídící věží, dvě runwaye a všude kolem vyprahlá země, ze které tu a tam vyrůstá křovisko. Československý Tupolev přistál na východnější runwayi a doroloval k řídící věži, kde zastavil. Pilot vypnul motory a čtyři stíhači sestoupili po schodech na rozpálenou zem. Když se rozhlédli, spatřili minimálně 10 pískově zbarvených MIGů 21 se zelenými skvrnami a další jistě odpočívali v betonových hangárech. Opodál stály dva starší MIGy 17 a vlevo od řídící věže, to snad není možný, nestačil se divit Pavel, vždyť to je miráž. Tyhle francouzské stroje přece Egypťané nemají, kde se tu vzal. Kdyby mě tak nechali si ho vyzkoušet, zatoužil. Důstojník, který Čechům přišel naproti, se představil jako kapitán Badáví. Pavel ho odhadoval maximálně na 35, ale jak se později mohl přesvědčit, hádat věk Egypťanům, kteří jeden jako druhý nosí hustý černý knír, je trochu ošidné. Doufám, že jste měli příjemný let, pánové, přivítali anglicky, když jednomu po druhém podával ruku. Dva ze tří Pavlových kolegů zdvořile přikývli a usmáli se, ale Badáví z jejich výrazu vyčetl jistý nekomfort. Odhaduji, že se o něco lépe cítíte v ruštině, je to tak? Zeptal se rusky. Ani nemusel čekat na odpověď, rozpaky z tváří českých pilotů zmizely. Je tu trochu tepleji než u vás, ale snad vám to nebude nepříjemné a brzy si zvyknete, konstatoval a pokynul Čechům, aby ho následovali k letištní budově. Pavel Badáví ho ujistil, že změna proti teplotě, při které ráno nastupovali do letadla, to opravdu je. Je tu ale jen o málo tepleji, než jak bylo ještě před měsícem v Československu. Léto bylo totiž mimořádně horké, tak se aklimatizují velmi rychle. Před letištní budovou čekal autobus a ten je odvezl do nedalekých kasáren. Tohle bude na několik následujících týdnů váš domov, oznámil Badáví. Uděláme všechno proto, abyste se tu cítili dobře. Pojďte za mnou, ukážu vám vaše pokoje. Pavel nedokázal říct, proč mu je tenhle Egypťan sympatický. Možná to bylo jeho přirozeně zdvořilým a přátelským vystupováním, z kterého bylo cítit, že si na nic nepotřebuje hrát. Choval se docela jinak než někteří Rusové, které potkával na spojeneckých cvičeních, například před rokem v Žatci. Prostě normální chlap, s kterým by bylo fajn si popovídat u piva, jenže kdo ví, jestli se taková příležitost naskytne a třeba tady ani žádný bar s pivem nemají. Pro Čechy byly připravené dva dvoulůžkové pokoje. Jako v hotelu, podivil se Pavel, který byl připravený spíš na olezlou noclehárnu sdílenou s množstvím spocených egyptských vojáků a dotěrného hmyzu. Dokonce tu byla i koupelna s teplou vodou. Jen na záchod si budou muset chvíli zvykat, byl to klasický turecký, prostě díra v podlaze. Hotel Intercontinental, zhodnotil jeho spolubydlící poručík Jirka Chládek. Jasně. A ráno nám každému přinesou sklenku šampusu s jahodou, zasmál se Pavel. Po snídani, žádný šampus do postele, ale normální vydatná snídaně v důstojnické jídelně, jim kapitán Badáví vysvětlil, co se od Čechů očekává. Víte,
Naši stíhači jsou většinou zkušení a dost z nich bojovalo v posledních dvou válkách, takže z MiG-21 jsme velmi dobře zžití a taktiku nepřítele máme také v malíčku. I přesto nám československé letectvo nabídlo pomoc. Máte u nás působit jako poradci. Moji nadřízení to vnímají jako přátelské gesto morální podpory. Já si ale myslím, že od vás můžeme načerpat spoustu zkušeností a snad i nějaké užitečné triky. Vždyť u vás doma patříte k nejlepším stíhačům. Tak jsem to aspoň vyčetl z materiálů, které přišly od vašeho velení. V boji ale s vaší pomocí nepočítáme. Na Izrael zaútočíme, vlastně proti izraelskému útoku se budeme bránit sami. Pavlovi, který pozorně poslouchal, neuniklo, že to s tím izraelským útokem možná bude trochu jinak, než jim doma tlačil do hlavy Šejvar. A vůbec, není na výcvik trochu pozdě? Jestli ten útok, ať už z kterékoliv strany, má přijít během pár týdnů? Protože právě tak odpověděl ráno Šejvar na Pavlovu otázku, s jak dlouhým výletem mají počítat. Vypadá to na pár týdnů, řekl. Naší výhodou je, pokračoval Badáví, že cvičíme proti miráži. Určitě jste si ji na letišti všimli. Ukořistili jsme ji teprve nedávno, dva židi se trochu zatoulali a jednoho z nich jsme donutili u nás přistát. Díky němu naše cvičné souboje vypadají jako skutečný boj, který nás čeká. Tak na to se těším, pomyslel si Pavel. My jsme nikdy neměli příležitost cvičit proti mirážím, vždycky jen proti migům. Miráž se určitě bude chovat jinak, ale Pavel věřil, že ji zvládnou. MiG-21 je v rukou zkušeného pilota opravdu dobrý stroj, možná nejlepší, tak není důvod se obávat ani tak špičkové stíhačky, jako je Miráž.

Broumov, říjen 1983. Jana nemohla umývat nádobí do nekonečna, a tak se vrátila k Pavlovi a Adonu Krakovskému do obýváku. Teď je ten správný čas na kávu a něco sladkého, co říkáte? Osmělila se. Nerada chlapi rušila ze vzpomínání na staré dobré časy, ale role hostitelky se hlásila o slovo. Když to Pavel přeložil, Krakovský ujistil, že si kávu dá rád a rozhodně mu bude chutnat víc, když ji bude pít v přítomnosti krásné dámy. Pavel se omluvil a odešel s Janou do kuchyně, aby jí pomohl připravit kávu a štrůdl. Štrůdl, povzdechl si slastně Krakovský, když viděl, co se po chvíli objevilo na stole. Tak ten jsem měl naposled, víte kde? V Žadci. To už je 35 let. Jana s Pavlem se na něj překvapeně podívali. V Žadci? Skoro vykřikli oba současně. Pavel anglicky a Jana česky. No, ano, usmál se Krakovský. Reakci manželů Jadrných totiž odhadl celkem přesně. Já jsem za druhé světové války sloužil v Anglii, létal jsem na dopravních Dakotách. Po válce jsem se jako všichni vrátil do Polska, jenže tam to bylo na draka. Všude byli komunisti a bylo jasné, že to nebude dlouho trvat a převezmou vládu. Mně, jako Žida, navíc vojáka z Británie, tam nečekala žádná budoucnost. Tak jsme se s několika kamarády domluvili a odešli přes Slovensko, Maďarsko a další země do Palestiny. Říkalo se, že se tam bude tvořit židovský stát. To bylo ono. Konečně místo, kde se nebudeme muset bát, že se někdo špatně vyspí a řekne si, kdo za to, ať je to cokoliv, může. No, samozřejmě Židi. Pavel s Janou věděli, o čem Krakovský mluví. Po staletí i tady v Čechách čas od času za něco mohli Židé. A pak hořely synagogy a obchody a mnohdy i tekla krev. V Polsku to určitě bylo ještě horší a korunu tomu za poslední války nasadili Němci. Arabům se samozřejmě nelíbilo, pokračoval Krakovský, že do Palestiny přichází čím dál víc Židů. Tím spíš, když to území, co obývají, Židi chtějí prohlásit státem. Že se na nás chystá soustředěný útok s cílem zahnat nás do moře, to jsme věděli hned od počátku a taky nám bylo jasné, že se musíme ubránit sami. Židům nikdy nikdo nepomohl. Přesto jsme se zoufale rozhlíželi po jakékoliv i sebemenší pomoci. A ta překvapivě, dodnes si nejsem úplně jistý proč, přišla od komunistů. Československo nám nabídlo letadla a výcvik našich pilotů. To bylo v naší situaci k nezaplacení a dodneška jsem přesvědčený, že nás vaše pomoc zachránila. Krakovský se na chvilku odmlčel, aby si ukousl štrůdlu a zapil ho lokem kávy a taky, aby si v duchu odehrál další část svého příběhu. Pavel i Jana byli v té době školáci a na izraelské letce dávno zapomněli. Teprve při krakovského vyprávění si tu dobu vybavili. Jejich tátové spolu tenkrát sloužili u letectva a o letcích z exotické středovýchodní země se doma hodně mluvilo. Pavel chodil do třetí třídy a Jana do první a často se navštěvovali. Nejdřív proto, že se jejich rodiče znali, později už byli dobří kamarádi a po střední škole, kterou každý z nich vychodil v jiném městě, poznali, že se mají rádi. Pavel byl na vysoké vojenské ve Vyškově a když se jednou na víkend vrátil domů, zjistil, že Jana je pořád stejně prima holka, jako byla vždycky, a že právě odmaturovala, je tedy plnoletá.
Navíc to byla jedna z nejhezčích dívek, které Pavel potkal. Netrvalo ani rok a vzali se. Já jsem tenkrát odletěl do Československa, pokračoval Krakovsky, kde mě dopravního pilota přeškolovali na stíhače. Bydleli jsme v kasárnách v Žatci a já jsem zřejmě nějak padnul do oka našemu instruktorovi, který mě skoro každý den zval domů na oběd, na čaj nebo na večeři. A taky na štrůdl. Dodnes si na něj někdy vzpomenu. A víte, že si i po těch letech vybavím jeho chuť? Bylo to tenkrát moc fajn, skoro jako bych ani nebydlel v kasárnách, jenom jsem tam chodil spát. Vzpomínám si, že měl dceru, právě tehdy začala chodit do školy, a já jsem si říkal, že bych jednou taky takovou chtěl mít. A představte si, že mi ji Bůh dopřál. Teď jí je 23. Pavel s Janou dceru neměli a neměli ani syna. Ne, že by nechtěli, ale ne každému je dáno. Tak to bylo takové menší vysvětlení k tomu štrůdlu v Žatci. A ten váš, paní Jano, je zrovna tak dobrý. Sice trochu jiný, ale hotová pohádka. Ptal jste se, jestli si vzpomínám na syna, pane Krakovský, vrátil Pavel Krakovského do tématu, kvůli kterému je zřejmě tady. O štrůdlu se také dobře povídá, jenže Pavel hořel nedočkavostí, s čím jejich host přišel. Ano, ptal, ale byla to jen řečnická otázka, to jste jistě pochopil. Jak byste si mohl nepamatovat? Ukázal prstem na stůl. Pavlovi bylo jasné, že míří skrz desku stolu na jeho protézu. Určitě mi k tomu taky budete chtít něco říct, ale já začnu, když dovolíte. Krakovský zvedl šálek a dopil zbytek kávy. 14. října 1973 jsme se spolu s bitevními letouny, naše perutím poskytovala stíhací krytí a já jsem jí velel, vraceli z dost divoké bitvy nad leteckou základnou El Mansura. Popravdě moc jsme se tenkrát nevytáhli. Ano, sestřelili jsme několik migů, i já jsem si jednoho připsal na konto, ale cíle jsme nedosáhli. Měli jsme tu základnu zničit. Egyptský 104. stíhací wing nám už další dobu dělal pořádné potíže a naším úkolem bylo ho aspoň na nějakou dobu uzemnit, jenomže oni byli zatraceně rychlí. Věděli o nás, jakmile jsme se přiblížili od moře a když jsme dolétli nad základnu, bylo už nebe plné migů. Vy jste byl u 104. wingu poradcem, tak jste to nejspíš viděl, ne? Krakovský se podíval na Pavla. Ten přikývl, ale neřekl nic. Tuhle bitvu měl v živé paměti, jako by to bylo včera. A byl napnutý jak struna, co z Krakovského vypadne. Mydlili jsme se s nimi snad 3/4 hodiny. Ono se to ve vzduchu vždycky zdá delší, ale to vy dobře znáte. Mně to připadalo jako věčnost. Ale ve skutečnosti to trvalo jen něco přes 40 minut. Bitevníkům se několikrát podařilo zasáhnout východní i západní ránvej, žádnou větší škodu ale nespůsobili. Po těch 40 minutách nám docházelo palivo a my jsme se museli vrátit. Byl to docela slušný zmatek a já jsem si na Sinaji najednou uvědomil, že letím sám. Nebo jsem aspoň žádné letadlo kolem sebe neviděl. Nevadí, říkal jsem si, už jsem doma, za nějakých 5 minut přistanu. Krakovský zvedl šálek, ale když se pokusil napít, káva v něm už nebyla. Jana se jako správná hostitelka zeptala, jestli si dá další. Vodu, prosím, požádal Krakovský. Když se Jana vrátila s plnou sklenicí, pokračoval.
Letěl jsem nízko, nějakých 300 stop nad zemí, a najednou byl vedle mě, snad 10 metrů, víc ne, egyptský mig v plné parádě. Musel přiletět ze slunce, protože jsem ho neviděl, ale je pravda, že jsem se zrovna moc nerozhlížel. Udělal jsem školáckou chybu a nechal se ukolébat falešným pocitem bezpečí, když už jsem byl doma. A podle všech pravidel jsem měl za svoji hloupost zaplatit.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudbu obstaral Jonathan Kaleta. Pokračovat budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

Teď už se s vámi, milí posluchači, od mikrofonu Rádia 7 loučí Daniel Zeman. Přeju vám dobrou noc a v příštím týdnu se zase budu těšit na slyšenou.

Znělka nočního vysílání Rádia 7 uvedla, že je půlnoc, tedy Znělka to neřekla, říkám vám to já, Kateřina Fridrichová, která vás zdraví od mikrofonu Rádia 7 z brněnského studia a která vás vítá u poslechu dnešního nočního vysílání. A co nás čeká a nemine, tak to si pojďme prozradit vlastně hned na začátek. Poslechneme si teď přehled pořadu, který je pro vás připravený. Proč Bůh nezasahuje proti zlu? Takhle se lidé nejspíš ptali od nepaměti. V knize proroka Malachiáše Hospodin slibuje, že pošle toho, kdo nastolí spravedlnost. Zároveň se však ptá, kdo před ním obstojí. Co je potřeba, abychom mohli obstát? My o tom budeme přemýšlet u relace Světem Bible, která je připravena od 12:15. V dnešním koncertínu si poslechneme muziku Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba se narodili na území Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Jejich výtvory a zajímavosti ze života uslyšíte od 13:00. Ve čtení na pokračování zní kniha povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře v podání Vladimíra Hausera. Bývalý československý vojenský pilot přišel na tajné misi v Egyptě o nohu. Ke vzpomínání spolu s izraelským veteránem jste zváni ve 2:15. V dalším zastavení při putování po místě z té společenství se dostaneme na kopec na Vysočině nedaleko Poličky, který nese název Damašek. Proč? A co o pruhované chalupě na jeho stráně říkají ti, kdo tam jezdí? Broňa Procházková pozvala k mikrofonu Zdenka Pokorného, ale nejen jeho. Řeka života zní vysíláním od 15:00. Nasládlá láska z filmových pláten, spojená pouze s vlastními prožitky a pocity versus boží láska k nám, spojená s obrovskou obětí. O kterou z nich stojíme více? V pořadu Doteky se Charles Stanley bude snažit podrobněji vykreslit tu druhou. Jeho vyučování začíná ve 14:15. Být na blízku těm, kdo potřebují, je někdy výzva větší, než bychom si dokázali představit. Petr Hůšť představuje v sérii Hrdinové víry v pořadu Klika ty, kdo zvolili obtížnější cestu proto, aby pomáhali lidem, kteří pomoc potřebují. Jaké zrcadlo to nastavuje nám tady a teď? Poslechněte si víc od 17:00. A píseň, ve které budeme pátrat po rozhlasové anglické konverzaci Live Plus, nabídne řádku šikovných slovních obratů. Ale také připomene to, čemu autor říká živá naděje. Připojte se po 17:30.

byla kapela Terebint a troška hudební nostalgie, protože album, ze kterého píseň Bílá místa pochází, se jmenuje Sedm sloupů a je z roku 1998. A nejinak tomu bude u té následující písni, když ta možná je novější, je z roku 2016, ale určitě si ji vybavíte.

0: Problém překrouceného chápání dobra a zla dnes bude řešit starozákonní prorok Malachiáš v pokračování pořadu Světem Bible. Teolog John Vernon McGee nám ve svém výkladu odhalí lidskou iluzi o zdánlivé nečinnosti stvořitele a jasně ukáže, že před naším budoucím soudcem neobstojí žádná povrchní morálka. Svým hlasem doprovází Pavel Vopalecký.
1: Milí přátelé, už dost dlouho jsme se zabývali ve druhé kapitole Malachiášova proroctví verši 15 a 16. Teď vstupujeme do závěrečného úseku, čili do 17. verše této druhé kapitoly a pak pokročíme zase kousek dál. Malachiáš tu končí úsek týkající se sociálních hříchů v rodině a pokud šlo o rozvod. Byly to hříchy, které v národě rozežíraly všechno živé jako rakovina. A jsou to hříchy, které ničí každý národ. Náš nebude výjimkou. A v 17. verši Malachiáš praví: Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Unavujete Hospodina svými slovy. Nemohu si pomoci, musím se tomu smát. Snad trochu divně reaguje náš McGee. Bůh říká,

Jsem tak unavený těmi vašimi dlouhými zbožnými modlitbami, které mi odříkáváte. A jsem tak vyčerpán vašimi svědectvími. Opravdu mě unavujete. Jistě si vzpomenete, že v první kapitole tohoto proroctví lidé při svých formálních a mechanických bohoslužbách jakoby říkali Bohu, to je nuda, to nás unavuje, to nás nebaví. A teď na oplátku Bůh říká, svou pokryteckou službou mě strašně nudíte. A lid se ptá, čím ho unavujeme? Znovu tady vidíme domnělou, dotčenou nevinnost těchto lidí. Jsou uraženi, že Bůh se vůbec odvážil jim něco vytknout, něco jim říct. Naprosto si neuvědomují své hříchy a uvědomit si je ani nechtějí. Ptají se, čím ho unavujeme. Všimněte si, že toto je už pátá sarkastická otázka lidu proti Boží výtce za jejich přetvářku a falešnou bohoslužbu. Pohrdlivě a drze Bohu odporují, čím ho unavujeme. Bůh pro ně má odpověď, předkládá jim to tak, jak to je, tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Těmito svými výroky a především postoji vlastně očerňují Boží charakter. A nutno říci, že podobná filozofie se v historii lidstva vyskytuje často. Člověk říká, podívej se, vidím lidi, kteří jsou velcí hříšníci a přece se jim daří. Jakoby neměli žádné problémy. A jak jsem na tom já, přestože se snažím sloužit Bohu? Proč to Bůh dovolí? Co je to za spravedlnost? Žalmista jednou prožíval a také vyjádřil tutéž stížnost. Viděl kolem sebe lidi, kteří jednali zle a Bohu vůbec nesloužili. A přesto se zdálo, že se jim daří ze všech nejvíc. Žalm 73. Moje nohy málem odbočily. Moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Když se žalmista rozhlížel kolem sebe, viděl, jak darebáci stále bohatnou a chudí jsou stále chudšími. Právě tak si stěžovali někteří lidé v Malachiášových dnech a z tohoto postoje velmi rychle vzniká v úvozovkách nová morálka. Když se jim zdá, že každý, kdo činí zle, je vlastně dobrý, daří se mu. A tak začínají nazývat zlé dobrým a dobré zlým. Vyplatí se tedy dělat zlé.

Dnes se velmi často setkáváme s týmiž překroucenými postoji o tom, co je dobré a zlé, co se ještě může a co se už nesmí. A především ty hranice se velmi lehce u různých lidí posunují. Mnoho lidí říká, nebo spíš jedná podle pravidla, že krádeže či jiné menší nebo i větší zločiny se vyplatí. A tak lidé dělají, co mohou. To platí o velkých společnostech stejně jako o průměrných jednotlivcích. Vláda utrácí naše peníze bez jakékoliv odpovědnosti vůči lidu. Postoj naprostého nezájmu ve Washingtonu či v Praze je jeden ze skutečných problémů našeho světa. Politici se snaží podlézat bohatým a líbit se mocným. Po malém člověku se šlape a nikdo si toho nevšímá. Proč s tím Bůh něco neudělá? Žalmista vyznával, že jeho kroky málem sešly z cesty. Ale kousek dál v tom 73. žalmu žalmista vyznává, že našel odpověď na tento svůj problém. Teprve až přišel k Bohu. 17. verš. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Vidíte, žalmista se zpočátku díval jen do bezprostřední budoucnosti, anebo na přítomnost, jak se těm bezbožníkům daří. Ale co vzdálenější budoucnost a co věčnost těch, kterým se neprávem daří? Z našeho zorného úhlu patří všední dny těch žalmistových společníků starověké historii. Ale tak tehdy oni rozhodovali o své věčnosti. A pokud jde o naši generaci, čas nám utíká. Takže co ti bezbožní dnes? Jistě, ať si budují tu svou, v úvozovkách, novou morálku. Mohou nashromáždit peněz, kolik chtějí, ale ti, kdo dnes činí zlo, se zakrátko setkají se soudem. Budou soudci muset dát odpověď. Je třeba být velmi opatrný, když posuzujeme zdánlivou boží nečinnost v naší současné společnosti. Každý nespasený člověk, který má aspoň ponětí o božím slově, zpravidla ví, že je hříšník a že Bůh je spravedlivý. Ale Bůh je shovívavý a proto nesoudí okamžitě. Dává každému šanci. Jako děti jsme v jižní Oklahomě chodívali krást melouny. Mohu vám poctivě říct, že pokaždé, když jsme šli na pole, myslel jsem si, že snad uhodí blesk z nebe a zabije mě. Ale přesto jsem chodil krást. To je prostě svévole lidského srdce. Byť ještě jen malého chlapce, vzpomíná náš starý učitel, doktor McGee. Když Bůh nezasáhne vždycky okamžitě, člověk si to rád vykládá, že Bůh tedy nezasáhne vůbec. Kazatel 8.11 k tomu říká, poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Ano, když se to člověku podaří jednou, myslí si, že to tak půjde i příště a potom vždycky. Tak podobně i lidé v Malachiášových dnech se ptali, kde je Bůh zastávající právo. A odpověď Bůh sám dává v následující kapitole.

Třetí kapitola Malachiášova proroctví začíná boží odpovědí na otázky, které kladl Izrael na konci druhé kapitoly, jak jsme si je postupně četli. 17. verš říkal: unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? A ta Hospodinova odpověď zde na začátku třetí kapitoly Malachiášova proroctví zní takto: hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Zde máme v jednom verši zmínku hned o dvou poslech. Jeden má připravit cestu a druhý je tu nazván poslem smlouvy. Doktor McGee nám jednoduše vysvětluje, že první posel, který tedy připraví cestu, je Jan Křtitel a druhý, ten posel smlouvy, že je Pán Ježíš Kristus. Proroctví o prvním poslu je citováno ve všech čtyřech evangeliích a vztahuje se na Jana Křtitele. To je jasné. Ale pojem posel smlouvy není nikde v evangeliích citován. Důvod je ovšem jasný. Tento posel smlouvy je sice Pán Ježíš, ale tento úsek nemá nic společného s jeho prvním příchodem. Není to jeho příchod v milosti. Není to příchod zachránce a vykupitele, ale jde o příchod soudce, o příchod toho, kdo uvede své království do svého poddanství a svrhne všechnu spouru na této zemi. Pamatujete si, jak při jedné příležitosti Pán Ježíš řekl: člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Lukáš 12:14. Při svém prvním příchodu zde Pán Ježíš nebyl jako soudce. Poprvé přišel, aby zachraňoval. Přišel, aby přinesl milost a ještě nikoli vládu. Přišel jako spasitel, ne jako svrchovaný pán. Rád bych se nyní na chvilku podíval do těch několika úseků z evangelií, které citují tento verš anebo tuto myšlenku o Janu Křtiteli. První z nich je Matouš 11, verše 9 a 10. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. V Markově evangeliu si čteme: jakož psáno jest v proroctvích, aj já posílám anděla svého, čili posla svého, před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Marek 1, druhý verš podle kralického překladu. A v témže překladu v Lukášovi čteme: tento jest, o kterémž jest psáno, aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Lukáš 7:27. A nakonec Jan, první kapitola, verš 23. píše: řekl, já jsem hlas volajícího na poušti, spravte cestu Páně, jakož pověděl Izajáš prorok. Tohle je ovšem citát z Izajáše. Ale vidíme, že Malachiáš prohlásil o Janu Křtiteli totéž, když jej označuje za posla, který má připravit cestu. Bůh tedy napřed pošle posla, který připraví cestu, a teprve na to, záhy na to, přijde sám Spasitel. Protože je milostivý, chce zachraňovat. Ale tím to zdaleka nekončí. Ten, který je Spasitelem, přijde znovu jako posel smlouvy, aby volal k odpovědnosti ty, kdo tu jeho smlouvu porušili, tedy
aby vykonal na zemi spravedlnost a soud.

Bůh dává ve svém slově velmi jasně najevo, že jednou bude skutečně soudit lidstvo. Milí příteli, pokud nemáš Pána Ježíše jako svého spasitele, tak ti tento Ježíš bude soudcem, ať se ti to líbí nebo ne. On řekl, aniž zajisté otec soudí koho, ale všechen soud dal synu. Kralický překlad Jana 5.22. A v knize Zjevení vidíme, jak sedí na velkém bílém trůnu a všichni ztracení, čili všichni, kdo odmítli spasení, ať byli bohatí nebo chudí, vysocí či nízcí, velcí nebo malí, všichni budou stát před ním. Nezáleží na tom, za koho se pokládáš nebo kdo jsi. S hříchem před Bohem prostě neunikneš, milí posluchači. Když je napsáno posel smlouvy, musíme vědět, o kterou smlouvu jde. Mnozí si myslí, že je to nová smlouva zachycená v tom, čemu říkáme nový zákon. Ale tady v Malachiášovi se jedná o smlouvu, kterou Bůh uzavřel s izraelským národem. Tato smlouva je vyjádřena v písmu na několika místech. Například 3. Mojžíšova 26, 9 až 13. Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové. Zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotivíte se mi. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. Tolik tedy citát ze 3. Mojžíšovi 26. kapitoly. To je smlouva, kterou Bůh uzavřel s izraelskými syny. A potom vidíme, že v 5. knize Mojžíšově je tato smlouva znovu potvrzena, protože Deuteronomium, čili ta 5. Mojžíšova, je potvrzením Mojžíšova zákona a toho, co Izraelité celých 40 let prožívali. 5. Mojžíšova 4.23 říká, dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, spodobení čehokoliv, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. A samozřejmě, Izrael dělal právě to, co mu Bůh zakázal a obrátil se dokonce k otevřenému, fungujícímu okultismu. Náš prorok Malachiáš proto svému lidu říká, že jednoho dne přijde posel smlouvy, aby uplatnil tuto smlouvu. Bůh bude bydlet uprostřed nich. A proto zde, v prvních verších 3. kapitoly Malachiáše, nacházíme slova o vyčištění, ke kterému musí nejdřív dojít. Bůh bude mezi nimi chodit a všechno hříšné a zlé odstraní. Dokonce očistí svůj lid.

0: Posel smlouvy, po kterém toužíte. To bude Pán Ježíš Kristus, který je Bůh zjevený v těle. A pak se tam praví, i vstoupí nenadále do svého chrámu. To neznamená, že do svého chrámu přijde brzy, ale že až přijde, bude to neočekávané, nenadále. Jeden člověk mi kdysi řekl, mluvíte o vtržení anebo o vychvácení církve, kdy Pán vezme církev ze světa. Až se to stane a vezme svou církev a já uvidím, jak ti věřící letí, tak taky přijmu Krista. Na tuto sice chytře vypočítavou, ale přesto naprosto naivní myšlenku jsem mu musel říct, to už bude pozdě, protože on si svou církev vezme proto, že už bude úplná. Pak už nebudete mít možnost stát se součástí té jeho jediné celistvé církve. Zůstane vám sice možnost přijmout Krista, ale už to pro vás nebude znamenat přičlenění k církvi, nýbrž to, že půjdete do velkého soužení. Myslím si, že je přímo šílené vědomně čekat na tyto věci. Je to Hospodin, je to jeho chrám a on sám je poslem smlouvy. Vidíme tady, že je to Pán Ježíš Kristus. Ten, kterého známe v Novém zákoně jako Pána Ježíše Krista, je andělem smlouvy ve Starém zákoně. A druhý verš té třetí kapitoly Malachiášovi říká, kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Malachiáš hovoří o druhém příchodu Krista, jak jsme naznačili, protože ve výhledu je zde soud. Všimněte si výrazu, kdo však snese den jeho příchodu. Jeho první příchod lidé snesli celkem hladce. Betlém tiše spal, když přišel Mesiáš na tento svět poprvé, když se narodil. Zde je řeč o druhém příchodu Kristově, který bude znamenat začátek soudu. Z tohoto našeho textu je to zřetelné. Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče. V průbířském procesu drahých kovů se kov musí rozstavit, struska vyplave na povrch, je možné ji stáhnout a samotný kov pak zůstává čistší. Jiným přirovnáním pro pročišťující soud je tady louh těch, kdo bělí plátno. Ten posel smlouvy přijde a bude tedy čistit, až potom ustanoví své tisícileté království na zemi. Tam nebude smět vejít nic poskvrňujícího. Tavič usedne a pročistí stříbro. Pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. To je třetí verš třetí kapitoly Malachiášovi. Ty, kdo vstoupí do milénia, Pán napřed pročistí. Pročistí i syny Lévyho, o kterých jsme si četli v předchozí kapitole mnoho neblahého. Otázka zní, jsme připraveni na to, co se bude dít? Na vtržení církve v prvé řadě a na následující soud potom? Nejlepším způsobem přípravy na tyto události je osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, dokud je čas, dokud je doba milosti. A k tomu je příležitost i dnes večer, přátelé.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. A pokračovat budeme zase v pondělí ve 20 hodin a 15 minut.

víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

o tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero,

Hodinu po půlnoci posloucháte noční vysílání Rádia 7. Dnes vám společnost od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová a ptáte-li se, co je dnes, pak vězte, že je to pátek 12. června. A na sledující hodině se zaposloucháme do tónu vážné hudby, tak zaujměte nějakou vhodnou polohu pro poslech, pokud to jenom trošku jde, a zaposlouchejte se do tóny hudby autorů, kteří se narodili na českém území, ale zemřeli v cizině.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu Rádia 7, které právě nyní vysílá Concertino. Dnes máme na programu hudbu Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba skladatele spojuje to, že se narodili na území dnešního Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Mysliveček se usadil v Itálii, kde se proslavil svými operami, a Mahler působil jako dirigent v Lipsku, Hamburku, Vídni a New Yorku. Z Mahlerova díla, které je charakteristické svou monumentalitou, určitým pesimismem a melancholií, si dnes poslechneme část symfonie číslo 2 C-moll, zvané Vzkříšení. Zazní její druhá, třetí a čtvrtá věta. Příjemný poslech vám přeje Dalibor Bakala.

Hloubku a vážnost Mahlerovy druhé symfonie nyní vyvážíme hudbou veselejší a stravitelnější. Čeká nás oktet S-dur pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva pozouny od Josefa Myslivečka.

Dozněl Oktet es dur Josefa Myslivečka a tím náš koncert dospěl ke svému závěru. S vírou, že vám dnešní koncertino na Rádiu 7 přineslo něco obohacujícího a s přáním, někdy brzy opět naslyšenou, se loučí autor pořadu Dalibor Bakala.

Pořad Concertino má premiéru v neděli v 15 hodin a příště se můžete těšit na Georga Friedricha Händla a jeho suitu číslo 1 G-dur, takzvanou vodní hudbu.

Dvě hodiny po půlnoci posloucháte noční vysílání na Rádiu 7 a společnost vám od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás také dnes, tedy v pátek 12. června, zve k poslechu čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. A tak si to nenechte ujít, od čtvrt na tři do té doby je tu samozřejmě připravená hudba.